dobře, že jsi ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl, ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přiléhavou sukni, ani na slova jednoho básníka.

0: si opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: 6. rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

třeba pálit mosty, stůj, co stůj, životy jsou plné přeletů. Jeden otisk ve mně je však tvůj, je tvůj, je tvůj.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Hobby magazín.
1: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři, i vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Každý týden pro vás připravujeme spoustu zajímavostí a dnes se zaměříme na petunie, begonie a muškáty. Potom s myslivci probereme nepůvodní zvěř v našich lesích, no a také poradíme, jak připravit bazén na sezónu. I dnes pro vás máme odpovědi na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na blížící se červen, tedy na to, jaké práce na zahrádce už vůbec nepočkají. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Petunie, begonie, muškáty, svatá to trojice českých balkónů, tak by se to dalo říci. Ale občas se objeví zajímavá změna. Naše balkónová hobbyredaktorka Slávka Brádlová zpovídala zahradnici Kristýnu Plívovou, která otestovala jiřinky v roli balkónových květin. To se může hodit.
2: Já jsem loni poprvé testovala, pěstovala jsem právě jiřinky v truhlíku na balkóně. Jedná se teda o jiřinku proměnlivou, ne o tu velkou zahradní, ale tadyhle ty proměnlivý jsou menší, mají asi 40 cm, taky krásně kvetou. Takže jsem prostě do truhlíku dala ty hlízy, přibližně tak 1 na 15 cm. Na co je teda potřeba dávat pozor, tak ty truhlíky, když je léto, tak rychle vysychají, takže hodně zalívat. Kvetly vlastně někdy od července do konce sezóny. Já jsem je teda i semenařila, ty odkvetlí květy jsem neodtrhávala, jiřinky vytvořily semínka, který jsem potom na podzim sklidila, ty se dají na jaře zase vysít. Varianta je, že nebudete je pěstovat na semínka, ale čistě pro ten květ, takže vám krásně pokvetou. Odkvetlí květy musíte vždycky stříhat nebo vyštipovat. Jiřinky ale teda nesnášejí mráz, takže potom s prvním mrazíkem musíte ty rostliny odstřihnout, hlízy vyndat a uchovat je někde nejlíp v suchu, chladu.
3: Nevadí třeba ten vítr, nepoláme se to?
2: Takhle u nás není žádný jako extra vítr, takový normální prostředí. Ty jiřinky to zvládly dobře, rozhodně teda potřebují sluníčko, ale vydržely to krásně.
3: Říkáte, že potřebují sluníčko, zároveň tedy hojnou zálivku, takže balkon spíš ten jiho-jihozápad, nebo snesli by třeba severovýchod?
2: Asi bych volala ten jiho-jihozápad, to chce otestovat, jak to ta jiřinka bude snášet.
3: Co se týká hnojení, tak předpokládám 3 jiřinky v jednom truhlíku, to je asi těch 55 až 40 cm, tak přece jenom toho substrátu tam není tolik. A asi nějaké ty živiny by to potřebovalo během sezony.
2: Já teda tím, že jsem je měla na semínka, tak za stolik jako nekvetly, takže já jsem ani nepřihnojovala loni. Nebo já obecně mám přírodní zahradu, takže jedu na ty organické hnojiva, ale když tak přidat kompost ještě v průběhu sezóny, nebo co se ještě doporučuje, tak dřevěný popel, případně vaječný skořápky, případně si udělat vlastní teda hnojivo, ať už nějaký zákvas, ale to je hodně cít, což jako na těch balkonech bytech není ono, nebo nějaký jakoby čaj v uvozovkách výluh, ať už za tepla nebo za studena, a tím doplnit živiny.
3: A vlastně otázka, s kterou jsme měli začít, ten substrát by měl mít jakou kvalitu? Odlehčenější nebo naopak těžší? A nebo stačí třeba normální ta zemina, co kupujeme pro pokojové rostliny?
2: To by mělo být v pohodě. Já teda mám zahradu, takže já používám vlastně vlastní zeminu. Asi ty úplně těžké půdy, tam nevím, jak by to ty jeřinky potom snášely třeba se zamokřením, ale když si koupíte v obchodě substrát, tak by to taky mělo být v pohodě. A ještě bych měla říct, že ty jiřinky je dobrý předpěstovat. Když si je předpěstujete, tak potom pokvetou jakoby dřív, trošku to urychlíte, takže můžete už třeba začátkem dubna ty hlízy dát do těch truhlíků, pomalu je dávat ven na ten balkon, zvykat na to sluníčko, na ty teploty, oni začnou pomalu rašit a růst.
3: Když je sluníčko, vystrčím je na balkon, k večeru raději zpátky do obýváku.
2: Přesně tak, protože teď v posledních dnech byly vlastně mrazíky, to by nemuseli vydržet ty malinkatý výhonky. Takže vždycky radši na noc, nebo když je chladno, tak mít vevnitř a na sluníčku potom, když svítí, tak vyndat ven.
1: A že nás letos ty noční mrazíky pořádně potrápily, teď už snad nehrozí, tak honem šup s jiřinkami na balkóny. Dáme si trochu muziky a pak přijdou na řadu vaše písemné a telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Číslo naší poradenské linky určitě znáte, je to 221 553 790. A máme pro vás první dotaz.
1: Já mám zasazenou lípku už teda takových více jak 15 let. Oříšky plodí, ale každý rok jsou takový jako sparchantělí do špičky a ty jadírka neměl celý jadírko, je takový malinký. Tak chtěla bych se zeptat, jestli je potřeba to nějak přihnojit, nebo čím by to bylo.
0: Ptali jsme se na to Věry Kastlové ze zahradního centra v Plzni na Roudné.
2: U lísky toto může způsobovat více faktorů. Může jít buď o nedostatek živin v půdě, lísku můžeme přihnojit každý rok hnojivy NPK, nebo zapravit do půdy kolem keře rozleželý hnůj. Potom může nedostatečně vyvinuté plody způsobovat i nízká teplota v jarních měsících, a nebo naopak příliš vysoká teplota. Rostlina na tyto výkyvy teplot reaguje stresem a plody jsou pak nevyvinuté. Nedostatečně vyvinuté plody může působit i příliš zarostlý keř. Většinou lísky tvoří výmlatky, to jsou dlouhé štíhlé pruty, nevětvené, a ty bychom měli každé jaro z lísky odstranit, protože keř zbytečně zahušťují, plody nepřináší a vysilují keř. Stříháme na jaře nebo v předjaří, pokud nehrozí nějak výrazně silné mrazy. Lísky jsou navíc cizosprašné, takže pokud v okolí není žádná jiná líska, tak může být nedostatečná plodnost způsobená právě tím. Aby líska dobře plodila, tak musí být v okolí jiný druh, respektive jiný kultivar lísky.
0: A máme tady další dotaz.
3: Čím hnojit araukárii blahočet stepilí? Je krásný, ale od spodu větve usychají. A čím dobře hnojit pokojové ibišky? Všechny jsem přesadila, ale čím je dál hnojit? Moc děkuji a těším se na další vaše pořady. Posluchačka z Moravy.
0: Tak s tím nám poradí trvale usměvavý pardubický zahradník František Hlubocký.
4: Araukáry je krásný, pokojový smrček se tomu říkávalo a před válkou nebo v těch dobách by se řeklo, dokud nebyly byty teplé, se poměrně hojně pěstovaly a někdy se dokonce i na Vánoce dali přizdobit, ale už se zase objevují na trhu, takže co bych k tomu dodal? Není nijak náročný ani na světlost, může být, ale dejme tomu tak, za záclonou půl metru od okna. Běžná zálivka, je potřeba s ním tak pomalomku pootáčet, aby se nám neohybal, protože on se pak vyklání jako ke světlu a nemá rád příliš velké teplo, příliš suchý vzduch. Je to opravdu v podstatě, řekl bych, jehličina, připomínající smrk takových těch chladných společenských pokojů nebo zámeckých komnat, kde dorůstal mnohdy výšky třeba 2-3 metry podle toho, kolik mu dovolili. Ale zase má někdy tendenci se jakoby rozkládat ty boty

0: a že jim zase naopak teplo vyhovuje, tak je mít co nejblíže skla. Přes léto je můžeme letnit třeba i na balkónech, na verandách, zvyknou si časem i na přímé sluneční světlo. Jejich zálivka je taková dostatečná, ale ne, aby stály ve vodě, a běžné přihnojení hnojivem na pokojové květiny v letním období zhruba jednou za 14 dní, zimním období pak za měsíc. A když k nám začne růst, tak se nesmíme bát je sestříhat zejména v předjaři a velice nakrátko, protože ibišky mají vlastnost, že vždy kvetou na nových vrcholcích letorostu, tak my tím zaštipováním nebo zastřiháváním je nutíme neustále rozvětvovat a tvořit nová poupata. Ale hlavně tuto operaci dělat během zimního období a pak už od jara nechat je růst, protože bychom se tím zastřihováním připravovali o násadu květů.
1: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
2: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

tím, že jsem vyhrál první cenu. Obyčejnou ženu.

0: Hobby magazín.
1: Ne všechno, co můžete v lese uvidět a potkat, je původní a hlavně naše. Existuje seznam invazních nepůvodních druhů, živočichů a rostlin, které mají významný dopad na přírodu evropských zemí. V roce 2015 vznikl první seznam. Vloni byl už po čtvrté aktualizován. A naše hobby redaktorka Jolana Nováková pro vás u myslivců zjišťovala, o které živočichy jde.
2: Seznam čítá 114 rostlin a živočichů, druhých jmenovaných je 65. V České republice se vyskytuje 17 z nich. Ptáky a savce zmíní Miroslav Drahota z Mladoboleslavské myslivecké organizace.
3: Tak nejstarší nepůvodní druh, který u nás byl vysazen, byla odmetra pížmová. Kožešiny byly velice ceněný, protože v kožešnickém průmyslu se to zpracovávalo. Odmetra se dostala do vodních toků a víceméně škody ona nepůsobila, tak dělala nějaký nory, ale ona se živila, vlastně to byl bíložravec, že jo, tak ráko si vykusovala trávu a tak dále.
2: Ondatra k nám dorazila na začátku 20. století a v naší přírodě žije dodnes. A pak?
3: No a pak přišla doba farebního chovu různých kožešinových zvířat, jako byla nutrie, norek americký, ale začátkem 90. let už to přestalo být lukrativní, no tak jim to bylo líto zabit, tak to prostě vypustili do přírody. A ta nutrie má abnormální schopnost se rozmnožovat a je dneska v celé republice. Ta dělá škody teda nedozírný. Jednak ruší břehy, potoků a všeho a přenáší to nemoce. Jo, protože to žije s potkanama se vším možným. Ono se to dřív i jedlo, prodávalo se to, občas dneska ještě na to narazíte, bylo to velice dietní maso, ale když jsem zjistil, co to jako obnáší za nemoce, tak už bych to asi nepotřeboval v dnešní době.
2: Máte pravdu, taky jsem kdysi na návštěvě dostal k obědu nutrii. No, další, kdo patří do seznamu invazivních nepůvodních druhů, je psík mívalovitý.
3: Je to takový na pohled ošklivý, přestavený pejsek s krátkým ocáskem, žije jako liška v norách, ale ten likviduje mláďata, zvěře, ničí hnízda, vajíčka vybírá a tak dále. Zásadně chodí spolu ve dvou. Jo? Když ho potkáte v noci, je to noční zvíře, chodí v párech. Jo? No, pak je to mýval severní, jak se říká, když se nechcete nudit, pořiďte si medvídka mývala, ale nedoporučuju si ho pořizovat, protože ten, když se vám nastěhuje do baráku, tak konec. A ten dokáže vám vybydlit chalupu, chatu, plně neskutečným způsobem. Jo? To rozebere izolaci ve střechách a všechno.
2: Tak snad se mu naše obydlí nezalíbí. Mezi savce v seznamu patří ještě jelen sika.
3: Oni tam byli dovežený šlechtou do obor, ale vlivem různých přesunů armád, válečných událostí, to bylo za Rakouska-Uherska, první světová válka a potom druhá světová válka, tak se ta oborní zvěř dostala ven. No a sika dneska prostě působí škody na zemědělských plodinách, pozemkách i v lesích.
2: A úspěšně se kříží s jelenem evropským. Jediný pták ze seznamu invazivních nepůvodních druhů, který žije u nás, je husice nilská.
3: Ona si to nejdřív jako ten jeden rok testuje to prostředí, pak se usadí. Pozorovali jsme tady před pár lety dva páry a druhý rok už jich tady bylo 20 a další, že jo, prostě vysedí mladý. Dostanou se i na ty rybníčky návesní, že jo, a tak dále. No tak se na ně lidi chodí koukat a chodí to krmit, že jo.
2: Pak jsou tu ještě expanzivní, přemnožené druhy živočichů, ale ty patří zase do jiných seznamů.
1: Reportáž, máte-li tu možnost, najdete na webu našeho pořadu, stejně jako další zajímavosti, je to na stránkách rozhlas.cz/hobby. No a za chvíli si jenom vysvětlíme pro milovníky čvachtání se v zahradních bazénech, na co je dobré při jejich zprovozňování před sezónou nezapomenout.

0: magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Pomalu, ale jistě začíná bazénová zahradní sezóna. Malé bazény na zimu většinou vypustíte, vysušíte, uložíte na suchém místě. Ve větších nadzemních bazénech, ale i zapuštěných, by se každoroční napouštění dost prodražilo. A proto je na podzim trochu opustíte, zazimujete, zazimovacím roztokem přikryjete a tu odpojenou filtraci schováte na suchém místě, kde nezmrzne. Teď je na čase vodu doplnit a bazény na sezónu připravit. Jak na to? Tak to zjišťoval náš hobby redaktor Jirka Šobr u bazénového technika Martina Zikuly v Plzni na Lochotíně.
2: Přes zimu do bazénu napadá spoustu listí, dostanou se tam i živočichové jako žížaly nebo pavouci. Bazén vyčistíme napřed od hrubých nečistot, na to použijeme klasickou síťku na teleskopické tyči, a nebo můžeme použít automatický vysavač, který nám potom bazén dočistí lépe. To finální dočištění provedeme až po spuštění filtrace, kdy už nám funguje i písková náplň, tudíž ten pískový filtr nám zachytává i ty jemnější nečistoty.
3: Podívejme se na chemii, budeme asi potřebovat upravit vodu.
2: To je vždy základní krok po dopuštění toho bazénu. Vždy si napřed zkontrolujeme hodnotu pH vody, by měla být mezi 6,9 až 7,4. Pokud se nám podaří hodnotu srovnat, potom přistoupíme k dalšímu kroku, a to je vodu nachlorovat. Přidat dostatečné množství organického chlorgranulátu, který vodu takzvaně nastartuje, zoxiduje řasy a nečistoty v té vodě.
3: Do vody vlastně dáváme koncentráty, máme přitom pustit pískovou filtraci.
2: Je vždy lepší, když po aplikaci chemie pískovou filtraci zapneme, a to na dobu 4 až 8 hodin, aby se nám voda pořádně promíchala a chemie zafungovala tak, jak má.
3: Jaké ty časy by měly být na začátku a na vrcholu sezóny?
2: V tomto období, kdy počasí je ještě relativně nestabilní a je relativně chladno, může filtrace běžet 2 časové úseky denně, a to po 2 hodinách. Ve chvíli, kdy nám ta voda se ohřeje, ať už pomocí tepelného čerpadla nebo pomocí zastřešení nad 20 stupňů, už je zapotřebí ty filtrační časy zvednout, a tam doporučuji potom 2x4 hodiny denně.
3: K bazénům se dá dokoupit spousta doplňků. Hodně se hovoří o úspoře, když si koupíme solární panely, které nám tu vodu přihřejí. Jak to funguje?
2: Ty klasické jednoduché solární panely fungují na klasickém principu, kdy vodu z bazénu proženeme černým panelem, kde nám sluníčko tu vodu ohřívá. Je tam trošičku nevýhoda v tom, že pokud nesvítí sluníčko, tak tento způsob ohřevu moc nefunguje a trvá déle, než se voda nahřeje v tom bazénu.
3: A čím tam tu vodu budeme prohánět? Právě tou pískovou filtrací, anebo ten panel solární má své vlastní čerpadílko?
2: Tyto panely jsou vždy závislé na tom filtračním okruhu, který již máme na tom bazénu instalovan. Filtrační jednotka nám funguje i jako oběhové čerpadlo v těchto panelech.
3: Znamená to tedy, abychom si pořídili nějaký programátor, aby nám ta filtrace třeba sepla jednou za půl hodiny na 5 minut, prohnala nám vodu v tom solárním panelu a pak ji zase nechala nahřát.
2: Přesně tak to je. Můžeme si koupit v hobby marketu klasickou časovou zásuvku, kde si můžeme nastavit čtvrthodinové intervaly nebo půlhodinové intervaly. Čtvrt hodiny filtrace stojí, panel se nahřívá a zase čtvrt hodiny potom filtrace běží a cirkuluje tu vodu. Teplou vodu vlastně tím pádem dostaneme do toho bazénu.
3: Teď také všechno kvete, pil je všude. Máme bazén přikrývat, když nemáme polykarbonátovou střechu?
2: Pokud nemáme polykarbonátové nebo klasické bazénové zastřešení z hliníkových profilů a polykarbonátové výplně, potom doporučuji klasickou bublinkovou plachtu, která nám udrží i teplo v tom bazénu, zamezí nadměrnému odparu vody z bazénu a v určité míře nám samozřejmě pomůže i při spadu nepořádku do bazénu.
1: Tak to nám radí specialista na bazény Martin Zikula, se kterým natáčel náš hobby redaktor Jirka Šobr. A my pro vás máme za chvíli už jenom zahrádkářský kalendář, a to, jak víte, je takové malé připomenutí, na co je teď na zahrádce nejvyšší čas. Tedy čas na to, co nepočká.

0: Zahrádkářský kalendář.
1: Máme tady sobotu 23. května a to už je vhodný čas nejen na zalévání, tedy pokud je u vás sucho a nezapršelo, ale je to hlavně čas na hlídání proti nejrůznějším nepřátelům našich zahrádkářských výpěstků. Představte si, rostl mi líbeček, jako divý, tak ještě nikdy nerostl a dívám se na ty listy, na ty stonky a najednou tam uvnitř je schovaný slimák. Jsou prostě všude. A tady to je krásná pranostika. Roj, který se v máji rojí, za plný vůz se nastojí. V červnu rojení nestojí za zvonění. Tak ono to znamená, že májový roj včel si do konce roku ještě i vlastní med do zásoby přinese. Zatímco ty pozdní roje, červnové, potom obvykle už jenom živoří a včelař, pokud je chce na příští rok, je musí na zimu hodně přikrmovat. Pojďme na zahrádku. Ještě jeden víkend a bude tady červen a to je dobré se pustit s radostí do odstraňování odkvetlých květů trvalek, aby nevysilovali rostlinu tvorbou plodů a semen. Nabídněte oporu mečíkům a vysokým liliím. Kopretiny, upoliny a třeba vlčí bob můžete sestřihnout hned po odkvětu, do podzimu to znovu vykvete. Určitě jste si všimli, že rostliny na balkónech jsou v plném květu. Teď jen pravidelně zalévat a co dva týdny přihnojovat. A pro milovníky sekaček tady mám důležitou informaci, když ten váš trávník povyroste o 1/3, je čas rozezvučet stroje. Jedině tak bude trávník krásný a hustý. Co bude v pravidelné stálici Českého rozhlasu, tedy v Hobby magazínu, příští týden? Tak my vám poradíme s pěstováním velmi kyselých, oranžových bobulí, plných vitamínů, tedy s rakitníkem. Navštívíme pardubickou kočičí kavárnu, slaví 10. výročí a zaměříme se na renovace a zateplení vašich plastových i dřevěných oken. A jsou tady závěrečné kontaktní informace. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby, mailíkáři zase adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje Kutil tělem i duší, Artur Kubica.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Slavíci v krabici.
1: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Dnes doplníme elitní klub Zlatých slavíků. Proč doplníme? Protože tento klub už existuje a jsou v něm zpěváci a zpěvačky, kteří obdrželi během 55 ročníků anket popularity ocenění Zlatý slavík. A to znamená, že jsou to buď vítězové nebo vítězky anket Zlatý a Český slavík. Dnes do klubu zapíšeme názvy skupin. Zatím jen 20 členů má tento elitní klub hvězd, které mají Zlatého slavíka v letech 1962 až 2023. V téhle krabici je dohromady 109 Zlatých slavíků, což je až neuvěřitelné, a přibudou další z kategorie skupina. Začneme souborem, který jako první v historii zvítězil, když byla premiérově vypsána nová kategorie skupina. Je to skupina Ladislava Štajdla.

elitním klubu Zlatých Slavíků je zatím 11 zpěvaček a také 9 zpěváků. Dohromady má tedy tento klub 20 členů. Kromě skupiny Ladislava Štajdla, která jako první v historii zvítězila a také jako první v historii mezi všemi skupinami obhájila vítězství, to bude ještě dalších 11 skupin. Včetně kapely kolem skladatele, kytaristy a zpěváka Oldy Říhy, která má 2 zlaté slavíky. Jo, je to Katapult.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: I Olympik je v elitním klubu majitelů Zlatých slavíků. Je to jediná česká kapela, která zvítězila v anketě Zlatý i Český slavík. Tři Zlatí slavíci jsou z let 1981, 82 a 3, tedy z doby ankety Zlatý slavík, a další tři jsou z období ankety Český slavík z ročníků 1996, 97 a 1998.

klubu, ve kterém mají všichni alespoň jednoho zlatého slavíka z anket Zlatý nebo Český slavík, jsou i dvě slovenské skupiny. Z těch dvou je úspěšnější ta starší, přesněji řečeno ta, která vznikla už na konci 60. let a založili ji Jožo Ráš a Vašo Patejdl. Jmenuje se Elán.

Podle Encyklopedie města Ostrava došlo k prvnímu vystoupení kapely Citron 23. ledna 1978 a bylo to v divadle Petra Bezruče v Domě kultury pracujících Vítkovic. Hrál tenkrát pod vedením baskytaristy Petra Michalíka se zpěvákem Vladimírem Kubalou, klávesistou Antonínem Bajgarem, kytaristou Jiřím Šmucem a bubeníkem, který se jmenoval Miloslav Tuč. Přesně 10 let na to, v roce 1988, už pod kapelníkem a bubeníkem Radimem Pařískem převzala skupina Citron jediného zlatého slavíka, který znamená vstupenku do tohoto klubu.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: A teď ta druhá slovenská skupina, která je v klubu Zlatých slavíků. Elán má 4 zlaté slavíky za sebou z ročníků 1984 až 1987 a Tým, to je ta druhá skupina ze Slovenska, zvítězila v letech 1989 až 1991.

Od této chvíle budou už jen skupiny, které mají zlaté slavíky z ankety Český slavík. Čestné místo tady zaujímá pražská kapela Lucie.

Karel Gott má z období 1962 až 2023 42 zlatých slavíků a Lucie Bílá 21. Když budeme zlaté slavíky brát jako vstupenku do elitního klubu zlatých slavíků, tak nejvíc vstupenek ze všech skupin má Kabát, jejich 14. A po Gottovi a Bílé je to třetí největší počet zlatých slavíků z tohoto období.

0: Dnes si představujeme elitní klub Zlatých slavíků. V tomto klubu zatím byly jen zpěvačky a zpěváci, kteří obdrželi během 55 ročníků anket popularity ocenění Zlatý slavík. A to znamená, že jsou to vítězové a vítězky anket Zlatý a Český slavík. Dnes k nim přidáváme vítěze kategorie skupina a tady jsou i činasky.
1: Vzal si dva lízenky, dvě hypo.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Další ze skupin, které už patří do elitního klubu Zlatých slavíků, je skupina, která se jmenuje Divokej Bill.

Když sečteme všechny zlaté slavíky kategorií zpěvák a zpěvačka od roku 1962 až 2023, tak jich je 109. Kategorie skupina dodává za období 1977 až 2023 40, a to znamená, že v této krabici bude celkem 149 zlatých slavíků. Jeden zlatý slavík je od skupiny Kryštof.

Poslední skupinou, která je v elitním klubu těch, kteří mají ocenění Zlatý slavík, je skupina Mirai. Je to parta kluků z Frýdku Místku a Zlatého slavíka dostali v roce 2021. Pro jistotu to ještě jednou zopakuji. V krabici, kde jsou jen Zlatí slavíci kategorii skupina zpěvák a zpěvačka z období 1962 až 2023, je jich 149. Celkově ale ještě někdy dodáme ty za hity roku. Loučí se Martin Hrdinka.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Chomutov chce znovu postavit vyhořelou restauraci Dřevák u Kamencového jezera. Technická univerzita v Liberci poprvé vyzkouší participativní rozpočet. Českou diplomacii čeká první setkání s novou maďarskou vládou. Bude slunečno, přechodně oblačno, teploty až k 28 stupňům. Pěkné ráno, zprávy a Jana Moravcová. Chomutov obnoví restauraci Dřevák, která schořela na začátku května v areálu Kamencového jezera. Není ale jasné, jestli město postaví repliku historické stavby nebo na jejím místě vznikne jiná provozovna. Spolu rozhodnout by měli taky obyvatelé Chomutova, říká náměstek primátora Martin Bocian z Nutí Nový Sever.
2: Určitě bychom to neudělali od stolu a navzdor nějakému veřejnému mínění. Určitě o tom budeme debatovat nejenom tady interně, ale předpokládám, že externě, protože chceme k tomu přistoupit maximálně zodpovědně a citlivě.
0: Příčinu požáru restaurace Dřevák policisté stále vyšetřují. Technická univerzita v Liberci zavede po vzoru měst a obcí participativní rozpočet. V červnu dostanou studenti možnost navrhnout, kam by mohla jít část peněz na investice. Finance budou určené výhradně na rozvoj kampusu, říká prorektor pro vzdělávání Otokar Ungerman.
3: Je to mimo vědu a výzkum, je to na rozvoj kampusu. To znamená na trávení volného času, který dejme tomu mezi bloky výuky, tady tráví, ať už to budou lavičky, chodníky, nějaká centra, je to na ní. Co si navrhnou, co si zrozpočtují, tak my vybereme nejlepší projekty a budeme se snažit podporovat.
0: Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů se sejde s novou maďarskou vicepremiérkou a ministryní zahraničí Anitou Orbánovou. Serveru iRozhlas to potvrdil ministr Macinka. Orbánová zastupuje novou vládu premiéra Petera Maďara. Jeho strana TISA v dubnových volbách porazila 16 let vládoucí Fidesz Viktora Orbána. Schůzka má být prvním oficiálním kontaktem mezi českou diplomací a novou maďarskou vládou. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský se v červenci zúčastní summitu Severoatlantické aliance v Ankaře. V pátek to po zasedání ministrů zahraničí NATO ve Švédsku oznámil generální tajemník aliance Mark Rutte. Nadcházející summit by se podle něj měl zaměřit hlavně na Ukrajinu. Zelenský už minulý týden řekl, že by na jednání rád osobně dorazil. Zároveň dodal, že NATO musí v Turecku dokázat, že je silné a že se nerozpadne, neoslabí a nezůstane pozadu.
1: Počasí.
0: Bude slunečno, během dne přechodně i oblačno, zejména kolem hor a kopců, nejvyšší denní teploty 25 až 28 stupňů, maxima na horách do 24.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Dopravní omezení čekejte v Juditině ulici v Teplicích. Čekejte tam dopravní omezení na Horské ulici 224 Klášterec Krištofovy Hamry. Čekejte přes obce Rusová, Nová Víska a Hradiště u závěru, a to kvůli závodům do vrchu. Omezení je plánované do dnešních večerních hodin.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Krásné sobotní ráno s Českým rozhlasem Sever. Když jsem ve 4 sedala do auta, uvědomila jsem si, že už je to dlouho, co jsem musela tak brzy po ránu z postele. Dost mě totiž překvapilo, kolik světla venku bylo už krátce po čtvrté. Slunko se nad obzor vyhouplo před minutkou, takže den už skutečně začal. Ať je dobrý, vám přeje Český rozhlas Sever.
1: Český rozhlas Sever.

0: Petr Rezek a jeho sen o létání. Už dlouho jsem neměla takový ten létací sen. Když se mi zdají, mám po nich vždycky dobrou náladu, protože létání je báječná věc. Ať už se vám dnes zdálo o čemkoliv, předpokládám, že už jste vzhůru, když posloucháte ranní vysílání Českého rozhlasu Sever 11 minut. Po páté. No a protože jste vzhůru a s námi, tak si právě teď můžete poslechnout dnešní kalendárium Petra Jungmana.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Sobota 23. května. Svátek má vládce světa.
3: Ano, jsem to já.
2: Vladimír. Takových ředitelů zeměkoule tu máme přes 80 tisíc. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Matyáš Habsburský byl v katedrále svatého Víta v Praze korunován českým králem v roce 1611. To je 415 let. Nahradil staršího bratra Rudolfa II. A své sídlo později přenesl z Prahy do Vídně. Tím naše hlavní město přestalo být až do roku 1918 trvalou rezidencí hlavy státu. Na prvním brněnském letišti Slatina v Černovicích přistálo první letadlo přesně před 100 lety v roce 1926. O den později zahájilo oficiální provoz. Dnes je na místě průmyslová zóna. Nadzvukový dopravní letoun dosedl na runway ruzyňského letiště poprvé před 55 lety v roce 1971.
4: 100 tisíc lidí čekalo 23. května na pražském letišti na přistání sovětského nadzvukového dopravního letounu TU-144. Letadlo startovalo ten den v 9 hodin 10 minut v Moskvě a po 17 kilometrech letu přistálo za 40 minut v Praze. Ve výšce 20 000 metrů je jeho cestovní rychlost 2,5 tisíce kilometrů za hodinu.
2: Při pádu kabiny lanovky na severu Itálie na horu Motarone zemřelo před 5 lety 14 lidí, včetně 9letého dítěte. K tragickým následkům přispěla provizorní oprava, která měla udržet lanovku v provozu. Československá Miss roku 1991, nyní šéfka české Miss Michaela Bakala, rozená Mláčová, má 55. narozeniny. A princezně Zubejdě je dneska 45. Rodačce z Mikulova, Barboře Sajdlové. Já přeju hezkou sobotu.
5: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 18 minut po páté, pojďme se podívat na to, jaká bude sobota s datem 23. května, tedy den, který právě začíná. Ráno ojediněle v údolích počítejte s mlhami, které se mohou tvořit, ale slunce je brzy rozpustí, protože během dne očekáváme převážně slunečno. Může se vyskytovat i kupovitá oblačnost, a to zejména kolem hor a kopců. Nejvyšší denní teploty téměř letní 25 až 28 stupňů Celsia, na horách do 24. Krásná sobota, co říkáte?
2: Přijďte společně s námi zahájit turistickou sezónu ve východním Krušnohoří. V sobotu 23. května si v areálu zámku Jílové u Děčína užijete den plný pohody, jarmark a soutěže a odnesete si spoustu informací o turistice a turistických akcích v našem kraji. Po 12. hodině si přijďte říct o písničku na přání a po 14. hodině se můžete těšit na moderátorku Evu Bucharovou a její zajímavé hosty. V sobotu 23. května odpoledne na shledanou v Jílovém u Děčína.
0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Petr Kolář v dobrém ránu na Českém rozhlase Sever v 5 hodin a 22 minut. Sousedské setkání Čechů a Němců pod širým nebem. Tak vypadal včerejší program festivalu Meeting Brno, který usiluje o dialog mezi národy a kulturami. Na Moravské náměstí ale přišli lidé i protestovat. Vadí jim, že pořadatelé pozvali do Brna sudetské Němce na jejich každoroční sjezd.
1: Zítra jdu na ten pochod, pouť smíření. Pocházím z Bavorska od českých hranic. Pro mě je to velmi důležité.
2: Svěřil se Heinz Stoldrajer v rozhovoru s Janem a Vojtou.
3: Seděl jsem tady a viděl jsem...
4: Kluky?
3: Ale to jsou kinder, kluky. Viděl jsem dva kluky s t-shirt s dva jazyky.
5: Jako mladí lidi už bychom chtěli se soustředit v té Evropě na budování společné budoucnosti a tohle je jeden z aktů toho budování.
2: No a rozumíte těm protestům, co tady taky jsou?
5: Já osobně jim rozumím. Já si myslím, že mít jiný názor je naprosto v pořádku v demokracii, ať ho klidně mají. My máme ten názor, že bychom se měli směřovat a hledat společnou cestu.
2: Nesouhlas se sjezdem sudetských Němců přišlo vyjádřit několik desítek lidí s českými vlajkami a transparenty.
6: Je to jenom takový happening, který má vlastně ukázat, že jsou tady vlastenci, kterým jde o to, aby se takové věci neděly. Myslím si, že ta doba ještě nenazrála na to, aby jsme dělali takové akce v České republice.
2: Řekl za protestující krajský zastupitel z KSČM Martin Říha. Sousedské setkání doprovázela hudba a vystoupení folklorních souborů.
7: Zatím velká vděčnost a radost.
2: Zhodnotil dosavadní průběh festivalu jeho spoluzakladatel David Macek. Protestující mu nevadí.
7: Aspoň můžou vidět na vlastní oči, kdo jsou, kdo nejsou sudetští Němci, jak to vypadá, když se někde sejnou, protože toto vlastně už je součást toho takzvaného srazu sudetoněmeckého Landsmannschaftu. Tak prosím pěkně, to je to, čeho se tady přes 35 let česká společnost bohužel v některých svých částech děsí.
2: Na pořádek dohlíželi desítky strážníků, policistů a antikonfliktní tým. Z Brna Vlasta Gajdošíková, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Sever,

Petr Nať a jeho nohy na stole, to je, myslím, synonymum spíš pro odpolední než pro ranní pohodu, ale jestli nikam nespěcháte, klidně si udělejte pohodlí u ranní kávy. Posloucháte Český rozhlas Sever, za malou chvíli v jeho vysílání zprávy s Janou Moravcovou a v nich mimo jiné pozvánka na chomutovské slavnosti. Bude slunečno, stejně jako v písničce od Bonnie M.

0: Je 17:30.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Chomutovské slavnosti se dnes a zítra konají v tamním městském parku a jeho okolí. Připravená jsou hudební, šermířská a taneční vystoupení. Začátek slavností je v 10 hodin. V Poseku na Teplicku budou venkovní bazén čistit chemickými prostředky. Plovárna tak už nebude patřit do kategorie přírodní koupaliště. V předchozích letech zkoušelo město čistící bakterie. V rozlehlé nádrži bylo ale jejich použití komplikované. Uvedl to starosta Václav Krtek z uskupení Osek všem. Ještě dnes a v neděli mají lidé příležitost podívat se do hradů, zámků a dalších památek v soukromém vlastnictví. A to včetně prostor, které nejsou běžně přístupné. Zapojí se třeba zámek Neustupov a Karlova Koruna nebo hrad Houska, na kterých budou návštěvníky provázet přímo jejich majitelé. Dnes ve francouzském Cannes končí 79. ročník jednoho z nejprestižnějších filmových festivalů. Porota večer udělí hlavní cenu Zlatou palmu a uzavře tak téměř dvoutýdenní přehlídku, na které letos své nové filmy představili přední světoví režiséři i hollywoodské hvězdy. České hokejisty čeká na mistrovství světa zápas se Slovenskem. Utkání začne v 16 hodin a 20 minut. Ráno se může ještě v údolích tvořit mlha, přes den čekáme slunečno, nejvyšší denní teploty až k 28, na horách do 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na Horské ulici 224 v Klášterci nad Ohří na Krištofovi Hamry čekejte přes obce Rusová, Nová Víska, Hradiště u závěru, kvůli závodu do vrchu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Helena Vondráčková a Václav Neckář ve filmovém duetu 5 hodin a téměř 38 minut pěkné sobotní ráno s Českým rozhlasem Sever. Říká se, že v jednoduchosti je krása a já bych to teď parafrázovala zhruba tímhle způsobem. V jednoduchosti je taky síla, protože věci, které jsou na první pohled obyčejné, dokáží být velmi silné a taky zdravé, třeba jako syrovátka. Ta dokáže povzbudit tělo, pohladit žaludek a proměnit úplně obyčejné jídlo na skutečný skvost. Důkazem jsou dnešní babské rady.
1: Babské rady.
2: Syrovátka se dokáže zasloužit o stabilizaci hladiny cukru v krvi. Doporučeno je pití syrovátky před jídlem. Syrovátka totiž obsahuje kvalitní bílkoviny, vitamín skupiny B i minerály, jako jsou vápník, draslík a fosfor. Syrovátkový protein je jeden z nejrychleji vstřebatelných zdrojů bílkovin, ideální po silovém tréninku nebo náročné fyzické námaze pro regeneraci svalů. V historii byla syrovátka používána ke zkrášlovacím procedurám v lázních. Přidáním do koupele pomáhá s kožními problémy. Bývá rovněž součástí krémů, vlasových balzámů i šamponů. Doslova o ní naše babičky říkali, že dokáže čistit krev i to, že je balzámem na žaludek. Když ji vychladíte, získáte ideální osvěžení v horkých dnech. Syrovátku lze též rozmixovat s ovocem. Například kombinace banánu a medu je perfektní. Přidává se do ovesných kaší i do domácího pečiva, kterému dodá lehce nakyslou chuť.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: počasí.
1: Za necelé 2 minutky bude 6:45, pokud už jste na sebe otevřeli okno. Zjistili jste, že sobotní ráno je vcelku příjemné. Ranní teploty se teď pohybují mezi 10 až 12 stupni Celsia a přes den vystoupají opravdu vysoko. Meteorologové slibují 25 až 28 stupňů Celsia. Na horách se rtuť zastaví u 24. Teď po ránu se na některých místech v údolí vytvořila mlha, tak s tím počítejte přes den, ale bude převážně slunečno. Jenom kolem hor a kopců by se mohla vyskytovat kupovitá oblačnost. Krásu toho dnešního dne to ale myslím nijak výrazně nenaruší. Tak tedy pěknou slunečnou sobotu s Českým rozhlasem Sever.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: nezaměnitelný hlas Mariky Gombitové ve vysílání Českého rozhlasu Sever v 5 hodin a téměř 49 minut. Společně se teď vypravíme na jedno ze zajímavých míst v Ústeckém kraji a že jich tu máme. Tentokrát zamíříme do Jimlína, tam mají hrad, jehož historie se začala psát už v 15. století a mnohem víc o hradu i o Jimlíně jako takovém ví Alena Škraňková, která vám vypráví zajímavé příběhy měst a obcí v Ústeckém kraji.
1: Příběhy severočeských měst a obcí.
2: Na Lounsku najdete obec s názvem Jimlín. Jeho částí jsou zeměchy. Jimlín má svou dlouhou a docela slavnou minulost. V písemných dokladech se objevuje někdy ve 13. století. Místní jsou pyšní na to, že rytíř Záviš z Jimlína bojoval po boku Jana Lucemburského v bitvě u Kresčaku roku 1346. Původní stará tvrz jimlínských vladyků se rozkládala v místech, kde dnes stojí domy číslo popisné 1 a 38. V 15. století se začala psát historie nového hradu. Na hradě můžete vidět jedinečný soubor malovaných záklopových stropů z období renesance a manýrismu. Největší z malovaných stropů je na ploše přes 249 metrů čtverečních. Po vyvlastnění v roce 1947 patřil hrad zemědělskému družstvu. V jakém stavu přebíral hrad okresní úřad v Lounech v roce 1994, to si asi dovedete představit. V posledních letech prochází nový hrad postupnou rekonstrukcí. Zeměchy mají i svého slavného rodáka. Karel Lím, učitel a milovník turistiky, se tam narodil v roce 1875. Traduje se, že když kníže Lobkovic přivezl v roce 1897 do Čech první lyže, daroval je svému adjunktovi a ten je přenechal právě Karlu Límovi. Stal se tak prvním českým lyžařem v Krušných horách.
1: Příběhy severočeských měst a obcí na Českém rozhlase Sever.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Fascinující svět mravenců, hravý experiment s Bílkem a další premiérové Zázraky přírody. ČT2. Mladý architekt se vydává po stopě vraždícího maniaka v kriminálním filmu Okno z ložnice. A ČT Art uvede u příležitosti významného životního jubila legendárního písničkáře jeho jedinečná vystoupení na slavném festivalu. Bob Dylan na festivalu v Newportu. Sobotní večer s Českou televizí. Český rozhlas Sever, zprávy.
2: V Litoměřicích dnes lidé poběží pro hospic, pořadatelé jsou připraveni na teplé počasí. Z budek v elektrárnách nebo teplárnách v Ústeckém kraji vyletí za několik týdnů přes 30 mláďat dravých ptáků. Od července můžou ženy na preventivní mamografické vyšetření i bez žádanky od lékaře. Dnešek čekáme většinou slunečný s teplotou k 28 stupňům. Pěkné sobotní ráno, zprávy a Jana Moravcová. Kolem 700 lidí dnes v Litoměřicích poběží pro tamní hospic. Začátek je v 9 hodin. Běžci si můžou vybrat z 5 tras od půlkilometrové po 11-kilometrovou. Meteorologové předpovídají až 28 stupňů Celsia. Pořadatelé se proto podle mluvčí hospice Zuzany Legnerové připravili na vedro.
3: Spoustu vody. A například v obci Píšťany nám pomáhá vlastně obec, dobrovolnicky zajišťuje tam vodu a stejně tak v parku Inspirace CS Betonu nám vlastně zajišťují to občerstvení na trase, že vlastně i na trase bude voda.
2: Hospic svatého Štěpána v Litoměřicích chce sérií charitativních běhů vybrat přes 1 milion 800 tisíc korun. Potřebuje záložní zdroje pro případ výpadku elektřiny. Podle Legnerové se už podařilo vybrat přes milion. Počet sokolů stěhovavých na severu Čech roste a dravci stále častěji hnízdí v průmyslových areálech. Letos z budek na stavbách skupiny ČEZ vyletí 22 mláďat. Dalších 9 odchovala rafinérie společnosti Orlen Unipetrol. V pátek to řekli mluvčí firem. Všechna mláďata okroužkoval ústecký ornitolog Václav Beran. Podle něho jsou průmyslové budovy pro sokoly vhodnou náhradou přirozených hnízdišť. Mladí ptáci začnou opouštět hnízda během června. Ženy nad 45 let od července nebudou pro screeningové vyšetření rakoviny prsu potřebovat žádanku. Potvrdil to Svaz zdravotních pojišťoven a Všeobecná zdravotní pojišťovna. Na mamograf tak mohou ženy se objednávat i bez návštěvy gynekologa nebo praktického lékaře. Preventivní prohlídky by ale zanedbávat neměly, říká prezident Svazu zdravotnických pojišťoven Martin Balada.
4: My tento standardní režim rozšiřujeme právě o možnost, aby ten screening mohly absolvovat i ženy, které z nějakého důvodu nechodí na pravidelné preventivní prohlídky ke svému praktickému či gynekologickému lékaři, nebo ho z nějakého důvodu nemají.
2: České národní parky slaví Evropský den chráněných území, který připadá právě na dnešek. Správa Krkonošského národního parku připravila ve svých pracovištích a muzeích speciální program. Vstup do Krkonošského muzea v Jelemnici, do expozice Šindelka v Harachově a do muzea zapadlých vlastenců v Pasekách nad Jizerou je dnes zdarma.
0: Počasí.
2: Po ránu čekáme ještě místy v údolích mlhu, přes den bude převažovat na severu Čech slunečno, nejvyšší denní teploty 25 až 28 a na horách do 24 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na silnici 224 u Klášterce na Tohří přes Krištofovy Jamry a Rusovou Novou Vísku a Hradiště počítejte dnes s uzavírkou kvůli závodům do vrchu. Omezení je plánované do dnešních večerních hodin.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Dobré sobotní ráno s Českým rozhlasem Sever. Ve Valdštejnské zahradě v Praze se ve středu předávala ocenění Rekordman roku. V kategorii seniori ocenění získala Stanislava Richtrová z Kadaně. Je to totiž nejstarší žena, která pravidelně zvoní na kostelní zvony v kadaňském kostele Povýšení svatého kříže. I tenhle příběh vám odvyprávíme v našem ranním vysílání, ve kterém nebudou chybět ani písničky, které nestárnou, třeba v podání Marty Kubišové. Nejdřív ale jedna ranní, vstávací, od Michala Tučného.
0: Dobré ráno.

0: Je 6 hodin a 10 minut, dobré sobotní ráno s Českým rozhlasem Sever. Do našeho ranního vysílání patří krimi historky Petra Berana. Většinou to není o žádných extra těžkých zločinech, ale jsou to příběhy, které mají sloužit jako poučení. Dnes bych řekla, že je poselstvím krimi historek vzkaz: zabezpečte si své domy a chaty.
1: Krimi historky.
2: Na Ústecku rozkryli kriminalisté sérii vloupání do chat a rodinného domu. Dvojice mužů ve věku 39 a 52 let měla podle policie společně plánovat i provádět krádeže. Začalo to vloupáním do chaty v Proboštově, pokračovalo další v Horních Zálezlech a nakonec i rodinným domem, odkud zmizely šperky, sběratelské předměty i další artefakty za téměř 190 tisíc korun. Zásadní roli hrály při objasnění genetické stopy a kamerové záznamy. Mladší z mužů se přiznal. Starší měl fungovat jako organizátor a poskytovat informace o objektech. A teď oběma hrozí až 3 roky odnětí svobody.
1: Krimi historky.

0: počasí.
1: Čtvrt hodiny po šesté se pojďme podívat na to, jaký den nám právě začíná. A já jsem zapátrala po teplotních rekordech a našla jsem maximální teplotu, kterou meteorologové naměřili v roce 1886. Podle historických záznamů tehdy bylo víc než 30, konkrétně 30,5 stupně. Dnešní teploty budou odpoledne taky vysoké, ale ne až tak, nicméně tomu rekordu se budou blížit, protože budeme měřit 25 až 28 stupňů Celsia. Tedy nádherný teplý den před námi a slunce na obloze. Teď po ránu ale ještě počítejte s tím, že v některých údolích se vytvořila mlha, tak ať vás to nezaskočí. No a pokud bydlíte někde pod horami nebo pod kopcem, tak tam se během dne může objevovat kupovitá oblačnost. Jinak ale bude, jak jsem říkala, převážně slunečno a hlavně neuvěřitelné teplo. Tak si ho užijte.
0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Zaměříme se na petunie, begonie a muškáty. S myslivci probereme nepůvodní zvěř v našich lesích a poradíme, jak zprovoznit zahradní bazén.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Ocenění rekordman roku si v kategorii seniori letos odnesla Stanislava Richtrová. Ta od roku 2022 pravidelně zvoní v kostele povýšení svatého kříže v Kadani. Prozradila mi, co ji k tomu přivedlo.
1: Přichází paní Stanislava Richtrová.
2: No, já jsem potkala kamaráda, který se kamarádil s farářem a farář říkal, že už je na to starý, tak ten tam začal chodit už díl. Vždycky lákal kamarády známý, tak jsem se nechala nalákat, zalíbilo se mi to. Tak nás bylo potom, někdo přijde, hned zase slibuje a odejde, někdo tam začne chodit, pak zase přestane. Takže jsme se tady nějak dohromady to zařídili jako oficiálně, že jsme skupina kadaňští zvoníci, máme svoji vlajku, máme svoje označky, scházíme se takhle, jak to jde.
0: Paní Stanislava má 81 let, ale je skutečně důkazem toho, že věk je pouze číslo. Jen ke zvonům v kostele v Kadani je nutné vystoupat 100 schodů. Svoji fyzičku si prý udržuje.
2: Chodím ráno plavat, odpoledne zvonit. Tak mám takhle cvičení. A to chodíme po těch zvonech někde, třeba v klášterci, tam není ani jeden schod, tam se odevřou dveře, je tam zvon pro vás, jo. Ale byli jsme v Olomouci a to nebylo přímo zvonice, je tam rozhledna a tam bylo 500 schodů. Tak na poprvé jsem to nevyšla, ale přišli jsme tam po druhý a já jsem šla takhle do kolečka, to je furt. Došla jsem tam a nenou koukám sem nahoře.
3: A připomeňte jenom posluchačům, kolikže vám je let?
2: 81.
4: No co dodat, snad jen, aby paní Stanislavě ten elán, zdraví a kondice ještě dlouho vydrželi.
5: Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Pěkné sobotní ráno s Českým rozhlasem Sever, necelé 4 minutky nám zbývají do 7:30 a v těch 4 minutkách si poslechneme písničku od skupiny Bad Boy.

z Blue. No a pak přijdou na řadu zprávy s Janou Moravcovou, ve kterých mimo jiné nebudou chybět informace o tom, co je čeká české hokejisty na mistrovství světa ve Švýcarsku.

0: Půl sedmé.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Většina Čechů si přeje, aby stát aktivně podporoval dobrovolné očkování. Ukázal to průzkum agentury Median pro Český rozhlas, kterého se v půlce května zúčastnila víc než tisícovka respondentů. Podpora je vysoká napříč politickým spektrem, včetně voličů ANO i koalice Spolu. Pozemky ve ski areálu Bedřichov v Jizerských horách nebude možné v budoucnu zastavět, rozhodli o tom obyvatelé v referendu. Gastronomii, kulturu nebo zvyky různých národností představí dnes obyvatelé Žatce. Program začne na náměstí Svobody v poledne a potrvá do večera. Evropská unie a Mexiko na společném summitu podepsali dohodu o posílení ekonomické spolupráce. Má usnadnit vzájemný obchod a investice na obou stranách. České hokejisty čeká pátý zápas ve skupině mistrovství světa. V 16:20 nastoupí proti Slovensku. Ve včerejších duelech Kanada porazila Slovensko 3-1, Německo vyhrálo nad Maďarskem 6-2, Finsko zvítězilo nad Velkou Británií 4-0 a Švédsko nad Itálií 3-0. Dnešek čekáme zpočátku s mlhou v údolích, přes den většinou slunečno, teploty do 28 a na horách do 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Kvůli závodům do vrchu dnes počítejte s dopravním omezením v podobě uzavírky na silnici druhé třídy číslo 224 mezi Rusovou a Krištofovými Hamry. Jeďte opatrně, já vám přeji dál šťastnou cestu a krásné ráno s námi.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Vladimír Mišík a jeho jednohubky v ranním vysílání Českého rozhlasu Sever 40 minut po šesté. Takové lehce okoralé jednohubky k snídani mají podobné kouzlo jako včerejší chlebíčky. Tak jestli jste včera něco slavili a zbyly vám tyhle pochutiny, a právě si je dopřáváte k snídani, tak dobrou chuť, ale to přání platí ke každé snídani, ať si dáváte cokoliv, ať vám chutná. No a na prahu nového dne vás budeme zvát do kina. Na film, který věřím většina z vás už určitě viděla, ale dopřát si ho ještě jednou a na velkém plátně podle mě není od věci.
1: Filmové tipy.
2: Animovaný hit Shrek slaví letos 25. výročí a při té příležitosti zamířil opět do kin. Pokud jste snad z nějakého nepochopitelného důvodu tuto rodinnou komedii během tak dlouhé doby ještě neviděli, tady je děj. Shrek, zelený obr s tykadly mimozemšťanů, žije sice docela sám ve svém domku na samotě u lesa až do chvíle, kdy je doslova přepaden nekonečným zástupem známých i méně známých pohádkových postaviček, které byly vyhoštěny z království nevzhledného a zakyslého lorda. Ve snaze zjednat pořádek a hlavně vrátit klid do svého příbytku, Shrek slíbí, že vysvobodí ze zajetí obávaného draka krásnou princeznu Fionu a přivede mu ji, aby se stala jeho ženou. S pomocí mazaného oslíka, ochotného pro Shreka udělat cokoliv, jen ne zmlknout aspoň na okamžik, svůj slib splní. Jenže pak se to nějak podivně zamotá, zaplete a zkomplikuje. Takže je všechno nakonec úplně a docela jinak. Pokud se vám ale nechce platit za něco, co jste už mnohokrát viděli, počkejte si na prosinec, kdy je ohlášena premiéra pětky.
1: Filmové tipy.
3: Filmové tipy vám přináší CinemaCity. Užijte si film pokaždé jinak. Nechte se vtáhnout do děje ve 2D, 3D, IMAX, 4DX nebo si dopřejte neopakovatelný zážitek ve VIP zóně. Více na www.cinemacity.cz.

0: počasí.
1: Jestli už jste rozloupli oko natolik, abyste byli schopni vnímat, jakže je za okny, tak tušíte, že je hezky a bude ještě lépe. Mnohem kvalifikovaněji nám počasí, které nás dnes čeká, popíše meteoroložka Jana Ehrtová. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Tak jak bude? Jaký den nás čeká?
2: Tak v podstatě nás čeká sluneční den s tím, že v těch odpoledních hodinách taková ta klasická kupovitá oblačnost rozhodně naskáče, ale nic z ní padat nebude, takže budeme mít od jasna do maximálně polojasna a teploty doplním. Teď aktuálně se pohybují nejčastěji od 10 do 14 stupňů Celsia a to platí i nahory a během odpoledne očekáváme letní den 25 až 28 stupňů Celsia a na horách tam očekáváme teploty od 21 do 24 stupňů Celsia.
1: Ta teplotní hranice pro letní den, to je těch 25?
2: Přesně tak, ano.
1: Bude léto i zítra?
2: Zítra bude rozhodně léto a vypadá to, že na těch nejteplejších místech můžou být i tropické hodnoty a tam může hranice těch 30 stupňů, jelikož zítra očekáváme 27 až 30 na jihu kraje až 31 stupňů Celsia. S tím, že ta oblačnost bude zítra o něco větší, zítra očekáváme dokonce až oblačno, mohla by ojediněle se vytvořit přehánka, to zejména teda na horách, ale bude to opravdu jenom ojedinělá přehánka. Na zbytku území budeme mít beze strážek a s tím, že ještě nás může pozlobit saharský prach, který zítra bude nad naší republikou, takže ty teploty i přesto by měly být takto vysoké.
1: Když se podíváme trochu dál než k zítřku, je to velké teplo a ty letní až tropické teploty něco, co nás teď bude provázet, anebo je to jenom výkyv?
2: Je to minimálně takový počasí, který by mělo trvat do úterního dne, kdyby takto mělo být teplo a během středy nás bude přecházet studená fronta, takže tam se nám minimálně na dva dny ochladí, ale potom to zase vypadá, že by ty teploty šly zase opět nahoru.
1: Ochladí se, ale nezaprší, že?
2: Maximálně je to takový spíš jak takzvaně na sucho, takže maximálně nějaká ojedinělá přehánka, ale opravdu moc toho deště ve výhledu není.
1: Hydrology to trápí, my ostatní z toho máme radost, takže deštníky můžeme nechat doma, naopak na své si přijdou slunečníky. Děkujeme za tu krásnou předpověď a přejeme pěkný den.
2: Pěkný víkend, naslyšenou.
3: Přijďte společně s námi zahájit turistickou sezónu ve východním Krušnohoří. V sobotu 23. května si v areálu zámku Jílové u Děčína užijete den plný pohody, jarmark a soutěže a odnesete si spoustu informací o turistice a turistických akcích v našem kraji. Po 12. hodině si přijďte říct o písničku na přání a po 14. hodině se můžete těšit na moderátorku Evu Bucharovou a její zajímavé hosty. V sobotu 23. května odpoledne na shledanou v Jílovém u Děčína.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Po písničce Dalibora Jandy 9 minut před 7 trochu rozhýbeme naše těla. Půjdeme si zaplavat. Plavání není jen sportovní výkon, jak uslyšíte od Evy Bucharové. Má mnoho přínosů, které mohou pozitivně ovlivnit naši fyzickou, ale i psychickou pohodu.
1: Na minutu o zdraví.
2: Plavání zpevňuje svaly, je šetrné ke kloubům a zlepšuje náladu, ale postupně. Plavání je ideální způsob, jak zmírnit bolest a posílit zádové svaly, aniž byste přetěžovali páteř. Při plavání se aktivují svaly, které jsou klíčové pro správné držení těla, hlavně v oblasti krční, hrudní a bederní páteře. Ať už se rozhodnete pro prsa, kraul nebo jiný styl, každý z nich posílí vaši páteř a zlepší její flexibilitu. Jedním z největších benefitů plavání je jeho šetrnost k vašim kloubům. Voda vám poskytuje přirozenou podporu, což znamená, že na vaše klouby není vyvíjen tak velký tlak, jako třeba při běhání nebo jiných sportech. Plavání je vynikající cvičení pro vaše srdce a cévy. Pravidelný pohyb ve vodě podporuje krevní oběh a zvyšuje kapacitu plic. Plavání má nejen pozitivní vliv na tělo, ale i na duši. Dlouhé plavecké tréninky nebo i krátké uvolnění ve vodě pomáhá odbourat stres a zmírnit pocity úzkosti. Navíc pohyb v bazénu je výborný pro soustředění, protože vyžaduje pozornost. Plavání spojuje pohyb s uvolněním a regenerací. Je to více než jen pohyb. Voda vás obejme, sklidní mysl a dodá sílu. Každý metr ve vodě je krokem k lepší kondici a čistší hlavě. Neváhejte, skočte do vody a zažijte na vlastní kůži, co všechno vám voda může přinést. Víc než minutu zdraví vám přeje Eva Bucharová.
1: Český rozhlas Sever, na minutu o zdraví.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Sedm hodin.
2: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Chomutov chce znovu postavit restauraci Dřevák u Kamencového jezera. V Litoměřicích dnes lidé poběží pro hospic, pořadatelé jsou připraveni na teplé počasí. Dny soukromých hradů a zámků pokračují ještě dnes a v neděli. Dnes čekáme zpočátku ještě místy v údolích mlhu přes den, většinou slunečno, teploty až k 28 stupňům. Pěkné sobotní ráno, zprávy a Jana Moravcová. Chomutov ještě nemá vyčíslenou škodu, jakou způsobil požár restaurace Dřevák u Kamencového jezera na počátku května. Zcela schořela budova restaurace, poškozená byla zřejmě i přístavba. Policisté příčiny požáru stále vyšetřují. Doplňuje náměstek primátora Martin Bocian z Hnutí Nový Sever.
3: Probíhá komunikace s pojišťovnou, s likvidátorem. Ještě nejsou odsouhlasené všechna čísla. Předpokládáme, že ta škoda bude mezi těmi 25 až a více miliony korun, spíš více.
1: Město chce restauraci obnovit. O tom, jestli půjde o repliku historické budovy nebo tam vznikne jiná stavba, spolu rozhodnou taky obyvatelé Chomutova. Kolem 700 lidí dnes v Litoměřicích poběží pro tamní hospic. Začátek je v 9 hodin. Běžci si můžou vybrat z 5 tras od půlkilometrové po 11-kilometrovou. Meteorologové předpovídají až 28 stupňů Celsia. Pořadatelé se proto podle mluvčí hospice Zuzany Legnerové připravili na vedro.
4: Spoustu vody a například v obci Píšťany nám pomáhá vlastně obec, dobrovolnicky zajišťuje tam vodu. A stejně tak v parku Inspirace CS Betonu nám vlastně zajišťují to občerstvení na trase, že vlastně i na trase bude voda.
1: Hospic svatého Štěpána v Litoměřicích chce sérií charitativních běhů vybrat 1 milion 800 tisíc korun. Potřebuje záložní zdroje pro případ výpadku elektřiny. Podle Legnerové se už podařilo vybrat přes milion korun. Ještě dnes a v neděli se otevírají hrady, zámky a další památky v soukromém vlastnictví v rámci Dnů soukromých hradů a zámků. Návštěvníci se dostanou i do běžně nepřístupných prostor a některými objekty je provedou přímo jejich majitelé. Zapojí se například zámek Neustupov, Karlova Koruna nebo hrad Houska. Součástí programu jsou i večerní prohlídky, koncerty a výstavy. Izraelská armáda provedla 5 leteckých útoků ve východním Libanonu. Zasáhla taky 2 budovy na jeho západě země. Uvedla to agentura AFP. Izrael útočí na libanonské hnutí Hezbollah navzdory příměří z poloviny dubna. Zástupci obou zemí se minulý týden ve Washingtonu dohodli na jeho prodloužení. Hezbollah se jednání neúčastnil a k příměří se nikdy oficiálně nepřihlásil. Podle Izraele hnutí klid zbraní porušuje. Libanonská vláda naopak upozorňuje na každodenní izraelské útoky v různých částech země.
2: Počasí.
1: Počasí pro dnešek ráno ojediněle v údolích mlha, přes den převážně slunečno, nejvyšší denní teploty 25 až 28, na horách 21 až 24 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Komplikace v dopravě čekejte v Teplicích, dopravní omezení je tam v Juditině ulici, projedete pouze zúženými jízdními pruhy a v Lovosicích v Žižkově ulici počítejte dnes s uzavírkou, koná se tam dnes Sweetfest 2026. To byly zprávy, 7 hodin, pěkné ráno.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Krásné sobotní ráno s Českým rozhlasem Sever. Na prahu slunečného dne pro vás v našem vysílání budeme mít pár zahrádkářských tipů, ale i házenkářské novinky z Lovosic. Pestrá mozaika zajímavých informací je připravena stejně jako spousta písniček, včetně těch, které nestárnou v podání Petra Spáleného nebo Jany Kratochvílové. Hned teď, tedy skoro 7:05, si ale dáme skupinu Turbo. Tak dobrý poslech a dobrý den s námi.
2: Dobré ráno s Lenkou Šobovou.

0: Tak svítání dnes Jana Kratochvílová tak úplně nestihla. Slunce vyšlo totiž už krátce po páté a teď máme 7 hodin a 13 minut k tomu. V ranním vysílání Českého rozhlasu Sever je připraveno kalendárium plné informací o tom, jaké zajímavé události se váží ke 23. květnu. A já jsem hledala, kdo má tohle datum ve svém rodném listě a zjistila jsem, že 23. května se narodil třeba český herec Karel Efa, ale taky zpěvák Jiří Štědroň, Felix Slováček a slavit dneska může i herec a taky trochu zpěvák Marek Lambora. Víc o 23. květnu teď Petr Jungmann.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Sobota 23. května. Svátek má vládce světa.
3: Ano, jsem to já.
2: Vladimír. Takových ředitelů zeměkoule tu máme přes 80 tisíc. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Matyáš Habsburský byl v katedrále svatého Víta v Praze korunován českým králem v roce 1611. To je 415 let. Nahradil staršího bratra Rudolfa II. A své sídlo později přenesl z Prahy do Vídně. Tím naše hlavní město přestalo být až do roku 1918 trvalou rezidencí hlavy státu. Na prvním brněnském letišti Slatina v Černovicích přistálo první letadlo přesně před 100 lety v roce 1926. O den později zahájilo oficiální provoz. Dnes je na místě průmyslová zóna. Nadzvukový dopravní letoun dosedl na runway ruzínského letiště poprvé před 55 lety v roce 1971.
4: 100 000 lidí čekalo 23. května na pražském letišti na přistání sovětského nadzvukového dopravního letounu TU-144. Letadlo startovalo ten den v 9 hodin 10 minut v Moskvě a po 17 kilometrech letu přistálo za 40 minut v Praze. Ve výšce 20 000 metrů je jeho cestovní rychlost 2,5 tisíce kilometrů za hodinu.
2: Při pádu kabiny lanovky na severu Itálie nahoru Motarone zemřelo před 5 lety 14 lidí, včetně 9letého dítěte. K tragickým následkům přispěla provizorní oprava, která měla udržet lanovku v provozu. Československá Miss roku 1991, nyní šéfka české Miss Michaela Bakala, rozená Mláčová, má 55. narozeniny. A princezně Zubejdě je dneska 45. Rodačce z Mikulova, Barboře Sajdlové. Já přeju hezkou sobotu.
5: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 20 minut po sedmé, pojďme se podívat na to, jaké teploty měříme na severu Čech. 15,5 stupně mají v Kadani, necelých 14 v Jirkově, 12,7 v Mosteckém v Telně, víc než 15 měří Dubí, za to Teplice mají stupňů pouze 11. Z Ústeckého Kočkova hlásí 13 stupňů nad nulou, no a v Děčíně právě teď měří 11,6 desetin stupně Celsia. Venku je krásně a bude to čím dál tím lepší, protože nás čeká letní den. Teploty se vyšplhají nad 25, dosáhnout by mohly až k 28 stupňům Celsia. Na horách se rtuť zastaví u 24. Po ránu ještě můžete v některých místech, zejména v údolích, počítat s výskytem mlh, jinak ale bude přes den převážně oblačno, jenom kolem hor a kopců by se mohla objevit kupovitá oblačnost.

seber si to sama. Seber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: seber si to sama. Seber si to sama. Seber si to sama.
1: Po popelce Xindla X 5 minut před 7:30 pro vás v ranním vysílání Českého rozhlasu Sever máme trochu sportu. Nového trenéra totiž mají házenkáři extraligových Lovosic, kteří v posledním ročníku obsadili 5. místo. Jana Lajčáka vystřídal Petr Mašát. Odchovanec plzeňské házené vedl v nejvyšší sezóně několik let Jičín a teď se pokusí vrátit na medailové pozice lovosické lovce.
2: Mašát poslední 3 sezóny působil v Německu. Na domácí scénu ho vrací sportovní ředitel Lovosic Jan Landa.
3: Rozhodli jsme se proto, že ho vlastně velmi dobře znám, tu jeho práci znám, protože jsem jí mohl dlouho sledovat, když trénoval jičínský extraligový tým. Líbí se mi to jeho zapalení do té hry a obecně to jednání s ním bylo hodně korektní a seděli jsme spolu na několika schůzkách a vlastně i ty jeho myšlenky, to, jak to chce hrát, mně přišlo sympatický, jsme velmi podobně naladěný a chce pracovat, to je pro mě strašně důležitý.
2: Vysvětlil Jan Landa, proč angažoval na trenérský post právě Petra Mašáta. Od něj bude chtít nejen rychlou hru, která je v současné házené nezbytností.
3: To chtějí hrát všichni, jo? To je takový, to dneska chce hrát každý, ale my hlavně musíme dobře bránit. Vlastně náš největší kámen úrazu letošní sezony bylo, že jsme dostávali strašně moc branek. My jsme taky hráli rychle, to bezesporu, ale na 32 gólů se málo kdy vyhraje a my jsme dostávali třeba i od Strakonic a od týmu, abych nebyl konkrétní, jako spodku tabulky hodně moc gólů a to nechceme.
2: Mašát už nemůže v Lovosicích počítat s Trkovským, Holubcem a Kajanem. Do hry se po dlouhém zranění naopak vrátí Marek Hniďák a novými posilami jsou Daniel Doš.

0: brankář z Jičína a Slovák Jakub Todt, který hrál naposledy třetí německou ligu. Do lovosického mužstva navíc povýšilo hned 7 talentovaných dorostenců, se kterými bude muset nový kouč pracovat.
1: O tomhle ví přesně, že to takhle bude a vlastně ono ve skutečnosti v tom klubu, v kterém jako trénoval, to takhle měl, takže on jako tohle by měla být jedna z jeho silných stránek, že nebude mít strach prostě hrát s mladšíma hráčem a dostane od nás v tomhle smyslu maximální podporu, protože vlastně konkurence v týmu je vlastně to nejlepší, co se člověkovi může odehrát, když na sebe vzájemně ty kluci jako v dobrým jako tlačej, protože každý chce hrát a je potřeba, aby si vzájemně konkurovali.
0: Řekl Jan Landa, sportovní ředitel házenkářů extraligových Lovosic. David Kalvas, Český rozhlas.
2: Jsme s vámi i na Lovosicku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Je 7:30.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: V chomutovském městském parku se dnes a zítra konají slavnosti. Připravená jsou hudební, šermířská a taneční vystoupení. Začátek slavností je v 10 hodin, ve 14 hodin vyrazí parkem dobový průvod a dnešní program zakončí večerní ohňostroj. V Oseku na Teplicku budou venkovní bazén čistit chemickými prostředky. Plovárna tak už nebude patřit do kategorie přírodní koupaliště. V předchozích letech zkoušelo město čistící bakterie. Ženy nad 45 let od července nebudou pro screeningové vyšetření rakoviny prsu potřebovat žádanku. Na mamograf se tak budou moct ženy objednat i bez návštěvy gynekologa nebo praktického lékaře. Dnes ve francouzském Cannes končí 79. ročník jednoho z nejprestižnějších filmových festivalů. Porota večeru dělí hlavní cenu Zlatou palmu a uzavře tak téměř dvoutýdenní přehlídku filmu. České hokejisty čeká na mistrovství světa zápas se Slovenskem. Zápas Československo začne v 16 hodin a 20 minut. Po ránu čekáme v údolích ještě místy mlhu, přes den bude slunečno, teploty naměříme do 28 a na horách do 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V Jiráskově ulici a na náměstí Svobody v Žatci na Lounsku čekejte dnes uzavírku a v Děčíně je uzavírka na parkovišti u knihovny u řeky nedaleko Tyršova mostu. Tak s tím počítejte, šťastnou cestu a dál, krásné sobotní ráno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Krásné sobotní ráno s Českým rozhlasem Sever. Jestli se těšíte, jak dva volné dny, které jsou před námi, strávíte na zahrádce, pak tu máme příspěvek přímo pro vás. Jinak se totiž stříhají okrasné keře, které kvetou na jaře, a jinak okrasné keře, které kvetou v létě. A právě s řezem keřů na vaší zahrádce vám teď poradí Veronika Jaklová.
1: Pěstování bez trápení.
2: Milí zahradníci, dnes si povíme o řezu okrasných keřů, který ovlivňuje tvar i množství květů v dalším období. Vhodný čas nastává, až když okrasné keře odkvetou. Jde hlavně o druhy kvetoucí na jaře, které nasazují květy na loňském dřevě, například zlatice nebo pustoril. Tyto keře by se neměly stříhat později na podzim, protože tím se připravíme o květy v dalším roce. Řez tedy provádíme krátce po odkvětu, podle místních podmínek. Odstraňujeme především odkvetlé větve a ty, které jsou staré, slabé nebo poškozené. Keř tím prosvětlíme a podpoříme růst nových výhonů. Ty pak během sezóny zesílí a vytvoří květní pupeny pro další rok. Pozor! Jinak stříháme okrasné keře, které kvetou v létě. Obvykle kvetou na nových výhonech a proto se řežou spíš brzy na jaře. V létě z nich můžeme odstranit pouze poškozené části a nebo je jen zlehka vytvarovat. Co platí vždy, že při řezu používáme ostré a čisté nástroje. Řez vedeme šikmo těsně nad pupenem, aby voda nestékala přímo do řezu. Zkušení pěstitelé doporučují spíše méně razantní, za to pravidelný zásah. Prý vede k lepším výsledkům než jednorázové silné zkrácení. A jakých chyb se můžeme dopustit? Nesprávné načasování nebo příliš hluboký řez keř oslabí. Naopak citlivý řez ve správný čas umožní keři udržet si zdravý, pěkný tvar i každoroční bohaté kvetení. Pěstování bez trápení vám přeje Veronika Jaklová.
1: Pěstování bez trápení na Českém rozhlasu Sever.

0: Po písničce O dešti předpověď počasí, ve které po dešti nebude ani památky.
1: Počasí.
0: Čeká nás totiž jasný a slunečný den s teplotami mezi 25 až 28 stupni Celsia. Já jsem pátrala po teplotních rekordech spojených s datem 23. května a to pátrání mě zavedlo hluboko do minulosti. Nejtepleji bylo v roce 1886. Tehdy se rtuť vyšplhala přes 30. Naopak největší zima byla v roce 1866. Tehdy prý v Čechách naměřili pouhé 2 stupně nad nulou. Nečeká nás ani jeden z těchto extrémů, ale myslím, že se všichni shodneme na tom, že jsme rádi, že ty teploty, které dnes budou venku panovat, budou blíž těm teplotním maximum. Kdo by chtěl 23. května takovou zimu, jako jsou 2 nad nulou? Já rozhodně ne a věřím, že vy taky ne. Tak tohle nás dneska nečeká.
2: Přijďte společně s námi zahájit turistickou sezónu ve východním Krušnohoří. V sobotu 23. května si v areálu zámku Jílové u Děčína užijete den plný pohody, jarmark a soutěže a odnesete si spoustu informací o turistice a turistických akcích v našem kraji. Po 12. hodině si přijďte říct o písničku na přání a po 14. hodině se můžete těšit na moderátorku Evu Bucharovou a její zajímavé hosty. V sobotu 23. května odpoledne na shledanou v Jílovém u Děčína.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: 7 hodin 49 minut krásné sobotní ráno s Českým rozhlasem Sever. Bedřich Lorenz byl jedním z posledních agentů chodců, tedy lidí, kteří na začátku studené války tajně přecházeli hranice a převáděli přes ně uprchlíky a taky přenášeli informace. Dosud zapomenutý hrdina má teď nový památník v lesích Lužických hor, na místě, kde ho v roce 1955 zastřelili pohraničníci.
1: Prosíme tě, chraň toto místo jako připomínku jeho oběti.
2: Za přítomnosti asi 30 lidí žehná cvikovský farář Rudolf Repka památníku. Má tvar stylizovaného padajícího kabátu, což má připomínat poslední okamžiky Bedřicha Lorence. Ten zemřel nedaleko hranice s Německem 24. dubna roku 1955.
3: Když už se otočil a směřoval zpátky do Německa, tak jejich hlídka zahlédla a na 80 metrů po něm spustila palbu a zasáhla ho do nohou a do boku. Na rotách se tradovalo, že poraněný agent jim nabízel peníze, když ho nechají jít, a ten jeden z pohraničníků, tajník se jmenoval, neunesl tíhu situace a dorazil ho spoutaného zblízka střelou.
2: Popisuje historik Martin Pulec. Bedřich, nebo chcete-li Friedrich Lorenz, pocházel z česko-německé rodiny ve Varnsdorfu. Po komunistickém převratu odešel i s rodinou do Bavorska. Jako agent zahraniční tajné služby překračoval hranici, převáděl lidi a sbíral informace. Cesta, která ho stála život, měla být tou poslední. Když zemřel, měl 32 let. Zanechal po sobě dceru a těhotnou manželku.
4: Also, ich war noch nie hier.
5: Jsem tady poprvé a je to zvláštní pocit. U nás v rodině se o téhle kapitole vůbec nemluvilo. Říkalo se jen, že Friedrich zahynul na hranicích, a to v té době nebylo nic neobvyklého.
2: Svěřuje se Martin Bruckner, Lorenzův prasynovec, který přijel i s rodinou z Bavorska. Na odhalení památníku dorazila i 102 roku stará paní Anna Langrová.
6: Jak já si ho pamatuju, jako klouček, ne klouček, ale takový rošťák, který chodil se mnou do jedné třídy.
7: Památník Bedřichu Lorencovi je na jednu stranu památník určité odvaze, protože ten člověk riskoval život. Byl to otec od rodiny a o život na jaře 1955 přišel. Zároveň se roztočilo velké kolo výslechů, a kdy vlastně STB i východoněmecká štázy se snažila odkrýt další spolupracovníky, což se jim během několika měsíců podařilo, a mnoho lidí ještě bylo v procesu v roce 1956 odsouzeno, třeba i k trestům odnětí svobody na 18 let.
2: Zhrnuje Michaela Pavlátová ze společnosti Post Bellum. Památník možná posledního agenta chodce stojí v lese na břehu Hamerského potoka pod horou Luž, nedaleko místa, kterému se říká U svatého Jána. Z Lužických hor Jaromír Marek, Český rozhlas.
8: Jsme s vámi i v Lužických horách. Český rozhlas Sever,

0: umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
2: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
1: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602-489-489.
3: No to bych to pěkně zvoral.
2: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy, no a kolem Chomutova.
0: Český rozhlas Sever, zprávy.
4: Obyvatelé Bedřichova v Jizerských horách v referendu rozhodli, že pozemky ski areálu nebude možné zastavět. Podbořany na Lounsku slaví 450 let od udělení městských práv. Česká hokejová reprezentace vyzve na světovém šampionátu Slovensko. Dnes čekáme většinou slunečno s teplotou až k 28 stupňům Celsia. Pěkné sobotní ráno, zprávy a Jana Moravcová. Pozemky ve ski areálu Bedřichov v Jizerských horách nebude možné v budoucnu zastavět. Rozhodli o tom obyvatelé v referendu. Na sjezdovkách, které mají více vlastníků, se podle aktuálního územního plánu nesmí stavět. Lidé rozhodli, že to tak má zůstat, říká starosta Petr Holub ze Starostů pro Liberecký kraj.
5: My jsme se dotázali občanů, jestli mají ten stejný názor jako my, tedy že bychom zakonzervovali územní plán na těch pozemcích svahů, kde dnes sjezdový areál, a občané se vyjádřili podle tedy našeho očekávání kladně.
4: Hlasovat přišlo 165 voličů a pro zachování současného stavu bylo 161 z nich. Referendum je platné a závazné. Více než 6000 podbořany na Lounsku si dnes připomínají 450 let od udělení městských práv. Slavnost začne ve 13 hodin průvodem od infocentra. Středověkou atmosféru navodí dobová hudba, šermíři, praporečníci a divadelníci. Průvod dojde na Masarykovo náměstí, kde starosta zasadí pamětní strom. Součástí oslav je i zahájení výstavy, která mapuje 450 let města.
6: Herci z divadla Beze všeho budou předvádět krátké obrazy z dějin města. Lidé uvidí dynamickou podívanou z bubny a prapory a nebude chybět ani kejklíř. Návštěvníci si budou moct vyzkoušet i tradiční řemesla, třeba práci v kovárně, filcování nebo provaznictví. Od 16 hodin začnou na podiích u kulturního domu koncerty. Z Podbořan Gabriela Hauptvoglová, Český rozhlas.
4: Chomutovské slavnosti se dnes a zítra konají v tamním městském parku a jeho okolí. Připravená jsou hudební, šermířská a taneční vystoupení. Ve 14 hodin vyrazí parkem dobový průvod vedení bubeníky a trubači na koních a pěšími zbrojnoši. Začátek slavností je v 10 hodin a dnešní program zakončí večerní ohňové vystoupení. Ukrajinské uprchlíky v Česku nejspíš čeká zpřísnění podmínek pro pobyt. Ministerstvo vnitra dokončilo novelu, která mění pravidla pro humanitární dávky i dočasnou ochranu. Ta má nově zaniknout v případě, že se uprchlík například vrátí na Ukrajinu na více než 30 dní místo současných 90. Návrh počítá taky s novými povinnostmi pro majitele vozidel. Vláda novelu projedná v pondělí. Platit by pak mohla od ledna 2027. Opozice změny odmítá.
0: Sport.
4: Čeští hokejisté nastoupí na mistrovství světa proti Slovensku. Zápas začne ve švýcarském Friburgu v 16 hodin 20 minut. V přímém přenosu ho uslyšíte na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Slováci mají v tabulce skupiny o bod víc než Češi a na turnaji ještě neprohráli. Pokračuje asistent trenéra Jiří Kalous.
7: Vím, že to proti Slovákům bývá hodně emotivní, ale si myslím, že jde hodně o oběma týmům. Oba dva týmy chtějí bodovat, oba dva týmy chtějí získat jistotu postupu třeba do čtvrtfinále a prostě je to velmi důležitý zápas.
0: Počasí.
4: Dnešek bude převážně slunečný, nejvyšší denní teploty naměříme mezi 25 až 28, na horách do 24 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
4: S uzavírkou počítejte řidiči v Litoměřicích ve Svojsíkově a Čechově ulici a dnes je uzavřeno taky náměstí Svobody a Jiráskova ulice v Žadci na Lounsku.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Dobré sobotní ráno s Českým rozhlasem Sever. Osudy obyvatel Liberce za druhé světové války a publikaci, která je odkrývá, ale i pár zajímavostí o lidských svalech vám přineseme v následujících minutách našeho ranního vysílání. Písničky, které nestárnou, v něm zaspívají Valdemar Matuška a Hana Zagorová. Jako první po 8 hodině raní nám ale zaspívá Helena Vondráčková.
0: Dobré ráno s Lenkou Šobovou.

0: Víte, jaký sval v našem těle je nejsilnější? Jak nám v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, právě teď poví Martin Písařík. Odpověď na tuhle otázku není tak jednoduchá.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že nelze jednoznačně určit nejsilnější sval lidského těla? Záleží totiž na tom, podle čeho sílu poměřujeme. Kulturisté často předvádějí své bicepsy. Pokud by však chtěli ukázat sval, který toho uzvedne opravdu nejvíc, museli by vystavovat svůj zadek. Hýžďový sval totiž například při vstávání ze sedu zvedá celé lidské tělo. Udržuje nás ve vzpřímené poloze a zajišťuje naši stabilitu. Podobně výkonný je také čtyřhlavý sval stehení. Jedná se však o soustavu čtyř svalů, takže pokud budeme měřit sílu každého z nich zvlášť, už by to na pomyslnou nejvyšší příčku nestačilo. Široce rozšířeným mýtem je tvrzení, že nejsilnějším svalem lidského těla je jazyk. Není to však pravda. Tato nepřesnost vznikla zřejmě záměnou se žvíkacími svaly, které jsou na čelistech a dokáží vyvinout největší sílu v poměru ke své váze. To z nich ovšem ještě nedělá absolutního siláka. No a pak se na výkonnost svalů můžeme podívat z pohledu vytrvalosti. A tady je jednoznačným vítězem srdeční sval, který je v nepřetržité aktivitě od 5. týdne těhotenství až do smrti.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: počasí.
1: Je 8:45, tady je předpověď počasí pro dnešní den a ta předpověď může být velmi stručná. Dneska bude hezky. Ano, přesně takhle jednoduše by se to dalo říct, protože nás čeká jasný den s teplotami mezi 25 až 28 stupni nad nulou. Mraky se mohou objevit pouze výjimečně na horách nebo v okolí kopců, jinak ale bude obloha modrá a slunce zářivé. Tak si ten pěkný den užijte, nejlépe s Českým rozhlasem Sever.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Sever

0: stejně jako já, Made in Czechoslovakia. Pěkné sobotní ráno s Českým rozhlasem Sever. Vytáhnout jména lidí ze zaprášených archivů a dát jim tvář. I to je úkol pracovníků českých muzeí. Ti nejlepší z nich dostali tento týden v prostorách Ministerstva kultury ocenění Gloria Musealis.
1: Je to výstava, která stála na straně empatie a soucitu. A mně vlastně něco takového chybělo i v tom odborném prostředí.
2: Sdílí první dojmy z vítězství v kategorii Výstava roku historik Ivan Rous. Získat ocenění se podle něj Severočeskému muzeu povedlo díky výtvarnici Toybox, která se do výstavy zapojila.
1: My jsme se věnovali úplně obyčejným lidem a bylo nám vlastně jedno, kdo to je, nebyla to žádná předem daná kategorie. Takže jsme tam třeba měli židovskou dívku, která samozřejmě trpěla za druhé světové války, ale zároveň tu válku přežila, protože byla tak trošku sičanda. Měli jsme tam třeba německého pilota, který měl obrovské úspěchy, ale zároveň to byl nepřítel a jinak to byl také kluk, syn, který zemřel ve 24 letech. Stejně tak tam byla židovská zpěvačka, byly tam osudy Romů, které se odehrály a byly děsivé za druhé světové války.
2: Cenu za publikaci získala monografie o dějinách města Odry na Novojičí.

0: z těch expozicí právě věnovaná letectví, kde začínáme osudy Jana Kašpara, ale jdeme přes různé snílky a vynálezce až po slavnou firmu Orličan, která ve svých slavných letech vyráběla velice zajímavé letouny.
1: Další ročník muzejní soutěže Gloria Musealis se bude konat nejdříve za 2 roky. Asociace galerií a muzeí České republiky totiž chce, aby vláda změnila nařízení z roku 2003, které podle nich neodpovídá aktuálním potřebám soutěže, ať už z hlediska kapacity nebo financí. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Proti Slovensku nastoupí dnes česká hokejová reprezentace na hokejovém mistrovství světa ve Švýcarsku. I tenhle fakt vám ve zprávách o 8:30 připomene Jana Moravcová. Už po písničce skupiny Pink Floyd.

0: 9.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Stát by měl aktivně podporovat dobrovolné očkování. Shoduje se většina Čechů v průzkumu agentury Median pro Český rozhlas. Toho se v polovině května zúčastnila více než tisícovka respondentů. Se zapojením státu souhlasí přibližně 3/4 respondentů, včetně možných informačních a reklamních kampaní. Na atiku Městského divadla v Chomutově se vrátí sochy Mus. První dvě nechalo město vyrobit před 2 lety v rámci participativního rozpočtu a do konce května se po 4 letech vrátí na místo zbylé 2 sochy. Jde o repliky, původní plastiky byly kvůli jejich havarijnímu stavu nutné sundat. Gastronomii, kulturu a zvyky různých národností představí dnes obyvatelé Žatce. Program začne na náměstí Svobody v poledne a potrvá do večera. Vystoupí různé komunity a město taky zveřejní své komunitní plánování. Evropská unie a Mexiko na společném summitu podepsali dohodu o posílení ekonomické spolupráce. Má usnadnit vzájemný obchod a investice na obou stranách. Cílem je snížit závislost na Spojených státech. České hokejisty čeká 5. zápas ve skupině mistrovství světa v 16:20 nastoupí proti Slovensku. Ve včerejších duelech Kanada porazila Slovinsko 3-1, Německo vyhrálo nad Maďarskem 6-2, Finsko zvítězilo nad Velkou Británií 4-0 a Švédsko nad Itálií 3-0. Dnes čekáme převážně slunečno s teplotou do 28, na horách do 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V Jiráskově ulici a na náměstí Svobody v Žatci na Lounsku počítejte v průběhu dneška s uzavírkou. Uzavírka je tam od 7 až do 22. hodiny večerní a v Žižkově ulici v Lovosicích je uzavřená ulice kvůli pořádání Sweetfestu. Jedete bez nehod, tak i dál šťastnou cestu a krásnou sobotu s námi.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: O očkování byla řeč ve zprávách Českého rozhlasu Sever a bude o něm řeč i v našem pokračujícím ranním vysílání. Tak pěknou sobotu s námi!

0: Valdemar Matuška, 40 minut po 8. v ranním vysílání Českého rozhlasu Sever. Před námi je dnešní slavný Severočech, vlastně Severočeška. Moje maminka celý svůj život učila na litvínovské sportovní škole a taky pod rukama prošly všechny velké litvínovské hokejové hvězdy, ale také nadějné gymnastky. No a právě šikovným gymnastkám jsem jako malá holka, která nikdy nedokázala vyšplhat po tyči, dost záviděla. Jedna ze šikovných gymnastek, byť tedy ne z té litvínovské líhně, je právě dnes slavnou Severočeškou.
1: Slavní Severočeši.
2: Na vrcholných akcích jí dvakrát těsně utekla medaile. Ačkoliv mohla gymnastka Jana Komrsková jen snít o tréninkových podmínkách svých velkých soupeřek, dostala se do širší světové špičky. Narodila se v roce 1983 v Roudnici nad Labem. Rodiče trénovali gymnastiku a maminka Zdena dokonce závodila na olympiádě v Mnichově. Jana Komrsková začala sportovat ve 4 letech a od 6 závodit. Brzy se stala členkou juniorské reprezentace. 10 let pak byla nejlepší českou gymnastkou. Přeskok jí sice jako disciplína moc nebavil, ale i přesto v něm dvakrát vyhrála závod světového poháru. Mnohokrát stála na stupních vítězů. Na světovém šampionátu v roce 2001 skončila v přeskoku těsně čtvrtá. Bramborová medaile jí byla ve stejné disciplíně přisouzena i na evropském šampionátu o 6 let později. Českou republiku reprezentovala na olympijských hrách v Sydney a Aténách. Kariéru definitivně ukončila v roce 2010 kvůli bolestem zad. Dnes už je trojnásobnou matkou. Žije v Uherském Hradišti, kde se věnuje pohybovým aktivitám malých dětí.

0: počasí.
1: Přeji krásný 23. květnový den, jestli jste po ránu měli radost z toho, že vás vítají sluneční paprsky, tak vám slibuju, že vás ta radost celý den neopustí. Den, který je před námi, totiž bude slunečný od začátku až do konce. Kupovitá oblačnost by se mohla objevit kolem hor a kopců, ale to budou jediné mráčky, které by ten dnešek mohly trochu pokazit, ale já myslím, že ani mrak není na překážku, když teploměr ukazuje 25 až 28 stupňů Celsia. Právě těchhle už letních hodnot dnes dosáhnou odpolední teploty na severu Čech. Jak říkám, je před námi krásný den, ba co víc krásný víkend, protože i zítra bude teplo, i když těch mráčků na nebi bude pravděpodobně o něco víc.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
2: Jak funguje moderní konzervativní léčba inkontinence? Kdy je operace skutečně nutná a kdy stačí cvičení nebo hormonální léčba?
3: Nemůžu skákat po ty jedné noze s těma dětma, protože to prostě nezvládnu a musím si teda dojít pro nějakou pomůcku.
2: To vše otevřeme s gynekoložkou Janou Rackovou.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 19. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Lenka Filipová před 9. hodinou ve vysílání Českého rozhlasu Sever. Má stát aktivně podporovat dobrovolná očkování, a to včetně placených kampaní. 3/4 Čechů si myslí, že ano. Vyplývá to z bleskového průzkumu agentury Median pro Český rozhlas, kterého se v polovině května zúčastnila víc než 1000 respondentů. A právě o očkování, lépe řečeno národní očkovací strategii, se přou koaliční partneři hnutí ANO a SPD. Cílem dokumentu je zvýšit proočkovanost u nepovinných očkování. SPD to ale považuje za nátlak na občany. Tomuhle tématu se teď budeme věnovat s Janou Vitáskovou. Jano, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Co dalšího průzkum ještě ukázal?
1: Třeba to, že voliči vládního hnutí ANO mají v otázce podpory očkování blíž k voličům opozice než k voličům koaličních partnerů. Z oslovených voličů ANO souhlasí se státní propagací očkování 82%. U koalice Spolu, kterou ve volbách tvořila ODS, KDU, ČSL a TOP 09, je to v podstatě stejné, 83%. Dál výsledky popisuje Vojtěch Dufek z agentury Median.
2: Nejnižší podporu naopak vykazují voliči SPD, pouze 32%, a motoristů 57%. Z nevoličů souhlasí se státní podporou 68% lidí.
1: Se státní propagací očkování souhlasí taky drtivá většina voličů hnutí STAN a Pirátů.
0: Liší se nějak odpovědi u respondentů třeba podle dosaženého vzdělání a věku?
1: Ano, častěji souhlasí lidi s maturitou a vysokoškolským vzděláním, víc než 80%. Naopak lidi se středním vzděláním bez maturity odpověděli kladně v 63%. Co se týká věku, tak tam je podpora víceméně rovnoměrná.
0: Připomeňme si ještě, co je národní očkovací strategie vlastně za dokument?
1: Jeho hlavním cílem je zvýšit proočkovanost u nepovinných očkování, třeba proti chřipce. Dokument schválila už předchozí vláda Petra Fialy z ODS. Současný ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO chce ve strategii pokračovat. Strana Motoristé sobě zásadní výhrady nemá. Naopak hnutí SPD chce strategii předělat, pokračuje jeho lídr a předseda sněmovny Tomio Okamura.
3: Chceme, aby byla opravdu bez jakéhokoliv nátlaku zachována dobrovolná volba občanů, zdali se chtějí očkovat nebo ne. Znovu říkám, týká se to těch mRNA vakcín, právě jako je teďka chřipka a podobně. My nerozporujeme tetanus nebo žloutenku typu A.
1: Třeba u chřipky SPD vadí, že se lidi musí nechat očkovat každý rok a nevždy je vakcína kvůli mutaci viru stejně účinná. Je ale potřeba říct, že SPD po jednáních s hnutím ANO dosáhlo ústupku. Nebude totiž placená kampaň na podporu očkování, se kterou strategie počítala. Stát za ní měl zaplatit 50 až 80 milionů korun. Ministr Vojtěch ale už dřív řekl, že samo ministerstvo zdravotnictví bude očkování dál doporučovat a propagovat.
0: Vysvětluje Jana Vitásková. Děkujeme za informace a přejeme hezký den, naslyšenou.
1: Děkuju a nápodobně naslyšenou.
4: Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.
5: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Přibývá podvodných webů spojených s fotbalovým mistrovstvím světa. Dnešní akce Barevný žatec představuje kulturu i gastronomii obyvatel města různých národností. Rostliny českého středohoří jsou novinkou teplické botanické zahrady. Dnešek čekáme převážně slunečný s teplotou do 28 stupňů. Dobré začínající dopoledne zprávy a Jana Moravcová. Kyberzločinci už teď využívají zájmu o blížící se mistrovství světa ve fotbalu. Zakládají nejrůznější webové stránky s falešnými obchody se suvenýry, podvodnými sázkovými platformami a podobně. Cílem je ukrást peníze i osobní údaje lidí. Varuje předtím společnost Checkpoint Software Technologies. Podle ní je každá 41. registrovaná doména s tématikou mistrovství velmi podezřelá nebo přímo škodlivá. Dodává za společnost Miloslav Lujka.
2: Checkpoint odhalil například podvodnou stránku, která byla vytvořena v březnu a napodobuje oficiální obchod FIFA se suvenýry. Láká na dresy, šály, merch, figurky a další zboží, na které nabízí slevu až 80% s dopravou zdarma. Profesionální design a použití oficiálního brandingu má vyvolat dojem legitimity a přimět uživatele k nákupu a sdílení osobních a finančních údajů.
0: Fotbalové mistrovství světa začne v Americe za necelé 3 týdny. Češi se v jeho základní skupině střetnou postupně s Jižní Koreou, Jihoafrickou republikou a s jednou z pořadatelských zemí s Mexikem. Gastronomii, kulturu nebo zvyky různých národností představí dnes obyvatelé Žatce. Program začne na náměstí Svobody v poledne a potrvá do večera. Vystoupí různé komunity a město taky zveřejní své komunitní plánování.
3: V Žatci žije přes 40 různých národností. Z celkových 19 000 obyvatel města je asi 1700 cizinců, uvedl za žateckou radnici Tomáš Kasal. Nejpočetnější jsou Slováci, Vietnamci nebo Ukrajinci. Trvalý pobyt tu mají ale taky třeba Brazilci, Švédi nebo Číňani. Připravili prodejní trhy a ochutnávky svých regionálních jídel. Ze Žatce Jana Vitásková, Český rozhlas.
0: Botanická zahrada Teplice dnes otevřela novou expozici České středohoří. Venkovní skalka poblíž výstavních skleníků představí návštěvníkům středohorské rostliny. Zahradníci je začali vysazovat před 2 lety. Za litr benzínu zaplatí řidiči v průměru o víkendu a taky v pondělí 45 korun a 11 haléřů. Vyplývá to z oznámení zveřejněného ve 14 hodin v pátek na stránkách Ministerstva financí. Maximální cena nafty je nařízením stanovena na 42 korun a 8 haléřů za litr.
1: Počasí.
0: Před námi je slunečný den s teplotami vysoko až k 28 stupňům, maxima na horách dnes do 24. Stav řeky Labe v 7 hodin ráno dnes v Ústí nad Labem, hladina měla 134 cm, průtok byl 89 metrů krychlových za sekundu, předpověď 135 cm, tendence setrvalý stav a zajištěný vodní stav Ústí dnes 135 cm.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: S uzavírkou počítejte řidiči kvůli pořádání kulturní akce v Žatci na Lounsku, na náměstí Svobody a taky v Jiráskově ulici. Uzavírka je dnes kvůli konání akce Jízda na pohodu taky v Děčíně, konkrétně na parkovišti u knihovny. U řeky Labe jeďte opatrně, šťastnou cestu a dál pěkné dopoledne s námi.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Mezi nebem a zemí.
4: Dominantou Červeného kostelce na Náchodsku je kostel svatého Jakuba Většího v barokním slohu. Na místě se zastavíme s Karlem Sladkým. Místo paměti, setkávání, smíření a radosti. To je kaplička, která byla postavena teprve v roce 2023 v Bystřici na Třinecku. Vydejte se s námi na návštěvu Roudnice nad Labem, místa úzce spjatého s českými dějinami. Už za chvíli se podíváme do jedné obce na Domažlicku, kde se do kaple Jana Nepomuckého vloupal podivný vandal a modlit se rozhodně nepřišel. A čeká nás i pravidelné zamyšlení. Dnes je od Michala Kluse, pastora Slezské církve evangelické augsburského vyznání. U mikrofonu je Daniela Pavlíčková, přeji vám příjemné sobotní dopoledne.

0: V začátku této hodiny tady v magazínu Mezi nebem a zemí se vydáváme na Náchodsko. V Červeném kostelci vás zaujme kostel svatého Jakuba Většího. Je to římskokatolický farní kostel, postavený v barokním slohu. Nachází se na náměstí v samém středu města, jehož je dominantou. Je také chráněn jako kulturní památka České republiky. Existenci kostela dokládá poprvé konfirmační kniha pražské diecéze. Text je datován na 22. srpna 1362 a je zároveň první zmínkou o existenci tohoto města. Tento kostel má i zajímavost. Více dozvěděl redaktor Karel Sladký, který tam natáčel s historikem Richardem Švandou.
1: Jsme před místním kostelem v Červeném kostelci. Co je to za kostel, Richarde Švando, historiku?
2: Asi možná nejznámější stavba v kostelci, protože kostel svatého Jakuba Většího, to je opravdu krásná barokní stavba a je to stavba sdílen otce a syna Dizenhoferových. Samozřejmě Dizenhoferové jsou hodně známí a jsou spojení se stavbami v Praze, ve větších městech, ale hlavně třeba s Broumovskem, ale paradoxně i v tom kostelci právě ta stavba u těch Dizenhoferů je taky.
1: Dá se říct, že tady ten kostel je takovou dominantou Červeného kostelce, nepřehlednutelnou.
2: Já si myslím, že kdo přijíždí do kostelce nebo jede skrz kostelec přes náměstí, tak si myslím, že ten kostel ho musí určitě upoutat zrakem. Navíc ještě ten kostel má taky jednu takovou zajímavost ze stavební historie, protože my tady máme věž, která není přímo, jak se říká, nalepená na stavbě samotného kostela, ale je mimo, je taková jako kampanila, jako to mají třeba ve Španělsku. No ale to byl důsledek toho, že když se kostel stavěl, tak tenkrát chyběly finance. No a vrchnost nechtěla to zafinancovat, ale když hrozilo turecké nebezpečí a Turci byli u Vídně, tak se začalo narychlo řešit, kdyby Turci přišli do Čech a chtěli by obsadit kostelec, jak by se kostelečtí bránili. A tak narychlo postavili tuhle tu věž jako provizorium, ze které měli to náměstí chránit. Jenomže potom, když turecká hrozba skončila, tak peníze zase nebyly, bohužel. Věž už ale stála, takže ji tam nechali, ale původní podle ten návrh Dizenhoferových byl, aby to byla symetrie, to znamená, že měla vyrůst ještě druhá věž. Ale vzhledem k tomu, že peníze pořád chyběly, nikdy těch peněz nebylo dostatek, tak vlastně zůstala jedna jediná věž, takhle samostatně od kostela a druhá věž už nikdy nevyrostla.
1: A to můžeme vidět i v dnešní době.
2: Určitě.
1: Byl to původně kostel, opravdu?
2: Byl to určitě kostel, byl původně určitě ze dřeva, možná s nějakou kamennou podezdívkou. Důležité ale bylo, že vzhledem k tomu, že ta stavení, která se nacházela v kostelci, byla dřevěná, což kostelec pamatoval ještě v polovině 19. století, tak když vypukl požár, tak to město kompletně celé vyhořelo. Což bylo právě třeba i v době, kdy přicházela Božena Němcová do kostelce, tak viděla kostel, který se teprve zpamatovával z rozsáhlého požáru. No a tenhle ten kostel, který vidíme dnes, tak ten vyrostl právě na popelišti původního dřevěného kostela, který musel stávat v kostelci minimálně už někdy ve 14. století.

magazínu Mezi nebem a zemí jsou teď připraveny aktuality z duchovního světa. V pondělí 25. května bude zveřejněna první encyklika papeže Leva XIV. S názvem Magnifica Humanitas, skvělé lidství. Dokument se bude podle Vatikánu zabývat ochranou lidské osoby v době umělé inteligence. Tiskové konference k prezentaci textu se zúčastní i hlava katolické církve. Vatikán uvedl, že papež podepsal text 15. května ke 135. výročí encykliky Rerum Novarum o nových záležitostech. V tomto textu papež Lev XIII. Reagoval na rozvoj kapitalismu, vykořisťování dělníků či nástup socialismu a marxismu s jejich programovým návrhem ukončit soukromé vlastnictví výrobních prostředků. Podle zdroje agentury Reuters se text nové encykliky bude zabývat využíváním umělé inteligence ve válkách či právě zaměstnanců. Umělou inteligenci označil Lev XIV. Za jedno z témat své vlády krátce po zvolení. Historické podkroví katedrály na nebevzetí Panny Marie a svatého Jana Křtitele v Kutné Hoře Sedlci oživí výstava fotografií a maleb Elišky Šárkové a textilních pláten Zlaty Lamrové. Expozice nazvaná Esence propojí současné umění s historickou sakrální architekturou. Vernisáž je plánována na 5. června. Návštěvníci se do podkroví dostanou po novém schodišti a přes nově otevřenou oratoř. Výstava Esence pracuje s tématy vzpomínek, emocí a subjektivního vnímání reality. Sochy z barokního areálu ve Vraclavi na Orlicko-Ústecku se po desítkách let vrátí do kláštera nahoře Matky Boží v Králíkách. Přesun 28 dřevěných plastik bude technicky náročný. Vybraná firma je na nové místo převeze pravděpodobně v září. Klášter v Králíkách má mnohem větší návštěvnost než areál ve Vraclavi, takže je uvidí více lidí. O navrácení požádal rektor duchovní správy poutního kostela Karel Moravec. Před převozem bude nutné podrobně zdokumentovat stav všech soch. Restaurátoři také zpevní místa s poškozenou či odlupující se barvou, aby při transportu nevznikly další škody. I tuto dobrou zprávu jsme dnes přidali do magazínu Mezi nebem a zemí. A dál přejeme pěkný poslech Českého rozhlasu.

Přijďte společně s námi zahájit turistickou sezónu ve východním Krušnohoří. V sobotu 23. května si v areálu zámku Jílové u Děčína užijete den plný pohody, jarmark a soutěže a odnesete si spoustu informací o turistice a turistických akcích v našem kraji. Po 12. hodině si přijďte říct o písničku na přání a po 14. hodině se můžete těšit na moderátorku Evu Bucharovou a její zajímavé hosty. V sobotu 23. května odpoledne na shledanou v Jílovém u Děčína.

0: Jiřího Schellingera jsme vám teď zahráli v magazínu Mezi nebem a zemí. Augustiniánský klášter v Roudnici nad Labem, který je národní kulturní památkou, se na necelé dva roky uzavřel veřejnosti. Do areálu vstoupili řemeslníci, kteří opraví střechy, inženýrské sítě i topný systém. Archeologové přitom provedou důkladný průzkum místa. Návštěvníkům se prostory spolu s rozšířeným prohlídkovým okruhem otevřou znovu na konci roku 2027. Římskokatolická farnost Roudnice nad Labem spravuje také rotundu svatého Jiří a Vojtěcha na Řípu. Každou první neděli v měsíci se tu konají bohoslužby. Ve farnosti se zároveň věnují práci s dětmi a mladými lidmi. S mikrofonem se do Roudnice vydala Daniela Brůhová.
1: Nejen město, ale celou zdejší katolickou farnost zasáhla významná obnova augustiniánského kláštera a chrámu narození Panny Marie, jež se před pár dny zcela uzavřeli veřejnosti.
2: Oprava začala už před půl rokem. Koná se díky tomu, že se nám podařilo se připravit k tomu, abychom mohli zažádat o podporu z evropských fondů, což se, chvála Bohu, podařilo.
1: Říká administrátor katolické farnosti v Roudnici nad Labem Martin Brousil.
2: Je nutnost věnovat se těm nejdůležitějším věcem stavebně technického rázu, oprava krovů, výměna střešní krytiny, výměna sítí, kanalizace, vodovodu, elektřiny a podobné práce.
1: Celkové náklady se vyšplhají na 80 milionů korun. Zasvítí na konci roku 2027 klášter a kostel novou omítkou?
2: Že by tady zazářila perla Roudnice s novou omítkou, to bohužel nebude možné, protože na to ty prostředky, které nyní máme k dispozici, nedostačují.
1: Ale péči o farnost rekonstrukce neomezila. Museli si sice pořídit náhradní prostory, ale v těch probíhá čilý ruch. Přicházejí sem snoubenci na předsvadební přípravu.
3: Několikrát do měsíce se tady scházíme na modlitbu exámen nebo na klub Nezna Bohu.
1: Říká zdejší pastorační asistent Jan Hodnický.

0: Horák, klub nezná bohů, co to je?
1: Spočívá to v tom, že si vždycky vybereme nějaký krátký příběh z písma, ze Starého nebo Nového zákona, a pak se ptáme jenom vzájemně v té skupině, jak to rezonuje s tím, co právě cítíme, s tím, co právě prožíváme. Je to skvělý, protože se tady scházejí vlastně převážně i lidi, kteří nejsou věřící nebo nejsou aktivní věřící, kteří by chodili do kostela, ale jsou to lidé, které to zajímá a baví je se ptát.
0: Dodejme, že Jan Horák je také herec divadla Jednoho herce. Jak se daří propojit herectví s prací pastoračního asistenta?
1: Jsou to rozdílná zaměstnání, ale je pravda, že to, že působím jako divadelník, tak působím takhle i ve farnosti, protože naše divadlo často čerpá téma z židovsko-křesťanské tradice, a tak když jsou nějaké příležitosti, tak to divadlo provozuji i pro naši farnost a pro naše farníky.
0: No a Jan Horák také učí náboženství. Jednu jeho hodinu jsem navštívila. Probíralo se na nebe vstoupení páně.
2: A my jsme měli takový, jako, že ona se Bára zeptala na otázku prostě. My jsme jí odpověděli třeba, co se stalo, když Bůh šel do nebes. Že on jim žehnal a taky to se pomalu vzdaloval.
3: A kresli jsme své stopy.
0: Co ty máš ve své stopě?
4: Kde ho můžeme vidět? Že když jsme v snazích, v obraze, svátcích a když se modlíme.
2: Já mám, že když nám něco nejde, tak jako, že když věříme, takže když věříme, tak my ho máme, protože v něj věříme, že on jakože existoval a že nám může pomoct.

0: Posloucháte Český rozhlas a magazín Mezi nebem a zemí. Dobré sobotní dopoledne přejeme. Lidé stavěli kapličky z různých důvodů, jako potvrzení víry, výraz vděčnosti či připomínku nějaké významné události. Vše uvedené dohromady platí pro novodobou kapličku v Bystřici na Třinecku. Nezávislého starostu Romana Vrobla požádala redaktorka Romana Kubicová, aby jí o této drobné stavbě na úpatí kopce Loučka prozradil více.
1: Krásným místem, u kterého je dokonce nutné se zastavit, pakliže jdete po žluté turistické značce na Loučku, je taková kaplička moderního střihu, kterou jste tady, pane starosto, nechali postavit. Kdy pak a proč pak?
2: Já mám vždycky knedlík v krku, když jsem u tohoto místa, protože ono je pro mě tak symbolické. Proč? Obec Bystřice slavila v roce 2023 šestisté výročí od první písemné zmínky v dobových análech. No a my jsme 2. prosince roku 2023 udělali poslední z přehršele doprovodných aktivit k tomuto výročí. Pro úplnost a pro názornou představu divákům sdělím, že těch doprovodných aktivit bylo 55.
1: Na každý týden?
2: Na každý týden, ano. Na každý týden jedna. A toto byla jedna z těch finálních událostí. A ve mně ta myšlenka prostě na úpatí Loučky kaplička klíčila strašně dlouho. Víte, já neskrývám to, že se snažím každou neděli navštěvovat bohoslužbu a vůbec nedělám rozdíl, jestli je někdo evangelického nebo katolického vyznání, a tato kaplička splňuje tyto parametry, tuto filozofii. A byl jsem hrozně rád, když jsem oslovil s tímto záměrem několik významných osobností naší obce, zda by to podpořili. A nesetkal jsem se byť s nejmenším náznakem nějakého nesouhlasu. Naopak provázela to euforie, no a výsledek byl ten, že toho 2. prosince před 3 lety se tady sešly desítky lidí, byla tady spousta sněhu, byla tady goralská kapela, byli tady zástupci všech církví působících na území naší obce a všichni, kteří tady byli, sdíleli jedinečný pocit z toho, že to je pocta jak našim předkům, tak samozřejmě nejvyššímu, a krásně jsme si to užili, protože tady se dostat do těch prostor
1: v prosinci.
2: Ano, v prosinci, ano. To už samo o sobě něco znamená, takže musíte mít určitý fyzický a tělesný fond. No a nejenže to skončilo tak, že to byl ojedinělý akt slavnostního otevření, ale my jsme se dohodli, že se tady každoročně budeme u této příležitosti a u této kapličky scházet a že tady vždycky proběhne takové ekumenické setkání, a už teď se těšíme na to, které bude zase v prosinci.
1: Že vy jste nezměnili ten termín, prostě napadne sníh a vyjdete tady.
2: Prostě napadne sníh a vždycky se snažíme, aby to bylo tak nějak kolem toho Mikuláše. Jo. Je v tom určitá symbolika, samozřejmě voní tady punč, voní tady čaj s něčím ostřejším, voní tady zelňačka, krásná hudba, krásná povzbudivá slova od zástupců církví, co víc si prostě přát.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na petunie, begonie a muškáty. S myslivci probereme nepůvodní zvěř v našich lesích a poradíme, jak zprovoznit zahradní bazén.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Zpívala Naďa Urbánková tady v magazínu Mezi nebem a zemí na vlnách Českého rozhlasu. V Nové Vsi u Gdyně se do kaple Jana Nepomuckého vloupal vandal a zničil tam sochu i oltář. Byl však brzy dopaden. K překvapení všech se jednalo o kočku. Teď se po několika měsících vrátila socha zpět, opravená díky restaurátorovi Jindřichu Šlechtovi. A hned byla také posvěcena páterem Karlem Adamcem. Na místě natáčela Martina Sihelská.
1: U kaple Jana Nepomuckého v Nové Vsi u Gdyně jsem potkala také starostku obce, paní Šárku Kraftovou. Socha Jana Nepomuckého byla v této kapli vlastně zničena opravdu zvláštním způsobem.
2: Ano, je to tak. Sochu nám před rokem přibližně poškodila kočka, která se do kaple dostala a povedlo se jí do sochy strčit, ta spadla a poškodila se celá a poškodila vlastně i oltář. Přibližně po roce jsme si dovolili sochu vysvětit. Spolu s ní bude vysvěcen i opravený křížek u obecního úřadu.
1: A co kočka? Nedostane se zase do kapličky?
2: Proti kočkám jsme udělali opatření, bohužel jsme museli dát do kapličky síť, která teda není úplně krásná, ale aspoň zabrání vetřelcům.
3: Tady při slavnostní příležitosti, která je myslím taková důležitá a významná pro celou obec Nová Ves, protože dnes tady po delší době u kaple bude sloužena mše svatá. No a je to hlavně především proto, že budeme žehnat tu nově opravenou sochu Jana Nepomuckého uvnitř kaple a potom ten křížek u obecního úřadu.
1: Vítá všechny příchozí farář Karel Adamec.
3: Proto prosím Matku Boží, Panu Marii.
4: Podívat se ke kapličce přišla také paní Naďa Poláková.
5: Přišla jsem se podívat, protože mě to zajímá.
4: Jste ráda, že se o tu kapličku obec takhle stará nebo nějací dobrovolníci?
5: Ano, dobrovolníci je Michal Mikuš a jsme rádi, že si to vzala, že se o to stará.
4: Říká Naďa Poláková, která žije v Nové Vsi už 40 let.

0: Blíží se 10. hodina a s ní i závěr magazínu Mezi nebem a zemí a také duchovní zamyšlení. Dnes je od Michala Kluse, pastora Slezské církve evangelické augsburského vyznání. Krásný den s Českým rozhlasem přeje Daniela Pavlíčková.
1: Vážení posluchači, zítra budou křesťané slavit svátek seslání Ducha Svatého, letnice. Spolu s Velikonocemi a Vánocemi patří k největším křesťanským svátkům. Přesto kolem toho svátku často projdeme téměř bez povšimnutí. Připomeňme si proto, co se o letnicích vlastně stalo. Po svém vzkříšení se Ježíš ještě 40 dní setkával se svými následovníky. Povzbuzoval je, vyučoval a připravoval na dobu, kdy už s nimi nebude viditelně přítomen. Setkal se takto s více než 500 lidí. Nakonec se s učedníky rozloučil na Olivové hoře a vstoupil do nebe. Této události říkáme na nebe vstoupení páně. Před svým odchodem však učedníkům slíbil, že nezůstanou sami. Řekl jim, aby čekali v Jeruzalémě, protože dostanou Ducha Svatého. 10 dnů po jeho na nebe vstoupení přišel den letnic. Evangelista Lukáš jej popisuje velmi silnými obrazy. Náhle se strhl hukot z nebe, jako když se žene prudký vicher a naplnil celý dům, kde byli. A ukázali se jim jakoby ohnivé jazyky, rozdělili se a na každém z nich spočinul jeden. Všichni byli naplněni Duchem Svatým a začali ve vetržení mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat. Jakoby ani lidská slova nestačila k popsání toho, co tehdy učedníci prožili. Jedna věc však byla zřejmá. Ti vystrašení a nejistí učedníci byli proměněni. Zjevně dostali schopnost mluvit jazyky lidí, kteří přišli do Jeruzaléma z různých zemí. Ale ještě zásadnější bylo to, že dostali odvahu a mluvili v moci, která nebyla jen lidská. Vešli mezi poutníky a začali mluvit o Ježíši Kristu tak, že se jejich poselství dotýkalo návštěvníků z mnoha zemí. Tisíce lidí tehdy uvěřili, že Ježíš skutečně vstal z mrtvých, že žije a že je zaslíbeným Mesiášem, Kristem. Byli pokřtěni, přijali Ducha Svatého a vrátili se do svých domovů jako svědci o Ježíši Kristu. A tak se víra v Ježíše šířila do celého Judska, ale i do ostatních zemí a dalších koutů Římské říše. Tyto události letnice označují jako vznik církve. Dá se tedy říci, že církev zítra slaví své narozeniny. A tak jí můžeme popřát totéž, co si tak často přejeme sami. Aby byla zdravá. Zdravá církev je církev, ve které je živá víra, naděje a láska. Zdravá církev je církev, kde tato víra, naděje a láska je přítomna v životě mužů a žen, chlapců a děvčat. Tedy všechno nejlepší k zítřejším narozeninám.

0: Jen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Deset hodin.
2: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: I bez žádanky od lékaře se ženy od července můžou objednat na screeningové vyšetření rakoviny prsu. Na atiku Městského divadla v Chomutově se vrátí zbylé dvě sochy. Na průtahu Mimoní na Českolipsku vodohospodáři mění stoleté potrubí. Dnešek bude většinou slunečný s teplotou do 28 stupňů. Dobré dopoledne zprávy a Jana Moravcová. Od července se budou moct ženy na 45 let objednat na preventivní mamograf i bez návštěvy gynekologa nebo praktického lékaře. K objednání na screeningové vyšetření rakoviny prsu už totiž nebudou potřebovat žádanku. Potvrdili to Svaz zdravotních pojišťoven a Všeobecná zdravotní pojišťovna. Problémem byla třeba omezená platnost žádanky, říká mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktorie Plívová.
3: Může se stát, že chce žena absolvovat vyšetření mimo tento interval, žádanku ztratí nebo bude potřebovat navštívit mamograf v jiném období než preventivní prohlídku. Zejména v těchto případech jí tak skutečně ubude jedna další návštěva lékaře, a to pouze za účelem získání potřebné papírové žádanky.
1: Gynekologové ale upozorňují ženy, aby nepřestaly chodit na pravidelné preventivní prohlídky k nim ani k praktickým lékařům. Na atiku Městského divadla v Chomutově se vrátí sochy Můz. První dvě nechalo město vyrobit před 2 lety v rámci participativního rozpočtu. Do konce května se po 40 letech vrátí na místo zbylé dvě sochy. Jde o repliky, původní plastiky bylo kvůli jejich havarijnímu stavu nutné sundat. Doplňuje náměstek primátora Martin Bocian z Nutí Nový Sever.
4: Jedna z nich je Thálie a to druhé je Melpomene. Propojka mezi nějakou souvislostí historickou a tím novým umístěním je autor pan Václav Jelínek, což je syn autora těch předchozích dvou soch. To znamená, i v tomhle je tam určitá symbolika.
1: Malá ulice v Mimoni na Českolipsku je zúžená kvůli výměně vodovodu. Severočeská vodárenská společnost tam mění potrubí staré 100 let. Práce na zhruba 300-metrovém úseku potrvají přibližně do půlky července. Na ně navážou opravy povrchů. Podle starosty Petra Krále za hnutí ANO by ulice měla po většinu času zůstat průjezdná. Památník obětí odsunu Němců v Pohořelicích na Brněnsku někdo v noci pomaloval hákovými kříži. Stalo se to před dnešní poutí smíření, která má připomenout odsun po druhé světové válce. Řekl to mluvčí jihomoravských policistů Petr Šváb s tím, že pachatele hledají. Sport. České hokejisty čeká na mistrovství světa zápas se Slovenskem. Češi mají ve skupině ve Friburgu o bod méně než soupeř, ve hře je i lepší pozice pro postup do čtvrtfinále. Poslední 4 vzájemné zápasy se hrály jako příprava na světový šampionát. Na něm se naposledy Češi a Slováci utkali před 3 lety. Že se letos hraje ve Švýcarsku, vyhovuje i fanouškům obou týmů, říká obránce Michal Kempný.
5: Nějaký lístky máme samozřejmě, mám takový pocit, že nějaký rodiny přiletějí a já věřím, že nejvíc fanoušků z Čech i ze Slovenska. Tak už čekám skvělý zápas, samozřejmě hrát se Slovákama se nepoštěstí jen tak. A nevím, kdy jsme na ně naposledy narazili, mám takový pocit jenom v přípravných zápasech před mistrovstvím světa. Já věřím, že bude skvělá kulisa.
1: Zápas Česko-Slovensko začne v 16 hodin a 20 minut.
2: Počasí.
1: Čekáme převážně slunečno, nejvyšší denní teploty dnes naměříme do 28, na horách pak do 24 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Řidiči, pozor si dejte po nehodě motocyklu na silnici 1/13 mezi Jílovým a Modrou na Děčínsku a na silnici 65 u Rádla na Jablonecku. Pozor na oslíka na vozovce.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Hobby magazín.
6: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři, i vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Každý týden pro vás připravujeme spoustu zajímavostí a dnes se zaměříme na petunie, begonie a muškáty. Potom s myslivci probereme nepůvodní zvěř v našich lesích, no a také poradíme, jak připravit bazén na sezónu. I dnes pro vás máme odpovědi na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na blížící se červen, tedy na to, jaké práce na zahrádce už vůbec nepočkají. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: magazín. Petunie, begonie, muškáty, svatá to trojice českých balkónů. Tak by se to dalo říci. Ale občas se objeví zajímavá změna. Naše balkónová hobbyredaktorka Slávka Brádlová zpovídala zahradnici Kristýnu Plívovou, která otestovala jiřinky v roli balkónových květin. To se může hodit.
1: Já jsem loni poprvé testovala, pěstovala jsem právě jiřinky v truhlíku na balkóně. Jedná se teda o jiřinku proměnlivou, ne o tu velkou zahradní, ale tadyhle ty proměnlivý jsou menší, mají asi 40 cm, taky krásně kvetou. Takže jsem prostě do truhlíku dala ty hlízy, přibližně tak 1 na 15 cm. Na co je teda potřeba dávat pozor, tak ty truhlíky, když je léto, tak rychle vysychají, takže hodně zalívat. Kvetly vlastně kdy od července do konce sezóny. Já jsem je teda i semenařila, ty odkvetlý květy jsem neodtrhávala, jiřinky vytvořily semínka, který jsem potom na podzim sklidila, ty se dají na jaře zase vysít. Varianta je, že nebudete je pěstovat na semínka, ale čistě pro ten květ, takže vám krásně pokvetou. Odkvetlý květy musíte vždycky stříhat nebo vyštipovat. Jiřinky ale teda nesnášejí mráz, takže potom s prvním mrazíkem musíte ty rostliny odstřihnout, hlízy vyndat a uchovat je někde nejlíp v suchu, chladu.
2: Nevadí třeba ten vítr, nepoláme se to?
1: Takhle u nás není žádný jako extra vítr, takový normální prostředí. Ty jiřinky to zvládly dobře, rozhodně teda potřebují sluníčko, ale vydržely to krásně.
2: Říkáte, že potřebují sluníčko, zároveň tedy hojnou zálivku, takže balkon spíš ten jiho-jihozápad, nebo snesli by třeba v severovýchod?
1: Asi bych volala ten jiho-jihozápad, to chce otestovat, jak to ta jiřinka bude snášet.
2: Co se týká hnojení, tak předpokládám tři jiřinky v jednom truhlíku, to je asi těch 50, 45 cm, tak přece jenom toho substrátu tam není tolik. A asi nějaké ty živiny by to potřebovalo během sezóny.
1: Já teda tím, že jsem je měla na semínka, tak za stolik jako nekvetly, takže já jsem ani nepřihnojovala loni. Nebo já obecně mám přírodní zahradu, takže jedu na ty organické hnojiva, ale když tak přidat kompost ještě v průběhu sezóny, nebo co se ještě doporučuje, tak dřevěný popel, případně vaječný skořápky, případně si udělat vlastní teda hnojivo, ať už nějaký zákvas, ale to je hodně cít, což jako na těch balkonech bytech není ono, nebo nějaký jakoby čaj v uvozovkách výluh, ať už za tepla nebo za studena, a tím doplnit živiny.
2: A vlastně otázka, s kterou jsme měli začít, ten substrát by měl mít jakou kvalitu? Odlehčenější nebo naopak těžší? A nebo stačí třeba normální ta zemina, co kupujeme pro pokojové rostliny?
1: To by mělo být v pohodě. Já teda mám zahradu, takže já používám vlastně vlastní zeminu. Asi ty úplně těžké půdy, tam nevím, jak by to ty jeřinky potom snášely třeba se zamokřením, ale když si koupíte v obchodě substrát, tak by to taky mělo být v pohodě. A ještě bych měla říct, že ty jiřinky je dobrý předpěstovat, když si je předpěstujete, tak potom pokvetou jakoby dřív, trošku to urychlíte, takže můžete už třeba začátkem dubna ty hlízy dát do těch truhlíků, pomalu je dávat ven na ten balkon, zvykat na to sluníčko, na ty teploty, oni začnou pomalu rašit a růst.
2: Když je sluníčko, vystrčím je na balkon, k večeru raději zpátky do obýváku.
1: Přesně tak, protože i teď v posledních dnech byly vlastně mrazíky, to by nemuseli vydržet ty malinkatý výhonky. Takže vždycky radši na noc, nebo když je chladno, tak mít vevnitř a na slunčku potom, když svítí, tak vyndat ven.
0: A že nás letos ty noční mrazíky pořádně potrápily, teď už snad nehrozí, tak honem šup s jiřinkami na balkóny. Dáme si trochu muziky a pak přijdou na řadu vaše písemné a telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

gramofon. Řekni, kdo se lásky tvojí dovolá a koho z nás máš na hraní.

0: Začínají rady a tipy. Číslo naší poradenské linky určitě znáte, je to 221 553 790. A máme pro vás první dotaz.
1: Já mám zasazenou lípku už teda takových více jak 15 let. Oříšky plodí, ale každý rok jsou takový jako sparchantělí do špičky a ty jadírka neměj celý jadírko, je takový malinký. Tak chtěla bych se zeptat, jestli je potřeba to nějak přihnojit, nebo čím by to bylo.
0: Ptali jsme se na to Věry Kastlové ze zahradního centra v Plzni na Roudné.
2: U lísky toto může způsobovat více faktorů. Může jít buď o nedostatek živin v půdě, lísku můžeme přihnojit každý rok hnojivy NPK, nebo zapravit do půdy kolem keře rozleželý hnůj. Potom může nedostatečně vyvinuté plody způsobovat i nízká teplota v jarních měsících, a nebo naopak příliš vysoká teplota. Rostlina na tyto výkyvy teplot reaguje stresem a plody jsou pak nevyvinuté. Nedostatečně vyvinuté plody může působit i příliš zarostlý keř. Většinou lísky tvoří výmlatky, to jsou dlouhé štíhlé pruty, nevětvené, a ty bychom měli každé jaro z lísky odstranit, protože keř zbytečně zahušťují, plody nepřináší a vysilují keř. Stříháme na jaře nebo v předjaří, pokud nehrozí nějak výrazně silné mrazy. Lísky jsou navíc cizosprašné, takže pokud v okolí není žádná jiná líska, tak může být nedostatečná plodnost způsobená právě tím. Aby líska dobře plodila, tak musí být v okolí jiný druh, respektive jiný kultivár lísky.
0: A máme tady další dotaz.
3: Čím hnojit araukárii blahočet stepilý? Je krásný, ale od spodu větve usychají. A čím dobře hnojit pokojové ibišky? Všechny jsem přesadila, ale čím je dál hnojit? Moc děkuji a těším se na další vaše pořady. Posluchačka z Moravy.
0: Tak s tím nám poradí trvale usměvavý pardubický zahradník František Hlubocký.
4: Araukárie je krásný, pokojový smrček se tomu říkávalo a před válkou nebo v těch dobách by se řeklo, dokud nebyly byty teplé, se poměrně hojně pěstovaly a někdy se dokonce i na Vánoce dali přizdobit, ale už se zase objevují na trhu, takže co bych k tomu dodal? Není nijak náročný ani na světlost, může být, ale dejme tomu tak, za záclonou půl metru od okna. Běžná zálivka, je potřeba s ním tak pomalonku pootáčet, aby se nám neohybal, protože on se pak vyklání jako ke světlu a nemá rád příliš velké teplo, příliš suchý vzduch. Je to opravdu, v podstatě řekl bych, jehličina, připomínající smrk takových těch chladných společenských pokojů nebo zámeckých komnat, kde dorůstal mnohdy výšky třeba 2-3 metry podle toho, kolik mu dovolili. Ale zase má někdy tendenci se jakoby rozkládat ty boty větve, rozrůstat hodně do široka a zevnitř vyholovat, tak se nesmíme bát ty konečky neustále, bo tak jednou za 2-3 roky zastřihnout, zkrátit. S citem, jo, samozřejmě, a on nám obrazí, i ta výška se dá poměrně udržovat zase třeba na té přijatelné míře, třeba metr, metr a půl. Pokojové ibišky jsou zase trošku

0: statečná, ale ne, aby stály ve vodě a běžné přihnojení hnojivem na pokojové květiny v letním období zhruba jednou za 14 dní, zimním období pak za měsíc. A když k nám začne růst, tak se nesmíme bát je sestříhat zejména v předjaři a velice nakrátko, protože ibišky mají vlastnost, že vždy kvetou na nových vrcholcích letorostu, tak my tím zaštipováním nebo zastřiháváním je nutíme neustále rozvětvovat a tvořit nová poupata. Ale hlavně tuto operaci dělat během zimního období a pak už od jara nechat je růst, protože bychom se tím zastřihováním připravovali o násadu květů.
1: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
2: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

jsem vyhrál první cenu. Obyčejnou ženu.

0: magazín. Ne všechno, co můžete v lese uvidět a potkat, je původní a hlavně naše. Existuje seznam invazních nepůvodních druhů, živočichů a rostlin, které mají významný dopad na přírodu evropských zemí. V roce 2015 vznikl první seznam. Vloni byl už po čtvrté aktualizován. A naše hobbyredaktorka Jolana Nováková pro vás u myslivců zjišťovala, o které živočichy jde.
1: Seznam čítá 114 rostlin a živočichů, druhých jmenovaných je 65. V České republice se vyskytuje 17 z nich. Ptáky a savce zmíní Miroslav Drahota z Mladoboleslavské myslivecké organizace.
2: Tak nejstarší nepůvodní druh, který u nás byl vysazen, byla odmetra pížmová. Kožešiny byly velice ceněné, protože v kožešnickém průmyslu se to zpracovávalo. Odmetra se dostala do vodních toků a víceméně škody ona nepůsobila, tak dělala nějaký nory, ale ona se živila, vlastně to byl bíložravec, že jo, tak ráko si vykusovala trávu a tak dále.
1: Ondatra k nám dorazila na začátku 20. století a v naší přírodě žije dodnes. A pak?
2: No a pak přišla doba farebního chovu různých kožešinových zvířat, jako byla nutrie, norek americký, ale začátkem 90. let už to přestalo být lukrativní, no tak jim to bylo líto zabit, tak to prostě vypustili do přírody. A ta nutrie má abnormální schopnost se rozmnožovat a je dneska v celé republice. Ta dělá škody teda nedozírný. Jednak ruší břehy, potoků a všeho a přenáší to nemoce. Jo, protože to žije s potkanama se vším možným. Ono se to dřív i jedlo, prodávalo se to, občas dneska ještě na to narazíte, bylo to velice dietní maso, ale když jsem zjistil, co to jako obnáší za nemoce, tak už bych to asi nepotřeboval v dnešní době.
1: Máte pravdu, taky jsem kdysi na návštěvě dostala k obědu nutrii. No, další, kdo patří do seznamu invazivních nepůvodních druhů, je psík mívalovitý.
2: Je to takový na pohled ošklivý, přestavený pejsek s krátkým ocáskem, žije jako liška v norách, ale ten likviduje mláďata, zvěře, ničí hnízda, vajíčka vybírá a tak dále. Zásadně chodí spolu ve dvou. Jo? Když ho potkáte v noci, je to noční zvíře, chodí v párech. Jo? No, pak je to mýval severní, jak se říká, když se nechcete nudit, pořiďte si medvídka mývala, ale nedoporučuju si ho pořizovat, protože ten, když se vám nastěhuje do baráku, tak konec. A ten dokáže vám vybydlit chalupu, chatu, úplně neskutečným způsobem. Jo? To rozebere izolaci ve střechách a všechno.
1: Tak snad se mu naše obydlí nezalíbí. Mezi savce v seznamu patří ještě jelen sika.
2: Oni tam byli dovežený šlechtou do obor, ale vlivem různých přesunů armád, válečných událostí, to už bylo za Rakouska-Uherska, první světová válka a potom druhá světová válka, tak se ta oborní zvěř dostala ven. No a sika dneska prostě působí škody na zemědělských plodinách, pozemkách i v lesích.
1: A úspěšně se kříží s jelenem evropským. Jediný pták ze seznamu invazivních nepůvodních druhů, který žije u nás, je husice nilská.
2: Ona si ten nejdřív jako ten jeden rok testuje to prostředí, pak se usadí. Pozorovali jsme tady před pár lety dva páry a druhý rok už jich tady bylo 20 a další, že jo, prostě vysedí mladý. Dostanou se i na ty rybníčky návesní, že jo, a tak dále. No tak se na ně lidi chodí koukat a chodí to krmit, že jo.
1: Pak jsou tu ještě expanzivní, přemnožené druhy živočichů, ale ty patří zase do jiných seznamů.
0: Reportáž, máte-li tu možnost, najdete na webu našeho pořadu, stejně jako další zajímavosti, je to na stránkách rozhlas.cz/hobby. No a za chvíli si jenom vysvětlíme pro milovníky čvachtání se v zahradních bazénech, na co je dobré při jejich zprovozňování před sezónou nezapomenout.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Jak funguje moderní konzervativní léčba inkontinence? Kdy je operace skutečně nutná a kdy stačí cvičení nebo hormonální léčba?
2: Nemůžu skákat po ty jedné noze s těma dětma, protože to prostě nezvládnu a musím si teda dojít pro nějakou pomůcku.
1: To vše otevřeme s gynekoložkou Janou Rackovou.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 19. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Pomalu, ale jistě začíná bazénová zahradní sezóna. Malé bazény na zimu většinou vypustíte, vysušíte, uložíte na suchém místě. Ve větších nadzemních bazénech, ale i zapuštěných, by se každoroční napouštění dost prodražilo. A proto je na podzim trochu opustíte, zazimujete, zazimovacím roztokem přikryjete a tu odpojenou filtraci schováte na suchém místě, kde nezmrzne. Teď je na čase vodu doplnit a bazény na sezónu připravit. Jak na to? Tak to zjišťoval náš hobby redaktor Jirka Šobr u bazénového technika Martina Zikuly v Plzni na Lochotíně.
2: Přes zimu do bazénu napadá spoustu listí, dostanou se tam i živočichové jako žížaly nebo pavouci. Bazén vyčistíme napřed od hrubých nečistot, na to použijeme klasickou síťku na teleskopické tyči, a nebo můžeme použít automatický vysavač, který nám potom bazén dočistí lépe. To finální dočištění provedeme až po spuštění filtrace, kdy už nám funguje i písková náplň, tudíž ten pískový filtr nám zachytává i ty jemnější nečistoty.
3: Podívejme se na chemii, budeme asi potřebovat upravit vodu.
2: To je vždy základní krok po dopuštění toho bazénu. Vždy si napřed zkontrolujeme hodnotu pH vody, by měla být mezi 6,9 až 7,4. Pokud se nám podaří hodnotu srovnat, potom přistoupíme k dalšímu kroku, a to je vodu nachlorovat. Přidat dostatečné množství organického chlorgranulátu, který vodu takzvaně nastartuje, zoxiduje řasy a nečistoty v té vodě.
3: Do vody vlastně dáváme koncentráty, máme přitom pustit pískovou filtraci.
2: Je vždy lepší, když po aplikaci chemie pískovou filtraci zapneme, a to na dobu 4 až 8 hodin, aby se nám voda pořádně promíchala a chemie zafungovala tak, jak má.
3: Jaké ty časy by měly být na začátku a na vrcholu sezóny?
2: V tomto období, kdy počasí je ještě relativně nestabilní a je relativně chladno, může filtrace běžet 2 časové úseky denně, a to po 2 hodinách. Ve chvíli, kdy nám ta voda se ohřeje, ať už pomocí tepelného čerpadla nebo pomocí zastřešení nad 20 stupňů, už je zapotřebí ty filtrační časy zvednout, a tam doporučuji potom 2x4 hodiny denně.
3: K bazénům se dá dokoupit spousta doplňků. Hodně se hovoří o úspoře, když si koupíme solární panely, které nám tu vodu přihřejí. Jak to funguje?
2: Ty klasické jednoduché solární panely fungují na klasickém principu, kdy vodu z bazénu proženeme černým panelem, kde nám sluníčko tu vodu ohřívá. Je tam trošičku nevýhoda v tom, že pokud nesvítí sluníčko, tak tento způsob ohřevu moc nefunguje a trvá déle, než se voda nahřeje v tom bazénu.
3: A čím tam tu vodu budeme prohánět? Právě tou pískovou filtrací, anebo ten panel solární má své vlastní čerpadílko?
2: Tyto panely jsou vždy závislé na tom filtračním okruhu, který již máme na tom bazénu instalovan. Filtrační jednotka nám funguje i jako oběhové čerpadlo v těchto panelech.
3: Znamená to tedy, abychom si pořídili nějaký programátor, aby nám ta filtrace třeba sepla jednou za půl hodiny na 5 minut, prohnala nám vodu v tom solárním panelu a pak ji zase nechala nahřát.
2: Přesně tak to je. Můžeme si koupit v hobby marketu klasickou časovou zásuvku, kde si můžeme nastavit čtvrthodinové intervaly nebo půlhodinové intervaly. Čtvrt hodiny filtrace stojí, panel se nahřívá a zase čtvrt hodiny potom filtrace běží a cirkuluje tu vodu. Teplou vodu vlastně tím pádem dostaneme do toho bazénu.
3: Teď také všechno kvete, pil je všude. Máme bazén přikrývat, když nemáme polykarbonátovou střechu?
2: Pokud nemáme polykarbonátové nebo klasické bazénové zastřešení z hliníkových profilů a polykarbonátové výplně, potom doporučuji klasickou bublinkovou plachtu, která nám udrží i teplo v tom bazénu, zamezí nadměrnému odparu vody z bazénu a v určité míře nám samozřejmě pomůže i při spadu nepořádku do bazénu.
1: Tak to nám radí specialista na bazény Martin Zikula, se kterým natáčel náš hobby redaktor Jirka Šobr. A my pro vás máme za chvíli už jenom zahrádkářský kalendář, a to, jak víte, je takové malé připomenutí, na co je teď na zahrádce nejvyšší čas, tedy čas na to, co nepočká.

0: Vinařský kalendář.
1: Máme tady sobotu 23. května a to už je vhodný čas nejen na zalévání, tedy pokud je u vás sucho a nezapršelo, ale je to hlavně čas na hlídání proti nejrůznějším nepřátelům našich zahrádkářských výpěstků. Představte si, rostl mi libeček, jako divý, tak ještě nikdy nerostl, a dívám se na ty listy, na ty stonky a najednou tam uvnitř je schovaný slimák. Jsou prostě všude. A tady to je krásná pranostika. Roj, který se v máji rojí, za plný vůz se nastojí. V červnu rojení nestojí za zvonění. Tak ono to znamená, že májový roj včel si do konce roku ještě i vlastní med do zásoby přinese. Zatímco ty pozdní roje, červnové, potom obvykle už jenom živoří a včelař, pokud je chce na příští rok, je musí na zimu hodně přikrmovat. Pojďme na zahrádku. Ještě jeden víkend a bude tady červen a to je dobré se pustit s radostí do odstraňování odkvetlých květů trvalek, aby nevysilovali rostlinu tvorbou plodů a semen. Nabídněte oporu mečíkům a vysokým liliím. Kopretiny, upoliny a třeba vlčí bob můžete sestřihnout hned po odkvětu, do podzimu to znovu vykvete. Určitě jste si všimli, že rostliny na balkónech jsou v plném květu. Teď jen pravidelně zalévat a co dva týdny přihnojovat. A pro milovníky sekaček tady mám důležitou informaci, když ten váš trávník povyroste o 1/3, je čas rozezvučet stroje. Jedině tak bude trávník krásný a hustý. Co bude v pravidelné stálici Českého rozhlasu, tedy v Hobby magazínu, příští týden? Tak my vám poradíme s pěstováním velmi kyselých, oranžových bobulí, plných vitamínů, tedy s rakitníkem. Navštívíme pardubickou kočičí kavárnu, slaví 10. výročí a zaměříme se na renovace a zateplení vašich plastových i dřevěných oken. A jsou tady závěrečné kontaktní informace. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby, mailíkáři zase adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje Kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Fascinující svět mravenců, hravý experiment s Bílkem a další premiérové Zázraky přírody. ČT2. Mladý architekt se vydává po stopě vraždícího maniaka v kriminálním filmu Okno z ložnice. A ČT Art uvede u příležitosti významného životního jubila legendárního písničkáře jeho jedinečná vystoupení na slavném festivalu. Bob Dylan na festivalu v Newportu. Sobotní večer s Českou televizí.
2: 11 hodin.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.
4: Chomutov chce znovu postavit restauraci Dřevák u Kamencového jezera. Rostliny Českého středohoří jsou novinkou Teplické botanické zahrady. Kyberzločinci zneužívají blížící se fotbalové mistrovství světa k podvodům na internetu. Dnešek bude převážně slunečný s teplotou do 28 stupňů. Dobré dopoledne, zprávy a Jana Moravcová. Chomutov obnoví restauraci Dřevá, která schořela na začátku května v areálu Kamencového jezera. Není ale jasné, jestli město postaví repliku historické stavby nebo na jejím místě vznikne jiná provozovna. Spolu rozhodnout by měli taky obyvatelé Chomutova, říká náměstek primátora Martin Bocian z Hnutí Nový Sever.
5: Určitě bychom to neudělali od stolu a navzdor nějakému veřejnému mínění. Určitě o tom budeme debatovat nejenom tady interně, ale předpokládám, že i externě, protože chceme k tomu vstupit maximálně zodpovědně a citlivě.
6: V naší expozici můžete najít hvězdnici alpskou, len rakouský, nebo hvozdík písečný, který je dokonce endemitem a roste jenom v Klenči pod Řípem. Mnoho z vás určitě pozná kavil vláskovitý, druhů je samozřejmě mnohem více.
4: Říká mluvčí botanické zahrady Dušan Sárečka. Botanická zahrada Teplice dnes totiž otevírá novou expozici Českého středohoří. Venkovní skalka poblíž výstavních skleníků představí návštěvníkům středohorské rostliny. Zahradníci je začali vysazovat před 2 lety. S blížícím se mistrovstvím světa ve fotbale přibývá podvodných webů, které mají za cíl krást peníze a osobní údaje. Bezpečnostní experti varují, že část domén s tématem šampionátu je riziková. Často jde o stránky s falešnými suvenýry nebo sázkami, které zneužívají názvy jako FIFA nebo World Cup. Odborníci doporučují nakupovat jen na ověřených webech. Šampionát začne 11. června v Americe a český tým se v základní skupině střetne s Jižní Koreou, Jihoafrickou republikou a Mexikem. Ukrajina by podle prezidenta Volodymyra Zelenského měla mít možnost získat plnohodnotné členství v Evropské unii. Uvedl to v dopise reagujícím na německého kancléře Friedricha Merce. Ten navrhl, aby Ukrajina dostala status přidruženého členského státu. Ukrajinští zástupci by mohli zasedat v evropských institucích, neměli by ale hlasovací práva.
3: Počasí.
4: Počasí pro dnešek slunečno, nejvyšší denní teploty 25 až 28 stupňů, maxima na horách dnes do 21 až 24 stupňů Celsia. Povane slabý, proměnlivý vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
4: Komplikace v podobě uzavírky. Očekávejte dnes v České Kamenici na Děčínsku od dnešního dopoledne až do odpoledne, a to konkrétně ve Dvořákově ulici, a to kvůli parkování historických vozidel a akci Jízda na pohodu. Výlovém na Děčínsku na příjezdu do obce Modrá na silnici 1/13 havaroval motorkář. Jeďte opatrně, já vám přeji i dál šťastnou cestu a příjemné dopoledne s námi s Českým rozhlasem Sever.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Posloucháte Český rozhlas Sever, další vydání pořadu Svět zvířat. A naším dnešním hostem, řeknu odborným poradcem, bude Jiří Wolf, takto chovatel mloku. První otázka zákonitě musí znít, proč proboha chováte mloky?
1: V podstatě podle rodinné mytologie to sahá až do mého kojeneckého věku. Vypráví se, že kdysi, když byla maminka s mým dědečkem na houbách a měli mě sebou jako kojence někde nad Dubím, tak začalo pršet a ve chvíli, kdy mě maminka kojila, tak okolo prolézal mlok skvrnitý, kterého nikdy předtím ani nikdy potom vlastně neviděla ve volné přírodě, takže by se dalo říct, že je to takové téměř jako totemové zvíře, ale ono to pokračovalo, tenhle ten dědeček mě často jako dítě bral do okolí Proboštova, do okolí vlastně rybníka Jaroslav na čolky obecné, které z neznámých důvodů označoval slovem salamandr. A já jsem je choval v okurkáčích, ale ten chov nebyl příliš úspěšný. Nicméně maminka vlastně studovala přírodovědu a chemii na pedagogické fakultě v Ústí a setkala se s laborantem, s Petrem Boženílkem a následně učila v Duchcově ve škole U hodin, kde zase působil pan Jaroslav Tyšer, takže jsem začal jako dítě docházet do teraristického kroužku a začal jsem s ním jezdit třeba do Bulharska za těmito a jinými zvířaty.
0: No, jméno Petra Boženílka je v teraristických kruzích dodnes velmi vzpomínáno. On měl úžasnou schopnost přinutit lidi, aby si na ty hady opravdu sáhli a museli pak dosvědčit, že to není studené, není to slizké. U mloka bych si tím tak docela jistá nebyla, protože to, co tady máme před sebou, tak to jsou vlastně vodní nádrže, takže ten mlok určitě mokrý bude. Ale čím vás tedy okouzlil? Má nějakou vlastnost, ať už ve vzhledu nebo v chování, že jste si řekl, tak tohle bude to moje, nejenom totemové, ale taky chované zvíře?
1: Ta zvířata jsou úžasná jako z mnoha důvodů. Za prvý jsou to vlastně živoucí fosílie. Každý, když se řekne živoucí fosílie, tak si představí Latimery podivnou, ale například to, že ruský paleontolog Averian našel vlastně skamenělinu pamloka Ranodon sibiricus pamloka džungarského kousek od místa, kde se dodnes zcela identická zvířata vyskytují. Tak to je dokladem o tom, jak jsou ta zvířata dokonalá, že vlastně od Třetihor se vůbec nezměnila. Jsou tam vlastně další aspekty, rozmanitost vlastně tvarů, barev, ale také třeba neskutečná schopnost regenerační. Víme, že když ještěrka přijde o ocásek, taký doroste. Já jsem měl třeba v roce 1997 čínského čolka Cynops orientalis, nebo dneska je to Hypsilotriton orientalis, který měl vlastně ukousnutou čtvrtku hlavy, včetně oka, části oka, a ono mu to vlastně dorostlo kompletně. Takže tohle to jsou věci, se kterými se u jiných zvířat skutečně nesetkáme.
2: Svět zvířat.

0: Jiří Wolf je dnešním hostem a odborným poradcem pořadu Svět zvířat Českého rozhlasu Sever. Tak víme už, čím vás mloci okouzlili. Pojďme se teď podívat na ten jejich životní cyklus. Kde žije, nebo je to různé podle druhů?
1: Je to různé podle druhů a vlastně to označení obojživelník ukazuje, že je to zvíře, které více či méně obývá oba živly. Přestože máme vlastně druhy, které jsou plně akvatické, které vlastně dobrovolně vodu nikdy neopouštějí. To jsou druhy takzvaných perennibranchiálních mloků, kteří mají celý život žábry. To potom se můžeme třeba vrátit k otázkám neotenie, která s tím velmi úzce souvisí. Ale jsou také vlastně některé druhy, které zcela běžně metamorfují, ale nadále žijí ve vodě. Třeba z čeledi pamlokovitých můžeme zmínit druh Pachyhnobius shangchengensis, to je takový mladší ET. Samec má takovou jako přebujelou mohutnou hlavu, která trochu připomíná právě postavu zmíněného mimozemšťana. To je zvíře, které dobrovolně vodu neopouští.
0: Popravdě řečeno, já teď tady mám trošku terminologický nepořádek, protože mluvil jste o čolcích a máme pořad Svět zvířat o mlocích, tak jak se k sobě mají čolek a mlok?
1: Správné označení je ocasatý obojživelník, které má vlastně latinský ekvivalent urodela, případně caudata, což vlastně odkazuje na to, že to jsou obojživelníci, kteří mají dlouhý ocas, na rozdíl od bezocasých obojživelníků anura, kam patří vlastně žáby, pak je ještě skupina červorů. Pokud jde o členění čolek mlok, tak jako čolci se většinou označují ti, kteří se vracejí vlastně k rozmnožování do vody a jsou víc vázáni, řekněme, na to vodní prostředí, ale bavíme se pouze o čeledi salamandride, ke které patří vlastně naši čolci, zatímco třeba náš mlok skvrnitý, tak ten žije ve vodě pouze jako larva. To musíme říct, že vlastně mloci nebo ocasatí obojživelníci obecně mají larvální stádium podobně jako hmyz a v tom larválním stádiu dýchají vnějšími žábrami, následně metamorfují a odcházejí na souš a dýchají buď plícemi, anebo třeba celým povrchem těla. To je případ takzvaných bezplicných mločíků z čeledi Pletodontide, kteří plíce vůbec nemají.
0: No, je vidět, že ten mločí život má spoustu záhad a tajů, které běžnému člověku opravdu jsou tajemstvím. Teď se tady díváme společně do jednoho toho, nevím jestli akvária nebo terária.
1: Spíš akvaterária.
0: Akvaterárium tedy. Jsou tam dva. Chvilku to vypadalo, že se budou kamarádit a teď naopak se každý rozešel na svou stranu. Tak dají se chovat takhle v páru běžně? A nebo třeba každý vyžaduje svoje teritorium?
1: Je to zase druh od druhu. To, na co se díváme, to je vlastně jeden z axolotlů Ambystoma dimerilli, který obývá mexické jezero Pátzcuaro. Tohle to je druh, který není agresivní ani při krmení, ale třeba zmíněný pamlok hernandský musí být chován odděleně, protože samec je vlastně schopen samici zabít. Totéž se týká vlastně Surina menšího, Siren intermedia nettingi, kterého také chovám. Ty důvody jsou různé. Zmíněné vlastně druhy mají vnější oplození, ne vnitřní, jako ty, které většinou teda agresivní nebývají. A vlastně samec má za úkol střežit snůšku, to znamená, on ji střeží i proti samici, která má leckdy tendenci ukrást pro sebe nějaké vajíčko z vlastní snůšky a pokusit se je sežrat.
0: Sám jste se tady zmínil o krmení, tak to si myslím, že by mohla být další kapitolka.
2: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Společnost vám dělá Český rozhlas Sever, pořad Svět zvířat a také Jiří Wolf, sice historik povoláním, ale srdcem a duší, nebo alespoň polovinou těchto orgánů, také chovatel mloků. No a pojďme teď se podívat na ten jídelníček. Ti mloci nejsou až příliš velcí, takže co do množství, ta spotřeba krmení nebude asi veliká, ale jsou nějak specializovaní, musíte zabezpečovat něco úplně extra a zvláštního?
1: To bych vás poprosil, že bychom se přesunuli, protože tady začnu takovou úplnou specialitou. Ukážu vám tady

0: spadne z maminky na zem, tak pokud není dost rychlé, tak ti to pamloci její sežerou. Vždycky se mě kamarádi ptají, kde scháním netopíry, tak netopíry nescháním, krmím je cvrčky, mušími larvami a žížalami.
1: Ve všech těch akvateráriích tak vidím nějaké rostliny, tak je to dekorace nebo životní prostředí nebo i část té potravy?
0: Pokud víme, tak všichni mloci jsou výluční masožrouti, což je zajímavé, protože já jsem 30 let vegetarián, i když to tak s mými 150 kg nevypadá, takže jsou to malí dravci, kteří se živí výlučně živočišnou potravou. Respektive učiněn jediný nález v žaludku zmíněného již Surina menšího, Siren intermedia nettingi, kde se nacházely kousky vodní rostliny v jeho americké domovině, ale zřejmě to prostě sežral omylem.
1: Možná to bylo nalepené na nějaké té živočišné stravě. Tolik k jídelníčku. O pití, o vodu je postaráno, protože je to jejich přirozené životní prostředí. Tak a po písničce já si budu troufat položit takovou poněkud provokativní otázku.

0: Svět zvířat.
1: Jiří Wolf, chovatel mloků, je dnešním hostem pořadu Svět zvířat Českého rozhlasu Sever. A slíbila jsem takovou provokativní otázku. Četl jste Čapkovou válku s mloky?

0: A přestože Karla Čapka velmi cením, například jeho povídky z jedné a druhé kapsy, tak musím říct, že Válka zmoky mě neskutečně rozčiluje. Podle mé ženy se vlastně chovám jako člověk, který není schopný přijmout jako spisovatelskou licenci a který jedná jako fachidiot. Ale mě tam neskutečně rozčiluje za prvý to, že ty mloci vylejzají z moře, protože neznáme mloky z jiných než sladkých vod, respektive existuje jeden druh Ambystoma velásky, který se vyskytuje v Mexiku a žije vlastně v takovém jako trošku slaném jezeře na místě vyhaslé sopky. A to je jediná výjimka, ale v moři prostě nikdy nemohli žít. I vlastně z hlediska zoogeografického, kdy jsou podle Čapka nalézáni někde v okolí Indonésie, tak jako jo, ocasatí obojživelníci obývají oblast holarktickou, zcela výjimečně zasahují jakoby víc na jih, ale zase oblast v okolí Indonésie je skutečně jako zcela mloků prostá. Takže mě mrzí, že Karel Čapek, který ho pokládám prostě za génia a jeho práce obdivuji, takže že si tedy s těmi mloky nedal větší práci.
1: Možná jenom hledal živočišný druh, o kterém právě lidé tak moc nevědí a dost možná, že takový mlok z jeho knihy, z jeho románu, že je to vlastně člověk.
0: Pravděpodobně ano, ale musím se přiznat, že z tohohle pohledu třeba je mi sympatičtější Julio Cortázar, který napsal krásnou povídku Axolotl, kde popisuje člověka, který se chodí do francouzské Jardin des Plantes koukat na axolotla a chodí na ně koukat tak dlouho, až se sám stane axolotlem. Takže to bych řekl, že já se tomu osobně také blížím a musím konstatovat, že nejsem jako v mlokařských kruzích jediný. Třeba můj pražský kamarád Hinek má kamaráda, se kterým občas opéká buřty, asi s nima opékám sýr. Je to vlastně vám, Henry Jansen se jmenuje a je to největší specialista na rod paramezotriton na světě a ten vám bude vyprávět o tom, jak vlastně každý paramezotriton má jinou tvář, že jsou paramezotritoni krásní a paramezotritoni oškliví, ale korunoval to tím, že sám jako o sobě prohlásil, že je vlastně převtělený paramezotriton.
1: Tak to bychom se dostali do úplně už jiných sfér, než je chov mloků. No a když mluvíme o chovu mloků, tak musíme také říci, že nejsou to mloci ledajací.

0: Posloucháte Český rozhlas Sever, pořad Svět zvířat, dnes s Jiřím Wolfem, chovatelem mloků. No a protože jsem tedy byla pozvána do té chovné stanice.
1: Ano, Němci mají přímo výraz Molchzimmer.
0: Ano, takže jsme tedy v tom mločím pokojíčku. Já jsem se tady dívala i na ty nápisy. Samozřejmě vy házíte termíny latinské, ale vesměs jsou to tvorové, které tedy v naší přírodě nenajdeme. Já znám jenom toho krásného černého s jasně žlutými skvrnami.
1: Vlka skvrnitého. Pak vlastně tady v okolí se vyskytují různé druhy čolků. Čolek velký, čolek obecný nebo čolek horský. Už asi třetí nebo čtvrtý rok se snažíme s kamarády vlastně najít čolka hranatého, kterého kdysi v 70. letech nalezl v okolí Tise právě zmíněný Petr Voženílek a vlastně ten nález pak nebyl zopakován, přestože vlastně za hranicí v německé straně hranice se čolci hranatí vyskytují. Takže pokud nebudeme počítat čolka hranatého, tak tady vlastně v blízkém okolí žijí čtyři druhy ocasatých obojživelníků.
0: Ale já právě, co vím o tom mloku skvrnitém, tak to je to, že to je přísně chráněný tvoreček?
1: Je to tak a vlastně všichni ocasatí obojživelníci jsou chráněni zákonem, ale přesto dochází k devastaci jejich prostředí. Můžeme uvést příklad, kdy k té devastaci došlo s naprosto dobrými úmysly. Při opravách hradu Riesenburka nad Osekem, tak byly vykáceny vlastně náletové dřeviny. Já jsem na to upozorňoval, že ten hrad je zároveň lokalitou mloků skvrnitých. Docházelo tam k zazdívání mezer ve zdivu a k dalším záležitostem, takže tam byly zazděny jako nějaké princezny i ti mloci. Ale hlavně vykácením těch náletových dřevin došlo ke změně mikroklimatu, takže na hradě samotném už se mi několik let nepodařilo žádného mloka skvrnitého najít, ale zase dobrá zpráva je, že se vyskytují nadále vlastně pod hradem, vlastně v tom údolí a že jich je tam relativně hodně. Podobně smutnou zkušenost jsme měli v Mikulově, kde se zase pod sjezdovkou vyskytují čolci horští a potom tam někdo vysadil dravé ryby, což je zvlášť pro larvy ocasatých obojživelníků smrtelné nebezpečí, ale nakonec rybník byl vypuštěn, ryby vyzbírány, takže loni jsme tam napočítali desítky larev čolků horských. Stejně tak mi není jasné, jak mohlo třeba dojít k vysoušení dvou lokalit čolků velkých v Želenkách, kde na jedno místo se začal vozit nějaký odpad, nějaká suť a na druhé straně se udělalo vlastně dětské hřiště, ale ty lokality těch čolků velkých, kteří už jsou dneska poměrně vzácní, tak tímhle způsobem zanikly.
0: Tak to jsme udělali takový exkurs do české přírody, ale myslím, že už jsem to tady řekla, že u vás vlastně ty české mloky nebo čolky nenajdeme. Tak v závěru se podíváme na to, co tady u vás v tom mločím pokojíčku vlastně žije.

0: Přijďte společně s námi zahájit turistickou sezónu ve východním Krušnohoří. V sobotu 23. května si v areálu zámku Jílové u Děčína užijete den plný pohody, jarmark a soutěže a odnesete si spoustu informací o turistice a turistických akcích v našem kraji. Po 12. hodině si přijďte říct o písničku na přání a po 14. hodině se můžete těšit na moderátorku Evu Bucharovou a její zajímavé hosty. V sobotu 23. května odpoledne na shledanou v Jílovém u Děčína.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Máme tady posledních pár minutek z dnešního vydání pořadu Svět zvířat Českého rozhlasu Sever. Jiří Wolf, náš dnešní host, vypravuje o mlocích, o čolcích. Tak a já jsem se chtěla dostat k tomu, jaké vzácnosti vlastně máte tady doma. A ještě jsme ale slíbili, že se vrátíme k tomu rozmnožování, protože ten cyklus je opravdu hodně zajímavý.
1: Pokud jde o rozmnožování těch mloků, tak zásadní je to odlišení na vnější a vnitřní oplození. Vnější oplození mají čeledi Sirenidae, Hinobidae a Cryptobranchidae, přičemž Cryptobranchidae to jsou velemloci, které nechovám, ale mohu posluchačům doporučit, aby se šli na velemloky podívat buď do pražské zoo, anebo do německé Chemnitz, kde se nachází takzvaný Amphibienhaus a kde mají třeba ty americké druhy velemloků, jako je třeba Cryptobranchus aleganensis. Takže ty mají vnější oplození, stejně tak ho mají pamloci a mají ho suríni. Všichni ostatní vlastně mají oplození vnitřní. Vnitřní oplození je provázeno takovými leckdy zajímavými zásnubními tanci, což konec konců můžete pozorovat i u představitelů čeledi salamandrídek, které žijí u nás, u čolků. Každý vlastně z těch čolků má jiný typ toho zásnubního tance. Existují ještě takzvané amplexy. Samec a samice se do sebe zakleksnou, tak jak to známe od žab, akorát je to většinou obráceně, to znamená, že samice nenosí na zádech samce, ale samec nosí na zádech samici. To se děje třeba u našich mloků skvrnitých, ale ze zvířat, která jsou vlastně terarijně chována, tak je to třeba sledovatelné u Tylotritón verrucosus nebo různé amplexy jsou třeba u euproktů, kteří se do sebe jakoby zamotávají ocasy.
0: V podstatě část toho života ten mlok zahajuje jako larva.
1: Ano, mločí larva se vyznačuje tím, že má vnější takové keříčkovité žábry, kterými dýchá podobně jako ryby, a když nastane jí čas, tak vystoupí z vody na souš a začne dýchat plícemi. Je vlastně až do doby třeba rozmnožování tím pozemským způsobem života.
0: K těm druhům, které chováte vy, tak latinské názvy nebudu citovat, na to si netroufnu, ale zdá se mi opravdu, že tady není žádný mločík čecháček.
1: Ne, já české mloky a čolky chodím pozorovat do volné přírody. Ty druhy, které tady chovám, tak pocházejí z Číny, z Japonska, z Koreje, Iránu, z Mexika, ze Spojených států. Z těch vlastně čeledí, které chovám, tak můžu zmínit axolotly, 4 druhy, tak můžeme tady se podívat třeba na axolotla páskovaného Ambystoma mavorcium, což je vlastně mlok žijící podobně jako náš mlok skvrnitý. Tohle je sameček, samička je o něco větší a robustnější. Mám axolotla Umerilova, axolotla Andersonova a klasického axolotla mexického. Pokud jde o čeleď Salamandrídae, která je nejčastěji chovaná, tak mám leucistickou formu žebrovníka Valtlova, 2 druhy bývalého rodu Cynops, Hypsilotriton orientalis, tady Cynops pyrrhogastr. Tady to jsou vlastně služebně jakoby nejstarší, momentálně nejstarší zvířata v mém chovu. Sameček se tady vylíhnul v roce 2005, samička je ještě asi o 2 roky starší. Vlastně loni mi zemřela samička Hinobius retardatus, které bylo 25 let, a letos na začátku roku mi zemřela 27-letá samička Hinobius lichenatus. Takže pro případné adepty chovu mloků je třeba zdůraznit, že se jedná o dlouhověká zvířata, která žijí třeba 2x tolik, než žijou třeba psy.
0: To je dobré vědět do začátku a určitě je to dobrá rada pro začínající chovatele. Přidal byste ještě jednu nebo 2 další dobré rady pro někoho, kdo třeba by to chtěl zkusit a moc o tom neví?
1: Nikdy se člověk nesmí nechat zmást jakoby tou vnější morfologií, že vypadají mloci jako ještěrky. Jsou to zvířata, která jsou chladnomilná a většinou jim nedělá dobře světlo. Pokud si budete pořizovat světlo, tak jenom kvůli rostlinám, a je zapotřebí, aby to bylo studené světlo. Není třeba úplně ideální jako chovat mloky v paneláku, protože když nastanou vlastně ta letní vedra, tak tam asi neudržíte teplotu, která by nikdy neměla příliš přesáhnout přes 20 stupňů, spíš by měla být vždycky pod 20 stupňů.
0: O mlucích byste mohl vyprávět asi ještě dlouhé, nikoli minuty, ale hodiny, ale bohužel pro dnešek čas vyměřený pořadu Svět zvířat je u konce. Díky za ten váš čas, díky za zajímavé vyprávění, no a někdy třeba u mloku naviděnou, naslyšenou.
1: Naschledanou.
0: No, pro posluchače už je tady poslední informace, za malou chvíli budou další aktuální zprávy a pak už pořad Písničky na přání. Hezký poslech vám přeje Slávka Brádlová.

0: Louštín rozhledná, takže těch míst je tam fakt hodně. A nebo potom směrem víc na ten Rakovník, Petrov, tam je křížová cesta nádherná nahoru, nebo potom až zase dolů k Plzni Rabštejn nad Střelou a jako dá se najít vlastně fakt spoustu hezkých míst v okolí, no.
1: Máte tam, ať už přímo ve Smilovicích nebo v blízkém okolí, nějaké svoje vyloženě oblíbené místo, kam třeba občas ráda jedete nebo jdete i sama?
0: Já jsem během covidu začala běhat právě ve Smilovicích. Nejdřív jsem si říkala, já nechodím běhat, já utíkám. Jsme byli všichni pořád spolu, tak člověk občas měl potřebu bejt sám. No a tak jsem si oblíbila tam nějaký trasy a nad těma Smilovicema je bývalý přemyslovský hradiště Dřevíč. A nejen, že to místo je uchvatné samo o sobě, protože je to opravdu starý hradiště a je to takovej placatej prostě kopec, který má opravdu atmosféru. Nahoře je kaplička svatého Václava, kterou dokonce moje tchyně úžasná nechala zrekonstruovat. Protože tam chodila celý život, bylo jí líto, v jakém je to stavu, tak přispěla na rekonstrukci. Takže teď je tam krásně opravená kaplička a my jsme tam s manželem měli svatbu přímo na tom místě. Takže to je opravdu pro mě jako úžasné místo a já tam chodím běhat k té kapličce vždycky. Vyběhnu nahoru a se běhnu dolů a mám takový hezký zážitek.
1: Tak ať vám to pořád tak krásně běhá, ať vám to krásně funguje, ať jste šťastná ve Smilovicích nebo kdekoliv jinde.
0: Děkuju.
1: Moc děkuju, že jste k nám přišla. Mějte se hezky, naslyšenou.
0: Těšilo mě, mějte se taky hezky.
1: Naším dnešním hostem byla herečka Zuzana Kajnarová a u dalšího středočeského...

0: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Bylo 12 hodin.
2: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Podbořany na Lounsku slaví 450 let od udělení městských práv. Správa Krkonošského národního parku připravila speciální program k mezinárodnímu dni chráněných území. Kyberzločinci zneužívají fotbalového mistrovství světa ke krádeži peněz a osobních údajů. Přes den převážně slunečno, na horách čekejte i kupovitou oblačnost, teploty dnes do 29 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré poledne. Více než 6000 Podbořany na Lounsku si dnes připomínají 450 let od udělení městských práv. Slavnost začne už za hodinu průvodem od infocentra. Středověkou atmosféru navodí dobová hudba, šermíři, praporečníci a divadelníci. Průvod dojde na Masarykovo náměstí, kde starosta zasadí pamětní strom. Součástí oslav je zahájení výstavy, která mapuje 450 let města.
3: Herci z divadla Beze všeho budou předvádět krátké obrazy z dějin města. Lidé uvidí dynamickou podívanou z bubny a prapory a nebude chybět ani kejklíř. Návštěvníci si budou moct vyzkoušet i tradiční řemesla, třeba práci v kovárně, filcování nebo provaznictví. Od 16 hodin začnou na podiích u kulturního domu koncerty. Z Podbořan Gabriela Hauptvoglová, Český rozhlas.
1: České národní parky slaví Evropský den chráněných území, který připadá na neděli. Správa Krkonošského národního parku připravila ve svých pracovištích a muzeích speciální program. Vstup do Krkonošského muzea v Jelemnici, do expozice Šindelka v Harachově a do muzea zapadlých vlastenců v Pasekách nad Jizerou je zdarma. Památník obětí odsunu Němců v Pohořelicích na Brněnsku někdo v noci pomaloval hákovými kříži. Stalo se to před dnešní poutí smíření, která dnes po celý den připomíná odsun po druhé světové válce. Řekl to mluvčí jihomoravských policistů Pavel Šváb s tím, že pachatele hledají. Případ policie prověřuje jako trestný čin poškození cizí věci a podněcování nenávisti vůči skupině osob. Podle Švába za to pachateli hrozí až 3 roky vězení. Pouť smíření začala dopoledne, účastní se jí stovky lidí. Jdou přibližně 30 kilometrů z Pohořelic do Brna. V opačném směru vyhnání Němců z Brna po konci druhé světové války. Pochod je součástí festivalu Meeting Brno. Letos je jeho součástí poprvé i krajanský sjezd Sdružení sudeckých Němců. Každá 41. webová stránka s tématikou fotbalového mistrovství světa je podezřelá, tvrdí to společnost Checkpoint Software Technologies, podle které je cílem vylákat z lidí peníze a osobní údaje. Často jde o weby, které využívají klíčová slova jako FIFA nebo World Cup, aby pak provozovali falešné obchody se suvenýry. Před neoficiálními weby varuje také Ondřej Tichota z Evropského spotřebitelského centra.
4: Je vhodné nakupovat také suvenýry od oficiálních prodejců, a to proto, že se objevuje řada padělků. Varujeme před tím dlouhodobě, protože samozřejmě padělek přináší nekvalitu.
1: Světový šampionát ve fotbale začíná v Americe 11. června.
2: Počasí.
1: Přes den převážně slunečno, na horách čekejte i kupovitou oblačnost, zejména kolem hor a kopců, teploty do 29 stupňů, na horách do 24 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: V Děčíně se mírně zdržíte ve stoupání od nového mostu na Ludvíkovice v ulici Kamenická. Čekejte omezení kvůli rekonstrukci plynovodu. Jeďte opatrně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte přímý přenos Českého rozhlasu Sever.
5: Ano, krásnou sobotu vám z Českého rozhlasu Sever, tak už přeje Eva Bucharová, začínají polední písničky na přání netradičně. My pro vás živě vysíláme z Jílového u Děčína, kde probíhá Tourfest, turistický festival, jeho už pátý ročník a je tady spousta zajímavých návštěvníků, kteří budou chodit sem k nám do toho zahradního studia u zámku a budou vybírat písničky. Takže my se těšíme z toho, že nás posloucháte a budeme se snažit zprostředkovat vám atmosféru pátého ročníku turistického festivalu v Jílovém u Děčína.

0: Sobotní polední písničky na přání Českého rozhlasu Sever pro vás vysíláme netradičně, a to živě z turistického festivalu v Jílovém u Děčína přímo v Zámeckém parku. No a k našemu zahradnímu studiu už si sedl náš první host, pan Václav Nič. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak co máte, pane Niči, vy společného s klubem českých turistů?
1: Tak já jsem vedoucí značkař Ústeckého kraje a chtěl bych touto cestou poděkovat z této skvělé akce na zámku v Jílovém, jak jste řekla, všem značkařům klubu českých turistů a značkařkám, nesmím zapomenout, kteří se starají o krásné trasy klubu českých turistů v našem Ústeckém krásném kraji. Takže děkuji i Českému rozhlasu Sever za tuto možnost, že jim můžeme takto poděkovat, a vybral jsem tematickou písničku, takovou skoro tematickou od Pavla Babka, Cesto dál, ve tmě dál. A ještě si přidám soukromně, protože já mám ženu Janu, tak bych jí popřál k zejtřejšímu svátku. Děkuji Českému rozhlasu Sever.
0: Rádo se stalo, pane Niči, tak my už vás nebudeme zdržovat od poslechu ani manželku a zpívat bude hned teď Pavel Bobek.

0: Polední písničky na přání Českého rozhlasu Sever pro vás vysíláme netradičně živě z turistického festivalu v Jílovém u Děčína. Naše zahradní studio máme v parku, v Zámeckém parku, a taky tady máme v našem studiu dalšího hosta, pana Láďu Zoubka. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Odkud se te k nám přijel?
1: Tak řeknu rámcově z Karlovarského kraje a pak přímo ze Sokolova. A jako, přijeli jsme jako zástupci živého kraje, klubu českých turistů oblast Karlovarský kraj.
0: A ten důvod je ještě jeden, protože možná všichni nevědí, že turistický festival se stěhuje a každý rok je někde jinde, a právě proto jste tady vy.
1: Já nevím, jestli to máme prozradit ještě před oficiálním předáním štafety, ale je to pravda, budeme přebírat štafetu poprvé. Sedmý ročník by se měl konat v Karlovarském kraji. Předběžně plánujeme, že by to mohlo být Žluticko, Žlutice, takže budeme mít trošičku asi nastavenou laťku, když to takhle rozlížím okolo, ale věřím tomu, že nějaké zkušenosti máme a že jako to uděláme opět na úrovni a že akce se povede i u nás.
0: Určitě se povede, a teď budeme hrát ale pro vás, Láďo.
1: Já jsem si tady drze řekl o písničku, protože říkají mnozí, že na to nevypadám, já jsem samozřejmě rád, ale včera mi bylo 60 a protože miluju všechny písničky od Vaby Horivoli, tak věřím tomu, že ve studiu nějakou pěknou pro mě našli.
0: Našli, milí Rácové, našli Rivolu, a velká gratulace, přeju hodně štěstí, pevné zdraví, hodně našlapaných kilometrů a děkujeme za návštěvu v našem studiu.
1: Já jsem rád, že jste mě pozvali, a děkuji za písničku i za přání.
2: Já nechci být sám,

0: Český rozhlas Sever pro vás vysílá polední písničky na přání živě z turistického festivalu v Jílovém u Děčína. A teď je s námi v našem zahradním studiu přímo v parku u zámku zámecká paní Olga Lacinová. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Komu zahrajeme?
1: Tak já bych ráda tuhle písničku zahrála pro moji maminku, Drahomíru Kvačkovou, zkrátka jen tak pro radost.
0: Tak hrajeme pro radost, necháme písničku jako překvapení a hezký poslech přeju.
2: Tatínku, díky, že tady dneska můžu bejt.
3: Já jsem rád, že jsi tady a myslím, že všichni jsou rádi.

0: Netradičně pro vás vysíláme písničky na přání Českého rozhlasu Sever živě z turistického festivalu v Jílovém u Děčína a pokračujeme dál teď s Monikou z Ústí nad Labem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Monika taky přišla sem k nám do zahradního studia v Zámeckém parku v Jílovém. Moniko, vy jste tady dneska jako co?
1: Já jsem tu tady dneska jako turista.
0: Oh.
1: Dozvěděla jsem se o akci na internetu, zaujalo mě to a je tu krásně. Přijďte se sem všichni podívat.
0: Moniko, vy jste turistka, já se vás musím zeptat, kde ráda chodíte, kde to máte ráda, kde se vám to líbí?
1: Já chodím všude po tom našem kraji, po tom Ústeckém.
0: Vaše oblíbené místo?
1: Oblíbené místo jsou třeba Zubrnice, tam jezdím hodně ráda často.
0: Jezdíte třeba i na akce na jarmarky?
1: Na akce, ty mám ráda.
0: Dobrá, tak Moniko, co jste si vybrala za písničku?
1: Vybrala jsem si Malou dámu od Kabátů, protože to jsou taky kapela místní z Teplic a budu velice ráda, když se vám to bude líbit.
0: Tak, to je patriotka Ústeckého kraje Monika, takže Moniko, hezký poslech a užívejte si to tady.
1: Děkuju, hezký den.

0: Tady je Český rozhlas Sever, polední písničky na přání pro vás vysíláme netradičně živě z Jílového, protože v Jílovém probíhá pátý ročník turistického festivalu Tourfest 2026. Je tady spousta turistů, ale taky spousta lidí, kteří do turistiky aktivně dělají, jako třeba Jana z Karlovarska. Dobrý den.
1: Ano, přímo ze Sokolova.
0: A jak vy vlastně pracujete pro tu turistiku?
1: Já jsem taková šedá eminence, aha, snažím se jim hlídat peníze, aha, ale jinak mě všichni znají, že značím turistické trasy.
0: Značkařka.
1: A taky podle toho mám ty nehty takhle.
0: A červená, ukažte.
1: Barvy turistiky.
0: Modrá, žlutá, zelená a bílá a já mám taky značku.
1: Zelenou, krásnou.
0: To mi namalovali ve stánku značkaři. Protože za to, že jsem dělala kvíz o práci značkařů, 10 otázek, těžký, měla jsem 3 chyby.
1: No, ale to je úžasný.
0: No jo, mně to přijde hodně, ale oni říkali, že to není tak strašné.
1: No, měla byste se přihlásit, abyste mohla chodit po tom lese.
0: Právě, abych viděla ty pravidla těch značkařů. Hmm. Tak Jano, a vy protože jste Jana, tak je logické, že máte zítra svátek. A já vám přeju všechno
1: nejlepší.
0: To bylo pro vás překvapení, že máte svátek. Manžel vám to připomněl.
1: No, ten je hodnej.
0: Ten je hodnej. Tak Jana dostane teď hudební dárek ke svátku a bude to první polibek od kapely Brutus. A Jana tady úplně skáče radostí a mává, protože tu písničku má ráda. A já vám teď, Janí, přeju teda vše nej a nechte si sluchátka a užijte si hudbu.
1: Děkuju moc.

krásný den z Českého rozhlasu Sever. My pro vás v téhle hodince stále vysíláme živě z Jílového u Děčína, ze Zámeckého parku, protože právě tady probíhá pátý ročník turistického festivalu. No a tak ty písničky na přání jsou v téhle hodince převážně tedy z turisty, z návštěvníky, ale jedno přáníčko taky k nám dorazilo už předem, dorazilo písemné, takže se na něj podíváme. Zahrajte prosím hezkou písničku mému příteli Vladimíru Brejchovi, který 23. května slaví narozeniny a svátek zároveň. Vládíku, hodně štěstí a pevné zdraví. Dělej dnes to, co tě nejvíc baví. Všechno, co si přeješ, měj. Přejeme ti k narozeninám všechno nej. Do dalších let hodně štěstí, lásky a hlavně pevné zdraví přeje přítelkyně Maruš, Ivanka a Lucinka s rodinami a ti všichni pro oslavence vybrali tenhle hudební dárek.

0: Krásnou slunečnou sobotu trávíme s Českým rozhlasem Sever na Tourfestu 2026, čili na turistickém festivalu, který je letos v Jílovém u Děčína, je to už pátý ročník a je tady spousta zajímavostí, které se právě turistiky týkají a přijela jsem taky spousta návštěvníků, kromě jiného Lenka z Ústí nad Labem.
1: Dobré popoledne.
0: Tak Lenko, co vy a turistika?
1: Ráda chodím, ráda poznávám naši zemi, ale i zahraniční, ale ze všeho nejradši je to krásný, když člověk jde a pomalu poznává okolí kolem sebe a je to taková, řekla bych, přímo meditace a doporučuju.
0: No, vy mi teda mluvíte úplně z duše, protože poznávat své okolí a svůj kraj, to je to za mě to nejkrásnější a opravdu ten nejúžasnější relax. Lenko, posloucháme všichni a vysíláme písničky na přání. Takže co jste vybrala?
1: Ráda bych poslala písničku naší mamince, skoro tchýni, babičce, prababičce, Mileně Novákové. Narozeniny sice už měla v březnu, ale i tak si zaslouží písničku, když je dneska tak krásně. A ráda bych jí zahrála Edith Piaf, Je ne regrette rien. Ničeho nelituji.
0: Kam ta písnička poputuje, kde tato úžasná dáma bydlí?
1: Bydlí taky v Ústí nad Labem a už vidím, jak tady z Jílového k ní krásně letí. Děkuju.
0: Ano, ano, letí píseň, já už nebudu zdržovat a přejí dámě krásný poslech.
1: Děkuju.

0: Český rozhlas Sever pro vás vysílá živě z Jílového u Děčína z Tourfestu 2026, tedy z pátého ročníku turistického festivalu, který se tak stěhuje různě z místa na místo, letos je to právě v Jílovém a u našeho zahradního nebo parkového studia sedí ten nejhlavnější Martin Zíka. Dobrý den.
1: Přeji dobrý den.
0: Proč se ten festival stěhuje, pane Zíko?
1: No, protože jeho smyslem je ukazovat lidem krásná místa našeho Ústeckého kraje. A protože Ústecký kraj opravdu má co ukázat ve svých 6 turistických hlavních destinacích, tak nemůžeme být pořád na jednom místě a musíme jezdit po celém kraji.
0: Tak my jsme v Jílovém letos a teď jsme ale v písničkách na přání, protože my se s Martinem Zíkou tady ve vysílání ještě určitě dneska odpoledne potkáme, ale teď jsme v písničkách na přání, takže co si zahrajeme?
1: No, protože jsme turisté, tak já bych si přál Cestu do pekel od AC/DC.
0: Jak jste to říkal, že když jsme turisti, tak jdeme cestu do pekel, jo?
1: Ano, dálnice do pekel.
0: Tak, Martine, hezký poslech přeju a budu se těšit zase odpoledne, že tady ve studiu ještě dáme řeč.
1: Ano, děkuji.
0: Užívejte.

0: a z pekel teď s Českým rozhlasem Sever míříme na poklidnou výšku lodí. Na Českém rozhlase Sever dál posloucháte písničky Nepřání v téhle hodince netradičně živě z turistického festivalu v Jílovém u Děčína. My pro vás máme studio v parku, v Zámeckém parku, a v tom studiu už s námi sedí taky Natálie Vaňková. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Natálie, odkud jste k nám přijela?
1: Přijela jsem z Mostu.
0: Z Mostu a jako turistka?
1: Ne, spíš tak všeobecně se podívat. Přijeli jsme vlastně historickým vláčkem.
0: Opravdu?
1: Ano.
0: Takže vy jste jeli z Děčína?
1: Ano.
0: Tím historickým vláčkem.
1: Ano,
0: kolik bylo lidí?
1: Moc vlastně ne.
0: Nebylo to narvané?
1: Nebylo, bylo vlastně docela prázdno.
0: Jaká byla jízda? Jaký je ten vláček historický?
1: Trošku hlučný, ale byl opravdu velmi příjemný. Ta trasa krásně krajinou. Je to velmi hezké prostředí.
0: A jak zpátky?
1: S tím stejným vláčkem pojede zase, jezdí každou chvilku, dneska celý den, takže...
0: No tak to je krásné. Tak vy jste si i vybrala píseň, jaká to bude, já už jsem trošku napověděla.
1: Lodí bílou od Karla Hály.
0: To je nějaká oblíbená melodie?
1: Ano, hodně se mi líbí, je velmi klidná.
0: Tak přeju krásný poslech, krásné zážitky, krásný den, užijte si písničku. No a tímto ty polední písničky na přání Českého rozhlasu Sever uzavírám a budu se na vás těšit v živém vysílání z Jílového, z Turfestu, zase po 14. hodině.

0: bylo 13 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: V Chomutově se dnes a zítra konají městské slavnosti. Obyvatelé Bedřichova v Jizerských horách v referendu rozhodli, že pozemky z areálu nebude možné zastavět. Česká hokejová reprezentace odpoledne vyzve na světovém šampionátu dosud neporažené Slovensko. Přes den převážně jasno, na horách čekejte i kupovitou oblačnost, teploty do 29 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré odpoledne. Chomutovské slavnosti se dnes a zítra konají v tamním městském parku a jeho okolí. Připravená jsou hudební, šermířská i taneční vystoupení. Ve 14 hodin vyrazí parkem dobový průvod vedený bubeníky a trubači na koních a také s pěšími zbrojnoši. Dnešní program zakončí večerní ohňové vystoupení. Pozemky ve ski areálu Bedřichov v Jizerských horách nebude možné v budoucnu zastavět, rozhodli o tom obyvatelé v referendu. Na sjezdovkách, které mají více vlastníků, se podle aktuálního územního plánu stavět nesmí. Lidé rozhodli, že to tak má zůstat, říká starosta Petr Holub ze Starostů pro Liberecký kraj.
2: My jsme se dotázali občanů, jestli mají ten stejný názor jako my, tedy že bychom zakonzervovali územní plán na těch pozemcích svahů, kde je dneska sjezdový areál, a občané se vyjádřili podle tedy našeho očekávání kladně.
0: Hlasovat přišlo 165 voličů, pro zachování současného stavu jich bylo 161. Dva hlasy byly neplatné a dva proti. Referenda se zúčastnilo skoro 650% voličů v Bedřichově. Referendum je tak platné a závazné. Do Česka v neděli znovu dorazí prach ze Sahary, informuje o tom Český hydrometeorologický ústav. Kvůli tomu by mohly klesnout teploty, které podle předpovědí mohou i v Ústeckém kraji dosáhnout i 31 stupňů Celsia ve stínu. Prach se bude vznášet přibližně 2 kilometry nad zemí, obloha kvůli němu bývá zakalená. Případné srážky pak mívají žlutou, oranžovou nebo hnědou barvu. V přízemní vrstvě se tentokrát projeví jenom minimálně. Prach ze Sahary se k nám letos dostal už v únoru, také v březnu a dubnu. V minulosti už kvůli němu platila i smogová situace. Sport. Čeští hokejisté nastoupí na mistrovství světa proti Slovensku. Zápas začne ve švýcarském Friburgu v 16 hodin a 20 minut. Slováci mají v tabulce skupiny o bod více než Češi a na turnaji ještě neprohráli. Pokračuje asistent trenéra Jiří Kalous.
3: Vím, že to proti Slovákům bývá hodně emotivní, ale si myslím, že jde hodně o oběma týmům. Oba dva týmy chtějí bodovat, oba dva týmy chtějí získat jistotu postupu třeba do čtvrtfinále a prostě je to velmi důležitý zápas.
0: Fotbalisté Dukly Praha nastoupí v souboji o udržení v šancelize doma proti Baníku Ostrava. Kdo prohraje, spadne přímo do nižší soutěže. Dukle k baráži stačí i remíza. V dalších zápasech Mladá Boleslav hostí Teplice, Zlín se utká se Slováckem a Olomouc hraje proti Karviné. Všechny zápasy začínají ve 14 hodin.
1: Počasí.
0: Až do večera převážně jasno, na horách s kupovitou oblačností, teploty do 29 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Nehoda na Liberecku na silnici 1/35 se před Chrastavou ve směru na Cvikov srazila dvě osobní auta. Jeďte opatrně, dobře dojeďte.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Výlety.
4: Dobrý den, dovolte, abych vás za celý výletní tým pozdravil. Ano, začíná právě naše sobotní vydání s datem 23. května. Je tady tedy další květnová sobota a dnešní výletnické putování bude plné adrenalinu, nevšedně pojatých prohlídek a dech beroucích výhledů. Už za chvíli se vydáme na stezku jménem Valaška, která se nachází v Beskydech, jen kousek od horského sedla Pustevny. A půjde o docela adrenalinový zážitek. Část trasy v korunách stromů totiž vede po houpajícím se himalajském chodníku. Vyhlídka ve výšce 30 metrů je celá ze skla a navíc je možné vyzkoušet si jízdu na kole po laně ve vzduchu. Potom navštívíme hrad Roštejn na Vysočině, klasickou prohlídku, ale nečekejte. Projdeme se tam útrobami stromu, od větví až po kořeny. Nahlédneme do mraveniště a zkusíme přilákat zvěř pomocí vábničky. Zamíříme také do Českého Švýcarska, abychom se podívali, jak se Národní park vzpamatovává z obřího požáru v roce 2022. Za tím účelem byla u Mlýnské cesty vybudována nová vyhlídka s příznačným názvem Fénix, ze které se navíc otevírá úchvatný pohled na celý pískovcový masiv, včetně Pravčické brány. A nakonec se přesuneme jen kousek vedle do České Lípy v Libereckém kraji. V areálu bývalého augustiniánského kláštera nahlédneme do tamní Lorety. Tak ještě jednou buďte vítáni, sobotní výlety právě odstartovaly.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou.

0: Ze všeho nejdřív vás dnes vezmeme na stezku Valašku. Najdeme ji v Pustevnách v Beskydech. Půjdete po ní 660 metrů. Nejprve po pevné dřevěné lávce, která stoupá stále výš, až vás zavede vysoko nad koruny stromů. Cestou vás čeká i krátký úsek po vysutém houpajícím se himalajském chodníku. Nahoře si pak užijete kromě dechberoucích výhledů, třeba až do Jeseníků či na Malou Fatru, i zážitky plné adrenalinu, například vyhlídkovou plošinu celou ze skla nebo jízdu na kole po laně ve vzduchu. Na stezku Valašku vyrazila naše ostravská redaktorka Iva Havlíčková.
1: My jsme se Zdeňkem Kořistkou, spolumajitelem stezky Valaška, vyšli právě na Valašku a už mi vypráví o novinkách letošní sezóny.
2: To je Skybike. Uvidíte, jak vypadá ta atrakce. Jsou to dvě lana. Lidé z jedné věže na druhou věž jedou na kole. Samozřejmě bezpečně připoutané kolo, připoutaní lidé. Vypadá to hodně adrenalinové, ale prostě minulý rok jsme si to vyzkoušeli, bylo na té atrakci už více než 2000 lidí, takže si myslím, že to bude letos daleko lepší.
1: My jdeme zatím po lávce.
2: Která má přes 600 metrů k té hlavní věži. Tady je taková naše atrakce, takzvaný chodník slávy. To jsou osobnosti Moravskoslezského a Zlínského kraje, kteří tady přišli osobně na chodník, otiskli se do betonu, jsou tady tyhle ty tabule. Máme tady Richarda Krajča, Milana Baroše, tady je vlastně ještě Karel Loprajs, Helena Zeťová, Richard Konkolský, slavný mořeplavec.
1: My si se Zdeňkem Kořistkou stále povídáme při chůzi na stezce Valaška. Dostaneme se postupně nahoru do výšky té největší atrakci, kterou je Skywalk. A tady už míme i další informační cedule se zvířaty, které v této lesní krajině nahoře na Pustevnách může turista případně potkat. Míme boha Radegasta, bych upozornila tady po levé ruce dřevěná socha.
2: A teď jsme přišli na takzvaný himalajský zavěšený chodník.
1: A to je pro štěstí, že tady ten himalajský mlýnek?
2: Lidé by si měli přát nějaké přání.
1: Točím mlýnkem.
2: Máme jich tady 6 a vstupujeme na rozhoupaný himalajský chodník.
1: Může se člověk přidržovat tady těch lan na boku.
2: Ten chodník má 150 metrů, ještě upřesníme. Jo.
1: A my ještě půjdeme výš, budeme mít šanci toho vidět víc a víc.
2: Je tady 3-patrové dětské hřiště, je tam velká skákací síť, tady máme dole trampolíny.
1: A máme dneska štěstí, máme krásné počasí.
2: Co je nejkrásnější na stezce Valaška, jsou ty výhledy. My se podíváme na levou stranu, vidíme vrchol Radoště, podíváme se na pravou stranu, vidíme nejvyšší vrchol Beskyd, Lysou horu. Prostě vidíme až do Polska, vidíme směrem na Ostravu, Štramberg, když je nádherné počasí a většinou v zimě, když je inverze, tak jsou viděn úplně nádherně Jeseníky, Praděry, jo, to se třpití tam v dálce. No a tady vidíme vlastně Javorníky a pak až na Slovensku Malou Fatru i Novec, takže výhledy, které nemá nikdo.
1: Tak doporučuje Zdeněk Kořistka, posledních pár kroků a tady už je Skywalk, no je to teda zážitek. A nevím, jestli jsme to říkali, kolik metrů pod náma vidím tím proskleným sklem.
2: Jsme asi teď přes 30 metrů.
1: Já vidím zrovna dva lidi, kteří jdou tedy na tu prosklenou plochu a musím říct, že pán přidržel paní za ruku. Dobrý den, dívala jsem se, že jste trošku s respektem vstupovala na tu prosklenou plochu.
3: Trošku ano, s respektem.
1: Já musím říct, že se taky trochu bojím. Kolem 30 metrů v podstatě ve vzduchu, jenom na tom skle. Co ty výhledy, co tomu říkáte?
3: Výhledy jsou nádherný, i počasí se nám povedlo.
1: Odkud jste přijeli?
3: Z Benešova u Prahy. Strašně jsem sem chtěla, takže jako jsem ráda, že jsem si splnila sen a jsem tady.
1: Říká paní Hana Kadeřábková. Tak.
4: A Martin Vaně, dobrý den, přeji. Těšili jsme se sem a nejsme zklamaní, je to úžasný.
0: Hodnotí výletníci stezku Valašku na Beskydských Pustevnách, tak si na svých toulkách určitě taky nenechte ujít. A když už tam budete, projděte se pak i nenáročnou hřebenovkou nahoru Radhošť, kde stojí dřevěná kaple věrozvěstů Cyrila a Metodě. A pokud byste chtěli vidět, jak krásně to na Valašce vypadá, už teď nahlédněte do fotogalerie na webových stránkách našeho pořadu výlety.rozhlas.cz. No, umím si představit, nebo dovedete si představit cestu nebo chůzi po tom skleněném chodníku, ale když se podíváte na Facebook, tak tam jsou řady krátkých videí, jak v cizině mají ten skleněný chodník třeba nad skalami a ten chodník je dokonce, řekněme, počítačově řízený nebo nějakým způsobem ovlivněný, protože když na to šlápnete, tak to imituje praskání toho skla. Takže nejeden návštěvník se křečovitě drží zábradlí a musím říct, že tam je řada hysterických výlevů a výjevů. Tak tady myslím, na tomto místě to rozhodně nebude. Užijte si to.

My jsme se minule v příspěvku a vlastně i v soutěži tak trochu věnovali filmování filmařům, protože to je vždycky velmi atraktivní pro návštěvníky, když vidí nějaký film, seriál, pohádku, kde se točila, tak se tam pak vydávají, porovnávají to film se skutečností tedy. No my jsme se ptali i soutěžně na jednu velmi oblíbenou filmovou vesničku, oblíbili si filmaři a točila se tam řada věcí. No a říká se jí, nebo přezdívá se jí vesnický Hollywood. Já jsem napověděl, že za památkovou rezervaci byla tato vesnice vyhlášena v roce 1995. Ptal jsem se, zdali touto obcí je za A. Vesec u Sobotky v Českém ráji nebo za B. Hoštice u Volině v jižních Čechách. Já musím říct, že jste se nechali mnozí zmást, že jste napsali to Bčko ovlivněni trilogii Slunce, seno a něco od Zdeňka Trošky, ale správnou odpovědí je Ačko, Vesec u Sobotky v Českém ráji. No a jenom vzpomínám hodně rychle, nebo vzpomínám, já jsem se na to podíval taky do encyklopedie. Točil se tam třeba film Jak dostat tatínka do polepšovny, Jára Cimrman, Ležící, spící, Z čerty nejsou žerty a řada dalších filmových nebo řekněme filmů a seriálů. Takže kdo napsal Ačko, udělal dobře, Vesec u Sobotky. Multifunkční nožík dostanou tito vylosovaní posluchači a posluchačky. Pan Drahomír Werner, Havířov město, paní Eva Spinetová Slaný, paní Petra Hegrová Nové Strašecí, pan Josef Svítil Stot a pan Radek Stalmach Raškovice. Všem upřímně gratulujeme. Ano, já si umím vždycky představit to napětí, vylosují mě, nevylosují mě, ale pokud jste nebyli vylosováni, to je jako v loterii, prostě jste nevyhráli a zase to zkusíte příště, ta šance tady je vždycky. A dokonce, jestli jste správně odpověděli, tak jste v našem archivu, měsíčním archivu, tam my shromažďujeme správné odpovědi, respektive ty vaše kontakty. Protože budete-li vylosováni, tak můžete získat na začátku června hlavní květnovou cenu. To je výletnický batoh s řadou, myslím, velmi příjemných věcí na letní turistické cesty. Tak vydržte, dovíte se vše potřebné, vlastně už za pár minut.

0: děkuju ti.
1: Majitelé krásného zámku v Telči na Vysočině se rádi bavili lovem a proto často jezdili na svůj nedaleký lovecký hrádek Roštejn. Ten je dodnes obklopený velkou oborou a myslivosti a lesu jsou věnované i jeho prohlídkové trasy. Jednu z nich si prošla naše kolegyně Irena Šarůnová.
2: S kastelánkou hradu Roštejna Kateřinou Rozinkovou stojím na nádvoří. Je tady socha svatého Huberta a to souvisí s tím, že Roštejn byl lovecký hrádek.
3: Po mnoho století sloužil jako takové kratochvilné lovecké sídlo.
2: My si dnes půjdeme prohlédnout jednu prohlídkovou trasu. Je právě jak jinak zaměřena na lov, myslivost.
3: Je to naše interaktivní rodinná trasa
2: tady do těch schodů
3: a potom se dostaneme do hradních ochozů. To jsou pozůstatky obranných struktur.
2: Jsme uvnitř. Jsou tady krásné otevřené dřevěné krovy.
3: Jsme vlastně v takové pouze kryté chodbě a současná podoba nám ukazuje jakýsi strom. My teď stojíme v jeho pomyslné koruně. Vidíme tady ukryté ptáky.
2: Nějaký dravec tady nad námi.
3: Je to poštolka, které mimo jiné teda obývají skutečně i tento hrad, ale ne tady v krovu, ale sídlí na naší věži. Projdeme tím pomyslným stromem od koruny přes kmen až do kořenů a budeme se zabývat jednotlivými patry lesa.
2: Mezi těmi krovy jsou propletené větve. Kusy skutečných stromů. Slyším nějaké zvuky lesa.
3: My se právě blížíme do takové nejzajímavější části toho malého ochozu. Vlevo je průlez do takové pletené chodby. Je to mraveniště určené k prolézání.
2: Není to jenom pro děti?
3: Není, ale je to pro pravé dospělé. Máme tady mravenčí hlavu.
2: Tak to je mega mravenec.
3: Dělnici, která se stará o ty larvy.
2: Téměř plížení v útrobách mraveniště.
4: Jsem zpátky na té chodbě a tady jsou na dlažbě zvířecí stopy.
2: Tam to je nějaké kopítko, tady to bude tlapka a tam to bude pařátek nějakého ptáka.
3: Nejde nám úplně o to, aby návštěvníci stopařsky určili přesně daný druh zvířete, ale typově, aby přesně takhle byli schopni zhruba určit, o co se jedná. Teď se nám tady objeví za chvíli jelen evropský.
4: Už kráčí.
3: To je část ochozu, která nás vlastně dostává už do toho spodního patra lesa.
2: A nad námi už nejsou větve, ale kořeny. Tady ta chodba už je světlejší. Teď už nejsme v tom samotném životě lesa, vstupují nám do toho lidé.
3: Slyšíme tady ukázky loveckého troubení, vábení. Mohou si to tady i stlačením vábniček sami vyzkoušet.
2: Vábničky, no tak to zkusíme.
3: Mělo by se jednat o srnče.
2: Vidím pušku na řetězu.
3: Aby si návštěvníci mohli vyzkoušet váhu lovecké zbraně. Už se blížíme ven z toho ochozu a tady nás maskot našich expozic, liška, zve do takové své pomyslené nory. Zejména děti mohou prolézt do botanického sálu pomocí přikládacích dvířek.
2: Nahlížím do další místnostky.
3: To už je vlastně závěrečná místnost a jedná se o lesní hernu, která je nabitá různými interaktivními prvky, díky kterým si mohou návštěvníci zopakovat všechno to, co se na té trase doposud dozvěděli.
2: A je tady dokonce i takový snížený posed.
3: Model té takzvané kazatelny.
2: A v rohu je dutý strom.
3: Kdo se odváží a koukne se do dutiny stromu, tak bude odměněn.
2: Já se odhodlám.
4: Jsem uvnitř a nade mnou visí netopír.
1: Říká překvapeně naše kolegyně z Vysočiny Irena Šarůnová, která se hradem Roštejnem prošla s jeho kastelánkou Kateřinou Rozinkovou. A k Roštejnu je prý nejlepší se vydat pěšky od kempu v Řásné. Půjdete tak kolem velkého a malého pařezitého rybníku a cestou si můžete prohlédnout i roštejnskou oboru. Našlapete asi 7 kilometrů, ale prý to rozhodně stojí za to. A pokud na túry moc nejste, můžete přijet autem. U hradu je parkoviště a na nádvoří i občerstvení.
5: Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě,

bychom na Saxenberku v domě u žida Kóna. Nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná.

kdybych se narodil před 100 lety v jinačí době. U Larišů na zahradě

večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka.

0: čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Rozsáhlé lesy v okolí Hřenska v Českém Švýcarsku lehly popelem při velkém požáru v roce 2022. Letí to rychle, vidíte. V důsledku toho se v centrální části Národního parku otevřely dosud nevídané výhledy. Užit si je můžete z nově vybudované vyhlídky, pojmenované příznačně Fénix. Ta totiž zároveň nabízí možnost sledovat, jak se krajina dává po požáru dohromady. Dojít k ní můžete z Hřenska mlýnskou cestou, stejně jako naše ústecká redaktorka Eva Bucharová, která se na ní vydala s mluvčím Národního parku České Švýcarsko Tomášem Salovem.
1: Ta mlýnská cesta v současné době otevírá úchvatné pohledy na skalní stěny, ve kterých nacházíme Pravčickou bránu. Vidíme masívy křídelních stěn, nalevo od Pravčické brány masív tetřevých stěn a na obzoru vidíme nejvyšší vrch Národního parku Saské Švýcarsko, kterým je Velký Winterberg.
2: My to všechno vidíme, protože jdeme tím požářištěm.
1: Je to tak, před požárem v roce 2022 ta mlýnská cesta vedla hustým smrkovým lesem, který byl monokulturní. Byla to vlastně velice nezajímavá cesta, protože celou dobu člověk viděl jenom ty kmeny těch smrků, které sem lidé vysázeli někdy ve 30. letech minulého století. To, že ta porostní stěna zmizela, nám na nějakou dobu právě odhalilo tady ty monumentální výhledy, které mimochodem mohly mít také třeba romantičtí malíři ke konci 19. století anebo začátkem 20.
2: My po mlýnské cestě dojdeme k vyhlídce Fénix. Co to je vyhlídka Fénix?
1: Vyhlídka Fénix je vyhlídková plošina, která nás jako návštěvníky trochu vyzdvihne na to velmi rychle se omlazující požářiště. V tom požářišti je velké množství pionýrské vegetace, zejména bříz, které rostou v podstatě úchvatným tempem. No a abychom ty vyhlídky na ty skalní masívy zachovali o něco déle, tak jsme se rozhodli tady postavit bezbariérovou plošinu.
2: Ta vyhlídka je opatřena i dalekohledem, který tu mimochodem byl ještě dřív než ta vyhlídka. Ale kam tím dalekohledem dohlédneme?
1: Tak tím dalekohledem si můžeme přiblížit právě třeba Pravčickou bránu nebo malý Pravčický kůžel i veškeré skály okolo. Ten dalekohled je stacionární, takže se nám ten obraz příliš neklepe, není potřeba nijak ostřit.
2: Pojďme se podívat na některé z těch panelů, které jsou umístěny na terase, na té vyhlídce Fénix. Vy jste tam zvolili jedno téma společné.
1: Obnova požářiště po tom velkém požáru v roce 2022. Ukazuje v jednotlivých krocích, jak vlastně ta krajina povstává z popela od těch úplně prvních drobných organismů v kompletně černém spáleném prostředí, až už potom po vyšší organismy a třeba stromy, které se tady velice rychle uchytili a teď rostou závratným tempem.
2: Vy jste ty panely seřadili schválně podle toho, jak se ty jednotlivé organismy na té spálené zemi objevovaly?
1: Přesně tak. Nejprve jsme viděli kompletně černé spálené plochy a potom ještě než dohasly poslední plameny, tak se třeba objevily první hasivky orličí, to je kapradina, která má kořeny velice hluboko, takže požár přestála. Pak se tu objevily první houby, první mechy. Zajímavé na tom pojmenování té vyhlídky je, že to vlastně původně nepochází od nás. Je to spontánní pojmenování, ke kterému došlo ze strany veřejnosti. Najednou se zkrátka na jednom velmi známém mapovém serveru ukázal nápis, že tato vyhlídka se jmenuje Fénix a tak to společnost i přijala.
0: Popisuje nově vybudovanou vyhlídku Fénix nad Hřenskem na Děčínsku mluvčí Národního parku České Švýcarsko Tomáš Salov, na kterou se spolu s ním vydala naše ústecká kolegyně Eva Bucharová. Výlety. Tak těch pár minut se trošku protáhlo, jak jsem slíbil, ale já myslím, že jste se dočkali, protože nás čeká nová soutěžní otázka. My vám dnes ještě nabídneme návštěvu Lorety v České Lípě. A na severu Čech zůstaneme i pro zadání nové soutěžní otázky. Máme totiž jednu světovou kuriozitu. Nejsevernější Loretu na světě. Leží v areálu bývalého kapucínského kláštera s černou Madonou a je jednou z nejkrásnějších loretánských kaplí na našem území. Otázka. Kam se za ní můžeme vydat, kam si můžeme udělat hezký výlet? Za A do Rumburku, za B do Varnsdorfu. Mám k oběma městům vřelý vztah, ve Varnsdorfu jsem se narodil a bydlím, v Rumburku jsem studoval, tak to vím naprosto přesně. Je to unikát, ale kde? Za A nebo za B? Rumburk, Varnsdorf. Hrajeme o cestovní Alulahev. Pošlete textovou zprávu. Její znění je takovéto. Výlety následuje mezera a pak Ačko nebo Bčko následuje druhá mezera a pak musíte napsat vaše křestní jméno, příjmení a adresu, včetně poštovního směrovacího čísla a do zítřejší půlnoci toto všechno, tedy tuto textovku, pošlete na telefon 90 011 04. Službu poskytuje ATS Praha a je za 4 koruny. Tak teď naplním ten výletnický batoh, batoh s reflexními prvky, tím, co jsem předtím neřekl. Najdete v něm flísovou deku, sluneční brýle, ponožky, alulahev a knihu Sedmi krásky na cestách, takže všechno potřebné na vaše letní cesty. Tak vám držíme palce.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Řeknu zase jednou pro vždy dost.

0: Mezi nejvýznamnější dochované památky v České Lípě na severu Čech patří bývalý augustiniánský klášter, který je dnes sídlem vlastivědného muzea a galerie. Klášter založil roku 1627 Albrecht z Valdštejna. Výstavba rozsáhlého komplexu trvala téměř 140 let. Na konci 17. století v něm byla vybudována kaple Panny Marie Loretánské a právě do ní se s ředitelem muzea Zdeňkem Vitáčkem a historikem Janem Rucem vydal náš liberecký redaktor Jaroslav Hoření.
1: Českolipská Loreta se nachází uprostřed kláštera augustiniánů a my do ní vcházíme s historikem Janem Rucem. Kde se tady v České Lípě Loreta vůbec vzala?
2: Tak Loreta je tady poměrně dlouho, už více jak 300 let. A byla vlastně takovým darem augustiniánskému klášteru od Karla Ferdinanda Maximiliána z Valdštejna, který byl velice významným celoevropským diplomatem ve službách Habsburku.
1: Ještě než vejdeme úplně dovnitř, co to vlastně Loreta je? Má to být svatá chýše? To vypadá tady poměrně honosně na chýši.
2: No, loretánská kaple neboli svatá chýše má být kopií domečku, který stával kdysi v Nazaretě a ve kterém se narodila, vyrůstala, žila Panna Maria, která tam vychovávala Ježíška.
1: Takže vlastně nejde ani tak o ten vnější jako vnitřní vzhled?
2: Přesně tak. Ten vnější vzhled je takový hodně vyzdobený, ale jde hlavně o ten interiér. Jedná se o jednu jednoduchou místnost, ve které můžeme vidět třeba bývalé svaté ohniště, což jsou vlastně historická kamna, kde údajně Panna Marie bášila.
1: To je to okénko?
2: Ano, to je to okénko. Také ta místnost má jedno jediné okno. To je to okno, kterým údajně přišel archanděl Gabriel zvěstovat Panně Marii narození malého Ježíška. No a jinak ta chýše původní byla vydlabaná ve skále, takže proto je taková malá, temná, chladná.
1: Ale českolipská Loreta má výjimečnost a to je vlastně to její zdobení, ty věci navíc, které jinde nenajdeme.
2: Ano, je to přesně tak. Loretánské kaple byly často vybavovány v dějinách poměrně honosným vybavením a výzdobou, různými ostatky svatých, různými liturgickými předměty. No ale ty se postupem dějin postrácely, rozkradly, ale českolipská loretánská kaple má to obrovské štěstí, že zde máme dodnes všechno dochované.
1: Nechce se mi ale věřit, že se loretánská kaple v České Lípě dochovala v takovémhle stavu a vybavení plném přes celou tu dobu, kdy církevní památky byly ve velké nepřízni.
3: No to je opravdu zajímavost pro českolipskou Loretu, protože naštěstí se přímo kaple Loreta stala jakýmsi odkladištěm a prostorem skladovým. Takže z největší pravděpodobností někdy v minulosti došlo k tomu, že tady byly jaksi ponechány ty věci, byly sejmuty teda, ale byly naštěstí ponechány zde. Potom v průběhu dalších let sem už jenom ukládali další a další věci naši předchůdci, takže se z toho stalo skutečně jako skladiště. A naštěstí to přetrvávalo delší dobu, takže vlastně nikoho už pak ani nenapadlo, že by tady ta výbava mohla být kompletní uložená, protože věřím tomu, že by došlo k jejímu rozkradení.
1: Dodává ředitel Českolipského muzea Zdeněk Vitáček.
0: Loretu v někdejším klášterním areálu v České Lípě jsme si prohlédli s naším libereckým kolegou Jaroslavem Hořením.

Toto utíká, vidíte, nejenom dny letí jako bláznivý, jak zpívá dokonce i Karel Gott, nebo čas letí jako bláznivý, ten čas letí i u nás, protože už je tady závěr výletu, no a k němu patří připomenutí soutěžní otázky. My máme u nás jednu světovou kuriozitu. Nejsevernější loretu na světě leží v areálu bývalého kapucínského kláštera s Černou Madonou a je jednou z nejkrásnějších loretánských kaplí na našem území. Otázka jednoduchá, kam si za ní můžeme udělat výlet? Za A do města Rumburg nebo za B do města Varnsdorf? Tak vybírejte, odpovídejte, hrajeme o cestovní alulahev, textové zprávy vyhodnotíme, příště se dovíte, kdo tuto lahev vyhrává, bude to naše pětice posluchačů, no a všechny správné odpovědi schraňujeme, no a pak vylosujeme jednoho výherce hlavní květnové ceny. Vyhraje výletnický batoh s flísovou dekou, slunečními brýlemi, ponožkami, alulahví a knihou Sedmi krásky na cestách. Ať už si uděláte dnes, je tedy krátce před 14. hodinou, výlet kamkoliv, tak si ho užijte a šťastně se vraťte, zejména k rozhlasovému přijímači zítra ve 13 hodin a 4 minuty. Za výletnický tým vám vše dobré přeje Pavel Kudrna.

0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Dnešní akce Barevný žatec představuje kulturu i gastronomii obyvatel města různých národností. Do neděle dny soukromých hradů a zámků zpřístupní i běžně uzavřené prostory. Obviněný z vraždy v Pardubicích je ve vazbě, hrozí mu 10 let za mřížemi. Do večera převážně jasno, na horách čekejte i kupovitou oblačnost, teploty do 29 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré odpoledne. Gastronomii, kulturu nebo zvyky různých národností představují dnes obyvatelé Žatce. Program začal na náměstí Svobody v poledne a potrvá do večera. Vystoupí různé komunity a město taky zveřejní své komunitní plánování.
2: V Žatci žije přes 40 různých národností. Z celkových 19 000 obyvatel města je asi 1700 cizinců, uvedl za žateckou radnici Tomáš Kasal. Nejpočetnější jsou Slováci, Vietnamci nebo Ukrajinci. Trvalý pobyt tu mají ale taky třeba Brazilci, Švédi nebo Číňani. Připravili prodejní trhy a ochutnávky svých regionálních jídel. Ze Žatce Jana Vitásková, Český rozhlas.
1: Ještě dnes a zítra mají lidé příležitost podívat se do hradů, zámků a dalších památek v soukromém vlastnictví. A to včetně prostor, které nejsou běžně přístupné. Zapojuje se třeba zámek Neustupov a Karlova Koruna nebo hrad Houska. Na nich budou návštěvníky provázet přímo jejich majitelé. Na programu jsou i večerní prohlídky při svíčkách, koncerty anebo výstavy. Oprava plaveckého bazénu v Liberci se opět prodraží. Celková cena za modernizaci je aktuálně 970 milionů korun. To je přibližně o 6% víc, než se původně předpokládalo. Cenu zvýšily nečekané práce, například sanace železobetonových konstrukcí nebo vybudování úložného prostoru pro lana vymezující dráhy. Náměstek primátora Adam Lenert z hnutí ANO předpokládá, že cena už by dál výrazně stoupat neměla.
3: Ještě nás čeká rok stavby, takže věřím, že se už ta cena nebude tolik navyšovat. Stále není odečtena před investice, kterou jsme už zaplatili, a to je 6 milionů korun, takže v nejbližší době přijde i změnový list na zlevnění bazénu.
1: Rekonstrukce začala na podzim roku 2024. Práce by měly skončit v červnu příštího roku. Pro veřejnost má být plavecký stadion v provozu až od podzimu roku 2027. Soud poslal do vazby mladého muže, který je obviněný z vraždy dívky v Pardubicích. Informoval o tom orlicko-ústecký soudce Jiří Procházka. Mladíkovi hrozí až 10 let vězení za to, že nožem napadl dívku nedaleko pardubické střední školy. Ta po převozu do nemocnice zemřela. Podezřelého policie zadržela na místě. Škola, kam zavražděná mladá žena chodila, byla několik dní uzavřená a přerušené byly i maturitní zkoušky.
0: Počasí.
1: V noci čekejte jasno až skoro jasno k ránu, ojediněle i mlhy. Teploty klesnou na 15 nebo 11 stupňů. Zítra tedy v neděli převážně polojasno, během dne přechodně i oblačno. Odpoledne ojediněle čekejte přehánky. Teploty zítra vystoupí i nad tropických 31 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Na horské silnici 224 Klášteres nad Ohří Krištofovi Hamry čekejte uzavírku přes obce Rusová, Nová Víska a Hradiště kvůli závodům do vrchu. Omezení je naplánované do večerních hodin. Jeďte opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte přímý přenos Českého rozhlasu Sever.
4: Krásné slunečné odpoledne vám z Českého rozhlasu Sever už přeje Eva Bucharová. V téhle hodince pro vás vysíláme živě z turistického festivalu v Jílovém u Děčína. Tourfest 2026 je už pátým ročníkem této velké turistické akce. A my máme naše vysílací studio přímo na zahradě, nebo měla bych spíš říct v parku, v zámeckém parku v Jílovém. A už v téhle hodince pro vás budeme mít spoustu zajímavých hostů právě z řad turistů, turistických agentur, turistických organizací a doufám, že turistické zajímavosti vám k něčemu budou, že vás bude bavit atmosféra turistického festivalu a proto vám přeju příjemný poslech.
0: Český rozhlas Sever.

0: Krásné sobotní odpoledne z Českého rozhlasu Sever. My pro vás v téhle hodince vysíláme živě z Tourfestu 2026, tedy z pátého ročníku turistického festivalu, který je letos v Jílovém. My máme naše zahradní studio v parku, v Zámeckém parku, a v téhle hodince pro vás pozveme několik zajímavých festivalových hostů. A jako první nemůže být nikdo jiný než Martin Zíka, hlavní organizátor festivalu. Krásné odpoledne.
1: Pěkný den.
0: Tak jak vám ubíhá program?
1: Tak program zatím s mírným skluzem, v pohodě, tak jak má být. To znamená, přivítali jsme hosty česky i německy, představili jsme město Jílové, to znamená místo, kde se festival koná, jeho krásné trasy turistické v okolí i krásné památky, které tady mají. No a nyní teda přenášíme celou tuhle krásnou věc lidem, kteří poslouchají Český rozhlas Sever.
0: A my pozveme ještě na ty naše posluchače, kteří by chtěli dorazit, že můžou přijít, protože tady je krásná atmosféra, nádherné počasí a jedna velká zajímavost. Dneska sem jezdí historický vláček. Je to tak?
1: Ano, je to vlak. Historická souprava, speciálně pro dnešní den posílená barovým vozem, takže je možné se ve vlaku i občerstvit. A tato historická souprava tady jezdí příležitostně, takže dneska ano, a potom už bude zase jezdit moderní souprava, takže kdo tuto příležitost promarnil, má trošku smůlu.
0: No ale dneska vlastně ten program bude až do kolem 18. hodiny, protože právě v tu dobu tak nějak odjíždí ten poslední spoj z Jílového do Děčína, je to tak?
1: No, pak jede ještě jeden večerní, zpátky. To je už úplně až po ukončení festivalu, to už si tady myslím, budou dít úplně jiné věci než program pro veřejnost. Asi si tady na tom sluníčku sedneme a odměníme se za tu práci, kterou jsme dneska tady odvedli.
0: Jedna z velmi zajímavých věcí, zajímavého bodu programu je, že tady budete křtít maskoty. To budou maskoti turističtí? Turističtí maskoti, vemte se, když tak ponezíko sluchátka, jinak mě neuslyšíte.
1: Není slyšet nic.
0: Ne, tak počkejte, tak to tady musíme zesílit. Tak, takhle vám to zkusím zesílit. Co teď? Tak, přivoláme kolegu, on vám to opraví. Ale pojďme si říct o maskotech, které tady budete křtít. Ti maskoti už jsou vlastně vybráni. Maskoti jsou vybráni a už se slyšíme. Tak kdo se stane těmi turistickými maskoty?
1: No už se stali, ale my je dneska budeme křtít, a protože samozřejmě tady chceme mít něco pěkného pro děti, připravili jsme kvízovou stezku, jejímž smyslem je právě odhalit jména těch maskotů. Takže já teďka v tuhle chvíli nemůžu říct, kdo to jsou a co to jsou a jak se jmenují, protože to všechno se dozvíme v 16 hodin 30 minut, kdy proběhne křest těchto maskotů, ale mezi tím by účastníci děti na kvízové stezce měli zjistit právě jejich jména.
0: A takhle pro posluchače Českého rozhlasu Sever, kteří tady nejsou a určitě nic neprozradí, tak řekněte aspoň, jsou to nějaká třeba zvířátka anebo nějaké postavy lidské?
1: Jsou to zvířátka.
0: Dobrá, tak víc už nebudu opravdu vyzvídat, ale zeptám se, tito dva maskoti jsou pro letošní rok anebo navždy?
1: Budou stále provázet akce Klubu českých turistů právě proto, aby jsme naše akce, které jsou hlavně pro dospěláky, taky přiblížili dětem, trošku zatraktivnili různý pochody, které pořádáme víc pro děti, ať už pro rodiče s dětmi, kteří své děti vozí v kočárku, až po ty větší teenagery. No uvidíme, jak se maskoti zažijí, jak se pustí do světa spolu s námi. Jedna z krásných příležitostí, kde je můžeme vidět tady po našem festivalu, je třeba stezka Benešovská Rokle, čímž se maskoti vlastně dostanou do místa svého vzniku, protože právě Klub českých turistů v Benešově nad Ploučnicí ty maskoty vymyslel.
0: Je, tak je tam pozdravujeme a děkujeme. Tak to bylo něco málo z programu pátého ročníku turistického festivalu v Jílovém u Děčína. a vy se v téhle hodince ještě dozvíte, kam poputuje turistický festival příští rok a taky si budeme povídat například se značkaři a také s kastelánkou zámku Jílové, kde se to vlastně všechno letos koná.

0: Krásné sobotní odpoledne s Českým rozhlasem Sever Ideál vám přeju. V téhle hodince pro vás vysíláme živě z Tourfestu 2026, tedy z turistického festivalu v Jílovém u Děčína. My tady máme už takové improvizované studio v Zámeckém parku v Jílovém a zveme zajímavé hosty. Doufám, že ty informace od nich budou i pro vás pěkné. Například od značkaře Václava Niče. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Což není obyčejný značka. Je to přímo ředitel všech značkařů?
1: No, ředitel ne, ale předseda krajské komise značení Ústecké oblasti Klubu českých turistů.
0: A vy jste začal kdy s tím, s tou prací značkaře?
1: No, tak to už je 50 let.
0: 50 let.
1: To už je možná i víc o trošku.
0: A vy značíte Ústecký kraj? Nebo i jinam jezdíte?
1: No, takhle. Já mám na starosti Ústecký kraj, ale za ústředí jsme třeba značili už i v Rumunsku, Banátu, nebo teď nově nedávno v Sasku-Anhaltsku a Durynsku, kde si nás vyžádali, aby jsme udělali značení českou metodikou Naturpark Saale-Unstrut. To jsou tam dvě řeky a opravdu jsou tam české značení, je tam a najdete to na mapách.com. Uvidíte, a když se tam někdo vypraví, že to je české značení tam.
0: Já tedy nejsem značkař odborník, ale znám značení Klubu českých turistů. Jsou to nějaké čtyři základní barvy, zelená, modrá, žlutá, červená?
1: Ano, je to tak. To jsou pěší trasy.
0: A to nám stačí, ty čtyři barvy?
1: No, určitě. Ono totiž, když Klub českých turistů v roce 1889 začal značit, tak používal jenom tu červenou. A to se následně, asi mám dojem, v roce 1920 změnilo a přidala se modrá a pak se přidala ještě zelená a žlutá a ty jsou do dneška.
0: Ta turistika v Česku je tak populární nebo tak odlišná od zahraničí, že skutečně nikde jinde, v žádné jiné zemi nemají to značení takhle srozumitelné, takhle dokonalé. Čím si to vysvětlujete, jedinečnost toho, té turistiky v České republice a na Slovensku?
1: No, je to především tou délkou toho trvání, jak jsem řekl, od roku 1889 a má to svá pravidla přesná, které dodržujeme a ty značkaři nemůžou jít a vzít si něco a jít malovat někam. Oni jsou tam vysláni na tu trasu, přidělenou a musí dodržovat metodiku. Jsou tři stupně školení těch značkařů, zaškolený značkař, vedoucí značkař a značkař instruktor. Takže zaškolený značkař nemůže jít sám značit.
0: Můžete i vy se zaškolit, kdo máte zájem. A řekněte nám nějaké ty zajímavé trasy, které už vlastně propojujete se s našimi sousedy, ty česko-saské stezky.
1: Tak, už jich je několik. Začali jsme spolupracovat aktivně s německou stranou po celé hranici Saska. U nás teda Krušné hory a Šluknovský výběžek celý a i území národních parků obou, Saské Švýcarsko, České Švýcarsko. A těch stezek už je jako hodně přes hranici společným značením, že přechází společné značení. Teď nejnovější trasu, co jsme udělali, je z Krásné Lípy k Jihlavským údolím Kobere Šlojse, což je přehrada na říčce Křinici, kde jezdí německé lodičky, takže to je nejnovější přeshraniční stezka. Teď se připravuje jedna stezka, protože se staví na Jitrovníku, což je kopec mezi Šluknovem a Jiříkovem a bude to nejsevernější rozhledna České republiky a tam s Němcema teď připravujeme společnou cestu, aby se propojila jak z české strany, tak německé k té rozhledně.
0: Tak tohle se chystá, to nám prozradil Václav Niť, předseda značkařů Ústeckého kraje a tady na turistickém festivalu v Jílovém. Takové malé školení značkaře můžete zažít i vy, protože značkaři tady připravili takový kvíz, já jsem ho teda sama absolvovala, není vůbec jednoduchý. A z toho kvízu vy si vlastně vyzkoušíte, jak značkaři pracují. Takže to byl další vstup z turistického festivalu v Jílovém u Děčína a po písničce pokračujeme.

0: Český rozhlas Sever pro vás vysílá živě v téhle hodině z Jílového u Děčína, z turistického festivalu. Ano, právě dneska tady probíhá pátý ročník Turfestu a je tady turistický program, ale taky program s jílovskými, protože právě u nich se ten turistický festival koná. A proto teď v našem zahradním studiu vítám dalšího hosta, paní Lucii Hlouškovou. Dobrý den.
1: Krásné dobré odpoledne, vítám vás v Jílovém.
0: Děkujeme. Tak paní Hloušková je místostarostka a ředitelka mateřské školy, takže máte můj obdiv, určitě toho nemáte málo. Je letos velká novinka, vy usilujete a soutěžíte o titul Vesnice roku. A co jsem tak já slyšela, tak při hodnocení se hodně hledí, kromě jiného, na spolkový život. Mám pravdu?
1: Tak, máte pravdu. Letos jsme s paní starostkou, tedy a se zaměstnanci města, usoudili po konzultaci s různými jinými starosty, že té práce se dělá opravdu hodně a myslím si, že to, že jsme se přihlásili do Vesnice roku, není to o tom, že bychom byli tak ambiciozní, ale o tom, že si myslíme ve srovnání i s jinými přihlášenými, že té práce je tady opravdu hodně a bereme to tak, že je to taková pochvala a ocenění pro ty všechny zaměstnance. Takže určitě se tam hodnotí velice hodně ten spolkový život a ač se některým ne všem zdá, že by ten spolkový život tady byl rušný, protože tady prostě žijeme každodenně a tak a bereme spoustu věcí jako samozřejmost, tak když si pak člověk sedne ke stolu a rekapituluje, co tady vlastně je, tak tady ten spolkový život je. Samozřejmě jsou organizace, které tady ukončily činnost nebo je v současné době třeba trošičku oslabená, ale zase tady vznikají nové spolkové činnosti.
0: Tak pojďte nás trošku provést, co se tady děje, protože ty spolky bývají třeba i menší, ale ohromně zajímavé.
1: Třeba u nás měla hodně dlouhou tradici, dlouhá léta biatlon. Jo, byly tady spousta kandidátů, spousta lidí, kteří se prostě posunuli i dál v nějaké té republikové činnosti a tak. A v současné době se zase trošičku oslabuje tady ta činnost. Ale na druhou stranu musím říct, že už u nás ve školce začínají roztleskávačky. Fungují tady několik let, ale právě už i ty trenérky vidí to, že musí začít u těch dětí už od toho útlého věku. A proto v tomto roce třeba začala i spolupráce s mateřskou školou. Poskytli jsme prostory tak, aby komfortní pro rodiče byla tady ta služba jakoby přístupná, protože víme, že je to prostě hektická doba a jsou rodiče, kteří mají i dvě zaměstnání, takže v tom jsme vyšli rodičům vstříc a vlastně jsme se snažili tak podpořit i ten cheerleading a musím říct, že jsou děvčata velice šikovná, vozí medaile, účastní se mezinárodních soutěží, takže jim držíme palce a věříme, že se jim bude dařit i nadále. Pak tady samozřejmě máme fotbalové kluby, máme tady dva dokonce fotbalové kluby, jedno je FC Jiskra Modrá a druhý je FK Jílové. V FK Jílové tam se daří tomu mládežnickému fotbalu, mají tam několik těch ročníků, myslím si, že tam odvádí velký kus práce, mají tam samozřejmě i dorost a mají tam i dospělé. A v FC Jiskra Modrá ta tradice je také dlouhodobá, tam teď je trošku v útlumu ta mládežnická činnost, ale snaží se, bojují a zase tam mají krásný areál, který poskytuje prostory i pro různá mezinárodní utkání, teď tam třeba proběhl nějaký turnaj, takže tam bylo živo v Kamenci celý víkend minulý. Další pak, kdybych jmenovala, tak určitě tady má velkou tradici hasičina. Je tady jednotka sboru dobrovolných hasičů dětská, ale máme tady i vlastně naše skoro poloprofesionály, kteří vlastně jsou pod naším městem a děti odvádí také velký kus práce, také se jim daří na různých okresních soutěžích, vlastně vedoucí odvádí velký kus práce, snaží se pro ně i takové ty nehasičské organizace vytvářet nebo setkání, jako třeba gulášobraní a nebo třeba v loňském roce si děti vyzkoušely, jak je to zachránit někoho z jeskyně. Bylo to v rámci nějaké spolupráce s jinými organizacemi. Takže chtějí těm dětem trošičku i tu hasičinu ukázat z jiné stránky, než jenom z toho soutěžního sportu hasičského, ale víme všichni moc dobře, že je problém v současné době dostat lidi k profesionálním hasičům i k policii, že všude bývá podstav, takže si myslím, že

0: dobře s těmi dětmi pracovat už takhle od malička, motivovat je, aby v nich to srdíčko pro tu práci prostě tam nějak jako jiskřilo.
1: Jílové vám představila místostarostka a ředitelka mateřské školy Lucie Hloušková. Jílové proto, protože tady probíhá dneska pátý ročník turistického festivalu a jílové také proto, že usilují o titul Vesnice roku. Tak my budeme držet palce,
0: držte,
1: budeme na vás myslet a děkujeme, že jste nám takhle jílové přiblížila. Hezký den.
0: Já přeju hezký den i všem posluchačům. Mějte se krásně a spoustu hezkých kilometrů našlapaných v okolí, když už tady ten turistický festival, takže přeju krásné léto plné zážitků. Naschledanou.

0: Krásné sobotní odpoledne z Českého rozhlasu Sever. I dál pro vás vysíláme v téhle hodince živě z turistického festivalu Tourfest 2026, který se letos koná v Jílovém u Děčína přímo v zámeckém parku. A my se z našeho zahradního studia na zámek zrovna koukáme s kastelánkou Olgou Lacinovou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak krátce, když řekneme, jak je zámek starý nebo z jaké pochází doby.
1: Tak zámek pochází z 13. století, je to vlastně přestavěná tvrz.
0: Jaké je stavu? Mně přijde, že je v krásném stavu takhle zvenku.
1: Tak zvenku je v krásném stavu, první dvě patra jsou zrenovovaná a potom to třetí patro a nahoře půda vlastně ještě čeká na svoji chvíli.
0: Jo, na svůj čas.
1: Asi tak.
0: Nicméně v tomto velmi sluném a horkém dni se nám v zámku líbí, protože je tam příjemné chladno, je tam zázemí pro naše návštěvníky. A kde vlastně ty návštěvníky vy v současné době vítáte? Co se na tom zámku děje?
1: Tak na zámku se nám odehrávají veškeré kulturní akce tady v Jílovém, ať jsou to koncerty nebo vernisáže, odehrávají se tam i svatby, různá divadelní představení. Teď aktuálně tam máme připravenou soutěž o vesnici roku, do které se Jílové zapojilo, takže to je tam možnost hlédnout. A potom na prázdniny, na průvodcovskou službu, kterou máme potom v měsících červnu, červenec a srpen, tak tam chystáme vernisáž obrazů.
0: Takže své průvodce už máte, nebo ještě scháníte?
1: Máme, zatím máme.
0: Máte a ta možnost vlastně navštívit váš zámek a prohlédnout si ho, tak tu možnost najdeme kde?
1: Najdeme ji na našich webových stránkách, je tam uveden i telefonní kontakt na mě, po dohodě můžeme i mimo ty průvodcovské hodiny a dny, když by měla zájem nějaká větší skupina, ať už jsou to děti nebo jakékoliv jiný větší skupiny, takže se domluvíme a seženeme průvodce, který mimo otevírací dobu udělá průvodcovskou službu.
0: A nejenom ten zámek je možno navštívit, ale právě i ten přilehlý park, a ten je tedy velmi příjemný. Dokonce tu máte krásnou kašnu s čistou vodou, osvěžující.
1: Je to tak, jenom do ní nelézt.
0: Jenom do ní nelézt. Aha, takže koupat se v ní nesmíme.
1: Koupat se v ní nebudeme, ale nicméně park je opravdu hezký a hezky udržovaný.
0: A krásná možnost odpočinku a relaxace a dokonce i pro děti. Jsem koukala, že v parku je takový příjemný hrací koutek.
1: Tak, je tam hrací koutek, jsou tam prolézačky, pískoviště, takže děti z maminky se tady zabaví po celý den.
0: Tak se paní Lacinová krátce proběhneme tím zámkem a vy mi prozraďte. Takové místo na tom zámku, které je vám blízké, které máte ráda, víte, co myslím, nějaký ten kouteček, jenom váš?
1: Jenom ten kouteček, jenom můj, asi moje kancelář.
0: Jo, a máte nějaký výhled, kam koukáte?
1: Já koukám do parku, koukám do těch zámeckých zahrad, takže na ten altán, co tam je od podtunů. Tak asi tam je mi nejlépe, ale zámek mám ráda celý.
0: A teď ještě poslední věc, přijedu do Jílového úplně poprvé, můžu se podívat na zámek a do parku. A kam ještě mě pošlete? Přímo z Jílového, kam mám jít na procházku nebo na výlet?
1: Tak na procházku bych to vzala určitě přes náměstí, kde bych se podívala na sportovní areál nově vybudovaný a potom bych to vzala nahoru na rozhlednu Sněžník.
0: Děkujeme. Takže dál Český rozhlas Sever pro vás vysílá živě z turistického festivalu v Jílovém u Děčína. Byla s námi chvíli i kastelanka zámku Olga Lacinová, tak vám přeju hezký den.
1: Děkuji, krásné odpoledne.
2: Český rozhlas Sever, písničky, které nestárnou.

0: Český rozhlas Sever pro vás v téhle hodince vysílá živě z Jílového u Děčína, kde probíhá pátý ročník turistického festivalu Tourfest 2026. A my teď s naším dalším hostem, který přišel do zahradního studia na Zámeckém náměstí, nebo ne náměstí, v Zámeckém parku, tak my vám představíme zajímavou knihu. Tím hostem je David Mikoláš, dobrý den.
1: Dobrý den vám i posluchačům.
0: Který je spoluautorem spolu s panem Hinkem Veselým knížky České středohoří Země hradů.
1: Ano.
0: A ta kniha, to je takový průvodce po hradech Českého středohoří anebo nějaké historické vědecké pojednání?
1: Ne, toho jsme se chtěli vyvarovat. Ta naše publikace má být skutečně takovým turistickým průvodcem do batohu, takže nějaká odborná pojednání tam nehledejte.
0: V té publikaci najdeme plánky těch hradů Českého středohoří, tak jako udělané z výšky.
1: Ne, to jsou ve většině případů plánky dělané moderními technologiemi, jsou to takzvané fotogrametrie. Takže v podstatě v té publikaci představujeme to nejnovější, co je k dispozici, ale stravitelnou formou,
0: ano.
1: Tak aby se v tom vyznal každý a aby ty informace tedy směřovaly k co nejširší laické veřejnosti.
0: No tak to jsme rádi, to děkuju za turisty a vy tady ještě využíváte v té knížce další moderní technologie a to je možnost vytvořit ten hrad, jak asi původně vypadal.
1: Jsou to hypotetické rekonstrukce, které samozřejmě odráží naši aktuální znalost, ať už vycházející z těch moderních zaměření, tak samozřejmě archeologického výzkumu, ale nejsou to rekonstrukce, o kterých bychom mohli stoprocentně říct, že tak to tehdy bylo a vypadalo.
0: Ale možná. Přibližně.
1: Ale
0: třeba.
1: Z větší části ano.
0: Tak to rádi slyšíme, že to není úplný výmysl.
1: Ne, to bychom se nedovolili.
0: Vy jste měli nějaký omezený počet, který jste chtěli zpracovat těch hradů, nebo jste si prostě vybrali takové, které jsou významné nebo vašemu srdci blízké?
1: I tak by se to dalo říct, ale hlavně jsme se orientovali na turistické trase, která se nazývá Zlatá stezka zemí hradů. A ta obsahuje 21 lokalit. Nejsou tam tedy jenom hrady, ale i zámky a nějaká ta tvrz.
0: A jaké například takové, můžeme dát nějaké příklady, co tam najdeme?
1: No tak já samozřejmě musím na prvním místě zmínit hrad Kalichu Třebušína, protože to je jedinečná lokalita nejenom v rámci regionu, ale řekl bych v rámci celé střední Evropy, a to podle toho, jaká opevnění tam byla Janem Žižkou z Trocnova, respektive Kalicha, použita. Ona tehdy reagovala na prudký rozvoj palných zbraní, takže takové ty klasické zdi z kamenů pojených na Maltu už tak dobře neodolávaly tady těmto bombardám a podobným těžkým kusům.
0: Hmm. A je v té knížce, v té publikaci České středohoří Země hradů nějaký, který je nejméně známý, o kterém opravdu ti turisté vědí málo, že ho tady trošku jako objevíme pro ty turisty?
1: Už určitá zkušenost z dnešního dopoledne a části odpoledne nám nechala rozkrýt, že u příkladu zámek Skalka u Vlastislavy není tolik známý.
0: No, tak to jste hned trefil hřebíček na hlavičku, protože já jsem u vašeho stánku pobyla dost dlouhou dobu a pořád jsem zírala na ten billboard nebo na tu fotografii hradu Skalka. Já jsem tam nebyla. Takže to mám teď úkol do tohoto roku na Skalku, do Vlastislavy.
1: Takže vás srdečně zveme k návštěvě.
0: Děkuji, vždycky tak jako z dálky, když se takhle jede, tak to jako vidím, ale teď tedy na tu Skalku. Dobře, tak to byl s námi chvíli taky ve vysílání David Mikoláš, který je spolu s Hinkem Veselým autorem knihy České středohoří Země hradů, která už byla pokřtěna, nebo bude?
1: Ještě stále ne, čeká na své pokřtění.
0: Tak já vám přeju krásný křest a všem našim turistům vlastně doporučíme tuhle knížku, jako by mohla mít podtitul Průvodce do batohu.
1: Přesně tak. Děkuju za pozvání.

0: Český rozhlas Sever pro vás vysílá živě z turistického festivalu Tourfest 2026, který se jeho pátý ročník koná letos v Jílovém u Děčína. A na ten turistický festival přijeli taky dva hosté. Ladislav Zoubek, předseda Klubu českých turistů z Karlovarského kraje. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: A Ondřej Fábera, ředitel destinační společnosti Postřelí.
2: No, srdečně zdravím posluchače.
0: To je na rozhraní Plzeňského a Karlovarského kraje.
2: Přesně tak.
0: Tak, přesně někde na hranici. A vy jste sem, pánové, přijeli z určitého konkrétního důvodu. Já jenom prozradím našim posluchačům, že ten turistický festival je pravidelnou akcí a že se stěhuje. A každý rok je někde jinde. A on se právě příští rok postěhuje z Ústeckého kraje jinam. Kam to konkrétně bude?
1: Byl to takový náhlý nápad Martina Zíka, se kterým jsme už třetí rok v kontaktu a úzce spolupracujeme v rámci prezentace Ústeckého Karlovarského kraje. My jsme se propojili webové stránky, turistický magazín využíváme a tak dále, takže jsme rozšířili to portfolio, vlastně ten prostor, kde se ty posluchači nebo ty zájemci o turistiku a o zajímavosti v našich obou krajích můžou potkat. Takže nakonec z toho vyplynulo i to, že ten festival turistiky, Festur, by mohl být i v Karlovarském kraji. No a my jsme se spojili tady s Ondrou Fáberou, který pracuje na tom, aby to Postřelí, ta krajina kolem Žluticka, Chyše i Valče nakonec, vlastně až po Plasy, se více dostala do povědomí lidí, veřejnosti. A Nakonec jsme vytipovali Žlutice jako vhodné místo anebo někde blízko.
0: No a my si právě chceme udělat už teď takovou předpremiéru, takový malý výlet do těch Žlutic, abychom věděli, co nás čeká. Co jsou Žlutice, co tam je zajímavého, jak to tam vypadá?
2: No, Žlutice jsou krásné historické město, které možná může působit malinko zanedbaným dojmem, nicméně je tam spousta zajímavých cílů, jak přímo v tom městě. Já ještě prozradím, že pokud všechno dobře vyjde, tak příští Tourfest se bude konat na Kokořovském dvoře, což je zachraňovaná památka přímo v centru Žlutic. A kromě té, tam je také ještě muzeum, je tam krásný trojiční sloup, je tam historické podzemí. Žlutice také leží v blízkosti tří našich stolových hor, což je Vladař, Chlumská hora a Kozelka. 6 kilometrů odtamtud je zámek a pivovar Chyše, barokní Valeč, nejmenší české historické město Rabštejn nad Střelou a poutní místo Skoky a celá řada dalších cílů, kam rádi návštěvníky festivalu pozveme, protože pro ně zajistíme i nějakou provodnou dopravu, aby to mohli během jednoho dne všechno navštívit. No. Ovšem ten jeden den určitě na to nestačí.
0: Teď chci říct, že tohle, co jste jmenoval, to nevím, jestli zvládneme při tom jednom turistickém festivalu, i když tady taky dneska byly výlety v rámci turistického festivalu, ale opravdu tahle ta nabídka, to je tak na týden. Vy jste ale tady vlastně rozbili svůj stán, Klub českých turistů Karlovarského kraje. Co tady dneska vlastně se lidi u vás můžou dozvědět, co tady nabízíte?
1: Tak my jsme přijeli ze stanem a de facto pod záštitou destinační společnosti Živý kraj, která sice má trošku jinou náplň, ona zajišťuje prezentaci Karlovarského kraje spíš navenek, za hranicema, ale tím, že jako oblast Klubu českých turistů už léta letoucí spolupracujeme a máme úzký vazby, tím pádem máme přístup k propagačním materiálům a navzájem si vycházíme stříc, co se týká té propagaci. Já už v té propagaci Karlovarského kraje a těch zajímavých míst, kam můžeme pozvat turisty, dokážeme i poradit, jak pracuju 32. rok. Je to ne koníček, je to kůň. Vždycky doma slyším, že z toho nic nemám, ale já z toho mám radost vždycky, když se něco povede. Takže my jsme přijeli z materiály ze všech tří destinačních agentur, protože my máme ještě Krušnohoří Erzgebirge, která vznikla
0: v
1: UNESCO. Takže jsem rád za Postřelí, že Ondra mohl dorazit a převzít se mnou i tu štafetu na příští rok.
0: A někdy některá ta místa právě v tom Ústeckém kraji jsou tak vzdálená od sebe, že některá v tom Ústeckém kraji vy tam máte dokonce blíž než my, no třeba na Königsmíle, tak to je prostě Krušné hory.
2: A tomu já ještě doplním, že budeme ještě 6. června v Bochově, což je na pomezí Karlovarského, Ústeckého kraje. budeme představovat i nový Doupovský okruh, což má být takový projekt, že to má vlastně vést kolem Doupovských hor. Rádi bychom tam pozvali pěší turisty a cyklisty. Bude tam jezdit i cyklistický vlak a prostě to samozřejmě zasahuje i do území Ústeckého kraje, na Kadaňsko, Podbořansko a tak dále.
0: Ano, takže... tak opět můžeme propojit vlastně ty dva kraje. To bez toho propojení to nejde. Takže našimi hosty ve vysílání v turistickém festivalu Výlovém u Děčína Tourfest 2026 byli ti přes rok pořádající. Ladislav Zoubek, předseda Klubu českých turistů Karlovarského kraje. My děkujeme, že jste s námi byli.
1: Já děkuji za pozvání a že jste mě poslouchali.
0: Ano. A pan Ondřej Fábera, ředitel destinační společnosti Postřelí z pomezí Plzeňska a Karlovarska. Takže děkujeme i vám za pozvání k vám.
2: Také děkuji, srdečně zvu k nám do barokní krajiny, kde lišky stále ještě dávají dobrou noc.
0: Eva Bucharová se loučí z Tourfestu a přeju vám i dál krásný den s Českým rozhlasem Sever.

0: Bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Botanická zahrada v Teplicích dnes představí novou expozici s rostlinami z českého středohoří. Na průtahu mimo ní na Českolipsku vodohospodáři mění stoleté potrubí. Fotbalová reprezentace Konga musí do 3týdenní izolace, aby mohla na šampionát do Ameriky. Do večera převážně jasno, na horách čekejte i kupovitou oblačnost, teploty do 29 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré odpoledne. Botanická zahrada Teplice dnes otevírá novou expozici České středohoří. Venkovní skalka poblíž výstavních skleníků představí návštěvníkům středohorské rostliny. Zahradníci je začali vysazovat před 2 lety. Více řekl mluvčí botanické zahrady Dušan Sárička.
2: V naší expozici můžete najít hvězdnici alpskou, lén rakouský nebo hvozdík písečný, který je dokonce endemitem a roste jenom v klenči pod řípem. Mnoho z vás určitě pozná kavil vláskovitý, druhů je samozřejmě mnohem více.
0: Malá ulice v Mimoni je zúžená kvůli výměně vodovodu. Severočeská vodárenská společnost tam mění potrubí staré 100 let. Práce na zhruba 300-metrovém úseku potrvají přibližně do poloviny července. Na ně navážou opravy povrchů. Podle starosty Petra Krále z hnutí ANO by měla ulice po většinu času zůstat průjezdná. Většina Čechů si přeje, aby stát aktivně podporoval dobrovolné očkování. Ukázal to průzkum agentury Median pro Radiožurnál, kterého se v polovině května zúčastnila více než 1000 respondentů. Souhlas vyjádřili zhruba 3/4 z nich, a to i s možností placených kampaní. Podpora je vysoká napříč politickým spektrem, včetně voličů hnutí ANO i koalice Spolu. Nejčastěji souhlasí lidé s maturitou a vysokoškolským vzděláním. Fotbalisté Demokratické republiky Kongo musí kvůli epidemii eboli ve své zemi do 3týdenní izolace, aby mohli odcestovat na mistrovství světa do Spojených států amerických. Sportovní stanici ESPN to řekl šéf pracovní skupiny Bílého domu, zodpovědný za průběh šampionátu. Reprezentace Konga se připravuje v Belgii. Přípravný program v rodné zemi kvůli ebole zrušila. Epidemie krvácivé horečky v Kongu vypukla v květnu. V souvislosti s aktuálním ohniskem nákazy zemřelo už přes 177 lidí. Sport. Čeští hokejisté nastoupí na mistrovství světa proti Slovensku. Zápas začne ve švýcarském Friburgu v 16 hodin a 20 minut. Hrají se duely fotbalové šance ligy. Fotbalisté Dukly Praha doma ve skupině o udržení hostí Ostravský Baník. Kdo prohraje, spadne přímo do nižší soutěže. Dukle stačí k baráži i remíza. V dalších zápasech hrají Zlín se Slováckem a Olomouc proti Karviné. Také Boleslav hraje hostí Teplice. I tento duel začal před hodinou. V tuto chvíli je před začátkem druhého poločasu a stále ještě nepadla branka. Počasí. V noci jasno až skoro jasno, k ránu ojediněle mlhy, teploty klesnou i k 11 stupňům. Zítra bude převážně polojasno, během nepřechodně oblačno, odpoledne ojediněle přehánky. Teploty zítra mohou vystoupit i k 31 stupňům Celsia a na horách k 25 stupňům.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na dálnici D8 dejte pozor, před 24. kilometrem ve směru na Německo provoz omezuje odstavená dodávka. Na průtahu Teplicemi po silnici 1/8 pozor u zámecké zahrady ve směru na Dubí. Policie tam řeší nehodu osobního a nákladního auta. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Krásné sobotní odpoledne s Českým rozhlasem Sever. V této hodině našeho vysílání vás vezmeme do Žatce, který je dnes plný barev, do kina, kde, když zůstaneme u těch barev, vládne zelená, neboť se tam vrátil zlobr Šrek, a taky do školy. O speciálním doučování totiž bude pořad O čem se mluví, který uslyšíte před 16:00. Teď jsme ale teprve krátce po 3:00 a tak nás nejdřív čekají písničky. Jedna od Krištofu a pak taky jedna nestárnoucí od Karla Gotta.
1: Český rozhlas Sever.

0: Svým sousedům i návštěvníkům města a turistům se dnes v Žadci představují různé národnostní menšiny. Koná se tam akce s názvem Barevný den a my na místě máme reportérku Janu Vitáskovou. Jani, hezké odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Náměstí Svobody před Žateckou radnicí je plné lidí, stánků a hudby. Musela jsem jít do postranní ulice, abychom se vůbec slyšeli. Národnostní menšiny přepravili své regionální speciality a návštěvníci je s chutí degustují. U některých stánků se tvoří i fronty a na odbyt jdou v tom dnešním horkém májovém dni taky studené nápoje. No a samozřejmě žatecké pivo.
0: Jak jsme slyšeli, prodejní trhy, kulturní program a taky ochutnávky připravili příslušníci žateckých menšin. Kolik jich ve městě žije a odkud jsou?
1: V Žadci žije přes 40 různých národností. Z celkových 19 tisíc obyvatel města je asi 1700 cizinců. Řekl mi to za žateckou radnici Tomáš Kasal. Nejpočetnější jsou asi Slováci, taky Vietnamci nebo Ukrajinci, ale trvalý pobyt mají v Žadci i třeba Brazilci, Švédi, Číňani, Japonci, Korejci nebo Afričani.
0: Je krátce po třetí hodině, konkrétně 12 minut po 15. Jaký program ještě v Žadci právě teď během odpoledne můžeme stihnout?
1: Tak právě teď se loučí kapela Žlutý pes. Za 10 minut nastoupí místní Zuška s improvizovaným divadlem. Kolem 15:30 se budou představovat jednotlivé komunity se svým kulturním programem. Zahraje taky hudební duo z Brazílie. No a na závěr od 7 večer vystoupí žatecká kapela Aquarius. Ty prodejní trhy a ochutnávky regionálních jídel národnostních menšin budou pokračovat až do 8 večer. Do 5 hodin bude otevřená dětská zóna zábav Sedmikráska, taky program Žatecké městské knihovny zaměřený na poznávání kultur. Nebo se tady prezentují neziskové organizace v rámci komunitního plánování v Žadci. No a další možností je dnes v Žadci středověká prohlídka Mederova domu s dobovou hudbou a ochutnávkou staročeských jídel, a nebo místní synagoga. Tam začíná ve 4 hodiny vernisáž výstavy objektů Čestmíra Sušky s Procházkou právě k Mederově domu, kde je na náměstíčku část uměleckých instalací vystavena.
0: Říká Jana Vitásková, která nás zvala na Barevný den do Žadce. Děkujeme a zdravíme všechny menšiny.
1: Děkuji,
2: naslyšenou. Jsme s vámi i na Žatecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Skupina Mirai tak trochu o zapomínání a já jsem moc ráda, že jsem nezapomněla zavolat na Ústecký Kočkov, kde má dnes službu meteoroložka Jana Ehrtová. Hezké odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: No a díky tomu, že já jsem nezapomněla, tak vy se teď dozvíte, jak úžasně teplo je právě venku, ale všichni, kdo tam mohou být, to vědí, tak to pojďte říct nám, kteří sedíme někde zavření.
2: Tak začneme nejchladnější stanicí, což je Varnsdorf. Tam máme aktuálně 25,6 stupňů Celsia.
1: Brr, taková zima.
2: Ano, a nejteplejší jsou Doksany, 29,7 stupňů Celsia.
1: Rozdíl poměrně velký. Budou ty teploty ještě stoupat?
2: Teďkon bych řekla, že ještě by mohly o nějakou desetinku stoupnout, protože máme zatím necelých půl čtvrté odpoledne, takže ještě maličko by mohly, ale pak už se nám to zastaví.
1: A stoupat budou i zítra, jestli se nepletu.
2: Zítra taky budou stoupat, ale zítra to bude ovlivněné jak oblačností spojenou se studenou frontou, která přejde takzvaně na sucho, ale oblačnost zítra očekáváme polojasnou až oblačnou a taky se nad námi bude nacházet saharský prach. To znamená, že ty teploty zítra budou ovlivněné tou oblačností, ale mělo by být o něco tepleji v těch výškách, což znamená, že zítra předpovědní interval je 27 až 31 stupňů Celsia a uvidíme, kam opravdu ty zítřejší maxima dolezou.
1: Neuvěřitelné počasí si pro nás připravil tenhle ten květnový víkend, tak já přeju, ať si ho zítra i vy můžete užít jinak než v práci.
2: Já budu tady, já to budu kontrolovat.
1: Ale to je taky dobré vědět, když někdo dává pozor a může zaručit takovéhle pěkné počasí, tak my vám to v té práci přejeme. Mějte se moc hezky, naslyšenou.
2: Hezký víkend, naslyšenou.
3: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Krásné sobotní odpoledne s Českým rozhlasem Sever ve vysílání Českého rozhlasu Sever, tedy toho, který právě posloucháte. Vás před čtvrtou čeká takový malý výlet do školy v pořadu O čem se mluví, totiž bude řeč o doučování. Nejdřív si ale dáme téma, které je pro sobotu, myslím, mnohem příhodnější. Vyrazíme totiž do kina a vůbec nevadí, že nepůjde o filmovou novinku.
1: Filmové tipy. Animovaný hit Shrek slaví letos 25. výročí a při té příležitosti zamířil opět do kin. Pokud jste snad z nějakého nepochopitelného důvodu tuto rodinnou komedii během tak dlouhé doby ještě neviděli, tady je děj. Shrek, zelený obr s tykadly mimozemšťanů, žije sice docela sám ve svém domku na samotě u lesa až do chvíle, kdy je doslova přepaden nekonečným zástupem známých i méně známých pohádkových postaviček, které byly vyhoštěny z království nevzhledného a zakyslého lorda. Ve snaze zjednat pořádek a hlavně vrátit klid do svého příbytku, Shrek slíbí, že vysvobodí

0: Tí obávaného draka krásnou princeznu Fionu a přivede mu ji, aby se stala jeho ženou. S pomocí mazaného oslíka, ochotného pro Šreka udělat cokoliv, jen ne zmlknout aspoň na okamžik, svůj slib splní. Jenže pak se to nějak podivně zamotá, zaplete a zkomplikuje. Takže je všechno nakonec úplně a docela jinak. Pokud se vám ale nechce platit za něco, co jste už mnohokrát viděli, počkejte si na prosinec, kdy je ohlášena premiéra pětky.
1: Filmové tipy.
2: Filmové tipy vám přináší Cinema City. Užijte si film pokaždé jinak. Nechte se vtáhnout do děje ve 2D, 3D, IMAX, 4DX nebo si dopřejte neopakovatelný zážitek ve VIP zóně. Více na www.cinemacity.cz.

0: O čem se mluví?
1: Je tu pořad O čem se mluví. Dnes se podíváme do školství a mluvit budeme o takzvaném tutoringu. K čemu je dobrá individuální podpora studentů? Komu a kdy může pomoci? O tom, jak přesně tutoring funguje a komu pomáhá, jaké přínosy i výzvy přináší, si budu povídat s učitelkou Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Barborou Lankovou.
0: Český rozhlas Sever. O čem se mluví?
1: Slyšeli jste už pojem tutoring, víte, co se pod ním skrývá. Jestli ne, tak to pojďte s námi zjistit. Co to tutoring je, nám vysvětlí Barbora Lanková, vedoucí katedry preprimárního a primárního vzdělávání Pedagogické fakulty Ústecké univerzity. Hezké odpoledne.
2: Krásné odpoledne.
1: Tak jak byste jednoduše vysvětlila, co to je tutoring?
2: Vlastně tutoring z našeho pohledu, jak nahlížíme v rámci projektu, tak je určitá cílená podpora vlastně žáka, která je, řekla bych, upletená přímo na míru. Ono nejde úplně o vysvětlování učiva, ale vlastně o pravidelnou práci s tím, co konkrétně ten žák, potažmo dítě, vlastně právě potřebuje. Někdy je to o nějakém čtení, samozřejmě počítání, ale jindy je to vlastně o organizace toho procesu učení, soustředění, podpory motivace a vlastně možná i takové jako podpory větší jistoty i potom následně v té škole. Takže je to jakýsi most mezi tím, co to žák, co to dítě už umí a tím, co máte prvé zvládnout.
1: V čem se tutoring liší od té úplně běžné výuky v klasických českých třídách?
2: Tak v té klasické třídě máme, řekněme, 25 žáků, prostě určitou skupinu. A tam samozřejmě nemáme takovou možnost vždy držet jiné než společné tempo té skupiny. Takže v tom tutoringu se naopak doopravdy vychází z konkrétních potřeb toho jednoho žáka, anebo té vyloženě úzké skupiny, na kterou se zaměříme. My můžeme zpomalit, můžeme se vrátit aktuálně i hned k nějaké chybě, zkoušet různé cesty a odlišné formy toho, jak třeba některé ty aspekty vysvětlit a dát tomu dítěti okamžitou zpětnou vazbu. Čímž ale nechci říct, že to učitelé v praxi nedělají, ale samozřejmě ta individualizace v tomhle dává velkou výhodu.
1: Může být tutoring součástí té běžné výuky, anebo je to forma jakéhosi doučování, jakési nadstavby?
2: Určitě, tak z našeho pohledu my to právě bereme jakousi nadstavbu, širší pojetí toho doučování, kdy doopravdy preferujeme formu jeden na jednoho. A v tom právě vidíme tu výhodu, že se můžeme zaměřit přímo na ty konkrétní potřeby toho jednoho žáka, toho jednoho dítěte.
1: Jak dlouhou tradici tutoring v českém vzdělávacím prostředí má? Já bych řekla, že to není úplně běžná věc.
2: Určitě, úplně běžná věc to není. Zas na druhou stranu on tutoring jako takový není žádná, řekněme, módní novinka. Je to něco, co je, bych řekla, možná jedna i z nejstarších a nejúspěšnějších vzdělávacích metod, která se vyvíjela. Samozřejmě z toho našeho pohledu toho tutoringu, toho doučování, je to něco, co si myslím, že v České republice se zhruba rozvíjí společně s dalšími projekty od třeba řekněme roku 2000. Zároveň to doučování je určitou strategií do budoucna, ale jak říkáme, na ten tutoring nahlížíme v tom širším pojetí, než je pouze to doučování. Nezaměřujeme se pouze na nějakou oblast učiva, ale i na třeba rozvoj exekutivních funkcí, takže je schopnost plánovat si, rozkouskovat si úkol, schopnost monitorovat si úkol, který splním a tak dále.
0: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
1: S Barborou Lankovou z Ústecké univerzity si dnes povídáme o tutoringu, tedy o jakési individuální péči o děti školou povinné a o studenty. Kdo může být tutorem? Musí to být vždycky pedagog?
2: Rozhodně ne. Samozřejmě efektivní tutoring může zajišťovat, bych řekla, široká škála osob. Můžou to být zkušení učitelé, můžou to být právě studenti pedagogických fakult, ale nejenom pedagogických fakult, vlastně řekla bych, jakýkoliv oborů, kteří chtějí něco předat. Můžou to být ale i starší spolužáci, což se vlastně v některých chvílích využívá i ve školách. Stejně jako to může být spolužák, který, řekněme, třeba se v té oblasti více orientuje. Mm-hmm. A tam je to pak něco, co můžeme využít v té výuce, o které jsme se bavili. V našem případě jsou to právě studenti tedy převážně pedagogických fakult nebo studenti obecně Univerzity Jana Evangelisty vlastně Purkyně.
1: Jaké vlastnosti jsou pro takového dobrého tutora ty klíčové?
2: Za mě je to na prvním místě určitě empatie, je to trpělivost, je to chuť, to není úplně vlastnost samozřejmě, ale chuť něco předávat. Je to o nějaké i znalosti samozřejmě té oblasti, ve které se pohybujeme. A je to i o tom, že musíme být schopní rozklíčovat, kde ten žák, to dítě potřebuje tu podporu. Takže je tam i nějaký takový ten, řekla bych, pedagogický něco, co člověk musí mít tak trošku v sobě.
3: Kantor, který má žáka ve třídě, ví, jaké jsou jeho schopnosti, dovednosti a taky ví, že právě tenhle by mohl potřebovat tu individuální péči. Je právě učitel, který toho žáka zná nejlépe tím, kdo ten tutoring navrhuje? Nebo mohou rodiče přijít s tím, že pomozte našemu dítěti, my sami to nezvládáme?
2: My právě v projektu se zaměřujeme doopravdy na několik těch rovin, to znamená, že oslovujeme školy a zároveň škola může oslovit nás o spolupráci, požádat nás o spolupráci, že tam je zájem z jejich strany, zároveň se nám mohou ale ozvat i rodiče. My doopravdy chceme, aby ta podpora byla co nejširší. Samozřejmě komunikace se školou a potažmo třeba i s tím třídním učitelem a ta spolupráce je jako zásadní a klíčová, ale pokud tam není ta možnost, tak si myslím, že to vůbec není na škodu a i ten student v tu chvíli nebo jakýkoliv člověk, který tu podporu poskytuje, si v prvním kroku vlastně nějakým způsobem zmonitoruje to prostředí, zjistí si v rámci screeningu, co to dítě, co ten žák potřebuje a na základě toho pak dál staví takovéto lešení.
3: Jak probíhá takovéto typické setkání tutora se studentem?
2: Vlastně pokud bychom brali jednu nějakou lekci, tak vždycky je to úvod, kde je nějaká motivace. Bavíme se i s tím dítětem, s tím žákem, co třeba se probíralo minule, pokud je tu po několikáté, co třeba mu dělá obtíže, co mu nejde, v čem se mu nedaří, ale zároveň, co by třeba to dítě potřebovalo, vnímá, že by potřebovalo proto, aby se mu v té škole dařilo lépe. Potom se na základě toho nastavují ty kroky, může se probírat teda nějaké učivo, nebo se může třeba rozvíjet pozornost, nebo se může pracovat třeba s pamětí toho žáka, záleží, jak říkám, je to na míru tomu dítěti. Potom je tam vždycky nějaká zpětnovazební informace, která by měla být průběžná. No a na konci je takové to nastavení té další spolupráce a těšení se na společná setkání další.
3: Jak dlouhá je taková tutoringová seance?
2: My máme nastavenou na 60 minut. Ono samozřejmě záleží i na to, jak staré to dítě je, jak starý je ten žák. Podle toho ale se to prolíná různými relaxačními chvilkami, je tam třeba větší prostor pro komunikaci. Někdy ten žák, to dítě prostě potřebuje vlastně sám v sobě získat nějakou osobní zkušenost, začít si věřit, že mu to jde, takže někdy je to prostě o tom sdílení a vlastně nějakým způsobem motivaci toho žáka, toho dítěte, že tady to zvládáš, pojď, zvládneme to spolu ještě dál.
0: Český rozhlas Sever, o čem se mluví s Lenkou Šobovou a jejím hostem.
3: Hostem pořadu, o čem se mluví, je pedagožka z Ústecké univerzity Barbora Lanková a společně si představujeme tutoring. Pro jaké studenty je tahle metoda nejpřínosnější?
2: Tak samozřejmě velice často je to nastaveno tak, že každý člověk si řekne, je to o tom, že je to pro žáky, kteří třeba nepochopili látku, ale doopravdy za mě ten problém bývá širší. Ty děti přicházejí třeba s obtížemi v oblasti čtenářské gramotnosti, matematické gramotnosti, ale právě, jak jsem ji zmiňovala, s tou nejistotou, vlastně jak se učit, s nějakou vlastní nízkou motivací, s obavou třeba z toho, že udělají nějakou chybu. Je tam i třeba slabší míra koncentrace, takže je tam jako spoustu dalších aspektů a proto cílíme vlastně v tom tutoringu doopravdy na toho žáka, na to, abychom ho provedli tím procesem učení a nastavili mu tu oporu vlastně i v tomhle ohledu, protože nám nejde o ty, když to zjednuším, známky, ale snažíme se zaměřit i na ty exekutivní dovednosti a další vlastně kroky. Takže o ten celkový úspěch toho žáka, pocit toho úspěchu.
3: Jestli to chápu správně, je to o dětském nebo studentském sebevědomí?
2: Také, určitě. Já si myslím, že to je jedna z důležitých věcí, která je potřeba u toho dítěte rozvíjet, protože doopravdy děti, které nějakým způsobem dokážou i monitorovat vlastně svůj vlastní výkon na nějaké objektivní rovině, tak v rámci výzkumu kolikrát celkově mají lepší výsledky než žáci, kteří se právě jako nadmíru podceňují v nějaké oblasti.
3: Je české školství, myslím jako systém, připraveno na takovýhle systém podpory na tu individualizovanou péči?
2: Já věřím, že ano, a minimálně se spoustu těch kroků z mého pohledu touto cestou vlastně jako teď podniká, takže myslím si, že tím směrem jako jdeme. Zároveň věřím tomu, že každý pedagog vlastně ví, jaká je ta úloha a důležitost té individuální a individualizované podpory. Nicméně prostě, jak říkám, v počtu dětí, které ve třídě jsou, to je prostě velice náročné a proto ten tutoring.
3: Existují nějaké limity, nějaká rizika spojená s tutoringem?
2: Určitě. Tak je to samozřejmě i o tom, jakým způsobem ten tutor, ten náš student v tuto chvíli vede tu danou lekci, tu setkání s tím žákem, takže vlastně o té osobnosti, ale o té znalostní základně toho studenta. Zároveň je to i o té komunikaci se školou, o té koordinaci, která někdy prostě je náročná. Máme koordinátory, kteří vlastně propojují jak naše studenty, tak případně rodiny, potažmo ty vlastně školy. Může tam být i v některých třeba případech nahlížení na určitý nerovný přístup, proto vlastně z naší strany ten tutoring pro žáky děti bezplatný. Mm-hmm. Je vlastně díky projektu máme možnost vlastně tuto formu podpory jako nabízet. A to si myslím, že jsou takové jako nejzásadnější věci. Pak je to i o tom, že ten žák nesmí být na tom tutorovi v úzovkách závislý a čekat vždycky, až přijde na to dané setkání, ale musíme se snažit u něj budovat prostě tu samostatnost a tím ho vlastně k tomu vést.
3: Co byste doporučila školám, které by chtěly tutoring zkusit, které by ho chtěly zavést do praxe, anebo rodičům, kteří by měli zájem?
2: Určitě. Pokud nějaká škola bude mít zájem se zapojit do tutoringu, určitě prosím, je možnost se na nás obrátit na stránkách RUR univerzity, na anglisty Purkyně najdou informace. My potom následně už se v rámci koordinace propojíme jak případně přímo s učitelem, tak i potažmo vlastně s rodičem. Stejně tak, pokud bude mít rodič zájem, je to jiná úplně stejná cesta. Ozvat se našemu koordinátory, najdou na ní určitě e-mailový kontakt a my už si pak dále ty organizační věci vlastně propojíme. A kdyby to bylo závislé pouze na školách, tak samozřejmě potřeba říci, že tutoring má být určitým doplňkem a nemá to být určitě něco, co nahradí výuku. Mm-hmm. Za druhé je potřeba nějakým způsobem myslet i na žáky, kteří ne vždycky mají nějaké, jenom řekněme, obtíže a potřebují podporu, ale může myslet i na žáky, kteří tu podporu můžeme rozvíjet více, třeba na žáky s nějakým, řekněme, potenciálem nebo s nějakým potřebou rozvoje v nějaké oblasti, je tam prostě zvýšený zájem o tu oblast. Pak je to samozřejmě i to, že je potřeba investovat do přípravy těch tutorů, aby věděli, co dělají a postupovali správně a myslet i na dostupnost.
3: Hostem pořadu O čem se mluví na téma tutoring byla vedoucí katedry preprimárního a primárního vzdělávání Pedagogické univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Barbora Lanková. Děkujeme.
2: Moc vám děkuji.
3: Od mikrofonu se loučí Lenka Šobová.
0: Český rozhlas Sever. O čem se mluví?

0: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
1: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
0: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy, no a kolem Chomutova.
3: Bylo 16 hodin.
4: Český rozhlas Sever. Zprávy.
3: Město Chomutov řeší budoucnost domu s narušenou statikou v ulici Čelakovského. Odborníci tvrdí, že demolice nutná nebude. V Hodkovicích nad Mohelkou je technoparty, lidé si stěžují na hluk. Od července můžou ženy ve středním věku na preventivní mamografické vyšetření i bez žádanky od lékaře. Do večera stále převážně jasno, na horách čekejte oblačnost, teploty do 29 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré odpoledne. Panelový dům s narušenou statikou v Chomutovské ulici Čelakovského není třeba bourat. Jeden ze vchodů domu ale stále zůstává i po 3/4 roce uzavřený. Odborníci navrhli zpevnění základů a stažení domu ocelovým lanem. Demolice podle nich nebude nutná. Geologické vrty podle města ukázaly, že jednou z hlavních příčin pohybu stěn budovy jsou nedostatečně založené základy. Řekl to náměstek primátora Martin Bocian z Nového Severu. O financování případných oprav nyní město jedná se společenstvím vlastníků. V Hodkovicích nad Mohelkou na Liberecku je od pátku technoparty. Hlukem obtěžuje okolí. Na akci na pozemku soukromého majitele je zhruba 500 lidí a téměř 100 aut. Pořadatel dnes ráno odmítl výzvu nezávislé starostky Markéty Chauerové k ukončení akce kvůli rušení nočního klidu. Policie situaci monitoruje. Podle mluvčího Vojtěcha Robovského dostala několik stížností na hluk. Technoparty je nahlášena do nedělního poledne. Ženy nad 45 let od července nebudou pro screeningové vyšetření rakoviny prsu potřebovat žádanku. Potvrdil to Svaz zdravotních pojišťoven a Všeobecná zdravotní pojišťovna. Na mamograf tak se můžou ženy objednat i bez návštěvy gynekologa nebo praktického lékaře. Preventivní prohlídky by ale zanedbávat neměly, připomíná to prezident Svazu zdravotních pojišťoven Martin Balada.
5: My tento standardní režim rozšiřujeme právě o možnost, aby ten screening mohli absolvovat i ženy, které z nějakého důvodu nechodí na pravidelné preventivní prohlídky ke svému praktickému či gynekologickému lékaři, nebo ho z nějakého důvodu nemají.
3: Ve francouzském Cannes končí 79. ročník jednoho z nejprestižnějších filmových festivalů. Porota večer udělí hlavní cenu Zlatou palmu a uzavře tak téměř dvoutýdenní přehlídku, na které letos své nové filmy představili přední světoví režiséři i hollywoodské hvězdy. V hlavní soutěži letos soutěžilo 22 snímků. Porotu zaujali třeba režiséři Pedro Almodovar, Asghar Farhadi nebo Pavel Pavlikovský. Festival v Cannes každoročně určuje směr světové kinematografie a často přeznamenává i favority příštích Oscarů.
4: Sport.
3: Čeští hokejisté už za necelých 20 minut nastoupí na mistrovství světa proti Slovensku. Hrají se duely fotbalové šance ligy. Na konci už je ale zápas Mladé Boleslavy, kam přijeli hrát Teplice. Severočeský tým nakonec na hřišti středočeského soupeře vyhrál 0-2.
4: Počasí.
3: V noci jasno až skoro jasno, kránu ojedinělé mlhy, teploty klesnou na 15 až 11 stupňů. Zítra tedy v neděli převážně polojasno, během nepřechodně oblačno a odpoledne zejména na horách ojedinělé přehánky. Teploty zítra vystoupí i nad 31 stupňů Celsia.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
3: Na průtahu Třebenicemi na Litoměřicku po silnici 237 je kvůli opravě uzavřený most přes Starou Struhu. Sledujte značení objížděk na Libochovice a Lovosice. Jeďte opatrně.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Hvězdné návraty.
6: A je to tady zase. Další část naší exkurze mezi klasiku českého humoru. Dnes si je obstaráme po telefonu. Ať už ten přístroj budou mít ve filmu, televizi nebo rozhlase. Patrik Rozehnal vás vítá a zve nejen k telefonům, ale hlavně k poslechu Českého rozhlasu. No, já jsem myslel, že v téhle chvíli už začneme, ale vypadá to, že tu všichni ještě nejsou. No, takže budeme muset asi volat. Pardon, točíme.
7: Dobrý den, to je pan Marván.
8: Co?
7: No kdo? Tady Patrik, ty jsi mě nepoznal, co?
8: Ale jak pak, ne, no to víš, že jo, hned jsem tě poznal, jak jsi promluvil, no.
7: Prosím tě, co ještě děláš doma?
8: Co tady dělám? No co bych tady dělal, no, jsem tady a nemůžu odsud. No a co tam děláš ty?
7: Co asi, moderuju v rozhlase a ty jsi tu měl být s tou ukázkou z Anděla na horách.
8: No jo, no tak to si tam dej pozor, víš.
7: Hele, bez vytáček. Máme lidi bavit s telefonáty a ty jsi měl být tady.
8: Co?
7: Ale mě je to fuk.
8: Jo? Tak to je to fuk?
7: Zavolám jiným hvězdám. Budu točit kolem telefonu.
8: Tak.
7: Ale ne, že já tebe budu schánět.
8: Ajmo, to je mi.
7: Ale jak říkám, bude to bez tebe, když na tebe není spolek.
8: Co? No tak počkej, tak to zase ne. To si nezvíkej.
7: Hele, Jardo, my bez tebe začínáme. Ty jsi někde na Lomničáku. Víš co, kdyby se zabloudil, tak zavolej.
8: Počkáš, přijedu dolů. Jo, jo, ten.
4: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
1: Vítejte v pořadu, který se věnuje legraci, ale taky ho dnes celý provoláme. Takže si chystejte dost peněz, anebo velký kredit. Začínáme právě teď. Vytáčím číslo k Bohdalce. Zkouším to jinde prostě. S Marvanem to nevyšlo.
2: Haló, tady Zdeníčka Pajutová. Naschledanou.
1: Naschledanou. Tak to jsme si pokecali. Tahle ženská je trochu šiblá, ne?
3: Jak jsem poznal, že je pobatená? No dovolte prosím, přijde děvče, má klobouk s husým brkem na hlavě, až čista jasna prohlásí, že hotel, který patří mezinárodní společnosti, zdědila po své tetě Barboze. No dovolte, to doufám stačí, ne? Prosím, pošlete záchrannou stanici, dva silné muže, svírací kazajku a pospěšte si, ano? Dobře, dobrý den.
1: Tohle už byla ale ukázka z hotelu Modrá hvězda. Komedie natočené v roce 1941 režisérem Martinem Fričem. Ve stejném roce natočil i režisér Jan Sviták jinou komedii s Vlastou Burianem a nazval ji Přednosta stanice. Pan Ťopka působí dojmem gentlemana trochu čeplinovského typu a nachomítne se na jedné stanici, kde si zahraje i na přednostu. No a když pak přijede revize, je třeba použít i služební telefon.
3: No dovolte, co to děláte? To nevíte, že máte tohle zmáčknout?
4: Jak pak bych to nevěděl?
3: No, prosím, tak proč to nedělám?
4: Musí se člověk nechat. No? Haló? Spuste šraňky a hned je zase vytáhněte. Dobrý. No. Haló? Už je ta lokálka? Ještě ne. Tak mě sem zazvoňte. Dobrý.
3: No, teď vím, že to mám zmáčknout.
1: V té výuce telefonování budeme i pokračovat. Tentokrát ale s Miloslavem Šimkem a Luďkem Sobotou.
5: Slyšíte to? Ano, to je číselnicový okruh. Přátelé, podívejte se na to. Já vezmu libovolný ukazovat. Vetnu do již třeba předem promyšleného jednoho některého čísla, například 7. Proč ne, ano, mohlo by to být třeba 5, ale já jsem si umínil, že vemu sedmičku. 7, vyvinu sílu S směrem ku, to znamená ku předu, že ano. Zde je takzvaný zaražeč a zde, přátelé, funguje takzvaný samočinný zvraceč. Prosím vás, že ještě jedno, vyvinu, zarazím, zvracím. Zde jsou dva rovnoramené čudly. Přátelé, prosím vás, klid. Já ty věci nebudu několikrát opakovat.
6: Skutečně dávejte na to pozor, kolega tady dělá práci navíc, to máte z nás domov.
5: Jak malý chlapci někteří? No poslechněte, já mám času dost.
6: Kolego, to jsou jedni a tichí, že byste měl přesadit.
5: Skutečně, já vás přesadím všecky. Tak dost. Nebo vám zabavíme svačiny. Tak to zasmáli, že? A teď zase k vážné práci. Učera, nehraj si s tím věčně. Tak učera si s tím kolego hraje a výsledky nejsou dobré. Rodiče si minule stěžovali.
6: Kolego, s čím si to tam hraje? Já tam špatně vidím.
5: Kolego, se svačino. Učero, co to u vás kučelo? To byl jenom takový vtip, tak už dost chlapci na úkor kučer. No a
6: kolego, pokračujte, vy jste taky samý nehodný štým.
5: No ne.
6: Žertujete, prosím, tak o kučerovi.
5: Já se snažím látku zpestřit.
6: Ano, ale dost podivně, kolego. Abych já vám nespestřil látku. Jdete potom za mnou a já vás vyhodím.
5: Tak, pokračujte. Vidíte, co se může stát? No. Tak zde jsou dva rovnoramené čudly. Já rozumím, co je na tom smíchu ostatní. Přátelé, tohle to je moje libustka. Uhni kolego s nohou. Při stisku tohoto čudlu, to je pozoruhodné. I tento. Prosím, já stisknu tento a tento. Tento taky. Prosím, ještě jednou. Stisk prska z DTR. To je co? No, vidíte to tam, prosím vás, všichni? Vidí vzadu? To jsme rádi. Protože jestli ne, tak mě to je jedno.
6: Kolego, zapomněl jsi na šňůru. Šňůra je nejdůležitější na celém telefonu, protože nám svazuje lehkou část a těžkou část volně k sobě, abychom telefon nepostráceli.
5: Kolego, říkej si to sám. Říkej, já bych se býval ke šňůře, dostal, říkej si to sám.
6: Prosím, přátelé, ta kolega napřed sám prýma, pak se uráží. No, nevadí, dokončím látku sám. Šňůra nám tady vyběrá, jak vidíme, z lehké části, krouceně nám postupuje dolů a tady nám mizí uvnitř. Co je uvnitř? Já to rozeberu, podíváme se tomu na zubky. Kolego, budeme mi motýku, budeme šroubovat, motýku, tlátku.
5: Vy to rozebrám místo, aby to vysvětlil, co myslíš, že je vevnitř?
6: Vevnitř je místo.
5: Místnost, a co je asi na v té místnosti?
6: No tam lezou vždycky ty, kterým telefonuje.
5: Jak tam asi vlezou?
6: Jak tam asi vlezou, no šňůrou prolezou.
5: Že tam se dostal samočině, ta šňůra ta je kroucená, pač je zbytečná, ve stejně všecko jenom ozdoba.
6: Ozdobí,
5: to se urve!
6: Ta šňůra je důležitá, jak ty lidi lezou, ta je kroucená proto, aby jim to neklouzalo.
5: Ta šňůra je kroucená, pač je zbytečná, to je stejně všecko jenom automat.
6: Automat? Jako bife?
1: Posloucháte pořad Českého rozhlasu, kde se dnes jen a jen telefonuje, tedy v ukázkách z filmů, televize i rozhlasu. A možná bychom si mohli dát zase písničku.
7: No tak dobře, no tak Jirka Korn by mohl,
8: no,
7: že bychom zaspívali spolu.
8: No. Jako, Jirko bych zastepoval, rozumíš, jako ale zpívat.
7: No dobře, jako si představuješ teda, dobře, když...
8: Gota. Pánové,
7: na žádku. Gota, není, počkej. Ne,
8: no jistě, ne. Já nemůžu.
7: Počkej, máme tady telefon, zavoláme. Co voláme? Moment, počkej. Máš číslo?
9: 5, 4.
7: Já nechci tvoje vysvědčení, číslo.
8: Ale ne, to
7: počkej, zavoláme, uvidíme. Co bude doma?
8: On nebude tutově doma.
7: Ještě.
8: No, není.
7: Vem si ho. Ne, teď.
8: No, tak ahoj.
7: Počkej.
10: Haló?
7: Haló, to je Karel Gott?
10: Počkej.
7: Tady je Kajzer.
9: Jirka Korn.
7: Ahoj. Co chceme? Prosím tě, Karle.
10: Dobrý
7: večer.
9: No.
7: Prosím vás, Karle, přijeďte sem do tábora. Voláme tady odsud. Nutně vás tady potřebujeme.
8: No, vidíš.
7: Ne? Tak to jsou to pro noviny. God, no, telefonuje z vany. Ne, prosím vás, Karle, je vás tady opravdu nutně. Haló? Co se stalo?
9: Jsou topy.
10: To nic, upadlo mi mejdlo.
7: To muselo být pořádný mejdlo. Karle, prosím vás, nechte mejdlo mejdle, my vás tady potřebujeme. Vemte si cokoliv na sebe a přijďte, čekáme na vás. Opravdu, než skončíme, ano?
10: Tak já jedu.
7: Fajn, prima.
8: No jo, ale pánové, to nemůže ani při troši dobrý vůle stihnout.
7: A možná, že jo?
8: Hele, já jdu na cigáro, když tak mě tam najdete,
7: dobře,
8: jo?
7: A pak tě zavoláme.
8: Fajn.
1: Dobře. Takovýhle telefonní rozhovor mohli vidět kdysi diváci v pořadu Možná přijde i kouzelník. Námět, scénář i režie byly dílem Františka Poláka. No a mám pocit, že i do dnešního dílu to ten Karel Gott stihne. A taky nám v písničce zavolá.
0: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Vy posloucháte Český rozhlas a pořad věnovaný jen a jen telefonátům.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Mimochodem, obvykle je vynález telefonu přisuzován vynálezci jménem Alexander Graham Bell. Jeho první telefon byl sestrojen v Bostonu v roce 1876, ale podle novějších údajů vynalezl telefon italský vynálezce Antonio Meucci už v roce 1849. Jeho prvenství bylo dokonce oficiálně v roce 2002 schváleno třeba i Kongresem Spojených států. A podle dalších zdrojů vynalezl telefon i Philip Reis v roce 1860. No, tak si vyberte. Já si teď vybírám ze své kartotéky ještě jedno číslo na Jiřinku a zkusím se s ní opět spojit. Snad se nám to povede.
2: To jsi ty, Henry?
0: Ne, tady Patrik.
2: Já jsem u George.
0: Jo, a co tam?
2: Je to tu moc pěkné. No řekni George Henrymu, co jsme před chvíli dělali, no.
0: No, to mě teda zajímá.
3: No řekni, že jsme se líbali.
0: No tak co jste dělali?
4: Jsme se líbali.
0: Cože?
2: Tak pa.
0: No počkej.
2: S Bohem, George.
4: Ale Sabrino.
2: Ty jsi si opravdu myslel, že bych s tebou něco mohla mít? To bych si připadla jak jednička na 10 dolarovce.
4: Jak to?
2: Ta se sebou taky pořád tahá nulu.
4: Ale Sabrino, Henry mu si říkala, že je to tu moc pěkné.
2: Pitomče.
0: To byla ukázka z bláznivé crazy komedie Oldřicha Lipského. 4 vraždy stačí, drahoušku, která byla natočena už v roce 1970. V téhle části našeho pořadu uslyšíte telefonáty, kde na jedné straně bude vždy Jiřina Bohdalová. Objevila se třeba i v roce 1981 na televizní obrazovce díky režiséru Jaroslavu Dudkovi v komedii A začalo to karafiátem. Žárlivá scéna v podání Jiřiny Bohdalové a Josefa Somra.
5: Prosím.
6: Neruším. Ne, to byl jenom vtip. Já vím o Pepíkovi, no. Hele, jak se chová? Je způsobnej? Ne, vážně, Valino, já ti volám kvůli tomu, že Miluš je doma. Teda, kdyby to Pepíka zajímalo. Je u ní zrovna František. A tomu snad neřekej. V jeho stavu. Jo, a Honza, ten je u Evy. Vaňkový. No, ale to ty víš, veď.
5: To jsem ráda, já ho tam totiž poslala. Jo, moment.
7: Co je? Prosím. Jo, ahoj. Hele, mě nezajímá, že je doma, já jsem tady. Jaký plyn? Jo, že si pustí plyn. Ano, dobrý, dobrý. To by musela jedině u sousedu, protože my jsme elektrická domácnost, víš? Ale ani prášky doma nemáme. Leda projímadlo. Hele, nepůjdu domů, nepůjdu domů.
5: Byl bych doma, bych.
7: Pro mě je to zásadní otázka.
6: No, ale to je právě ten nesmysl. Jako nakonec každý žárlení. Protože kdybych já měla na Františka žárlit, tak kam bych přišla.
7: Každý jsme na to asi jináč, citlivý. Tobě možná nevadilo, když František se vmontoval na to školení. Ale já bych na tvým místě, já bych si ho... Co na jaký školení? Na tom Bílým kříži přece. To si neuvědomuješ, že to bylo pro technický personál? To ti nebylo nápadný?
6: Jo, ty chceš říct, jak se tam vnutil kvůli tý blondiatý inženýrce, jo, no ovšem, že mi to nevadí. František mi všechno řekl, já jsem ovšem věděla. Proč bych mu, prosím tebe, nepovolila nějaký drobný flirtíček, ne? Hele, ahoj. Podívejme se. Tak František se nám školil.
0: Jedna z dokonale sehraných scének v podání Jiřiny Bohdalové, vlastně skoro samotné, se objevila i v legendárním televarieté, které režíroval Pavel Háša. Jiřina Bohdalová tam projednou získala i roli úřednice, která si v pracovní době stále soukromně telefonuje.
8: No byl to frajer, Verulo, co ti mám povídat? Tak já mu povídám, že šíleně spěchám domů, jo? Že jsem koupila mletý maso a to podlíhá rychlý zkáze a on tě mi

0: ještě 3 měsíce, ne? Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Ale to nic, Veruna, to přišel jenom nějaký chlap moment, jo. Veruna, já ti to musím doříct, protože to je teda, to budeš přímo žasnout. Teď. Tak já mu povídám jako na chvíli, jo. Na chvíli to, že bych jako mohla to, že jo. A on ti chytil taxika a učili jsme někam do Nuslivy. Já v tašce to mletý masa, o celý rozjařený, a jestli prý mám ráda sekt. Ne sex jako 6. Sekt jako 7, ve. Veruno, ty mě znáš, já udělám 2 kamenáče a jsem růženka na rozebrání, tak mu povídám, posaďte se. Ale to jsem neříkala jemu, to říkám tady tomu, co jsem přišel, veď. Tak mu povídám, kde pak tohle? Když chcete karbanátek, to musíte být hodnej, veď. Ale já ty sekty stejně nerada, ono to štosuje. Já když tak něco málo, tak spíš koňak, nebo myslivce, nebo tak něco okolo rumu, veď.
1: Vesko, prosím vás, nezlobte se, ale já se
0: vám... Moment! Veruno, hele, ty mě znáš, mě hned tak nic neposadí, ale ten ti má doma nábytek, stylovej, viď? No, kdybys to viděla, anglický tapety i ve světliku, viď? No, jenomže on mě doved do kuchyně, přines vajíčka a housku a spoustu nějakých blbostí, viď? Holka, podrž se. On to s těma karbanátkama myslel vážně. No to mě předtím nenapadlo, že mě to mělo napadnout. Tak on se v tom taxiku vůbec o nic nepokoušel, vej.
1: Vešlo, méně vejte se,
0: ale já... sporách, páne. Já... A říkal, že prostře, vej. No já tam stála jak mokrý džíny. Protože dělat karbanátky, tak to můžu rovnou řídit kosmickou raketu. Hele, teď já to mletý koupila pro našeho Rexepáč, je starý, už nemůže kousat, ne? Veruno, já umím akorát tak polivky z pytliku, ne?
1: Nešlo,
0: tak mu říkám, pane inženýre, on to měl na dveřích, vy? Povídám, pane inženýre, když chcete karbanátek, to je částečný nedorozumění, páč karbanátek dostanete v každý restauraci. Spíš, kdybychom si takhle hačli, že byste pustil Elvise, jo, a pak jste taky mluvil něco o šampáňu, viď? Pojď sem, Veruno. On je frajer, ale vůl. On ti mi vrazil to mletý do tašky, otevřel dveře na chodbu a ještě kecal, že se ve mně zmejlil, vy. No ne, Veruno, chápeš to?
1: Nezlobte se, Sešo, no já skutečně, já pospíchám.
0: Cvok,
1: ale ne, já...
0: Co?
1: Rozumíte, já jsem s tou Veronou v jedné kanceláři, já měl cestu do města, ona mě prosila, abych vám vyřídil, že se to před půl hodinou přerušilo a ona se sem nemůže dovolat, viď?

0: Což mě připomíná, že opravdu byly doby, kdy jsme se třeba s někým nemohli spojit, protože byly telefony ještě s někým napůl, vypadávalo spojení a sem tam se také stalo,
1: že jste se propojili s úplně někým jiným. V telefonátech často začínaly i první lásky.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Už to tak bývá, že ne každý telefonát je v klidu a bez rušení. Pardon, budu se muset ještě na chvíličku zavolat domů, ať u mě vědí, kdy přijedu. Haló, můžu mluvit s mámou? Haló?
2: Haló?
1: Haló?
2: To je přerušený, to je vynález. Já bych s tím praštil nejradši.
3: To volal můj syn?
2: Neprosím, milostivá paní. To byl omyl.
3: Omyl?
2: Omyl. Omyl. To byl.
1: Hlavně to byl nepodařený telefon. V ukázce z filmu Andula vyhrála, kde si zahrála třeba Růžena Šlemrová a také Václav Trégl. Film byl natočen režisérem Miloslavem Cikánem už v roce 1938. Jiné nepovedené telefonické spojení čekalo i na studenty a instruktory jednoho lyžařského zájezdu, který režíroval Karel Smyček na plátnech. Objevil se 44 let potom, co jste slyšeli předchozí ukázku, a jednalo se o komedii Sněženky a Machři. Šlo o to, jak vylákat jednoho nápadníka od stolu překrásné dívky.
4: Ano, to jsi ty? Tak fajn. Vláďo, máš tady telefon?
5: Já?
4: Ty?
5: A kdo volá?
4: Já nevím, je to mezi město.
5: Proč píšeš? Haló? Haló, tady je Brčka. No kdo volá? Tady je Brčka u telefonu.
6: Tady Praha, moment, hned vás připojím. Moment, počkejte. Mluvíte, Špindle? Tak moment, hned vás připojím. Vydržte, vydržte. Pan Prtko?
5: Ne Prtko, Brčka.
6: Brčka. Pane Brčka, vydržte u aparátu, moment, přepojím, ano. Vydrž, Brčka, vydrž.
5: Já vás haló. Tak koho to vlastně voláte?
6: Tady Praha, Bleskově, moment, důležitý hovor, přepojím, moment.
5: Děkuju vám, pane vedoucí.
7: Není zač.
5: Haló. Co je s tím spojením? Haló, haló.
1: Kdysi, v dobách dávno minulých, nebyly problémy jen s vlastním telefonickým spojením, ale také s tím telefon vlastně získat, aby vám ho přidělili. O tom ví své Jiří Krampol, který se snažil i trochu zapracovat na protekci.
8: Když jsem bydlel na Žižkově, tak všichni v baráku už měli telefon, akorát já jedinej jsem telefon neměl. Tak jsem chodil pořád na ty telekomunikace, tam nějaký paní jsem spal lahve vizoura, kartony amerických cigaret, pětistovky a furt nic. Když to trvalo asi 3/4 roku, už mě to stálo dost peněz a telefon nikde, tak jsem se namíchšel sem tam. A oni mě oznámili, že paní Dvořáčkovou zavřeli pro úplatky. Tak vzteklej jsem šel, bylo to na podzim, naštvaný na celý svět, jsem šel po Jiřáku, takhle na Vinohradech, a tam zrovna na rohu, kde je nálevna sudového vína, řádili mi kamarádi a burčák byl na ulicích, všecko to tam prostě bylo, tak jsem si dal burčák a tam stál nějaký můj kamarád, kameraman, a povídá, proč si naštvaný, a povídám, představ si, co se mi stalo. Tak jsem mu vyprávil tu anabázi s tím telefonem, on říká, no to je skvělý, ty máš kliku, tady je sekretářka generálního ředitele telekomunikací. Já pám, to je bezvadný, tam stála taková už trochu chycená, jako slečna, pohá, jasně, já to zařídím, já jsem nějaká Eva, pám, ahoj Evo. Zítra přijď, Jirko, já ti to zařídím. A pán, hele, páno, ne, to je opravdu sekretářka. A pán, co mám koupit? Kuplahe vizoura tomu řediteli, tak jsem tam přišel s vizourem, dobrý den. Ona říká, hele, já řeknu radši, jako, že jsi můj bratranec, já jsem tvoje sestřenice, aby to mělo lehčí průběh. A pán, to je výborný. Tak ona povídá, soudruh řediteli, tady můj bratranec jako přišel, tak jsem mu dal vizoura. Podívejte se, soudruh Krampole, udělám všechno, co bude v mých silách, abyste ten telefon získal. Uplyne týden, 14 dní, 3 neděle, nic. Pamlot, hrko, to snad není možný, jak jsem šel normálně zase na ty telekomunikace. Tadle ta moje údajná sestřenice tam samozřejmě nebyla. Byla tam úplně jiná sekretářka. Já pán, prosím vás, já bych chtěl mluvit s tím soudruhem ředitelem. On stál ve dveřích a povídá, Tak pane Krampol, telefon nebude. Já povídám, Ježíš, co se stalo. Povídá, vaši sestřenici Evu jsme vyhodili pro opilství a já vám to řeknu upřímně. S takovouhle rodinou, jako jste vy, já nechci mít nic počít.
1: Když tak člověk připravuje tento pořad, zjistí, na co všechno už si pamatuje. I takové telefonní budky bývaly zdrojem zábavy. Možná i vy jste jako puberťáci občas otevřeli tamní telefonní seznam, který tam býval na poličce, zapíchli někam prsta, zkusili letmo někam zavolat. Z někoho si prostě vystřelit. Podobnou zábavu si s kamarády kdysi dopřával i Mirek Donutil.
9: Dana Kliková, to byla naše herečka. To jsme dospěli tak daleko, že jsme dva telefony měli, jeden nahoře v kanceláři a druhý dole v suterénu. A oba dva byly propojeny, takže se to dalo odposlouchávat vzájemně teda, že jo. A ona furt chtěla točit a furt nikdo nevolal, a tak jsme jí tam nechali vzkaz na nástěnce: Dano, volej produkci, stopy končí v krematoriu, a nechali jsme tam číslo. Ona přišla: Ježišmarja, mám tady vzkaz, jo. To vytočila, jo. Ty se jí ozvalo: krematorium. A ona: dobrý den, já můžu kdykoliv. Říkaj, prosím vás, ujasněte si to, já vím, že to je strašná rodinná tragédie, ale až budete vidět přesně ty časové posloupnosti, jak nám zavolíte. Ne, mě to je jedno, mě opravdu pustí kdykoliv, já můžu zítra třeba. No, já vím, že to je složitý, ale opravdu zavolíte, oni to položili, tak to znovu vytočila. My dole jsme řvali smíchy a ona znovu se vnucovala a nevzali ji do krematoria. Měli jsme tajemnici taky, jmenuje se Gita Fuchsová. Když ona nastoupila na ministerstvo zahraničních věcí, tak já jsem jí telefonoval jeden den, ona tam byla krátkou dobu, jo. Já jsem to vytočil, říkám: dobrý den, tady ministr Želeňac. Prosím vás, paní Fuchsová, my jsme odjeli na služební cestu do Fritku Místku a padal sníh, takže jsme zapadani tady všichni. Nemáme tady auta, kdybyste byla tak laskavá, jsem našel jedno vaše telefonní číslo. Ano, píšu si, pane ministře. Pošlete nám sem zítra 4613, abychom mohli odjet všichni, jak jsme tady papalaši. Kompletně, ano. Ano, pane ministře, já to všechno zařídím. A jak jste našel moje číslo? Jiné nemám než vaše, já si vás pamatuju, a teď si trhněte nohou. Prosím, pane ministře, teď si trhněte nohou, protože to jsem já, jsem se ti nepředstavil. Nazdar. No, ty jsi blbý, jo. My jsme s tím telefonem zacházeli až do takových krajností, možná bych to ani neměl říkat, aby to neznělo jako navádění, ale my jsme třeba si vybrali telefonní číslo libovolný v telefonním seznamu, to jsme vytočili a tam jsme řekli: dobrý den, prosím vás, doma Karel? Ne, tady nebydlí Karel. Aha, tak promiňte, naschledanou. Za hodinu znovu: dobrý den, Karel je doma, prosím vás? Ne, tady nebydlí Karel, to bude asi on. Tak se nezlobte, naschledanou, za hodinku znovu. Prosím vás, Karel už přišel? Ne, tady nebydlí Karel, já už to dneska vysvětluji po několikáté, já nevím, co se stalo, zřejmě to tam mají nějaké, ne, tak to bude asi omyl. Naschledanou, zase za hodinku. Dobrý den, prosím vás, Karel není doma náhodou? Žišmarja, není doma Karel, tady žádný Karel ani doma nikdy nebyl, tady nikdy žádný Karel nebydlel, já už nevím, co mám dělat, furt mě sem někdo volá kvůli Karlovi, dejte mě pokoj. Zase za hodinu. Prosím vás, Karel je doma? Ježiši Kriste, tady nebydlí Karel, já už nevím, co mám dělat. Po půlnoci, do té doby ho necháte oddechnout, jsme zavolali znovu, ten už přiběhl k tomu telefonu. Kdo je tam? Tady Karel, nevolá mě někdo?
1: Příjemné telefonování a zábavu u toho vám přeje dál Patrik Rozehnal. A pouštím zároveň písničku, která opět souvisí s telefonováním.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
10: Prosím.

0: A my pokračujeme v ukázkách z televize, rozhlasu i filmů, které pojí jen jedno jediné. Telefonování.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
2: Jo, moment. Namailujte mi to, večer se domluvíme, jo. Haló, pošlete mi SMS-ku, já teď nemám čas, za hodinku se domluvíme, jo, moment, hergot, mě to ní, jo, mají nějaký hovadu. Jo, sakra. No, prosím vás, to se potom domluví, já mám vedle hovor. Hergot, já to povypínám, když se z toho zbláznil.
3: Vymr, vy do mobilu děláte? Jo. Tak vám pošlu Jaruš. Tak když slyším mobil, tak jde odevřít.
2: Jaruš, nezlobte se, ale do roku 2010 mám úplně plno.
3: Ani nás byste nevzal.
2: Ale já bych vám rád vyhověl, nemám jediný volný okýnko, nemám.
4: To máte tolik žáků?
2: Žáků? No jednoho. Jednoho, ale to je plný barák. Karle, pojďte sem.
5: Dobrý večer.
0: Ano, pochopili jste, že u moderních mobilních aparátů zůstaneme. Tentokrát i v ukázce z pořadu Karle, styďte se, kde si na pódium divadla v Táboře, kde se natáčel i televizní pořad Možná přijde i kouzelník, pozval Jiří Vimr Karla Černocha. A šlo o to, jak ho naučit telefonovat s mobilem. Jako příklad si zvolili telefonát do jakéhosi imaginárního skladu s alkoholem.
2: Haló, teď by vám to měl zvonit. Haló, tady Karel Černoch, jo? Volám Velkosklad. Velkosklade, haló, zvedněte to, kurník šopa, přichází. Haló, slyšíte mě, Velkosklade?
3: Tomu chybí.
2: Velkosklade, slyšíte mě?
3: Hergo, co tak hulákáte, já vás slyším.
2: Já potřebuji, abyste mě slyšel přes mobil a ne tady. Zvedněte to, zelený tlačí, jdi to tam jak pro děti, to ten telefonek to... takový, tím to zavěšujete, červeným to zavěšujete, zeleným to zvednu, zvednu to.
3: No, takhle, ani to nemá sluchátko, ale.
2: Taky ho tam nehledejte, no, to si pak dáte k tomu obličeji svýmu.
3: Zvedně, ježišmarja. Vy to mačkávám, ono to nefunguje.
2: Ne, vy to nemačkáte, vy to promačkáváte. Tohle jsou ruce na mobil, takovýhle jitrnice místo prstů, já si... Špatníky místo prstů, co já si to okluču ty prsty svoje od takovýhle
3: dělita. Špatně,
2: tak se neklepte jak ratlik. To jaký těžký s vámi, vy byste potřeboval mobil jak kanape. Tam by vám to šlo, ovšem, tam by vám to šlo.
3: No, mě ten telefon nebaví, já jsem myslel, že přinesete počítač s myší.
2: Černochu, dokud se nepřehoupneme přes mobilní telefon, tak vás k myším nepustím. Na myši zapomeňte, volejte ten Velkosklad. Jinak bude zle, já vás vyrazím. Volejte ten, na čím přemýšlíte?
3: Dobře, tak já...
2: Velkosklad, denní váš chleba, automaticky to mám v paměti, ne? Když to číslo znáte, udělám ping, ping, ping, ping, ping, volám to denně, ping, ping, ping, volám.
3: No, dobře,
2: ping, ping, ping, ping.
3: No, tak já to mačkám. Ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping.
2: To je tak těžké.
3: No, už se vám zvoní, no.
2: No, zaplať, pán.
3: Haló, tady je Karel Černoch. Objednávám 50 lahví koňaku.
2: A je to tak složitý.
3: Co? Co? Do klubu? Proč tak naříkáte? Oni tam nějak hekají.
2: No, přijel zboží, vykládají vagony, to budou skladnice.
3: Cože?
2: Vidíte? Co? Promptně.
3: Co? Promptně. Ze zadu.
2: No jistě, že ze zadu truhlíku snad nepůjdete hlavní vrátnici, jako každý vůl, tam se ženete prdlaj. A ještě jí strčím něco do ruky.
3: Co, když to nebude chtít?
2: Ale bude. A potom šáhne ani nemrknete.
3: Že
2: hlavně nebuďte měkej. Jdu ze zadu, sfouknu to s ní a rychle ven. A žádná měkota.
3: 333 stříbrných stříkaček.
2: Tak šunty neberte. Žádný krámy z potopených lidí. Dejte to sem. Chcete koňak? Objednáme koňak. A razantě. Haló, slečno, koňak. My jsme 50 let, cože? Ne, kolega má čím stříkat na zahrádce. O to vy se nestavíte. My chceme koňak. My, co? Helejte, já volám, ale ne večer. Já to chci vidět. Dámo, vašte slova. Vaše, já nevím, s kým mluvím, ale kdo je u vás spodek kulovej? Paško, Karle, styďte se. Vážení, tak teď si poslechněte, jak podnikatel Karel Černoch volá velkosklad.
4: Mladé, jsme zdravé. Volej k nám do klubu. Čekám tě, tak přijď.
2: Nečekaj. Tak Karle, a jsme tam, kde jsme byli. Vy jste se vůbec nezměnil. Já už chápu, co to je ta vaše agenturní činnost. Žrádlo, prachy, chlast a děvky. Karle, fuj!
0: Telefonování bylo ale základem jednoho slavného divadelního představení. Když Miloslava Šimka opustil Jiří Grossman a on hledal inspiraci i nového partnera, pustil se sám do projektu, který nazval Zavěste prosím, volá semafor. Šlo vlastně o velice jednoduchý model. Ale to už posuďte sami.
6: Hudební skladatel Jaroslav Uhlíř a Karel Šíp, to je vlastně dneska už dvojice, my samozřejmě z úsporných důvodů jsme je poprosili, aby byli v jednom bytě. My jsme malé, chučí divadlo, nemůžeme si dovolit volat na všechny strany a tak budeme volat do bytu pana Uhlíře.
7: Tady je Šimek, divadlo Semafor. Dobrý večer.
8: Já se jmenuji Uhlíř. Dobrý večer.
7: Proč tak zdůrazňujete to vaše jméno?
8: No, aby se mě jenom neobjednával třeba.
7: Tak to bychom si nedovolili. Jo, vás, prosím vás, Karel Šík také?
8: Jo, je tady, mé mi okna.
7: No, a jak to?
8: No, tak my jsme čekali na ten váš telefon a já nemám rád, když Karel zahálí.
7: Tak Karel Šík, mé je okna. Co děláte vy?
8: No, tak já tak na ně koukám a zapisuju si, jak mu to jde.
7: No, to já si rád. Vy prostě pracujete systémem jeden dělník, jeden úředník, jo?
8: No, tak
7: dejte mi prosím vás, pana Šípa, k telefonu.
8: Děkuji.
7: To je slušný člověk, pan Uhlíř. Poděkuje, když ho o něco žádáte, to mám rád.
9: Já jsem jmenuji Šíp, halo?
7: Ano, to vy nemusíte zdůrazňovat, na vás by někdo na Šípy nechtěl. Jak to jde, to umývání oken?
9: Ale špatně, tady má velký okna, špinavý.
7: No jo, to víte, Uhlíř. No, pane Šípe, já vás vysvobodím, jestli dovolíte.
9: Ano.
7: Dneska je to takové slavnostnější představení, protože firma Suprafon ho natáčí.
9: Ano.
7: Co myslíte, byla by vaše tvář, vhodná figura pana Uhlíře, kdybyste se přišli prezentovat přímo na jeviště?
9: Ano, já bych to rád.
7: Jo, no to...
9: To
7: věřím, když tam takhle dřete. A myslíte si, že pan Uhlíř to schválí?
9: No, já bych
7: schválil. Vraťte mi ho. Ano, já vás slyším. I když matně.
9: Je to nutný, aby...
7: Je to nutný, se... velice nutný je to.
9: On se vymluvá se mě, že na to špatně vidí. Já bylo trošku poboženu, tak to dodělá a my přijdeme, no.
7: No, to je vaše věc, jak si to zařídíte, hlavně prosím vás přijďte, ano?
9: Tak jo, tak nashledanou.
7: Děkuji, nashledanou.
0: Ať už budete volat kamkoliv, nebo někdo bude volat vám, nezapomeňte mluvit pomalu, zřetelně a dobře se představit. Aby nedošlo k něčemu podobnému, jako zažívá Uršula Kluková se svou maminkou. Vyprávěla o tom kdysi v legendárním představení Pohoda Vánoc.
10: Moje maminka je takový vděčný objekt, ona je hrozně roztomilá. Já bych ještě chtěla říct, jak telefonuje. Ona, protože prožila přes 30 let v cizině a naučila se česky velice špatně, takže z těchto těch věcí, jako je telefon, má hrozný strach. Vždycky, když u nás někdo zazvoní, tak letí k tomu telefonu a úplně celá nervózní to zvedne a začne do toho křičet: Halo, kdo je? Co je? Co chcete? Takže každý se řekne a pohodí. Ty musíš telefonovat, takže když někdo zazvoní, tak si to zvedneš a řekneš: Kluková, prosím. A vyslechneš si, co ty lidi chtějí. No dobře, dobře, no tak já zazvonil telefon, má na to sedla. Kluková, prosím. Halo, co chcete? Jednou přijela ke mně, když jsem ještě byla v Ústí nad Labem na návštěvu a já jsem nějak pospíchala do divadla a říkala mi: Mami, prosím tě, zavolej na přesný čas. Já nevím, kolik je hodina, já bych nerada tu zkoušku nějak propásla, tak prosím. A jak se to volá? Já jsem říkala, no vytočíš 112 a oni ti řeknou, kolik je hodin. No počkej, jak řeknu? Já jsem říkala, no řeknou ti přesně, nic neříkej, oni ti řeknou, kolik je hodin. No dobře, za chvilku přišla a povídala, no je asi 3:15. Říká, jak to asi? No asi, ona mě, ta ženská, řekla asi 3:15. Já jsem říkala, prosím tě, co jsi vlastně udělala? On říká, no co jsem udělala? Co jsi mi řekla? Vytočila jsem jedničku, dvě nuly, zase jedničku, dvojku, ozvala se nějaká paní, povídá, tady Bergerová, prosím, já jsem říkala, prosím vás, nevíte, kolik je hodin.

0: No, myslím, že kdybych zavolal na takovou službu v téhle chvíli, já zjistil bych, že nejvyšší čas říci, zazvonil telefon a dnešního dílu je konec. Nezbývá také, než si ze svého mobilního telefonu vyzvednout všechny zmeškané hovory. I na příště se na vás těší i bez telefonu Patrik Rozehnal.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Bylo 17 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Na Litoměřicku je první tropický den, v Doksanech je přes 30 stupňů Celsia. Osecké koupaliště už nebude používat čistící bakterie a vrací se k chloru. Technická univerzita v Liberci poprvé vyzkouší participativní rozpočet. Do večera převážně jasno, na horách čekejte kupovitou oblačnost, teploty se stále drží i kolem tropických hodnot. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré odpoledne. Dnešek je prvním letošním tropickým dnem. Stanice Doksany na Litoměřicku zaznamenala přes 30 stupňů Celsia. Český hydrometeorologický ústav o tom informoval na sociální síti X. Teploty ale podle meteorologů můžou dnes ještě stoupat. Na plzeňskou stanice zatím dnes naměřili 29 stupňů. Tropické teploty meteorologové loni naměřili dřív, 3. května a předloni dokonce už na začátku dubna. Po seku na Teplicku budou venkovní bazén čistit chemickými prostředky. Plovárna už nebude patřit do kategorie přírodní koupaliště. V předchozích letech zkoušelo město čistící bakterie, v rozlehlé nádrži ale bylo jejich využití komplikované. Říká to starosta Václav Krtek z uskupení Osek všem.
2: Tady to jsou 4000 kubíků vody, to jako učistit je prostě problém. Tím, jak je ta umělá folie, tak samozřejmě při používání těch bakterií se nad ně dělal takový sliz, který klouzal, a to bylo vlastně asi to nejhorší, co na tom koupališti bylo, jinak ta voda pořád vycházela čistá.
0: Technická univerzita Liberec zavede po vzoru měst a obcí participativní rozpočet. V červnu dostanou studenti možnost navrhnout, kam by mohla jít část peněz na investice. Finance budou určené výhradně na rozvoj kampusu, říká to prorektor pro vzdělávání Otokar Ungerman.
3: Je to mimo vědu a výzkum, je to na rozvoj kampusu. To znamená na trávení volného času, který dejme tomu mezi bloky výuky, tady tráví, ať už to budou lavičky, chodníky, nějaká centra, je to na ní. Co si navrhnou, co si zrozpočtují, tak my vybereme nejlepší projekty a budeme se snažit podporovat.
0: Za litr benzínu zaplatí řidiči v průměru o víkendu a taky v pondělí 45 korun a 11 haléřů. Vyplývá to z oznámení zveřejněného v pátek ve 14 hodin na stránkách ministerstva financí. Maximální cena nafty je stejným nařízením stanovena na 42 korun a 8 haléřů za litr. Sport. Čeští hokejisté hrají na mistrovství světa ve švýcarském Friburgu 5. zápas, jejich soupeřem je Slovensko. Po první třetině je český tým ve vedení 0-1. Fotbalisté Dukly Praha sestoupili z šance ligy do druhé nejvyšší soutěže. S Baníkem Ostrava prohráli na Julisce 0-3. V ostatních zápasech Olomouc porazila Karvinou 4-0, Mladá Boleslav podlehla Teplicím 0-2 a Zlín zvítězil nad Slováckem 1-0.
1: Počasí.
0: V noci jasno až skoro jasno, kránu ojedinělé mlhy, teploty klesnou na 15 nebo i 11 stupňů. Zítra tedy v neděli čekejte převážně polojasno, během dne přechodně oblačno, odpoledne ojedinělé i s přeháňkami, zejména na horách. Teploty zítra i do 31 stupňů Celsia, na horách do 25 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Mezi Mariánskými Radčicemi a Braňany na Mostecku se u vodní nádrže Venuše srazila dvě osobní auta. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hudební legendy.

0: Ahoj a dobrý den. Na Českém rozhlasu Sever právě startují další hudební legendy. Jako každou sobotu se i dnes společně vrátíme k těm největším hitům, které hýbaly světem v 80. a 90. letech. Od mikrofonu vás zdraví a příjemnou hudební jízdu přeje Mirek Tartárek.
1: Hudební legendy Mirka Tartárka na Českém rozhlase Sever.
0: Dnes nás čeká pestrý program. Oslavíme narozeniny německé popové hvězdy Sandry, v abecedním seriálu se podíváme na zoubek britské dvojici Eurythmics a připomeneme si i dravou energii nové německé vlny. Začneme ale filmovým hitem, u kterého si hlavně dámy možná vybaví tu dobu, kdy se hromadně propadalo aerobiku. Má v sobě totiž tu dravou energii a odhodlání, s jakým si hlavní hrdinka filmu Flashdance vybojovala cestu z ocelárny až na taneční konzervatoř. Přenesme se společně do května 1983 k písničce, která tehdy spustila lavinu po celém světě. Tady je Irene Cara a její Flashdance What a Feeling.

0: hudební legendy Mirka Tartárka.
1: Teď už je tady naše dnešní narozeninové okénko, které tentokrát patří velké hvězdě 80. let. Právě tento týden, konkrétně v pondělí, oslavila 64. narozeniny německá popová ikona Sandra. Přiznám se vám, že mě tahle zpěvačka tehdy hned napoprvé naprosto okouzlila. Pamatuju si, jak jsem její kazetu prakticky nevyndával z kazeťáku. Připomeňme si ten průlomový rok 1985 s jejím prvním hitem Maria Magdalena.

U oslav ještě chvíli zůstaneme, protože v našem narozeninovém kalendáři máme tento týden ještě jedno velké jméno. V úterý oslavila neuvěřitelných 78 let jamajská rodačka, modelka a zpěvačka Grace Jones. Musím říct, že Grace byla pro nás všechny v té době naprostý úkaz. Její přísný pohled, extravagantní kostýmy a hluboký hlas. To bylo něco, co se prostě nedalo přehlédnout ani přeslechnout. Možná si ji vybavíte i z filmového plátna, třeba jako Bond Girl. My si ji teď ale připomeneme hudebně. Tady je její největší hit z roku 1985, který v sobě má tu správnou dávku napětí i elegance. Grace Jones a Slave to the Rhythm.

0: hudební legendy Mirka Tartárka na Českém rozhlase Sever.
1: Teď už se v našem ohlednutí za hity 80. a 90. let posuneme dál a míříme k našim sousedům do Německa. Možná si vzpomenete, jak nás v roce 1982 všechny dostal tenhle neuvěřitelně jednoduchý, ale chytlavý rytmus a text, který se vryl do paměti snad po prvním poslechu. Na téhle věci mě vždy fascinovalo, jak málo stačí k obrovskému hitu. Pánové ze skupiny Trio totiž k doprovodu použili jen obyčejné dětské miniklávesy. Tady je jejich nejslavnější Dá, dá, dá. Aha, aha.

Od německé nové vlny se teď přesuneme na nablýskaný taneční parket. Je rok 1990 a hudebnímu světu vládne žena, která se nikdy nebála diktovat trendy. Madonna tehdy přišla s hitem, který vzdal hold eleganci starého Hollywoodu a do klubů přinesl zcela nový styl tance. Věděli jste, že ten slavný rap uprostřed písničky, kde Madonna vyjmenovává jména filmových ikon jako Marilyn Monroe, napsala za pouhých 15 minut přímo ve studiu? Byl to nápad, který z téhle skladby udělal absolutní kult. Jmenuje se Vogue.

Zátory s neuvěřitelně emotivním soulovým hlasem Annie Lennox. Postupně od nich dnes uslyšíme tři skladby a začneme tou úplně nejzásadnější. V roce 1983 s ní dobili svět, přestože jejich nahrávací společnost si původně myslela, že píseň bez klasického refrénu nebude mít úspěch. Jak moc se spletli, dokazuje fakt, že tenhle hypnotický rytmus poznáte už po první sekundě. Tady jsou Eurythmics a jejich Sweet Dreams.

Po té úvodní jízdě teď trochu zvolníme. V roce 1985 s touhle skladbou ovládli britskou hitparádu a zajímavé je, že k nahrávání si pozvali skutečnou legendu. To fantastické solo na foukací harmoniku, které v písničce uslyšíte, totiž hraje sám Stevie Wonder. Pojďme se teď na pár minut unést andělským hlasem Annie Lennox a hitem There Must Be an Angel, tedy Musí to být anděl.

Do třetice s britskou dvojicí Eurythmics se teď od syntetizátorů a andělských sborů přesuneme k trochu žíznějšímu zvuku. V roce 1986 vydali skladbu, ve které Annie Lennox dává s Bohem jednomu nepovedenému vztahu. Na téhle písničce mě vždy bavilo, jakou v sobě má sílu. Je to přesně ten typ hudby, který si v autě pustíte o něco hlasitěji. Tady jsou Eurythmics a jejich Thorn in My Side. Yeah!

0: hudební legendy Mirka Tartárka na Českém rozhlase Sever.
1: Teď už patří prostor domácí hudební scéně. Václav Neckář a jeho skupina Bacily měli na přelomu 70. a 80. let na kontě hit, který se stal pevnou součástí televizních pořadů i tehdejších diskoték. I když byla tato skladba nahrána už v červnu 1979, svou největší popularitu si pak začala užívat právě na jaře roku 1980, kdy jí začal naplno hrát rozhlasy televize. Jmenuje se Mademoiselle Giselle.

U domácí scény zůstaneme i s další legendou, tentokrát se skupinou Žentour. Kdykoliv tu jejich muziku slyším, hned se mi vybaví ten zážitek, když jsem byl na jejich koncertu. Byla to neuvěřitelná jízda a přesně ta energie, která ve mně z toho večera zůstala, teď sálá i z jejich nejslavnějšího hitu. Tady je skupina Žentour a všechno bude fajn.

0: hudební legendy Mirka Tartárka.
1: V hudebních legendách teď pořádně zrychlíme a vracíme se k nablízkanému zvuku 80. let. Když se řekne taneční parket té doby, nesmí u toho chybět mladík s nečekaně hlubokým hlasem, který tehdy pobláznil celý svět. Když tuhle písničku slyšeli lidé v Americe poprvé v rádiu, většina z nich si podle hlasu myslela, že Rick Astley je černošský soulový zpěvák. O to větší překvapení pak pro všechny bylo, když v televizi uviděli tehdy teprve 20-letého zrzavého kluka z britského Lancashire. V roce 1988 s hitem Together Forever dobil vrchol prestiž.

našem ohlednutí za tanečními parkety zůstáváme, ale z 80. let se teď bleskově přesuneme do poloviny let 90. Tentokrát ale nebudeme hledat ve světě, protože i u našich sousedů na Slovensku tehdy vznikla muzika, která ovládala diskotéky v celém Česku i na Slovensku. Skupina Maduar svůj obrovský hit Do It nahrála v roce 1994 a představte si, jako hosta si do studia pozvali tehdy neznámou zpěvačku Barbaru Hašákovou. Právě její hlas a tenhle taneční rytmus u nás odstartoval vlnu, která trvala několik let.

0: hudební legendy Mirka Tartárka na Českém rozhlase Sever.
1: Naše dnešní putování po hudebních legendách pomalu končí, ale než se rozloučíme, podíváme se ještě na skok do britské hitparády. Přesně v tomto týdnu, v rozmezí od 19. do 25. května roku 1985, se mezi nejúspěšnější novinky na 11. místo probojoval Brian Ferry. Jeho Slave to the Love není jen obyčejný hit, je to jedna z nejpůsobivějších milostných skladeb 80. let, která svou náladou dokáže zastavit čas i dnes. A právě tahle píseň nás doprovodí až do úplného finále. Děkuju vám, že jste se mnou dnes vzpomínali a budu se na vás těšit zase za týden. Od mikrofonu se pro dnešek loučí Mirek Tartárek.

0: Bylo 18 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Ke splnění cílů NATO by Česko potřebovalo 40 tisíc vojáků z povolání, řekl to šéf generálního štábu Řehka. Na atiku Městského divadla v Chomutově se vrátí zbylé dvě sochy. Z budek v elektrárnách nebo teplárnách v Ústeckém kraji vyletí za několik týdnů přes 30 mláďat dravých ptáků. V noci jasno až skoro jasno, k ránu ojediněle mlhy, teploty klesnou i k 11 stupňům. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobrý podvečer. Aby Česko mohlo plnit cíle Severoatlantické aliance, muselo by mít přibližně 40 tisíc vojáků z povolání a k tomu by potřebovalo ještě dalších 20 tisíc příslušníků v záloze. V televizi Nova to řekl končící náčelník generálního štábu Karel Řehka. Na začátku loňského roku mělo Česko celkem přes 28 tisíc vojáků z povolání. Ukazují to data ministerstva obrany. Podle Řehky by ke splnění aliančních cílů pomohla taky úprava současného modelu armády.
3: Pravda je, že tenhle model armády, to znamená malá profesionální armáda s hrskou dobrovolných záloh, byl dělaný na operace krizového řízení. Dneska jsme zpátky v éře kolektivního odstrašení obrany a tam potřebujeme trošku jiný model a potřebujeme především mít velké množství záloh a legislativu takovou, aby jsme je byli schopni generovat.
2: Premiér Andrej Babiš z ANO v tomto týdnu řekl, že vláda hledá způsoby, jak urychlit nábor nových vojáků. Na atiku Městského divadla v Chomutově se vrátí sochy Můz. První dvě nechalo město vyrobit před 2 lety v rámci participativního rozpočtu. Do konce května by se po 40 letech měly na místo vrátit zbylé dvě sochy. Jde o repliky. Původní plastiky bylo nutné kvůli jejich havarijnímu stavu sundat. Více řekl náměstek primátora Martin Bocian z hnutí Nový Sever.
4: Jedna z nich je Thálie a to druhé je Melpomene. Propojka mezi nějakou souvislostí historickou a tím novým umístěním je autor pan Václav Jelínek, což je syn autora těch předchozích dvou soch. To znamená, i v tomhle je tam určitá symbolika.
2: Chomutov za výrobu soch zaplatil celkem 1 milion a 200 tisíc korun. Počet sokolů stěhovavých na severu Čech roste a dravci stále častěji hnízdí v průmyslových areálech. Letos z budek na stavbách skupiny ČEZ vyletí 22 mláďat a dalších 9 odchovala rafinerie společnosti Orlen Unipetrol. V pátek to řekli mluvčí firem. Všechna mláďata okroužkoval ústecký ornitolog Václav Beran. Podle něho jsou průmyslové budovy pro sokoly vhodnou náhradou přirozených hnízdišť. Mladí ptáci začnou opouštět hnízda během června. Prvním okroužkovaným mládětem z níst ČEZu v Ústeckém kraji byl sokol v roce 2017. Sport. Čeští hokejisté hrají na mistrovství světa ve švýcarském Friburgu svůj 5. zápas. Jejich soupeřem je Slovensko. Po druhé třetině zápasu je stav 2-2. Fotbalisty Dukly Praha čeká v příští sezóně 2. nejvyšší soutěž. S Baníkem Ostrava Dukla prohrála v baráži na Julisce 0-3. V ostatních zápasech Mladá Boleslav podlehla Teplicím 0-2, Olomouc porazila Karvinou vysoko 4-0 a Zlín přehrál Slovácko těsně 1-0. Počasí. V noci jasno až skoro jasno, k ránu ojediněle mlhy, teploty klesnou na 15 až 11 stupňů. Zítra převážně polojasno, přes den přechodně až oblačno a na horách jen ojediněle s přeháňkami. Teploty zítra vystoupí i k 31 stupňům Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na průtahu Rumburkem ulicí Jiříkovská, v křižovatce s ulicí Máchova policie a lékaři zasahují u nehody se zraněním. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hudební hledání Petra Liftnera.
5: Příjemný poslech hudebního hledání vám opět po týdnu přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Sever Petr Liftner. Na úvod dnešního dílu se přesuneme takřka o čtvrt století zpět za kapelou, jejíž název zatím tradičně zkusíte hádat. A než pustíme ten jejich největší hit, tak sem házím píseň s názvem Kučala pája.

0: dospívala nám kapela La Sketchup. To je španělská popová skupina z města Córdoba, kterou tvoří sestry Lucia, Lola a Pilar Muñoz. Jsou dcerami známého flamengového kytaristy Juana Muñoze, přespívaného El Tomate. Vyrůstali v hudební rodině, kde všech 7 sourozenců společně zpívalo a hrálo. No a rozdělili si to vcelku jednoduše. 4 sestry se věnovaly zpěvu a 3 bratři hře na kytaru. Hudba byla tedy přirozenou součástí jejich života. Takže v některých rodinách se hrají deskovky, jinde hrají na nástroje. Tahle rodina vyprodukovala mezinárodní hit. Než se ale k němu dostaneme, tak teď má nejoblíbenější od nich Undeves en Cuando.
1: Niña va montonando.
2: Antonio, ¿me metes la música?

V roce 2001 se Lucia Muñoz pokoušela prorazit s demonahrávkou, ale neuspěla. Náhoda však sehrála zásadní roli, jak už to tak bývá. Když si se svými sestrami zaspívala v jednom baru, tam je zaslechl jistý producent Kesa a rozpoznal v nich potenciál. Začal s nimi spolupracovat a vzniklo album Hijas del Tomate. V roce 2002 pak vydali píseň Aserehe, která spojovala flamenco, europop a rychle se stala světovým fenoménem. Tak schválně, kdo si teď vybaví léto 2002, kdy tento hit frčel. No a vtipné je, že refren byl inspirován skladbou Rapper's Delight od kapely The Sugar Hill Gang a fungoval jako taková humorná parodie. Já jsem si tu píseň schválně pouštěl a zjistil jsem, že je to rap hiphopová píseň asi ze 70. let. No ovšem, zde ve španělštině se často výslovnost písmen B a V zaměňuje, takže boogie jako woogie a někdo, kdo španělsky aspoň trochu umí, by možná typoval, že je refren naspívan v nějakém složitém dialektu. Ale ne, není. Španělsky jsou pouze sloky a refren chytlavá skomolenina.

Posloucháte Český rozhlas Sever, pořad Hudební hledání, a teď nám dozněla píseň Aserehe. V anglicky mluvících zemích také známá jako The Ketchup Song. Píseň ovládla hitparády po celém světě. Single prodal přes 8 milionů kopií a zařadil se vůbec mezi nejprodávanější hudební historie, co se Španělska týče. Popularitu této písně podpořila jednoduchá choreografie, kterou lidé napodobovali na večírcích v televizi, a já musím říct, že i dnes děti na základní škole znají pohyby a tanec, který skladbu v podání interpretek doprovází. No a já se přiznám, že když jsem si teď jejich album projížděl, abych ho připravil do hudebního hledání, tak jsem si uvědomil, že všechny písničky mi něco připomínají a že všechny asi znám. Načež jsem zjistil, že i já jsem jejich CD dostal kdysi k narozeninám. Ale kde je mu dnes konec, to už sám nevím. Tak jedeme dál a teď skladba Krapuleo.

Úspěch skupiny La Sketchup a sester Muñozových je přivedl kdysi k téměř dvouletému světovému turné po Evropě, Americe a Japonsku. La Sketchup vystupovali v televizních pořadech a na významných festivalech. V roce 2003 zaspívali Acere Head například i na finále poháru UEFA v Sevě. Druhé album Bloody Mary vydali v roce 2006 a stejnou skladbou reprezentovali Španělsko na Eurovizi, kde skončili ale až 21.

0: období menší popularity se skupina opakovaně vracela na festivalová pódia po celé Evropě i Latinské Americe. Od roku 2019 znovu aktivně koncertují v původním složení Lucia, Lola a Pilar Muñozovi. I skoro po čtvrtstoletí zůstává Aserhe symbolem letního hitu. A když se podíváte na jejich stránky nebo sociální sítě, zjistíte, že co se týče koncertů, tak se kapela vůbec nešetří. Otázkou je, zda a kdy je budeme třeba moct potkat v České republice. Možná v rámci některého z retrofestivalů. Za chviličku už se přesuneme do Austrálie.
1: Hudební hledání.
2: Tak tě tu mám, před domem zvoníš, já dveře otvírám. Tak tě tu mám, po měsících čekání,

0: a ty máš na spěch, když teď stojíš přede mnou. Tak tě tu mám a vlastně nevím, zdali smím tě obejmout. K tobě se skláním, chtěl bych se naposledy ve tvém blízku poohřát. Tak tě tu mám, škoda, že nemůžeš už zůstat, škoda, že nemůžeš už zůstat na pořád.
1: Hudební hledání Petra Liftnera.

Gypsy and the Kat bylo indie popové duo z Austrálie. Teď už si teda říkají zkráceně GATC a tvoří melbourneští DJ Xavier Bakash a Lionel Towers. Projekt vznikl na přelomu let 2009 a 2010, kdy se oba hudebníci přesunuli do Londýna, kde také odehráli své první koncerty. První živé vystoupení proběhlo v roce 2010 a kapela se rychle dostávala do povědomí britské i evropské klubové scény. Nejen tedy klubové, i rádiové. Já sám se mi totiž objevil během svých studií v Bavorsku.

GATC neboli Gypsy and the Kat v roce 2010 vydali své debutové album Gilgamesh, které je dodnes považováno za jejich nejzásadnější nahrávku a i já sám ji mám nejraději. Deska obsahuje skladby jako Joan of Arc nebo Time to Wonder, která teď před pár minutami dohrála a prvně zmíněná pomohla dvojici prorazit i mimo Austrálii, zejména v Evropě. Objevila se v rozhlasových rotacích a hitparádách několika zemích a stala se jejich nejznámější skladbou, řekl bych dodnes. Tak tady je Joan of Arc.

Tolik pro dnešek hudební hledání na Českém rozhlase Sever, tolik vzpomínka na stále aktivní kapelu La Sketchup a dvojici Gypsy and the Cat. Mně nezbývá, než vám popřát příjemný zbytek víkendu a opět za týden se na vás od mikrofonu Českého rozhlasu Sever bude těšit Petr Liftner.

0: Bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Na Litoměřicku je dnes první tropický den, v Doksanech naměřili přes 30 stupňů Celsia. Liberecký kraj dal hasičům 25 milionů korun na nové diesel agregáty. Čeští hokejisté porazili na mistrovství světa Slováky 3-2. V noci jasno až skoro jasno kránu, ojedinile mlhy, teploty klesnou i k 11 stupňům. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobrý večer. Dnešek je prvním letošním tropickým dnem. Stanice Doksany na Litoměřicku zaznamenala přes 30 stupňů Celsia. Český hydrometeorologický ústav o tom odpoledne informoval na sociální síti X. Tropické teploty meteorologové loni naměřili dřív, bylo to 3. května a předloni dokonce na počátku dubna. Do Česka zítra znovu dorazí prach ze Sahary, i o tom dnes informoval Český hydrometeorologický ústav. Kvůli tomu by mohly klesnout teploty, které podle předpovědí mohou i v Ústeckém kraji zítra dosáhnout i 31 stupňů. Prach se bude vznášet přibližně 2 km nad zemí, obloha kvůli němu bývá zakalená. V případné srážky pak mívají žlutou, oranžovou nebo hnědou barvu. V přízemní vrstvě se tentokrát projeví jenom minimálně. Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje dostal 25 milionů korun na lepší vybavení jednotek. Peníze poskytl Liberecký kraj, který hasičům na lepší výstroj a výzbroj přispívá pravidelně každým rokem. Letos je to na zajištění chodu jednotek například v době delšího výpadku proudu. Více řekl hejtman Martin Půta ze starostů pro Liberecký kraj.
2: V letošním roce jsme tam měli jako hlavní prioritu do vybavení zbrojnic diesel agregáty, tak aby v případě výpadku elektrické energie nějakou delší časovou dotací, tak aby jsme měli v každé obci ideálně nějaké jedno místo, kde bude k dispozici elektrický proud, kde bude fungovat spojení, kde si budou moci lidi nabít třeba mobily.
0: Policisti budou od června do konce září kontrolovat bezpečný pohyb lidí v okolí vodních ploch v Česku. Informoval o tom ředitel pořádkové policie Petr Koutný. V Česku se každoročně utopí zhruba 180 až 200 lidí. Je to víc než v některých přímořských státech. Lidi u dětí podle policistů často podceňují dostatečné vybavení. Připomínají proto, aby byli připraveni, třeba dobře zvolili místo podle plaveckých schopností a zajistili dostatečný dozor. Všechna kraj oddělení budou podle Koutného taky v letních měsících pořádat preventivní workshopy pro rodiny s dětmi. Sport. Čeští hokejisti porazili na mistrovství světa ve Friburgu Slovensko 3-2. Vítězný gól dal odrazem od brusle ve třetí třetině kapitán Roman Červenka. Počasí. V noci jasno až skoro jasno, kránu ojedinile mlhy, teploty klesnou na 15 až 11 stupňů. Zítra tedy v neděli převážně polojasno, během dne přechodně i oblačno, odpoledne čekejte ojedinile zejména na horách přehánky. Teploty do 31 stupňů Celsia, na horách do 25 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na dálnici D8 policie řeší za 71 kilometrem ve směru na Prahu nehodu osobního auta, které narazilo do svodidel. Na silnici 1/63 stojí na Teplicku ve stoupání z Bystřan na Řehlovice vozidlo s poruchou. Jeďte opatrně a dobře dojeďte s Českým rozhlasem Sever.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

Krásný večer, den či noc do všech regionů, milí posluchači. Úvodní píseň v podání Malé muziky jasně vytyčila cíl naší dnešní cesty za historií a lidovou kulturou. Vydáme se na Šumavu, do jednoho velmi zajímavého městečka. A vaší průvodkyní bude Markéta Ševčíková.

A ono město, do nějž míříme, se původně jmenovalo Zimní hora, neboli Winterberg, z čehož se v češtině stal Vimperk. Je to město mnoha zvláštností. Leží na úpatí Boubína a je vstupní branou na Šumavu. A také v něm sídlí správa Národního parku Šumava. V minulosti bylo převážně německé a svůj zlatý věk zažilo od 13. do 17. století, kdy bylo cílovou stanicí jedné ze tří větví zlaté stezky, po které se do Čech z Pasova dopravovala sůl. Má také velmi zajímavý zámek a právě do něj se dnes vydáme, abychom si zmapovali, co určovalo život lidí ve Vimperku a okolí v uplynulých staletích. A budete možná překvapeni, protože to bylo sklo a knihy. A také bych neměla zapomenout, kdo nám dnes při putování historií Vimperka bude hrát. Budou to muziky Plzeňského lidového souboru a Jihočeského souboru Úsvit z Českých Budějovic. A hrát budeme hlavně písničky o horách.

0: začátku Zlaté stezky, která je na zámku ve Vimperku, a historií šumavského a pošumavského sklářství nás provede Eva Rajčpísová z Národního památkového ústavu. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Paní Evo, já tady vidím neuvěřitelnou mapu, na které my stojíme. Je tady vidět Zlatá stezka, Vimperk jako jeden z těch hlavních proudů vedoucích do Pasova, ale kolem je tady fůra červených, zelených a modrých bodů. Každý z nich byl jedno místo s jednou sklárnou, je to tak?
1: Přesně tak. A my jsme se tady snažili i naznačit, jak vlastně se situace šumavského sklářství lišila v průběhu nebo vyvíjela v průběhu staletí. Takže to, co vidíte červeně, to je úplně nejstarší. Jsme v době Karla IV. 14. století a 1359 je nejstarší letopočet, kdy hned vedle Vimperka vznikla sklárna, do dneska se jmenuje Skláře. A pak už to šlo ráz na ráz, je jich tady celkem víc než 10. A sklářství pak čekali takové vlny propadů a vzestupů, takže po husitských válkách začínali zase vlastně úplně od píky, krásně se vzmohli v 16. století, potom přišla 30letá válka, takže zase úplně všechno zničeno a zase úplně od začátku. A tady je to krásně vidět, že co vlastně století, tak jedna nová vlna vzestupu až prostě do toho 19. skoro.
0: My tady vidíme totiž úplně i dřevní sklářské výrobní pomůcky. Tady je neuvěřitelná sklářská pánev, která je asi kamenná, nebo z čeho to je?
1: Asi je kamenná, ale hlavně jde o to, že je malá. Ono prostě, když jste byl šumavským sklářem, tak jste měl na výběr. Buď jste mohl dělat později třeba tabulové sklo na zrcadla a tak, to bylo mnohem později, ale v těch začátcích buď jste měl možnost takzvané duté sklo, takže sklenice, což třeba vyžadoval místní velmož, máme k tomu takovou hezkou pověst. No ale nejjednodušší pro skláře bylo dělat jenom malé korálky, takzvané páteříky, které se navlékaly na šňůrku, byl z toho vlastně růženec, pomocí toho růžence se lidi modlili a těch páteříků byly potřeba miliony a byly odsud na vývoz hlavně do Německa. Takže ta pánev, na kterou se spolu díváme, je malá, vždycky se do ní nalila surovina, vznikla tavenina a z ní ty korálky se namotávaly.

0: půjdeme podívat, jak to s těmi skláři tady vypadalo dále. Já vím, že sem se dováželo benátské sklo, původně po té zlaté stezce jako exkluzivní zboží, a docela mě překvapovalo, že i naše sklo se stalo vývozním artiklem. Tak jak je to možné?
1: Je úplně úžasné, že ten zázrak se udál zhruba 15 kilometrů od Vimperka. To místo je dodneška možné navštívit, Michlova huť. Bydlel tam Michal Miller a sice on je jediný z českých sklářů, kdo se pokoušeli přijít na tajemství benátského skla, tak on vlastně mimo děk vynalezl i něco mnohem lepšího. To, co vynalezl on, se ukázalo, že má daleko lepší vlastnosti než to benátské sklo, lépe se brousilo, rilo, a mimochodem Michlova huť je teda velmi hezký typ na výlet, dokonce tam má teďko i památník. No a to, co on vynalezl, nazval to tehdy křídové sklo, pak vynalezl i rubinové sklo, tak to naprosto převálcovalo konkurenci a díky tomu se najednou české sklo stalo celoevropským fenoménem, což byl úžasný příběh.
0: On nějak zdokonalil tu recepturu, vynalezl lepší písek, či co se stalo?
1: Na tom je zajímavé, že receptura se ztratila, takže ač existovaly později různé receptáře, takže do dnešní doby není patné, v čem přesně to jeho tajemství spočívalo, bylo to velmi ceněné know-how, ale každopádně ten vkus se potom proměňoval, takže o 100 let později. Najednou vyšly z módy ty čiré, ryté nádoby a najednou byla velká touha po barevných, což se povedlo tady ve 30. letech 19. století Johannu Majerovi. A tyhle barevné skloviny a vrstvené sklo zažili takový boom, že jemu naprosto nestačila vimperská sklárna Adolf a on si musel postavit sklárnu novou, což byla jedna z posledních na Šumavě a bylo to slavná Lenora. Nebýt těchto barevných skleniček, tak Lenora vlastně vůbec nebyla založena. No a největší exponát, to je
0: ohromný. Ten je obrovský a to je pohár, ale tedy ne napití, pravda?
1: Je to pohár pamětní ke 400. výročí povýšení Vimperku na město, takže v roce 1879, a je na něm německy napsáno, že ho darovali přímo skláři vimperští ze sklárny Adolf městu. Město bylo povýšeno na město v roce 1479.
0: Je tedy vidět, že se hodně vyváželo i do arabských zemí podle všech těch flakonů zlacených a různých zlatých misek.
1: Tady je prostě úžasné, že skláři v Lenoře nebo v Adolfově zvládli tyhle ty orientální nádobky pro Blízký východ a že tam ten odbyt byl, že ta kvalita byla taková, že i ti Arabové si prostě objednali dané zboží od nás ze Šumavské sklárny.

0: Tak milí posluchači, pokud byste očekávali, že v této lokalitě se většina lidí věnovala především práci se dřevem nebo se sklem, tak se mýlíte, protože toto město bylo neuvěřitelně proslulé díky knihtisku. A o tom nám více řekne Eva Říhová z Národního památkového ústavu, která nás tady provede tou úžasnou knihtiskařskou historií. Vimperka, dobrý den.
1: Dobrý den. Tak jak už jste zmínila, proslulé město Vimperk skutečně má velice bohatou historii knihtisku, která sahá až do 15. století. Už v roce 1484 jsem přišel z Pasova německý tiskař Jan Alakrau a vytiskl zde tři knihy. Ty první dvě byly latinské, ale třetí kniha byl kalendář na rok 1485 a byl to vůbec první česky vydaný kalendář v Čechách. Ten kalendář nesl název Minuci, to bylo odvozené od latinského výrazu minutio sanguinis, což znamená pouštění krve, a právě v tom kalendáři byly vyznačené dny, které byly vhodné pro to, aby se prováděl tento lékařský zákrok.
0: Jak je možné, že se to tady tak ujalo?
1: Ten německý tiskař Jan Alakrau tu neměl zřejmě takový odbyt, jaký si představoval na té zlaté stezce. Takže Vimperk opustil, ale po 370 letech na tuto tradici navázal Jan Steinbrenner. Ten si zařídil v rodném domě svého otce tiskařskou dílnu v roce 1855 a začal tisknout modlitevní knihy. Protože byl velice šikovný, nápaditý, rychle se poptávka po tomto zboží rozrostla a tak rozšiřoval dílny a ty knihy modlitevní, které tady tiskl, byly skutečně proslavené po celém světě.

0: To jsou ty knihy, které tady vidíme. To je krásná vazba, velmi výpravná, aby si posluchači nemysleli, že to byly jen tak ledajaké knížky. Je to až spíš takový klenot.
1: Proto si ho velice cenili po celém světě a k výrobě těch modlitebních knížek na jejich vazby využíval pravé kůže, želvovinu, hadí kůži, perleť, sklo, opravdu široký sortiment. Ty knihy byly krásně zdobené, vysoce kvalitní a měly zlacené ořízky. Kromě modlitebních knih, kterých někdy v roce 1930 už bylo 100 milionů vydaných, ještě zařídil výrobu kalendářů. Ty modlitební knihy nakonec tiskl ve 23 světových jazycích a kalendáře, které šly taky velice dobře na odbyt, v několika jazycích tiskl poučné, zábavné, vojenské, křesťanské. Každý si tam našel něco, co se mu hodilo. Byly tam povídky, byly tam rady pro rolníky, pro domácnosti, byly tam i lékařské rady různé a v jednom kalendáři jsem se dokonce dočetla, že na kašel je dobrý, když si nazbíráte černý slimáky, uzavřete je do sklenice, zasypete cukrem. Po několika dnech ty slimáci vytvoří konzistenci medu a to se užívalo na kašel.
0: Tak jestli bude letos opět taková invaze slimáků, jaká bývá, tak to můžeme vyzkoušet tedy, kdo bude mít na to nervy. Já tady vidím i Korány. Vyráběl pan Steinbrenner i náboženskou literaturu, zjevně nejen křesťanskou.
1: Samozřejmě ty koránky, to byla chlouba z Steinbrennerových tiskáren. Je to miniaturní modlitební kniha, která je o rozměrech 18x22 mm.
0: Ano, ty tady zrovna vidíme, to je úplně neuvěřitelné.
1: 823 stran, tištěno na cigaretovém slabém papíře a kdo nemá lupu a nezná arabštinu, tak si moc nepočte. Ale to byl skutečně úžasný vývozní artikl a byl vlastně jediný, který ty Korány vyráběl.

0: Mimochodem to, co tady vlastně zahájil Jan Steinbrenner, muselo úplně změnit život na Vimpersku nebo ve Vimperku, protože předpokládám, že tady ta knihtiskárna asi zaměstnávala docela hodně lidí.
1: Byl to opravdu velký zaměstnavatel pro spoustu lidí. Navíc měl silné sociální cítění, takže tady stavěl domy pro své zaměstnance, nemocnice, chudobince, vývařovny a Vimperk skutečně má být Steinbrennerovi za co vděčný. Bohužel přišel rok 45, skončila válka a veškerý majetek Steinbrennerovy rodiny byl konfiskován a tiskárna, jakoby fabrika, přešla pod národní správu. I když musím říct, že stále se ještě pokračovalo v tradici knih tisku, tiskly se tady velice kvalitní knihy, stále jako si udržovali tu dobrou pověst. Samozřejmě se měnil sortiment. Bylo tady potom spoustu knih, které se vydávaly pro československé hospitovatele, nakladatelství Vyšehrad, Odeon, všechno možné.
0: Já děkuji za úžasně zajímavý vhled do historie knih tisku tady ve Vimperku paní Evě Říhové z Národního památkového ústavu.
1: Naslyšenou, děkuji.

0: na úplný závěr dnešního výletu na Šumavu mám pro vás překvapení. Pokud se do Vimperka vypravíte, neměli byste v podzámčí minout galerii Winterberg. Tam totiž najdete výstavu velmi zajímavých obrazů Ondřeje Bartoška, který se věnuje lidovým zvyklostem, mravům a pověstem staré Šumavy. Vznikla z nich obdivuhodná kolekce obrazů a nejen o ní, ale i o Šumavě samotné jsem s Ondřejem Bartoškem mluvila na vernisáži.
1: Pane Ondřeji, jak vlastně tady ta neuvěřitelná šumavská série obrazových příběhů vznikla?
2: Inspirace byla kniha o lidových zvyklostech a řemeslech na Šumavě, kde se některé ty příběhy odehrávaly. A ta mě vlastně inspirovala k prvnímu obrazu, což byla pověst o Roklanském jezeře. A sebral jí známý etnograf Engebert Panny, což byl sudetský Němec, byl i ve své době velmi známý. Takže vlastně jsem začal pátrat. První ty příběhy jsou

je jeden příběh, takže samozřejmě jsem musel vybrat jednak příběh, který mě nějakým způsobem vnitřně oslovil, a zároveň mě samozřejmě strašně zaujal i ten osobní příběh těch sběratelů, kteří jsou často minimálně stejně barvité, jako jsou ty jejich příběhy, které sebrali. Jsou to buď Češi nebo Němci, kteří žili v tomto regionu, buď to byli etnografové, řídící učitelé, písmáci, kteří sbírali po vesnicích, po městečkách pověsti a ty zvyky, a dochovalo se to teda dodnes, což mimo jiný třeba je i na Kohoutím kříži, což je jako známý web, který shromažďuje vlastně vzpomínky německého obyvatelstva tady v tom regionu, a je to symbolické, protože jsem to pojmenoval jako 14 zastavení podle zastavení křížové cesty, a mělo by to teda pokračovat druhou sérií dalších 14 zastavení, protože tyto příběhy jsou všechny z té jako české strany jako toho pohraničí, a chtěl bych se věnovat teda zase ještě té německé straně, že by to mělo vzniknout jako pandán dalších 14 zastavení německých.

0: Vždycky ty obrazy má to takovou lehce hororovou příchuť. Ty příběhy byly spíše temné, ty, které jste vybíral. Našel jste v tom nějaký charakteristický rys?
1: Já jsem sice říkal, že tak pojmenovávám i s tou knihou, která se chystá jako Příběhy z temného kraje, ale vlastně řada těch pověstí vůbec není jako temných. Ty příběhy fungovaly jako ponaučení. Tady třeba od toho Engelberta Panihol, to je o zjevení, které se v noci objevovalo a strašil pocestný, až narazil na chlapíka, který se ptal těch pocestných, až mu jeden řekl, dej ho tam, kde ho vzal. A on to byl nepoctivý sedlák, který sebral nějaký hraniční kámen, no a za to vlastně byl zaklet teda do tohohle zjevení. No a jakmile mu ten pocestný řekl, dej ho tam, kde ho vzal, tak vlastně tím ta jeho kletba byla zlomená. Takže to vlastně končí jako dobře. Nemají se konat špatné činy.
0: Tak ještě nějaký si představme, Ondřej.
1: Když jsme ve Vimperku, tak tady mám teda jednu pověst Vimperka. Přímo se odehrává v té části tady pod Vimperským zámkem a je to o muži, který tak napůl jako trochu spolupracoval s ďáblem a ďábel se rozhodl, že ho musí teda získat, aby si ho mohl jako odškrtnout a získal jeho úpis a pak, že ho zahrne bohatstvím a veškerým komfortem, který mu tehdejší Vimperk mohl poskytnout. No a ten chlapík vlastně řekl fajn, proč ne? A měl podmínku, že si vytrhne vlas, ta pověst se jmenuje o kadeřavém vlasu. A pokud teda ten ďábel bude schopen ten jeho vlas natáhnout, tak vyhrál a on si ho může odtáhnout do pekla, no ale samozřejmě natáhněte jako kadeřavý vlas. Že? Takže ďábel se snažil, u toho se strašně potil a tím vlastně tady vznikl potok, který teda kousek od nás teče a když se rozvodní, takže všechno jako bere a je to ďábelský potok. No tak to je prostě z Vimperka.
0: A pokud nestihnete výstavu, můžete se těšit na knihu, kterou o Šumavě Ondřej Bartošek chystá a která by se měla jmenovat Pověsti z temného kraje. A to je z dnešního putování za historií a lidovou kulturou Vimperka na Šumavě vše, milí posluchači. Vřele doporučuji k návštěvě, budete překvapeni a navíc ve Vimperku najdete i nejsvažitější a nejpříkřejší náměstí v naší republice. Krásný týden plný zajímavých objevů z historie vám přeje Markéta Ševčíková. A vzpomeňte si občas také na lidové písně a nezapomeňte si je sem tam zaspívat.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. My a oni.
1: Tak tvůrčí Afrika, 22. ročník, v květnu už třetí etapa.
2: Takto Lucie Němečková, náš host, rozhlasová divadelní dramaturgině, zakladatelka a ředitelka několika festiválů, popsala téma dnešního pořadu. Ano, letos je festival rozdělen do etap a také náš pořad bude mít několik hlasů. První jste slyšeli, druhý bude patřit herci Maximu Mededovi, který je původem z Beninu, a třetí, jako obvykle v pořadu My a oni, vám přeje příjemný poslech. Od mikrofonu zdraví Goranka Oljača. Dvaadvacátý ročník se skutečně koná v etapách. Bylo to vůbec v roce 2001 myslitelné? Jak vypadá první vzpomínka na první festival Tvůrčí Afrika aneb Všichni jsme Afričani?
1: Velice si vzpomínám na to, jak jsme seděli s Frederikou Smetanovou, která tehdy pracovala ve francouzském institutu. Vyprávím o tom, že jsem se právě vrátila z Avignonského festivalu, kde jsem připadla na to skvělá divadla a skvělá setkání s úžasnými dramatiky z Afriky a z Karibiku. No, ona tak jen suše poznamenala, tak co kdybychom takový festival udělali tady?
2: Touto vzpomínkou, nebo možná už legendou o vzniku první koncepce, začíná dnešní vyprávění o 22. ročníku. K tvůrčí základně tehdy patřil i Michal Lázňovský, dramatik, dramaturg, překladatel a rozhlasový redaktor. Každý z tohoto tria se potom vydal svojí cestou a v archivu pořadu My a oni je možné najít některé detaily o tom, jak se festivalu dařilo. Například 10. výročí bylo prý určitou křižovatkou. Co to znamená pro jeho ředitelku Lucii Němečkovou?
1: Ten 10. ročník, máte pravdu, byl přelomový, protože po těch 10 letech jsme dosáhli určitého bodu vyčerpání, řekla bych. A my těch 10 let jsme celou dobu trnuli, jestli dostaneme peníze, kdy je dostaneme. A už po těch 10 letech to nebylo zkrátka únosné, takže jsme na chvíli festival přerušili, abychom nabrali jistý oddechový čas a za pár let se zase k němu vrátili s novou energií. Mezitím jsem založila jiný festival, fungoval několik let předtím souběžně. Ten se jmenuje Nad Prahou půl měsíc. Po 16. ročníku předloni jsem ho předala mladší generaci, která si, myslím, vede velice zdárně.
2: To, co podle mého velice charakterizuje celá ta léta, je vaše urputnost jako ředitelky, jako autorky té myšlenky vůbec, že stojí za to nám přibližovat kultury Afriky, Karibiku, Blízkého východu. Odkud a jak vzniklo to přesvědčení, že to má cenu?
1: Ještě po těch 25 letech, řekla bych, vlastně nemám úplně zjištěné, kde skutečně jsou ty kořeny toho zájmu. Dokážu říct, že to bylo to první setkání v Avignonu. Zatím to šlo opravdu do dětství, do té nemožnosti vycestovat, do mých snů a různých představ o tom, jak vypadá ten svět za zdmi toho Československa tehdejšího. Postupně se tahle ta představa vykrystalizovala, tahle té podoby zájmu o to, co se děje na té současné divadelní scéně, protože ty naše představy o Africe, o africké kultuře a o divadle bývaly a jsou dodnes mnohdy velice zkreslené. Je to nějaká moje vášeň, ale touto vášní se mi podařilo, myslím, nakazit i další lidi, že to je sice projekt, který jsem založila, na který vedu, ale vlastně už se z toho stala velice seriózní odborná záležitost, která je respektovaná ve světě a která věřím, že bude i jednou opravdu adekvátně oceněna i tady u nás v České republice.
2: Festival není jenom pražský. Myšlenky tvůrčí Afriky postupně přináší a představuje také v Brně, Hradci Králové, Liberci, Olomouci, Plzni, Ostravě nebo v Pardubicích.
1: V současnosti bych řekla, že tvůrčí Afrika míří i za hranice České republiky a že plní něco jako soft diplomacii, kulturní diplomacii. Nedávno jsem se například vrátila z Nairobi, z Litfestu, což je literární festival, který pozval náš projekt společný s Prahou Město literatury. A byl to projekt burundsko-česko-keňský, protože byla to hra autorky Shaili Inangomi, kterou napsala během svého rezidenčního pobytu v Praze, hra věnovaná Františce Plamínkové, sestry z východu.
2: Nejen letos, ale myslím si i loni, festival proházel jednou z těch vašich křižovatek, koncepčních, výrobných a tak dále.
1: My jsme loni a letos to zkoušíme poznovu, protože loni se právě formát spíše než festivalu, ale jakési sezóny, dokonce čtyřměsíční, velice osvědčil. Začínáme v březnu, pokračujeme v dubnu, přes květen až do června. V každém tom měsíci představíme nějakým specifickým způsobem zaměřený program, přičemž v březnu jde o měsíc frankofonie, v dubnu o projekt zaměřený na spolupráci s Martinikem. V květnu je to potom oslava Mezinárodního dne Afriky a v červnu je to právě spolupráce s Prahou Město literatury a s jejími rezidenty. Když děláte týdenní festival, bohužel se o tomto tématu mluví jenom ten týden v roce. Ten program je potom opravdu nabitý, také z organizačního hlediska. Nám přijde zajímavější a smysluplnější rozdělit si ty síly právě do těch 4 měsíců a vlastně prohloubit tu spolupráci. To, aby se téma afrických kultur, karibských kultur stalo součástí, pravidelnou, přirozenou součástí české kultury, tak to si myslím, že dokážeme právě prostřednictvím tedy téhleté čtvrtsezóny.
2: A dosavadní zkušenost, jak byste je popsala?
1: Ta zkušenost je báječná, vlastně přinesla všechny ty benefity, větší návštěvnost, rozdělení těch sil do těch 4 různých etap, ten hlubší zájem o jednotlivé autory, o jednotlivé akce, rozšíření i mimo Prahu, i například co do financování, tehle ten způsob postupné realizace nám umožňuje vlastně čerpat teda postupně ty finance až do toho konečného závěru v červnu, kdy věřím, že už budeme mít celý rozpočet pohromadě.
0: My a oni.
2: Tvůrčí Afrika udělila loni i své první festivalové ceny. Podle Lucie Němečkové je pochopitelné, že za předchozích 15. století vznikla celá řada osobností, které dokázaly budovat nelehké vztahy mezi českou a africkými kulturami.
1: Letos oceníme francouzskou teatroložku Sylvie Chalaï, která je obrovskou oporou tvůrčí Afriky od samého jejího začátku. Dalším oceněným je Alfred Alexander, dramatik a také autor myšlenky vzájemné autorské výměny mezi Českou republikou a Martinikem. Dokonce jsme i vydali antologii českých překladů her martinických autorů a autorek Ostrovy a kontinenty. Třetím oceněnou je bývalá dramaturgyně Českého rozhlasu paní Jana Paterová, které vděčíme za to, že se africké dramatiky staly součástí vysílání Českého rozhlasu Vltava. A tím čtvrtým, ale ne posledním oceněným je Maxim Mededa, který nás provází od prvního ročníku. Je to především neúnavný, úspěšný a skvělý herec, který hostuje v různých divadlech nejen v Praze, ale i po České republice a dokonce je i jedním ze zakladatelů a zároveň stálých herců souboru, který při tvůrčí Africe vznikl, který se jmenuje Divadlo bez hranic nebo Divadlo českých Afričanů společně s Eliškou Mesfin Bouškovou a s Gilsonem Santanou.
2: Jsem velice poctěná, že v programu můžeme pogratulovat herci Maximu Mededovi na oceněný, které přijme 26. května knihovně Václava Havla. Zdravím vás a gratuluji.
3: Děkuji vám pěkně a jsem taky rád, mě to potěší. Cenu jsem vždycky dostal za nějaký sport a tak dále, ale za divadlo, za kulturu zatím ne, kromě těch kytek, co dostáváme v divadle každý den.
2: Jde o rozvoj česko-afrokaribských kulturních vztahů. Co vám to říká?
3: Tvůrčí Afrika vždycky se snažila, aby lidi tady měli povědomí o africké kultuře. Pro mě bylo vždycky, že když už jsem tady a můžu si dát knedlíky, svíčkovou, že je pro mě taky dobrý, aby ty lidi, kteří tam přijdou, aby se naučili jíst třeba fufu od nás a tak dále. Že ta komplementarita vytvoří něco hezkého.
2: Co byste vy například z Beninu teď vybral jako představování té své země?
3: Já bych vybral ten náš způsob, jak my tam hrajeme divadlo. My to divadlo tam hrajeme jakoby z francouzského konceptu. Byli jsme francouzská kolonie, ale do dneska oficiální jazyk je francouzština. Ale my se snažíme vždycky do toho dát tu beninskou mentalitu, aby to vypadalo trochu věrohodně. Tam bych to tady přivedl, aby ty lidi věděli, že i v Africe, i když nemáme národní divadlo, nemáme kulturní centra a tak dále, že si tam taky hraje divadlo. A to divadlo může být také součást divadlo, které se hraje normálně v České republice.
2: Jak často jste byl účastníkem Tvůrčí Afriky?
3: Nějaký moment jsem aktérem a pak přijde moment, když jako jsem tam jako divák, protože si vědět, co dělají ostatní, aby se obohacil taky.
2: Mne právě zajímalo, co se původní Afričan může díky festivalu dozvědět nového o Africe.
3: Já jsem dozvěděl víc třeba o Karibiku. Teď jsou naše bratři, kteří kdysi byli odvlekli tam, aby tam pracovali na polích a tak dále. A jsem tam věděl hodně, co nás spojuje, naše chování, jo, jak mluvíme, jo, a všechno. Jinak o Africe ty nové spisovatele, oni tam vždycky píšou o trendu, který tam je teď nově. Tak mám reflekt o tom, co se vůbec tam děje. Protože oni to píšou tak krásně, že člověk vidí, co se tam mění politicky a tak dále. A je to super, že člověk má tu šanci o tom dozvědět.
2: Zkrátka, nikoli záměrně vyvolávané rozepře, ale znalosti a otevřené obzory přinášejí přidanou hodnotu našemu soužití. Na další pořad Mia Oni se těší Goranka Oljača.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Policie bude v letních měsících dohlížet na bezpečný pohyb lidí u vody. Ve městech na Vysočině ubylo obyvatel, nejvíce ztratila Jihlava. Zítra bude zpočátku slunečno, postupně až oblačno s teplotami do 30 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Policisté budou od června do konce září kontrolovat bezpečný pohyb lidí v okolí vodních ploch v Česku. Informoval o tom ředitel pořádkové policie Petr Koutný. V Česku se každoročně utopí zhruba 180 až 200 lidí. To je víc než v některých přímořských státech. Lidé u dětí podle policistů často podceňují dostatečné vybavení. Připomínají proto, aby byli připraveni. Například dobře zvolili místo podle plaveckých schopností a zajistili dostatečný dozor. Všechna krajská oddělení budou podle Koutného taky v letních měsících pořádat preventivní workshopy pro rodiny s dětmi. Policie pátrá po pohřešovaném 82-letém Miloslavu Bergerovi z Hradce Králové. Muž je hubené postavy, má bílé vlasy, modré oči a oholené vousy. Je vysoký zhruba 165 cm. Odjel z domova včera odpoledne na zeleném kole. Na sobě by měl mít bílou bundu a modré tepláky. Není nebezpečný ani ozbrojený, trpí ale demencí a může být zmatený. Kvůli zdravotnímu stavu může být v ohrožení. Pokud máte jakékoliv informace, obraťte se na linku 158. Města na Vysočině loni ztratila část obyvatel. Jejich počet se snížil o 0,2% bodu na zhruba 288 tisíc. Ve městech žije necelých 56% obyvatel celého regionu, což je pod celorepublikovým průměrem. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu.
2: Pokles počtu obyvatel ve městech loni způsobila hlavně přirozená změna, kdy zemřelo více lidí, než se narodilo. Sídla ale ztrácela i stěhováním. Největší snížení stavu obyvatel zaznamenali statistici v Jihlavě, kde jich ubylo skoro 940. Naopak největší pozitivní změnu evidují ve Velkém Meziříčí, kde zhruba 100 lidí přibylo. Tereza Pešoutová, Český rozhlas. Sport.
0: Čeští hokejisté porazili na mistrovství světa ve Friburgu Slovensko 3-2 a přiblížili se účasti ve čtvrtfinále. Útočník Jakub Flek popsal, v jak náročných podmínkách se hrálo.
3: Tak se nám to povedlo, zaplať pánbůh. Strašně náročný zápas. V hale bylo neskutečný vedro, ale fakt neskutečný. To bylo fakt jak hrát nějaký infrasauně. Ten led podle toho vypadal, skákalo to, náročný zápas i na hlavu, i na tělo, takže jsme rádi, že jsme to zvládli. Počasí.
0: Ráno bude většinou slunečné, postupně začne od severozápadu přibývat oblačnost a odpoledne se objeví ojedinělé přehánky, hlavně na severovýchodě Čech a severu Moravy. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na D10 za Prahou směrem do Turnova naberete zdržení z 6. kilometru. Ke sjezdu na Brandýs pojedete maximálně 10 minut. Dnes končí dlouhodobé omezení mezi Svými Slicemi a Starou Boleslaví. Na D1 z Prahy do Brna trvá o něco silnější provoz před omezením u Osové Výtýšky. Tam je stále uzavřený levý pruh. Fronta v obou pruzích se sune zhruba 10 minut z kilometru 150. A na D5 na kilometru 150 směrem do Německa běhá na vozovce PES, tak projíždějte opatrně. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Teď už začíná pořad Slavíci v krabici.
1: Slavíci v krabici.
4: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Dnes doplníme elitní klub Zlatých slavíků. Proč doplníme? Protože tento klub už existuje a jsou v něm zpěváci a zpěvačky, kteří obdrželi během 55 ročníků anket popularity ocenění Zlatý slavík. A to znamená, že jsou to buď vítězové nebo vítězky anket Zlatý a Český slavík. Dnes do klubu zapíšeme názvy skupin. Zatím jen 20 členů má tento elitní klub hvězd, které mají Zlatého slavíka v letech 1962 až 2023. V téhle krabici je dohromady 109 Zlatých slavíků, což je až neuvěřitelné, a přibudou další z kategorie skupina. Začneme souborem, který jako první v historii zvítězil, když byla premiérově vypsána nová kategorie skupina. Je to skupina Ladislava Štajdla.

elitním klubu Zlatých Slavíků je zatím 11 zpěvaček a také 9 zpěváků. Dohromady má tedy tento klub 20 členů. Kromě skupiny Ladislava Štajdla, která jako první v historii zvítězila a také jako první v historii mezi všemi skupinami obhájila vítězství, to bude ještě dalších 11 skupin. Včetně kapely kolem skladatele, kytaristy a zpěváka Oldy Říhy, která má 2 zlaté slavíky. Jo, je to Katapult.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: I Olympik je v elitním klubu majitelů Zlatých slavíků. Je to jediná česká kapela, která zvítězila v anketě Zlatý i Český slavík. Tři Zlatí slavíci jsou z let 1981, 82 a 3, tedy z doby ankety Zlatý slavík, a další tři jsou z období ankety Český slavík z ročníků 1996, 97 a 1998.

klubu, ve kterém mají všichni alespoň jednoho zlatého slavíka z anket Zlatý nebo Český slavík, jsou i dvě slovenské skupiny. Z těch dvou je úspěšnější ta starší, přesněji řečeno ta, která vznikla už na konci 60. let a založili ji Jožo Ráš a Vašo Patejdl. Jmenuje se Elán.

Podle Encyklopedie města Ostrava došlo k prvnímu vystoupení kapely Citron 23. ledna 1978 a bylo to v divadle Petra Bezruče v Domě kultury pracujících Vítkovic. Hrál tenkrát pod vedením baskytaristy Petra Michalíka se zpěvákem Vladimírem Kubalou, klávesistou Antonínem Bajgarem, kytaristou Jiřím Šmucem a bubeníkem, který se jmenoval Miloslav Tuč. Přesně 10 let na to, v roce 1988, už pod kapelníkem a bubeníkem Radimem Pařískem převzala skupina Citron jediného zlatého slavíka, který znamená vstupenku do tohoto klubu.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: A teď ta druhá slovenská skupina, která je v klubu Zlatých slavíků. Elán má 4 zlaté slavíky za sebou z ročníků 1984 až 1987 a Tým, to je ta druhá skupina ze Slovenska, zvítězila v letech 1989 až 1991.

Od této chvíle budou už jen skupiny, které mají zlaté slavíky z ankety Český slavík. Čestné místo tady zaujímá pražská kapela Lucie.

Karel Gott má z období 1962 až 2023 42 zlatých slavíků a Lucie Bílá 21. Když budeme zlaté slavíky brát jako vstupenku do elitního klubu zlatých slavíků, tak nejvíc vstupenek ze všech skupin má Kabát, jejich 14. A po Gottovi a Bílé je to třetí největší počet zlatých slavíků z tohoto období.

0: Dnes si představujeme elitní klub Zlatých Slavíků. V tomto klubu zatím byly jen zpěvačky a zpěváci, kteří obdrželi během 55 ročníků anket popularity ocenění Zlatý Slavík. A to znamená, že jsou to vítězové a vítězky anket Zlatý a Český Slavík. Dnes k nim přidáváme vítěze kategorie skupina a tady jsou i činasky.
1: Vzal si dva lízenky, dvě.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Další ze skupin, které už patří do elitního klubu Zlatých Slavíků, je skupina, která se jmenuje Divokej Bill.

Když sečteme všechny zlaté slavíky kategorií zpěvák a zpěvačka od roku 1962 až 2023, tak jich je 109. Kategorie skupina dodává za období 1977 až 2023 40, a to znamená, že v této krabici bude celkem 149 zlatých slavíků. Jeden zlatý slavík je od skupiny Kryštof.

0: Poslední skupinou, která je v elitním klubu těch, kteří mají ocenění Zlatý slavík, je skupina Miraj. Je to parta kluků z Frýdku Místku a Zlatého slavíka dostali v roce 2021. Pro jistotu to ještě jednou zopakuji. V krabici, kde jsou jen Zlatí slavíci kategorii skupina, zpěvák a zpěvačka z období 1962 až 2023, je jich 149. Celkově ale ještě někdy dodáme ty za hity roku. Loučí se Martin Hrdinka.
1: Nezvládáš dojít k cíli, odpočíváš každou chvíli.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas, zprávy.
1: Pozice Česka v NATO není podle zmocněnce Landovského dobrá. Chybí například vojáci z povolání. Obviněný z vraždy v Pardubicích je ve vazbě. Hrozí mu 10 let za mřížemi. Zítra bude zpočátku slunečno, postupně až oblačno s teplotami do 30 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Obraz Česka a české armády v Severoatlantické alianci není příliš dobrý, řekl to vládní zmocněnec pro plnění závazků vůči NATO Jakub Landovský v televizi Nova. Hlavním problémem jsou nedostatečné výdaje na obranu.
2: Vláda by měla podle Landovského představit konkrétní plán, jak výdaje na obranu navýšit. Česko bude neplnění aliančních závazků vysvětlovat na letním summitu NATO v Ankaře, kam pojede možná i Landovský.
3: Budu tam mít určitě třeba spoustu schůzek, pokud na summit pojedu, a ty se budou právě týkat obranných výdajů, jejich uznávání, toho, co dělají ostatní spojenci.
2: Podle náčelníka generálního štábu Karla Řehky chybí Česku k plnění aliančních cílů asi 40 tisíc vojáků z povolání. Řekl to taky v televizi Nova.
4: Dneska jsme zpátky v éře kolektivního odstrašení obrany a tam potřebujeme trošku jiný model a potřebujeme především mít velké množství záloh a legislativu takovou, aby jsme je byli schopni generovat.
2: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO tento týden řekl, že vláda hledá způsoby, jak nábor nových vojáků urychlit. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
1: Soud poslal do vazby mladého muže, který je obviněný z vraždy dívky v Pardubicích. Informoval o tom orlicko-ústecký soudce Jiří Procházka. Mladíkovi hrozí až 10 let vězení za to, že nožem napadl dívku nedaleko pardubické střední školy. Ta po převozu do nemocnice zemřela. Podezřelého policie na místě zadržela. Škola, kam zavražděná chodila, byla několik dní uzavřená. Přerušené byly i maturitní zkoušky. Beskydská obec Trojanovice poprvé otevřela pro veřejnost bývalý černouhelný důl Frenštát. Začala jeho přeměna na centrum služeb, vzdělávání, výzkumu a inovací. Po demolici nepotřebných budov je na řadě stavba nových. Už mají stavební povolení, potvrdil nezávislý starosta Trojanovic Jiří Novotný. Obec podle něj taky požádala o dotace na vybudování inženýrských sítí.
5: A dále máme nachystané stavební povolení pro univerzitní centrum, pro školu, prostor pro služby, první prostor pro inovace, například v jedné z těch těžních věží, sportoviště a tak. Sport.
1: Fotbalisté Dukly Praha se stoupili z šance ligy do druhé nejvyšší soutěže, protože prohráli s Baníkem 0-3. Ostravský tým si v baráži o záchranu zahraje proti Táborsku. Slovácko čeká Artis Brno. Tým z Uherského Hradiště zakončil ligovou nadstavbu porážkou 0-1 ve Zlíně. Mladá Boleslav podlehla Teplicím 0-2 a Olomouc si zajistila vítězstvím 4-0 nad Karvinou 7. místo. Počasí. Ráno bude většinou slunečné, postupně začne od severozápadu přibývat oblačnost a odpoledne se objeví ojedinělé přehánky, hlavně na severovýchodě Čech a severu Moravy. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D10 na kilometru 6,5 ve směru do Prahy stojí v odstavném pruhu porouchané osobní auto. A na silnici 6 z Karlových Varů do Prahy dejte pozor na nehodu za zatáčkou u Golfu. Havarovalo tam osobní auto a zasahují záchranáři. S opatrností projedete. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Začíná pořad Hobby magazín.
0: Hobby magazín.
6: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři, i vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Každý týden pro vás připravujeme spoustu zajímavostí a dnes se zaměříme na petunie, begonie a muškáty. Potom s myslivci probereme nepůvodní zvěř v našich lesích, no a také poradíme, jak připravit bazén na sezónu. I dnes pro vás máme odpovědi na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na blížící se červen, tedy na to, jaké práce na zahrádce už vůbec nepočkají. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Petunie, begonie, muškáty, svatá to trojice českých balkónů, tak by se to dalo říci. Ale občas se objeví zajímavá změna. Naše balkónová hobbyredaktorka Slávka Brádlová zpovídala zahradnici Kristýnu Plívovou, která otestovala jiřinky v roli balkónových květin. To se může hodit.
2: Já jsem loni poprvé pěstovala jsem právě jiřinky v truhlíku na balkóně. Jedná se teda o jiřinku proměnlivou, ne o tu velkou zahradní, ale tadyhle ty proměnlivý jsou menší, mají asi 40 cm, taky krásně kvetou. Takže jsem prostě do truhlíku dala ty hlízy, přibližně tak jedna na 15 cm. Na co je teda potřeba dávat pozor, tak ty truhlíky, když je léto, tak rychle vysychají, takže hodně zalívat. Kvetly vlastně někdy od července do konce sezóny. Já jsem je teda i semenařila, ty odkvetlí květy jsem neodtrhávala, jiřinky vytvořily semínka, který jsem potom na podzim sklidila, ty se dají na jaře zase vysít. Varianta je, že nebudete je pěstovat na semínka, ale čistě pro ten květ, takže vám krásně pokvetou. Odkvetlí květy musíte vždycky stříhat nebo vyštipovat. Jiřinky ale teda nesnášejí mráz, takže potom s prvním mrazíkem musíte ty rostliny odstřihnout, hlízy vyndat a uchovat je někde nejlíp v suchu, chladu.
3: Nevadí třeba ten vítr, nepoláme se to?
2: Takhle u nás není žádný jako extra vítr, takový normální prostředí. Ty jiřinky to zvládly dobře, rozhodně teda potřebují sluníčko, ale vydržely to krásně.
3: Říkáte, že potřebují sluníčko, zároveň tedy hojnou zálivku, takže balkon spíš ten jiho-jihozápad, nebo snesli by třeba severovýchod?
2: Asi bych volala ten jiho-jihozápad, to chce otestovat, jak to ta jiřinka bude snášet.
3: Co se týká hnojení, tak předpokládám 3 jiřinky v jednom truhlíku, to je asi těch 55 až 40 cm, tak přece jenom toho substrátu tam není tolik. A asi nějaké ty živiny by to potřebovalo během sezóny.
2: Já teda tím, že jsem je měla na semínka, tak za stolik jako nekvetly, takže já jsem ani nepřihnojovala loni. Nebo já obecně mám přírodní zahradu, takže jedu na ty organické hnojiva, ale když tak přidat kompost ještě v průběhu sezóny, nebo co se ještě doporučuje, tak dřevěný popel, případně vaječný skořápky, případně si udělat vlastní teda hnojivo, ať už nějaký zákvas, ale to je hodně cít, což jako na těch balkonech bytech není ono, nebo nějaký jakoby čaj v uvozovkách výluh, ať už za tepla nebo za studena, a tím doplnit živiny.
3: A vlastně otázka, s kterou jsme měli začít, ten substrát by měl mít jakou kvalitu? Odlehčenější nebo naopak těžší? A nebo stačí třeba normální ta zemina, co kupujeme pro pokojové rostliny?
2: To by mělo být v pohodě. Já teda mám zahradu, takže já používám vlastně vlastní zeminu. Asi ty úplně těžké půdy, tam nevím, jak by to ty jeřinky potom snášely třeba se zamokřením, ale když si koupíte v obchodě substrát, tak by to taky mělo být v pohodě. A ještě bych měla říct, že ty jiřinky je dobrý předpěstovat. Když si je předpěstujete, tak potom pokvetou jakoby dřív, trošku to urychlíte, takže můžete už třeba začátkem dubna ty hlízy dát do těch truhlíků, pomalu je dávat ven na ten balkon, zvykat na to sluníčko, na ty teploty, oni začnou pomalu rašit a růst.
3: Když je sluníčko, vystrčím je na balkon, k večeru raději zpátky do obýváku.
2: Přesně tak, protože i teď v posledních dnech byly vlastně mrazíky, to by nemuseli vydržet ty malinkatý výhonky. Takže vždycky radši na noc, nebo když je chladno, tak mít vevnitř a na sluníčku potom, když svítí, tak vyndat ven.
1: A že nás letos ty noční mrazíky pořádně potrápily, teď už snad nehrozí, tak honem šup s jiřinkami na balkóny. Dáme si trochu muziky a pak přijdou na řadu vaše písemné a telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Číslo naší poradenské linky určitě znáte, je to 221 553 790. A máme pro vás první dotaz.
1: Já mám zasazenou lípku už teda takových více jak 15 let. Oříšky plodí, ale každý rok jsou takový jako sparchantělí do špičky a ty jadírka nemě celý jadírko, je takový malinký. Tak chtěla bych se zeptat, jestli je potřeba to nějak přihnojit, nebo čím by to bylo.
0: Ptali jsme se na to Věry Kastlové ze zahradního centra v Plzni na Roudné.
2: U lísky toto může způsobovat více faktorů. Může jít buď o nedostatek živin v půdě, lísku můžeme přihnojit každý rok hnojivy NPK, nebo zapravit do půdy kolem keře rozleželý hnůj. Potom může nedostatečně vyvinuté plody způsobovat i nízká teplota v jarních měsících, a nebo naopak příliš vysoká teplota. Rostlina na tyto výkyvy teplot reaguje stresem a plody jsou pak nevyvinuté. Nedostatečně vyvinuté plody může působit i příliš zarostlý keř. Většinou lísky tvoří výmlatky, to jsou dlouhé štíhlé pruty, nevětvené, a ty bychom měli každé jaro z lísky odstranit, protože keř zbytečně zahušťují, plody nepřináší a vysilují keř. Stříháme na jaře nebo v předjaří, pokud nehrozí nějak výrazně silné mrazy. Lísky jsou navíc cizosprašné, takže pokud v okolí není žádná jiná líska, tak může být nedostatečná plodnost způsobená právě tím. Aby líska dobře plodila, tak musí být v okolí jiný druh, respektive jiný kultivar lísky.
0: A máme tady další dotaz.
3: Čím hnojit araukárii blahočet stepilí? Je krásný, ale od spodu větve usychají. A čím dobře hnojit pokojové ibišky? Všechny jsem přesadila, ale čím je dál hnojit? Moc děkuji a těším se na další vaše pořady. Posluchačka z Moravy.
0: Tak s tím nám poradí trvale usměvavý pardubický zahradník František Hlubocký.
4: Araukárie je krásný, pokojový smrček se tomu říkávalo a před válkou nebo v těch dobách by se řeklo, dokud nebyly byty teplé, se poměrně hojně pěstovaly a někdy se dokonce i na Vánoce dali přizdobit, ale už se zase objevují na trhu, takže co bych k tomu dodal? Není nijak náročný ani na světlost, může být, ale dejme tomu tak, za záclonou půl metru od okna. Běžná zálivka, je potřeba s ním tak pomalomku pootáčet, aby se nám neohybal, protože on se pak vyklání jako ke světlu a nemá rád příliš velké teplo, příliš suchý vzduch. Je to opravdu, v podstatě řekl bych, jehličina, připomínající smrk takových těch chladných společenských pokojů nebo zámeckých komnat, kde dorůstal mnohdy výšky třeba 2-3 metry podle toho, kolik mu dovolili. Ale zase má někdy tendenci se jakoby rozkládat ty boty větve, rozrůstat hodně do široka a zevnitř vyholovat, tak se nesmíme bát ty konečky neustále, bo tak jednou za 2-3 roky zastřihnout, zkrátit. S citem, jo, samozřejmě, a on nám obrazí, i ta výška se dá poměrně udržovat zase třeba na té přijatelné míře, třeba metr, metr a půl. Pokojové ibišky jsou zase trošku pravý opak. Ty pocházejí z teplých krajin, subtropy. Moc dobře víme, že mnohde i ibišky, kdo jezdí k Jadranu, do Středomoří, už jsou po zahradách v parcích. Takže to už samo napovídá, že jsou náročné na slunce a že jim zase naopak teplo vyhovuje, tak je mít co nejblíže skla. Přes léto je můžeme letnit třeba i na balkónech, na verandách. Zvyknou si časem i na přímé sluneční světlo. Jejich zálivka je taková dostatečná, ale ne, aby stály ve vodě. A běžné přihnojení hnojivem na pokojové květiny v letním období zhruba jednou za 14 dní, v zimním období pak za měsíc. A když k nám začne růst, tak se nesmíme bát je sestříhat zejména v předjaři a velice nakrátko, protože ibišky mají vlastnost, že vždy kvetou na nových vrcholcích letorostu, tak my tím zaštipováním nebo zastřiháváním je nutíme neustále rozvětvovat a tvořit nová poupata. Ale hlavně tuto operaci dělat během zimního období a pak už od jara nechat je růst, protože bychom se tím zastřihováním připravovali o násadu květů.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Ne všechno, co můžete v lese uvidět a potkat, je původní a hlavně naše. Existuje seznam invazních nepůvodních druhů, živočichů a rostlin, které mají významný dopad na přírodu evropských zemí. V roce 2015 vznikl první seznam. Vloni byl už po čtvrté aktualizován. A naše hobby redaktorka Jolana Nováková pro vás u myslivců zjišťovala, o které živočichy jde.
2: Seznam čítá 114 rostlin a živočichů, druhých jmenovaných je 65, v České republice se vyskytuje 17 z nich. Ptáky a savce zmíní Miroslav Drahota z Mladoboleslavské myslivecké organizace.
3: Tak nejstarší nepůvodní druh, který u nás byl vysazen, byla Odnetra pižmová. Kožešiny byly velice ceněný, protože v kožešnickém průmyslu se to zpracovávalo. Odnetra se dostala do vodních toků a víceméně škody ona nepůsobila, tak dělala nějaký nory, ale ona se živila, vlastně to byl bíložravec, že jo, tak ráko si vykusovala trávu a tak dále.
2: Odnetra k nám dorazila na začátku 20. století a v naší přírodě žije dodnes. A pak?
3: No a pak přišla doba farebního chovu různých kožešinových zvířat, jako byla nutrie, norek americký, ale začátkem 90. let už to přestalo být lukrativní, no tak jim to bylo líto zabit, tak to prostě vypustili do přírody. A ta nutrie má abnormální schopnost se rozmnožovat a je dneska v celé republice. Ta dělá škody teda nedozírný. Jednak ruší břehy, potoků a všeho a přenáší to nemoce. Jo, protože to žije s potkanem a se vším možným. Ono se to dřív i jedlo, prodávalo se to, občas dneska ještě na to narazíte, bylo to velice dietní maso, ale když jsem zjistil, co to jako obnáší za nemoce, tak už bych to asi nepotřeboval v dnešní době.
2: Máte pravdu, taky jsem kdysi na návštěvě dostala k obědu nutrii. No, další, kdo patří do seznamu invazivních nepůvodních druhů, je psík mívalovitý.
3: Je to takový na pohled ošklivý, přestavený pejsek s krátkým ocáskem, žije jako liška v norách, ale ten likviduje mláďata, zvěře, ničí hnízda, vajíčka vybírá a tak dále. Zásadně chodí spolu ve dvou. Jo? Když ho potkáte v noci, je to noční zvíře, chodí v párech. Jo? No, pak je to mýval severní, jak se říká, když se nechcete nudit, pořiďte si medvídka mývala, ale nedoporučuju si ho pořizovat, protože ten, když se vám nastěhuje do baráku, tak konec. A ten dokáže vám vybydlit chalupu, chatu, plně neskutečným způsobem. Jo? To rozebere izolaci ve střechách a všechno.
2: Tak snad se mu naše obydlí nezalíbí. Mezi savce v seznamu patří ještě jelen sika.
3: Oni ten byli dovežený šlechtou do obor, ale vlivem různých přesunů armád, válečných událostí, to bylo z Rakouska-Uherska, první světová válka a potom druhá světová válka, tak se ta oborní zvěř dostala ven. No a sika dneska prostě působí škody na zemědělských plodinách, pozemkách i v lesích.
2: A úspěšně se kříží s jelenem evropským. Jediný pták ze seznamu invazivních nepůvodních druhů, který žije u nás, je husice nilská.
3: Ona si ten nejdřív jako ten jeden rok testuje to prostředí, pak se usadí. Pozorovali jsme tady před pár lety dva páry a druhý rok už jich tady bylo 20 a další, že jo, prostě vysedí mladý. Dostanou se i na ty rybníčky návesní, že jo, a tak dále. No tak se na ně lidi chodí koukat a chodí to krmit, že jo.
2: Pak jsou tu ještě expanzivní, přemnožené druhy živočichů.

0: ale ty patří zase do jiných seznamů.
1: Reportáž, máte-li tu možnost, najdete na webu našeho pořadu, stejně jako další zajímavosti, je to na stránkách rozhlas.cz/hobby. No a za chvíli si jenom vysvětlíme pro milovníky čvachtání se v zahradních bazénech, na co je dobré při jejich zprovozňování před sezónou nezapomenout.

0: magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Pomalu, ale jistě začíná bazénová zahradní sezóna. Malé bazény na zimu většinou vypustíte, vysušíte, uložíte na suchém místě. Ve větších nadzemních bazénech, ale i zapuštěných, by se každoroční napouštění dost prodražilo. A proto je na podzim trochu opustíte, zazimujete, zazimovacím roztokem přikryjete a tu odpojenou filtraci schováte na suchém místě, kde nezmrzne. Teď je na čase vodu doplnit a bazény na sezónu připravit. Jak na to? Tak to zjišťoval náš hobby redaktor Jirka Šobr u bazénového technika Martina Zikuly v Plzni na Lochotíně.
2: Přes zimu do bazénu napadá spoustu listí, dostanou se tam i živočichové jako žížaly nebo pavouci. Bazén vyčistíme napřed od hrubých nečistot, na to použijeme klasickou síťku na teleskopické tyči, a nebo můžeme použít automatický vysavač, který nám potom bazén dočistí lépe. To finální dočištění provedeme až po spuštění filtrace, kdy už nám funguje i písková náplň, tudíž ten pískový filtr nám zachytává i ty jemnější nečistoty.
3: Podívejme se na chemii, budeme asi potřebovat upravit vodu.
2: To je vždy základní krok po dopuštění toho bazénu. Vždy si napřed zkontrolujeme hodnotu pH vody, by měla být mezi 6,9 až 7,4. Pokud se nám podaří hodnotu srovnat, potom přistoupíme k dalšímu kroku, a to je vodu nachlorovat. Přidat dostatečné množství organického chlorgranulátu, který vodu takzvaně nastartuje, zoxiduje řasy a nečistoty v té vodě.
3: Do vody vlastně dáváme koncentráty, máme přitom pustit pískovou filtraci.
2: Je vždy lepší, když po aplikaci chemie pískovou filtraci zapneme, a to na dobu 4 až 8 hodin, aby se nám voda pořádně promíchala a chemie zafungovala tak, jak má.
3: Jaké ty časy by měly být na začátku a na vrcholu sezóny?
2: V tomto období, kdy počasí je ještě relativně nestabilní a je relativně chladno, může filtrace běžet 2 časové úseky denně, a to po 2 hodinách. Ve chvíli, kdy nám ta voda se ohřeje, ať už pomocí tepelného čerpadla nebo pomocí zastřešení nad 20 stupňů, už je zapotřebí ty filtrační časy zvednout, a tam doporučuji potom 2x4 hodiny denně.
3: K bazénům se dá dokoupit spousta doplňků. Hodně se hovoří o úspoře, když si koupíme solární panely, které nám tu vodu přihřejí. Jak to funguje?
2: Ty klasické jednoduché solární panely fungují na klasickém principu, kdy vodu z bazénu proženeme černým panelem, kde nám sluníčko tu vodu ohřívá. Je tam trošičku nevýhoda v tom, že pokud nesvítí sluníčko, tak tento způsob ohřevu moc nefunguje a trvá déle, než se voda nahřeje v tom bazénu.
3: A čím tam tu vodu budeme prohánět? Právě tou pískovou filtrací, anebo ten panel solární má své vlastní čerpadílko?
2: Tyto panely jsou vždy závislé na tom filtračním okruhu, který již máme na tom bazénu instalovan. Filtrační jednotka nám funguje i jako oběhové čerpadlo v těchto panelech.
3: Znamená to tedy, abychom si pořídili nějaký programátor, aby nám ta filtrace třeba sepla jednou za půl hodiny na 5 minut, prohnala nám vodu v tom solárním panelu a pak ji zase nechala nahřát.
2: Přesně tak to je. Můžeme si koupit v hobby marketu klasickou časovou zásuvku, kde si můžeme nastavit čtvrthodinové intervaly nebo půlhodinové intervaly. Čtvrt hodiny filtrace stojí, panel se nahřívá a zase čtvrt hodiny potom filtrace běží a cirkuluje tu vodu. Teplou vodu vlastně tím pádem dostaneme do toho bazénu.
3: Teď také všechno kvete, pil je všude. Máme bazén přikrývat, když nemáme polykarbonátovou střechu?
2: Pokud nemáme polykarbonátové nebo klasické bazénové zastřešení z hliníkových profilů a polykarbonátové výplně, potom doporučuji klasickou bublinkovou plachtu, která nám udrží i teplo v tom bazénu, zamezí nadměrnému odparu vody z bazénu a v určité míře nám samozřejmě pomůže i při spadu nepořádku do bazénu.
1: Tak to nám radí specialista na bazény Martin Zikula, se kterým natáčel náš hobby redaktor Jirka Šobr. A my pro vás máme za chvíli už jenom zahrádkářský kalendář, a to, jak víte, je takové malé připomenutí, na co je teď na zahrádce nejvyšší čas. Tedy čas na to, co nepočká.

0: Vinařský kalendář.
1: Máme tady sobotu 23. května a to už je vhodný čas nejen na zalévání, tedy pokud je u vás sucho a nezapršelo, ale je to hlavně čas na hlídání proti nejrůznějším nepřátelům našich zahrádkářských výpěstků. Představte si, rostl mi libeček, jako divý, tak ještě nikdy nerostl, a dívám se na ty listy, na ty stonky a najednou tam uvnitř je schovaný slimák. Jsou prostě všude. A tady to je krásná pranostika. Roj, který se v máji rojí, za plný vůz se nastojí. V červnu rojení nestojí za zvonění. Tak ono to znamená, že májový roj včel si do konce roku ještě i vlastní med do zásoby přinese. Zatímco ty pozdní roje, červnové, potom obvykle už jenom živoří a včelař, pokud je chce na příští rok, je musí na zimu hodně přikrmovat. Pojďme na zahrádku. Ještě jeden víkend a bude tady červen a to je dobré se pustit s radostí do odstraňování odkvetlých květů trvalek, aby nevysilovali rostlinu tvorbou plodů a semen. Nabídněte oporu mečíkům a vysokým liliím. Kopretiny, upoliny a třeba vlčí bob můžete sestřihnout hned po odkvětu, do podzimu to znovu vykvete. Určitě jste si všimli, že rostliny na balkónech jsou v plném květu. Teď jen pravidelně zalévat a co dva týdny přihnojovat. A pro milovníky sekaček tady mám důležitou informaci, když ten váš trávník povyroste o 1/3, je čas rozezvučet stroje. Jedině tak bude trávník krásný a hustý. Co bude v pravidelné stálici Českého rozhlasu, tedy v Hobby magazínu, příští týden? Tak my vám poradíme s pěstováním velmi kyselých, oranžových bobulí, plných vitamínů, tedy s rakitníkem. Navštívíme pardubickou kočičí kavárnu, slaví 10. výročí a zaměříme se na renovace a zateplení vašich plastových i dřevěných oken. A jsou tady závěrečné kontaktní informace. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby, mailíkáři zase adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje Kutil tělem i duší, Artur Kubica.

0: Daddy. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
0: Český rozhlas. Zprávy.
2: Ukrajinské uprchlíky pravděpodobně čeká zpřísnění podmínek pro pobyt v Česku. V Hodkovicích nad Mohalkou je technoparty. Lidé si stěžují na hluk. Zítra bude zpočátku slunečno, postupně až oblačno s teplotami do 30 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Ministerstvo vnitra připravilo novelu, která má zpřísnit podmínky pro pobyt ukrajinských uprchlíků. Změny se mají týkat systému humanitárních dávek nebo takzvané dočasné ochrany. Ta má nově zaniknout v případě, že se uprchlík například vrátí na Ukrajinu na víc než 30 dní. Teď je to 90 dní. Nové povinnosti budou mít v případě schválení novely i majitelé vozidel, doplňuje mluvčí ministerstva vnitra Adam Rezler.
3: Cílem změn týkajících se vozidel s ukrajinskou registrační značkou je nastavit stejná pravidla, jaká platí pro vozidla registrovaná v České republice, včetně povinných technických prohlídek. Od roku 2027 bude možné vozidla registrovat do standardního registru vozidel v České republice.
2: Opoziční zástupci změny striktně neodmítají a jsou připraveni o nich jednat. Novela je už taky zařazená na pondělní zasedání vlády. V Hodkovicích nad Mohelkou na Liberecku je od pátku technoparty. Hlukem obtěžuje okolí. Na akci na pozemku soukromého majitele je zhruba 500 lidí a téměř stovka aut. Pořadatel dnes ráno odmítl výzvu nezávislé starostky Markéty Kauerové k ukončení akce kvůli rušení nočního klidu. Policie situaci monitoruje. Podle mluvčího Vojtěcha Robovského dostala několik stížností na hluk. Technoparty je nahlášená do zítřejšího poledne. Pozemky ve ski areálu Bedřichov v Jizerských horách nebude možné v budoucnu zastavět. Rozhodli o tom obyvatelé v referendu. Na sjezdovkách, které mají víc vlastníků, se podle aktuálního územního plánu nesmí stavět. Lidé rozhodli, že to tak má zůstat, říká starosta Petr Holub ze Starostů pro Liberecký kraj.
4: My jsme se dotázali občanů, jestli mají ten stejný názor jako my, tedy že bychom zakonzervovali územní plán na těch pozemcích svahů, kde je dneska sjezdový areál, a občané se vyjádřili podle tedy našeho očekávání kladně.
2: Hlasovat přišlo 165 voličů. Pro zachování současného stavu bylo 161 z nich. Dva hlasy byly neplatné a dva byly proti. Referenda se zúčastnilo 55,93% z celkového počtu 295 voličů. Referendum je tak platné a závazné.
0: Sport.
2: Čeští hokejisté se přiblížili čtvrtfinále mistrovství světa. Ve Friburgu porazili Slovensko 3-2.
0: Počasí.
2: Ráno bude většinou slunečné, postupně začne od severozápadu přibývat oblačnost a odpoledne se objeví ojedinělé přehánky, hlavně na severovýchodě Čech a na severu Moravy. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D10 na 44. kilometru směrem do Prahy překáží v pravém jízdním pruhu plastová bedna a pletivo. A v Dolní Lhotě na Ostravsku v ulici Československých tankistů havarovalo osobní auto. Počítejte tam s omezením. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A teď už je tu pořad Hvězdné návraty.
0: Hvězdné návraty.
5: Jsou věci, které se čas od času nehodí. Člověk na ně nemá náladu, jsou drahé nebo nedostupné. Já vám nabízím něco, co je zadarmo, nikdo tím nikdy nepohrdne a ještě vám to prospěje. Takový je humor. Dobrý humor, který vám nabízím. Mé jméno je Patrik Rozehnal a za chvíli vám řeknu ještě jedno, důležitější jméno. Budeme totiž mluvit o muži, který se narodil 14. září roku 1945 v Praze na Žižkově. Takže mu letos je...
6: Tady by měl přijít na pomoc selský rozum, jo?
5: To je pravda, tak si to spočítejte sami. My si během pořadu řekneme jiné věci. Kdy se dal na dráhu umělce, kdy koho potkal a co vlastní.
6: Mám jen chatu na Sázavě a to snad...
5: To tu řešit nebudeme. Já myslel třeba, kolik písničkových titulů máte na kontě.
6: Aha, rozumím.
5: Bude to totiž vzpomínkový pořad.
6: Oč se vlastně jedná?
5: O zábavu. Prozradíme vlastně hodně věcí. Povíme si o Jaroslavu Uhlířovi. Co tomu říkáte?
6: Zrušit odchod, nazdar, těšilo mě.
5: Tak nebudeme se teď hádat, ne?
6: Co jsme si, to jsme si.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: aby zdal. To prosím, aby zdal.
1: Ať je všem hej a život máte s úsměvem na tváři. Přeju ještě jednou a teď už to povídání o Jaroslavu Uhlířovi, který nám dnes taky dodá ty písničky, ale i zábavu v podobě mluveného slova.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Zdá se to zvláštní, ale začínal v armádní redakci tehdejšího Československého rozhlasu, která sídlila v Dykově ulici v Praze. Pracoval tam i Zdeněk Svěrák, Milon Čepelka, Karel Šebánek i režisérka Helena Filipová. Nahoře byly kanceláře, dole v místnosti piano, kde taky hráli. Nejprve u písniček spolupracoval s Milonem Čepelkou, později se Zdeňkem Svěrákem. Tak také vznikla jejich první slavná písnička Strašidýlko Emílek.

0: Ke spolupráci se Zdeňkem Svěrákem na téhle písni přesvědčil Jaroslava Uhlíře právě Miloň Čepelka. Požádal ho, jestli by nepomohl Svěrákovi zhudebnit nějaké veršíky. Tehdy se Jaroslav nedůvěřivě zeptal, a který to je? Ten modrovokej, vysvětlil Čepelka. Toho nepřesvědčilo, ale stejně se dali dohromady a vznikl tenhle velký hit. Druhým životním a profesním partnerem Jaroslava Uhlíře je Karel Šíp. A tak si teď pustíme jednu z jejich společných scének.
1: S mikrofonem jsme tedy zašli za avantgardním malířem Jaroslavem Mazalem. Mistře, hlavním námětem vašich obrazů je akt.
2: To je fakt.
1: No a také milenecká tematika. Diváky by určitě zajímalo, víte, kde berete zdroje inspirace? Protože vaše milostné motivy bývají někdy velice odvážné. Například si tak namátkou vzpomínám na obraz, který jste nazval Láska ve křoví, nebo jiný také zajímavý pohled na lásku, který jste nazval Láska klíčovou dírkou.
2: Ano, ten úhel pohledu je vždycky rozhodující. Já prostě chodím, dívám se a pak maluju.
1: Ano, vidíte, leckdy zajímavé věci. Podívejte, vaší doménou jsou ale přece jenom akty. Jak přistupujete k tomuto, řekl bych, citlivému tématu?
2: S láskou. S láskou bez této nejde. Umělec musí vzplanout, aby mohl tvořit. Já tvořím z jakéhosi vnitřního přetlaku. Jo, jakési vnitřní komprese.
1: Ano, právě proto jste také považován za zakladatele českého kompresionismu.
2: Vezměte si moje nejslavnější obrazy.
1: Tak vemu si rád, mistře, to bych ani nečekal. Vemu si tamhle ten, ten se mi líbí taky.
2: Nechte to ležet. Myslel jsem obrazně. Pane, já už maloval všemi malířskými směry. Realismus, surrealismus, během své dovolené s Čedokem v Havaně jsem zvládl i kubismus.
1: To je hezké. No a řekněte nám, co v současné době?
2: No tak já teď hodně spím a ty snové vize pak maluju. Takže momentálně se ubírám směrem, který se nazývá hajáismus.
1: No, podívejte, snad nic neprozradím, když vám prozradím, že jste pro letošní rok hlavním kandidátem na cenu nejúspěšnějšího malíře roku v anketě o Zlatého slavíčka. Takže já vám gratuluji a děkuji vám za rozhovor.
0: Tenhle slavný pořad vznikl z obyčejné pětiminutovky, kterou Jaroslav Uhlíř a Karel Šíp dělali na obrazovkách Československé televize. Pokaždé si povídali s nějakým hostem. V první pětiminutovce to byl Karel Zich. Zaspíval písničku, kterou všichni znali. Je to pár!

0: O tom si chvíli povídali a nakonec přidal i svou aktuální novinku. Ten pořad udělali ještě několikrát, jeden i s Petrou Janů, který pojali obzvlášť humorně. Právě po něm pak dostali šanci, aby udělali samostatný pořad, který se jmenoval O smíchu. A krátce na to přišla i nabídka na první díl hudební soutěže Hit Šaráda. S tím, že pokaždé ji ale bude dělat někdo jiný. U tohoto záměru ale nezůstalo. Sešli se ještě mnohokrát a důkazem je nakonec i ta další ukázka.
1: Před námi je teď vyhlášení nejúspěšnějšího bakalářského příběhu, jak o tom rozhodli svými hlasy televizní diváci. Ale ještě než vás seznámíme s výsledky, využijeme této příležitosti k vyhlášení nových bakalářských témat na celou další pětiletku. A teď už si poznamenejte naše nová témata. Jak jsem rozkrádal společný majetek? Jak jsem rozkrádal společný majetek? U těchto příběhů prosíme autory o úplnou adresu a přiložení výpisu z trestního rejstříku. Další téma. Vím, že přiznání je polehčující okolnost. Vím, že přiznání je polehčující okolnost. Za rok se vrátím, vrátím se zas. Za rok se vrátím, vrátím se zas. Naše parta v Pruhovaném. Naše parta v Pruhovaném. No tady malé upozornění, autory těchto příběhů nemáme v úmyslu zvát do studia na besedu ani na losování Matesa. No a téma poslední. Uteklo to, nic to není, už jsme zase napravení. Uteklo to, nic to není, už jsme zase napravení.
2: No a teď už k divácky nejúspěšnějším bakalářským příběhům uplynulého roku. Přátelé, shodou okolností vás nejvíce zaujaly příběhy na jedno jediné téma. A tak se ukázalo, že problematika alkoholismu je stále živá a aktuální. Na třetím místě se umístil příběh nazvaný Jak nám přinesli domů tatínka. Na místě druhém epizoda Moje první Vánoce na záchytce.
1: No a konečně místo první. Nejvíce diváků hlasovalo pro příběh, vlastně písničku s názvem Prolhané Karel.
0: A jak se tihle dva seznámili, to kdysi oba společně prozradili i ve Všechno party na obrazovkách České televize v režii Viktora Polesného.
3: No je to jednoduchý, no tak jako jak jsme se seznámili. Ty jsi prostě dostal ode mě, já jsem byl kapelník skupiny a ty jsi dostal prostě takzvaně lano, že jo, tak jsem tě z lana řel. Prvně jsme se viděli a tam se rozcházíme, že jo. Ty víš, kdy jsi mě prvně viděl a čím jsem tě utkvěl?
4: Já jsem tě viděl prvně v domu dětí a mládeže Julia Fužíka v Grébovce.
3: Ano, u Pioníra jsme se potkali. Ano. Jako ne, že bychom byli členové, že ne. To byl dům,
4: to byl dům, kde nějak prostě tam jsme my se zkoušeli třeba v Gottwaldově síni.
3: Co?
4: Se skupinou Provinence.
3: Ano. Ta se rozpadla ještě dřív, než vznikla, to ano. Já vím, tak nikdy ne. Vy jste jenom zkoušeli.
4: No a vy jste v opatro vejš, v mnohem menší, zkušebně jste zkoušeli s Faraonama.
3: Ano,
4: a já se taky pamatuju, že
3: jsem si šel a ty jsi mě viděl
4: na kukačku a já jsem si říkal...
3: A líbil jsem se.
4: Karel je o 3 měsíce starší než já.
3: Ano.
4: Ale já myslel, že jsi mladší o 3 roky než já.
3: Jo?
4: No, já jsem si tak říkal, to je nějaký kluk tady od těch Faraonů, že já to...
3: Měl hodně vlasů, jsem měl.
4: Tak takhle jsme se seznámili, no.
3: Ano, no, tak bylo to jinak, ale to jedno.
4: No tak jak to bylo jinak?
3: Bylo to tak, že já jsem požádal, aby mě s tebou seznámil svého kamaráda, který byl se mnou na vojně a s tebou chodil na základní školu.
4: Ano.
3: Já jsem chtěl znát živýho hudebního skladatele, já jsem žádnýho neznal. Já jsem psal texty, já chtěl jsem...
4: Herda, Harris.
3: Ano. A ten tě skontaktoval a to...
4: Ne, ten se
3: jak
4: potom...
3: To, že ne?
4: Ten se potom nějak vynožil, jak jsme někde hráli.
3: Nevynožil
4: to
3: se,
4: už jsme hráli, se Schellingrem, už jsme byli Faraoni a Herdy se byl... No tak to budeme tohleto.
3: Já ti říkám, že to bylo takhle. A je to můj pořad tohle.
4: Prosím tě, já se vrátím k tomu jak jsi mě naučil mluvit? Já se pamatuju, my jsme kdysi se Zdeňkem Svěrákem hráli dětské divadlo.
3: Ano.
4: V Albatrosu to bylo.
3: Ano.
4: Pro 99, ani víc bych tam ani nešlo. Pavlína Flitovská.
3: Tam byla.
4: No, a Svěrák.
3: Můžeš trošku na čtvrt, můžeš
4: no,
3: takhle.
4: A režíroval to Láďa Smoljak.
3: Ano, ano.
4: A já ti řeknu, no, že Svěrák už tak rezignoval, že dokonce udělal scénku. To byla desetiminutový dialog, kdy on řekl tomu publiku, těm dětem říká, prosím vás, pan Hulíš tady hraje na piano i zpívá, to některý umějí, ale on neumí mluvit.
3: No.
4: Jo? A říká, musí mít sebou tlumočníka. Toho tlumočníka já mu dělám, já osobně. A teďko mě dává různý otázky a já si vzpomínám na jednu otázku a na odpověď, kdy Láďa Smoljak řekl, klidně odpověz pomalu, protože stejně nikdo nebude vědět, co to je. A šlo se, jednalo se o to, že kromě toho dialogu, tak najednou mě Svěrák říká, Jardo, prosím tě, už se ti někdy stalo, že jsi šel po ulici a někdo si zpíval tvůj písničku? A já jsem na to řekl, veselé néci, me se asášim asátam s hazagou. A Svěrák to přehoval, říká, to znamená, ve spálené ulici, jmenuje se Já se vznáším, já si letám s Hanou Zagorovou.
5: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: písnička Já se vnáším, já si létám. Zpěla Hanka Zagorová, to jsem, prosím pěkně,
1: já to vím.
0: Dělal já,
1: já taky slova vím, i muziku. Jak jsi to složil, no? Řekneš to tady veřejně.
0: No to můžu říct.
1: My jsme, ale prosím tě nějak opatrně.
0: Ne, jo, velmi opatrně. My jsme jezdili dětská představení se Zdeňkem Svěrákem a s Pavlínou Filipovskou.
1: Mě to můžeš říct.
0: Ano, a byli jsme v Plzni na zájezdě a tam bylo dopoledne představení, pauzička na oběd a odpoledne představení. A já jsem to nebo nějak kolem 30 let, já nějak snídal čokoládu a tyhle ty věci, takže jsem trpěl většinou.
1: Jako trpěl jsi? Střevní, myslím, měl.
0: Střevní, no. A už na oběd, ano, a já šel na onu místnostku a radost, nic. A já říkám, to se znáším, to si lítám. Pak si mám pozor, textaři dlouhý slabiky. Já se vznáším, já si létám. Tak jsem šel k pianu na to jeviště, tam paní uklízela, ta asi 10 světků uklízela v kanceláři a já tam, a ten referent jsem si udělal. A přišel Svěrák z toho oběda a já říkám, hej, co mám, a ty mu hraju ten referent, že se vznáším, já si létám. A nechceš si to dodělat? A on říká, když to z tebe tak pěkně vyšlo, dodělej si to sám.
2: Tak to byla historie téhle jedné písničky. A o skládání písní, které naplňovaly život Jaroslava Uhlíře, teď bude řeč ve Scénkách i vzpomínkách.
3: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Třeba tak slavná písnička, jako je Severní vítr, měla být původně zpívána Pavlem Bobkem. Ten ale v té době zpíval písně anglicky. A tak to nakonec natočil Jaroslav Uhlíř.
4: Tu s děravou patou mám horečku zlatou, jsem chudý, jsem sláb, nemocen.
2: A nápad, aby tahle skladba doprovodila slavnou scénu, kdy honí sto číšníků Josefa Abraháma, přišel od Ládi Smoljaka. Jiný režisér by k tomu nasadil honičkovou muziku, ale díky Láďovi tam zní jen pomalý severní vítr.

Tu písničku doprovází foukací harmonika a banjo, ale vůbec v ní nehraje piano. A tím je podle Jaroslava Uhlíře zajímavá. Při pěvecké přípravě té písně mu prý hodně Láďa pomohl. On sám měl tendenci to zpívat, jak Láďa říkal, jako lyrický tenor. Hlavně proto, že se nedoprovázel na klavír, ale on ho usměrnil a nakonec to naspíval úplně normálně.

0: Téma muzika bylo často námětem i společných scének s Karlem Šípem. Často se kolem toho točili a nejednou k tomu přizvali i své kolegy. Jako třeba teď, Luďka Sobotu. Je tu část rozhovoru se slavným diskžokejem.
1: Platilo ve světě rčení, co Čech, to muzikant. Víte, my jsme shodou okolností nedávno byli za hranicemi.
2: V Lipníku nad Bečvou.
1: Ano, to jsme byli taky. To bylo za hranicemi, na Moravě jsme byli v Lipníku. To je kousek, víte, ale já myslím jindy, když jsme byli s Čedokem za hranicemi takhle těch předních dnů a tam jsme zjistili, že tohleto rčení už neplatí. Tak schválně řekni jim, co teď ve světě platí.
3: Dolar.
1: Já myslím to rčení. To rčení, že už neplatí, jo? Teď platí ve světě, co Čech, to... No, to D.
3: Co Čech, to dolar.
1: Ano, tak jistě, taky někdy v létě, občas. Ale já jsem teďka nemyslel naše turisty, kteří chodí po světě s napěchovanými kapsami přízlibem. Já jsem měl na mysli to rčení, že už teďka neplatí ve světě. No, teď přeci platí to rčení, napsaný. Platí rčení, no.
3: Co Čech, to disc jockey.
1: Správně, konečně. Přátelé, a my vám teď chceme představit člověka, který má na tom vlastně největší zásluhu. Možná to nevíte, ale minulý týden se v Bruselu konalo mistrovství světa disc jockeyů. No a samozřejmě jsme tam i my měli svého zástupce. Měli jsme tam prostě svoje želízko. Přátelé, to je ono, naše želízko. Ano, už je mezi námi DJ Pepa Želízko. Vítáme vás, ano.
4: Podle agenturních zpráv se náš reprezentant umístil na velice pěkném místě.
1: Ano.
4: Ovšem, na kolikátem to už agenturní zprávy neuvádí.
1: No ale, turnaj to byl náročný a velice obtížný. Mimochodem, ten turnaj byl otevřený pro amatéry i profesionály, takže vlastně open by se dalo říct, že?
5: Co?
1: Open, to cizí, to se otevřený, jako open se to píše, jo? A nebo nebyl ten turnaj open?
5: No byl open.
1: Byl open.
5: Byl, pro amatéry byl open drag. A pro profesionály byl open easy.
1: Ano. Byl vlastně open, by se...
4: No, zeptám se jinak.
1: Ano.
4: Podívejte se, vy jste prý při svém soutěžním vystoupení vsadil celé na domácí repertoár. Ne na zahraniční hity jako někteří, že? To je potěšitelné. Dokonce, když jste začal svoje vystoupení, v sále to prý zašuměl.
1: Lehce jako.
5: No, ta deska zašuměla. Oni totiž ty naše gramofonové desky tak nějak šumějí.
1: Tak víte, tuhle tu výtku byste možná měl adresovat výrobcům našich desek v Loděnicích.
5: Kde? Tady...
1: No, v Loděnicích, tam my vyrábíme gramofonové desky.
5: A kde vyrábíme lodě?
4: Gramofonové.

0: Je jich zhruba 30, těch velkých hitů, které dali v životě dohromady Jaroslav Uhlíř a Zdeněk Svěrák.
1: Přátelé, když si někdo řekne, teď půjdu domů a napíšu hit, ten hit Pambíček, to je, prostě nenapíšete.
2: Jak jste říkal, hit Pambíček?
1: No Pambíček, no hit Pambíček, no.
2: Jako, no, no, je víc Pambíčku a jeden je jenom přes hity, jako?
1: Přes hity, ano, to je to.
2: Jsem nevěděl.
1: No ano, a ten ti to zaspravicuje, řekne, já ti dám po chvilku hit, jo, takový jako.

0: Tak. Přátelé, teď je text výborný, ale melodie je kradená. To je Babylon, to je Babylon.
1: Aha, tak s tímhle, se my, skladatelé hitu, pereme dnes a denně.
2: S texty a písněmi se prali i právě Jaroslav Uhlíř a Zdeněk Svěrák. Buď byl spokojený jeden nebo druhý. Často to byl dlouhý tvůrčí proces a nad některými písničkami se i hodně dlouho, slušně řečeno, dohadovali. Vždycky totiž museli dospět do bodu, že budou spokojeni oba, textař i skladatel. Ale teď už se hlásí Jiřina Bohdalová.
3: Pojďte sem. Já jsem se totiž rozhodla, že tady budu zpívat. Víte?
4: Aha, tak to nám ten nový rok pěkně začíná.
3: No, ne, já jsem se rozhodla, že chci písní oslavit vstup do nového roku. No a vy mi s tím pomůžete, protože já si vás opravdu jako skladatele nesmírně vážím. No jo.
4: Já se začnu červenat.
3: Ne, mě brouzdají pořád v uchu ty vaše melodie. Takový to se laví, tak to končívá.
4: To složil Klempíř.
3: Aha, tak promiňte, ale ta se vám povedla. Tak přijíždí poslední kauboj.
4: To složil Rytíř.
3: No jo, ono je to těžký, že jo. Rytíř, Uhlíř, Klempíř, já si všechny ty řemeslníky nějak pletu. No, co si teda můžu od vás zaspívat?
4: Není nutno.
5: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Další známá písnička Jaroslava Uhlíře je za námi a před námi další povídání a scénka.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Jaroslav Uhlíř sice vždycky nosil velmi silné brýle a na texty se dokonce koukal ještě přes lupu, ale ty oči za jogurtovkami, jak se říká, měl pokaždé veselé a šibalské. Muzikanta nezapřel. Když se třeba koukl do knížky na neznámé básničky, hned se mu začaly pohybovat rty, prostě mu naskočila melodie, která by z básničky udělala písničku. Vždycky o sobě tvrdil, že není tvůrcem humoru, spíš jeho konzumentem. A občas, spíš výjimečně, vymyslí nějaký fór. Opravdový humorista podle něj musí mít v mozku šišaté zrcadlo. Takové, které tu běžnou situaci přetočí do legrace. A i jeho spolupracovníci jsou podle něj různí. Zdeněk Svěrák si dělá laskavou legraci pořád. Bolek Polívka toho vyloženě baví stále trousit vtipy. Je to živel, jako byl Vladimír Menšík. A Karel Šíp je soukromý spíš zasmušilý, i když občas řekne úžasný frk. Karla Šípa, Jaroslava Uhlíře, teď uslyšíte v další ukázce a přizvou si i dva známé herce. Ale to už nechám v průběhu scénky na nich. A abyste neřekli, že vám pořád něco zkracuju, tak ta scénka je tu celá. Jmenuje se Asanace pohádek.
2: Tak jsem zrovna tuhle vypočítával, co všechno já mám s Mozartem společného. Nebo jsem to někde čet? Teď nevím. No, to už je jedno. Ale hodně jsem toho spočítal, že máme společného. Například jemu strpčoval život ten Salieri, že?
3: Přátelé!
2: A mám ho tady taky.
3: Co pak?
2: Ale nic, lidi si mě pletou s Mozartem a pořád chtějí, abych něco zahrál, jistě to.
3: Ne. To už teďka nepřichází v úvahu. Před námi jsou důležitější úkoly. Asanace. Asanace pohádek. Proč? Kolem nás se všechno tak jako zvolna mění, ale pohádky ty si pořád jedou ve starých kolejích.
2: Člověče, na pohádky já bych nesahal. Takovou pyšnou princeznu já můžu vidět pořád.
3: Pyšná princezna už je dávno v trezoru. No nepřipadá v úvahu už dneska promítat dětem, tam se dějou věci, to by nám už nikdo neodpustil, já nevím, například, tam ten taková směšná figurka výběrčí daní, že jde vybrat daně a dostane vejprask. Myslím, že dokonce od Uhlíře. To by nám už dneska ministerstvo financí neodpustilo, takovouhle politickou satiru, ne.
2: Ale ten starý král je roztomilej, to musíš uznat.
3: Král je roztomilý, ale záporný postavy jsou tam ty jeho poradci.
2: Aha, to je pravda.

0: To je pravda, to by asi dneska neprošlo.
1: Určitě by to neprošlo. Proto my musíme pohádky nasměrovat tím správným směrem, jako aby odpovídali potřebám doby. Sami na to samozřejmě nestačíme. Chtěli jsme si pozvat pomocníky. Tak jsme chtěli vědět, kdo z herců nejčastěji stvárňuje různé pohádkové postavy. S touto otázkou jsme se obrátili na televizní komputer a paní Šeborová nám řekla jména dvou herců a proto jsme je dneska pozvali ke spolupráci. Miloš Kopecký a Roman Skamene.
0: Přátelé, klid, zápletka té naší pohádky bude velice jednoduchá. Král měl 3 dcery. Děvčata, nástup.
2: Moment. Ale my jich tady máme 6. Ale to není problém. Vraž je tam všechny do té pohádky, ať se nám tady holky nehádají. Znova.
0: Dobře. Král měl 6 dcer.
3: Moment. Já mám určitě zase rád toho nepozorného krále, že jo?
0: Správně.
3: Jo.
0: A jednoho dne se král rozhodl, ano, že ty svoje dcery provdá.
3: Tak. Úplně všechny. Nemohl bych si tady aspoň jednu z nich nechat na horší časy?
1: Ne, pane Kopecký. Ovládejte se, na trůně si to rozhodněte. Tady je vaše místo. Jste král. Pojďte.
4: Hele. No, sem. S kým on ty holky má?
5: Ježiš, tu babu bych chtěl vidět.
1: No tak co? V pohádkách nebejvá, s kým je má. Jak tak koukám, je to různý, no. S kým je má?
3: Tak, dosti řečí. Dcerušky moje různé. Přijdou vaši nápadníci. Ti z nich, kteří nejlépe a nejsprávněji zodpoví mé otázky, budou po zásluze odměněni tím, že vás nedostanou. Dostanou vás tím, co prohrají. No, můžu to hrát takhle?
1: Je to moderní pojetí, ale můžete. Jo. Je to modernější.
6: Já už jsem to pochopil, takhle, my 3 jsme takový nápadníci. No. Tak jdeme na to, hele, já bych byl tamhle tu 3. zprava.
1: Moment.
6: Co je?
1: Ještě než se to rozjede, ta pohádka, já myslím, že bychom se měli nějak jmenovat. Jako nějaký známý pohádkový bytosti, aby nás děti měli radši.
5: My s nima stihneme mít ještě děti.
0: Ne, diváci jsou děti.
1: Diváci jsou děti, co koukají na pohádky.
0: Mohli bychom být třeba dlouhý, široký a bystrozraký.
1: Ano.
6: No.
5: Takže na mě zbyl ten dlouhý.
3: Ano. Děvčátka moje, to jsou vaši nápadníci. Ti se přišli ucházet o vaše ruce. Je tu ale jedna otázka. Kterému z nich dá ti přednost, táži se? Kterému z nich? Tady je každá rada drahá.
1: Možná byste mohl být trošku přesnější, pane Kopecký.
3: Ano, dobře. Tady je každá česká národní rada drahá.
5: Tak, pane králi, jaká je nabídka?
3: Ty bys chtěl, abych ti dal jednu ze svých dcer?
5: O, tak mě by úplně stačilo, kdyby mi aspoň jedna z vašich dcer dala. Víte, takovou možnost mi, jo, vyniknout, jak jsem chytrý, o tom jde hlavně.
3: Jak pak ti říkají?
5: Já jsem dlouhý.
3: Tady by si mohl být dokonce i ministrem. Rozumíš hospodářství?
5: Studoval jsem ekonomii.
3: No, kde?
5: V Turecku.
3: No to je perfektní! Perfektní! On se mně docela líbí, musím říct. Jenom mám takový dojem, jestli on není nadlouhý a trochu krátký. Odpočiň si, chlapče. Odpočiň si. My se zatím poohledneme, poražím.
5: Dobrá, tak já jdu na cigáro, otče, no.
3: Já ti dám cigáro!
5: Ale to budete hodný, vy máte Ameriky určitě, jak
3: tak. Nebudu!
6: Pozor, ale pane Kopecký, já už bych dneska nezakazoval v pohádkách dokonce i kouřit.
5: No jistě,
6: ne, samozřejmě. Jinak děti vidějí, že kouření zastavuje růst.
3: Jak tak koukám na tebe, jak tak na mě civíš, ty budeš patrně bystrozraký, co?
0: No, já jsem spíš bystrý než zraký.
3: Jestli jsi bystrý, to se ještě ukáže. Jak jistě víš, dávám dnes své dcery do veřejné dražby. Podle nového zákona chtěl jsem je předat původnímu majiteli, ale nikdo se nepřihlásil.
0: Vy myslíte restituce?
5: Bacha! To mi nikdo neřekl, že ty holky jsou restitutky. No, konečně dobrá pohádka, v takový jsem nehrál.
3: Ten se vyzná v cizích slovech, ale nevidí si na špičku nosu. Podíváme se na ledví dalšímu. Ty, nemýlím-li se, budeš široký, že?
5: No. Ne tak docela, pane králi. Řeknu to na rovinu, ono by to stejně časem prasklo. Moje původní jméno je Plaváček. Široký je moje krycí jméno.
3: Přímo srdcerivné, jak jsi sám dobrovolně a krásně to přiznal.
0: Ani já nejsem o nic horší. Já se jmenuji princ Bajaja. Bystrozraký, to je krycí jméno, to mi vymyslela sedmihlavá saň. Prej víc hlav, víc ví, no.
5: Dobrá krucinál. Taky se přiznám. Jsem Paleček.

0: Dlouhý mi začali říkat, protože jsou oba blbí.
1: Když jste to tak krásně sami přiznali, je to jen důkaz, že jste rovní a čestní lidé. Děvčata jsou vaše. Holky, rozeberte si je.
2: No mi vraťte.
1: Ne, to už dál koruna dobrá. Pohádkové bytosti byly konečně odhaleny a po zásluze odměněny. Nakonec se všichni šťastně vzali do vazby a pokud nezemřeli, tak šťastně žijí podnes. A to už by byla úplně jiná pohádka.
3: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Po čase se Jaroslav Uhlíř s Karlem Šípem pracovně rozešli. Nebylo to ve zlém, s Karlem měl vždycky dobré vztahy. Ale najednou začal sledovat, že žije jakýsi čtvrt život, že by toho vlastně po zbytek života moc nesložil. 14 dní bývali s Karlem na šňůře, pak týden natáčeli v televizi, takže na skládání mu zbýval jen jeden týden. A přitom už byli se Svěrákem domluveni na hodině zpěvu, ve které mělo být 8 písniček. Prostě takhle Jaroslav nemohl dál pokračovat. Tak se rozešli.
2: Jaroslav Uhlíř, Karel Šíp. Kluci, ani nevíte, jak já vás takhle rád vidím, takhle pohromadě. No, tak podejte si ruce, usmířte se.
3: Počkej, ale my se nemusíme nějak usmířovat, my nemáme problém, tak řekni.
4: Já taky o ničem nevím, všechno v pohodě.
2: Ale nedělejte, Ergot. S pravdou ven, no tak si to vyříkejte. Co jste si udělali, no co? Chodil jsi mu za ženou?
3: Teď já tu jeho ani neznám.
4: No tak párkrát jste se viděli.
2: Ježišmarja, kvůli ženský se rozpadne dvojice, nebo co? Taková dvojice ještě. Hergory, ty dvojice jsou založeny na tom kontrastu. Vysoký, malý, pat patašon, Laurel Hardy. Že jo, hubený, tlustý. No, vy jste byli chytrý. No, chytrý a ten... méně chápavý.
1: Tohle byla ukázka z manéže Bolka Polívky, tedy z obrazovek České televize. Čas od času se k sobě vrací a jsou spolu kamarádi. Tak si je ještě připomeňme v jedné ze scének nazvané Sportovní lékař.
5: Naším dnešním hostem je sportovní lékař doktor Jaroslav Zinkoklich, který přivedl doslova k úžasu celou světovou medicínu. A některé jeho metody a zásady naznačují, že hranice lidských možností bude opět v nedohlednu.
6: No, nelze ovšem zapomínat na EKG.
5: Jenomže my jsme si vás pozvali, Zinkoklich, abyste pohovořil o vašich převratných zásadách správné životosprávy sportovce.
6: No, největší rozruch vyvolal hlavně můj jídelníček, který jsem rozpracoval pro jednotlivé sporty. Tak například boxerům jsem zakázal pít nápoj, který v nich podvědomě vyvolával depresivní a poraženecké nálady.
5: Jaký nápoj?
6: No, KKO. Čili obyčejné kakao. To já těm darebákům zakázal, jo?
5: Když se to hláskuje, tak KKO. To je hezký nápad, ano. No, pokud vím, tak především ale váš zásah do jídelníčku atletů měl pozitivní ohlas.
6: Ano, šlo konkrétně o výškaře a tyčkaře, kterým pomáhá souli při skoku nadnášení. Proto jsem jim předepsal luštěniny, hlavně hrách a také teplý chléb.
5: To platí asi jen pro závody na otevřených stadionech. Nikoliv pro halové závody, že?
6: Samozřejmě. Sprintérům tradičně doporučuji kyselé mléko. Ono totiž umožňuje neustále trénovat onu potřebnou výbuštost.
5: No, doktore, cítím... cítím, že náš rozhovor by už měl pomalu skončit. Já vám děkuji.
1: Jaroslav Uhlíř kdysi řekl, že se díky vystupování ve dvojici s Karlem Šípem hodně naučil, i pokud jde o slovní projev. Takže za to, že nějak na pódium mluví, vděčí vedle Smoljaka i jemu. My zas tomuto muži za to, že jsme se nejen dnes mohli dobře pobavit a zasmát.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Je to hodina před půlnocí, posloucháte noční vysílání Českého rozhlasu, společné regionální vysílání stanici Český rozhlas Pohoda. Z Prahy vás zdraví s all inclusive servisem Petra Kubaly a hlavně klid, pohodu a konečně i chládek. V rámci nadcházejících 2 hodin nebudeme ve vězení, ale v sobotní noční lince budeme probírat, co v učebnicích nebylo. Předpokládám, že jste zaznamenali novou vsuvku do vysílání Českého rozhlasu regionální stanic Martina Písaříka. Tak co učebnice měly obsahovat, abyste na ten život byli lépe připraveni?
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Je toho dost, napadá mě lecos, ale já nejsem až tak podstatný. Důležití jste vy, tak jen houšť.

0: Ze studia mluví pro dnešní noční linku Honza Macoun a vlastně pro dnešní linku mlčí Petr Kubala, ten mačka teda. A ten přepojuje a ten všechno tady zajišťuje. Kávu mi i uvařil, takový servis mám. Pojďme si říct, co nás škola nenaučila, protože ona nás naučila spousty věcí, sice třeba vyjmenovaná slova, vzorečky, hlavní města nebo části rostlin, jenže pak přišel skutečný život a najednou člověk zjistil, že netuší, jak fungují smlouvy, půjčky, reklamace nebo třeba obyčejná komunikace s lidmi. Mnozí dodnes vzpomínají, že by raději než některé poučky ocenili předmět o mezilidských vztazích, zvládání stresu nebo třeba o tom, jak se nenechat napálit. No a právě proto se lidé často shodnou, že nejdůležitější věci je stejně nakonec naučil až život. Někdy pomalu, jindy dost bolestivě, někdy ještě ani na prahu vyzrálosti, to úplně nevypadá, ale je potřeba bojovat. Nemůže to být jen tak, nechat to být, ono to vyhnije. To se taky říkává, znám takové lidi, ale není to úplně OK.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Sobotní noční linka na téma, co v učebnicích nebylo, a ptám se na poprvé někoho z vás, kdo nám volá.
2: Dobrý den, já jsem Jana z Trutnova.
0: Ano, já jsem Honza, jsem z Prahy. Co vás nenaučili v Trutnově?
2: Tak já nejdřív všechny pozdravím, všechny posluchače i vás.
0: Děkujeme.
2: Co škola neučí ani dneska, no tak vy jste to už i sám řekl, to je ta komunikace mezi lidmi. Myslím tím hlavně míru milovnou komunikaci, ale ne nějakou asertivitu.
0: Ano.
2: A také prožívat krásné věci. Ve škole se učí třeba děti jenom, kdy byla jaká válka, roky, a takové věci, ale třeba, aby si děti zasadili každý svoji květinu a starali se o ní ve škole a pozorovali, jak jim roste, jak rozkvétá, takové ty krásné věci, co patří k životu.
0: A tak my jsme měli
2: to,
0: během...
2: děti měli ve škole učit
0: my jsme
2: a dělat.
0: Měli během školního vyučování třeba tamagoči. To se taky muselo nakrmit. Když se to nenakrmilo, tak to umřelo. Víte,
2: tamagoči,
0: co to je?
2: Nemá žádný smysl, když to květina, ano, to je vlastně živá bytost, ta kytička.
0: Je pravda, že no, dřívávěji zbývávaly takové ty pracovní výchovy venku, nebo dílny bývávaly, ale vlastně
2: ano,
0: ne každá škola to měla.
2: Mít zahrádku, každá škola, a tam si třeba pěstovat něco a potom si to dávat na svačinku, aby děti viděli, že to není jen tak.
0: A co je to zelenina třeba a že to stejně nechutná tak, jak by chtěli? Já vás vidím úplně normálně jako učitelku pracovní výchovy.
2: Jak vy to víte?
0: No proč ne?
2: No. A potom bych ještě teda chtěla říct, jestli můžu k tomu, že by se hlavně měli učit ty děti ne mezi sebou soutěžit, jak jsou k tomu dneska všichni vedeny, všichni děti a i všichni lidé, ale naopak spolupracovat. Že ten druhý, který je chytřejší v něčem nebo má v něčem lepší schopnosti, aby nesoupeřil jako, že on je první, ale aby se naučil pomáhat třeba těm slabším.
0: No,
2: jo?
0: Ale zase by se měl naučit i umět prohrávat.
2: Rivalita, ale naopak spolupráce. To vidím jako úplně nejzásadnější zásadu.
0: No dobře, děkuju do Trutnova za otevření vysílání. Máme tady další podotázky z vašeho rozhovoru plynoucí, třeba se jich někdo chytí. A vám, paní učitelko, dobrou noc.
2: Dobrou noc.

0: co vám ve škole nikdo neřekl, ale život vás to naučil velmi rychle. Jak fungují složenky, hypotéka, daně nebo mezilidské vztahy? Proč se člověk někdy musí naučit říkat ne? A proč bývá mnohem těžší zvládnout obyčejný život než písemku z chemie? Právě o tom je dnešní vysílání Noční linky, o věcech, které v učebnicích nebyly, ale v dospělosti je používáme skoro každý den. Někdo se až po škole naučil víc penězi, jiný pochopil, že známky ještě automaticky neznamenají úspěch ani štěstí. Možná si společně taky třeba řekneme i to, co by podle vás mělo být povinným předmětem ve škole. Třeba komunikace, psychologie, první pomoc nebo obyčejné zvládání života nebo zvládání agresivity ve frontě na poště. Cokoliv. Na úřadě. Jak komunikovat s úřady? Víte, jaký by to bylo terno? Pojďte zavolat, co v učebnicích nebylo, co si myslíte, že by se měly učit současné děti, anebo děti vašich dětí, dětí, které se třeba ještě nenarodili, ale aby ten život měli dobře nastartovaný, ne vyšlapaný, jo? Ne od rodičů do růžova přibarvený, ale aby byl fakt připravený na reálný život. 731 800 900, to je číslo sem ke mně do studia, nebo k nám, Péťa to přepojí. linka@rozhlas.cz, e-mail dojde k nám, Péťa ho nepřečte, já ho přečtu. A nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání na adrese rozhlas.cz/linka. A volají, a kdo se nebojí? Honza u telefonu, dobrý večer.
1: Dobrý den, já se jmenuji taky Honza.
0: No těší mě, děláme si tady pětiminutovou party, Jendo. Prosím pěkně, co v učebnicích nebylo a mělo by být a je to podle vás fakt podstatné?
1: No já si myslím, vychází to ze skutečnosti, která se mi stala. Chlap ležel, třásl se a prostě byl u něho jako kolega, kamarád nějakej, a vůbec nevěděl, co dělat. Tak já jsem tam přišel a řekl jsem, no tak mu dají masáž srdce, ne, jako ať mu zachrání život. A on říkal, no já nic daju, jak je to sdělat. Já jsem říkal, tak ústup, jo. Dal jsem mu masáž srdce, pak přijela jako záchranka a jako všechno dobrý. Takže třeba dejme tomu tu první pomoc.
0: Ano.
1: Takže myslím, že asi jako tak to nejdůležitější. A potom třeba takový jako běžný věci, oni jako kde jste, a já jsem to ještě nevěděl v tu dobu, ale pak jsem se asi o 10 let později dozvěděl, že každá lampa má číslo.
0: Ano.
1: Jo, tak takovýhle jako věci, které strašně, ale strašně, prostě můžou během vteřiny zachránit život, jo, což si myslím, že je docela důležitý teda.
0: To je úplně super věc, to teďka, co jste řekl, protože to je, na to existují speciální mapy, které na těch linkách pomoci mají, ano.
1: Jo, ona je nějaká ta mapa, ta americká, kde je to rozděleno na nějaký ty čtverečky nebo tak něco,
0: ano.
1: Ale to je absolutně, absolutně na nic oproti tomu, je to dokonalý systém, je to naprosto brilantní, co se tady máme, takže si myslím, že ta první pomoc určitě a takovýhle tyhle, jako třeba ty číslo těch lám, nebo takovýhle jako ty velmi praktické věci, který prostě jsou třeba stokrát efektivnější, než někde vysvětlovat. No já jsem někde na křížu, jo, a tyko, no prostě, jo, číslo lampy a hned tam jede sanitka.
0: No, a netýká se to jenom lamp, to ještě doplním, pardon, že přerušu, v tom země musí ven, každý železniční přejezd má svoje číslo.
1: Jo, opravdu, jo.
0: No jasně, no vidíte, pro vás taky novinka, ale je to fajn, tohle to jste opravdu řekl, já už jsem několikrát, když jsem, no několikrát, dvakrát volal nějakou pomoc, tak hned jsem říkal číslo lampy, škoda, že nesvítil, musel jsem si posvítit mobilem, ale bylo to tam. To bylo důležité.
1: O tom, to jsem vůbec nevěděl. Jo, je mi 58, to znamená tohle to, kdyby se člověk jako dozvěděl ve školce, třeba už by to mohlo být nějaký jo, takový formou hry nebo tak něco, jo. Ale prostě jako tohle to jsou jako opravdu důležité věci a to, že se učíme nějaký historický fakt, který si můžeme jako najít jo, na netu nebo tak něco jako na pár kliků, to bych jako upozadňoval. Určitě vzdělání nějaký jako, jo, jako jo, všeobecný, ale tyhle ty věci by měly být.
0: A že Ema mele maso, to byste zanechal?
1: No to určitě.
0: Tak vám děkuju jednou. Dobrou noc.
1: Tak jo, dobrou noc. Díky.

0: Pár přátel stačí mít, mně stačí kamarádka jedna i z pátého patra a ta, myslím si, poměrně zachránila život v rámci tohoto týdne. Nebylo úplně jisté, jestli budu vysílat vlastně noční linku ve čtvrtek. Na dva dny jsem se v ranním vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy odmlčel. No, zavolala záchranku a bylo to od ní nejenom lidské, ale vlastně potěšující po všech stranách, protože zachovala chladnou hlavu a vyřešila všechno, co bylo zapotřebí, vykomunikovala, co bylo zapotřebí. Je teda pravda, že hned vlastně druhý den, co se vrátil z nemocnice, a ještě jsem byl takový celý rozpláclý ve větách, slovech, kdy člověk nešlo skládat dohromady, dát větu třeba. A přesto jsem jako zavnímal teda řeči druhých, ne, že bych si toho, no, když vás osloví soused, řekne, tak jsem vás viděl včera v sanice a už dobrý, tak musím zkonstatovat, že mi to nebylo úplně dvakrát příjemný, ale lidi si všímají. To mě těší a my jsme tady ještě vlastně během písničky s Petrem Kubalou si povídali i o tom, že nejenom, že ty přejezdy mají svoje značky, taky sloupy veřejného osvětlení, ale co jsi to říkal, ještě jednu poznámku. Odpadkové koše taky vlastně existují, když se stačí se jenom rozhlédnout kolem sebe, třeba když už voláte třeba na záchrannou službu, tak nějaké záchytné body říci. To je neuvěřitelně jako důležitá věc, jako zastávky, jejich názvy, nebo i takové možná bezvýznamnosti typu, jestli se tam dostane auto a podobně. A jestli dělat správně masáž srdce, tak to jsem se chtěl ještě doptat Honzi, který volal, jestli to odhadl sám, nebo jestli řekli na telefonní lince, že má udělat, protože tím se taky dá ublížit. A potom člověk skoprní a nazdar. A mimochodem ještě jedna věc s tou záchranou. Tlačítko Zastavíme metro. Je tam od začátku metra. Ale proslavilo se až tuším v letošním roce. A je dobře, že už dost lidí taky ví, že když to zmáčknou, tak metro nedojede, protože se zastaví. No, popojedem.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: A kdo nám volá? Tady je Honza, pěkný večer. Halo, halo, kdo pak tam? Pokladač. Už tady nevidím. Tak můžu vidět další blikající tady okénka. Volejte, číslo znáte, řekli jsme ho, ale kdo jste přišli k přijímačům třeba až teď a na půl ucha a nepravidelně 731 800 900. Já kouknu tady do vašich příspěvků, které jste již stačili odeslat. Kde to máme? Tady. Ano. Píše Dana z Olomouce, nikdo mě nenaučil, že člověk nemusí být dokonalý. Ve škole byla chyba problém. Špatná známka znamenala selhání, jenže život funguje úplně jinak. Člověk chybuje pořád v práci, ve vztazích jako rodič a často se právě z těch největších průšvihů naučí nejvíc. Mě trvalo strašně dlouho přijmout, že nemusím všechno zvládnout hned a bezchybně. Dneska bych dětem nejradši říkala hlavně to, že chyba není konec světa, ale součást světa. A dokud to nepochopí, tak bych je i propleskla. Dana. A tady vidím ještě příspěvek od Petra. Když jsem podepisoval hypotéku, vůbec jsem nevěděl, do čeho jdu. Polovině výrazu jsem nerozuměl a styděl jsem se ptát, abych nevypadal hloupě, přitom jde o závazek na desítky let života. Dodnes si myslím, že děti by měly umět číst smlouvy, chápat úroky a vědět, co znamená dluh. Místo toho jsme se učili věci, které jsem od maturity nikdy nepoužil a přitom jedna špatná finanční chyba dokáže změnit celý život. No fakt, to je fakt. Mimochodem s tím čtením smluv, tak to mě naučila paradoxně doktorka Kateřina Cajdhamlová. Vzít lupu a číst. Protože někde je to tak malé, až je to protivné.

0: ale taky promluvíme, páč někdo čeká, už je přepojený. Honza, dobrý večer.
1: Dobrý večer, tady je Alexandra.
0: Zdravím vás, milá Alexandro, nebo mohu zkráceně Alex?
1: Ano, můžete.
0: Milá Alex, povězte mi, tak když si vzpomenete na ty učebnice, které vás provázely prvním stupněm základní školy nebo měšťankou, co tam nebylo a mělo být, co byste tam vepsala, věřila?
1: Tak já si vzpomínám jenom v nejlepší.
0: Ano.
1: Na svoje školní léta. Ale co by mělo, já jsem chtěla hlavně sdělit takovou myšlenku, co by se mělo učit určitě v současné době, tak to je montovat nábytek. To zatím myslím, že nikdo neřekl.
0: To je ale pravda.
1: Ale prostě to úplně tragické.
0: No je.
1: Protože všechno je v demontu. Návody špatné.
0: No jo, pravda.
1: A když nemáte šikovné ruce, tak jste úplně
0: no, tykli. A čím jste se trápila takhle naposled?
1: Ne, já si kupuju všechno smontované.
0: A nebo aby
1: ale
0: to...
1: Ale naposledy.
0: Ano.
1: Dcera moje tak se trápila, ale já prostě...
0: Existují ne. Služby, které se dají zaplatit... To já jako tvrdím a často toho využívám a pravda, když náhodou si řeknu, že tohle je stůl, který má jenom pár částí a měl bych to dát dohromady a nervuji se s tím půl dne, pak si říkám, Honzo, já ti mám takový pocit, že ten výrobce ty chyby v těch návodech dělá vlastně záměrně, aby si tu službu zaplatil, jo, skládání.
1: Ano.
0: To je pravda, obzvlášť, když začnete blbě ještě, jo, že zrovna to vidíte, no jasně, díra tam je a tohle, a k čemu je těch zbylých 673 šroubků, že? Takže to je krásná práce, to jste mi řekla hezky. To je pravda. No. Tady já, jenom Petr má dvě děti, jenom bych doplnil možná k vám ještě, jestli se nezlobíte. Jenom ne, že by si měl vzít příklad, jo, ale známý Slovák se s tím nemaže. 18 dětí se 14 ženami a alimenty 25 milionů ročně. Já bych do těch učebnic nepsal jenom o Emě, která mele maso, ale zároveň, že Ema může mít i víc dětí. A že to taky něco stojí, třeba.
1: Je to tak, ano.
0: Příprava na život. Jak vás připravovala škola na život? Měli jste nějakou rodinnou výchovu nebo něco takového?
1: Tak to jsme určitě neměli.
0: A jak jste se dozvěděla ty zásadní věci? Čtením, odpozorováním nebo s holkama během hodin?
1: Knížky.
0: Takže sedělo to, co bylo v těch knížkách, protože lesčem si myslím, že třeba některé návody úplně nefungují. To jsme si řekli před chvílí vlastně i. Na život se dá se vůbec na život připravit?
1: Nedá.
0: Je to vždycky až ta zkouška tím ohněm, až tím člověk projde.
1: Přesně tak. Nikdo neví, co ho čeká.
0: No ale může věřit, že to

0: Ježiš, vy jste tak smutná z toho, když o tom mluvíte.
1: Už není nic, tak není nic, co by nebylo potřeba smontovat.
0: Jo. Tak vám děkuju, zlepšila jste mi moc náladu, doufám, že jsem v tom nebyl sám.
1: Vy mě taky.
0: Alex, dobrou noc, těšilo mě.
1: Taky dobrou noc, Honzo.
0: Co vás ve škole vůbec nenaučili? Co jste museli zjistit až tvrdě v životě? Chyběly vám ve škole základy financí, vztahů, úřadů, daní? Umíte dnes něco, co vás nikdo neučil? K čemu vám byla chemie a k čemu naopak ne? Věděli jste třeba po škole, jak funguje hypotéka, nebo co dělat po rozchodu, jak přežít v práci, jak víc penězi, jak komunikovat s lidmi, které mají známku nekomunikační, nebo nekomunikuje, nebo to je debil, to se taky dá říct s prominutím, protože to je život. Protože každý chce mít přece mír, klid a všechno podobně a pak stačí si přečíst úplně obyčejné rozvodové papíry jednakého manželství a tam zjistíte, že i někdy, no co někdy, i dost často v těch rozvodech se i ti dospělí chovají jako děti.

0: Jsme ve spojení Praha Klatovy. Kdo tam, Honza, u telefonu v Praze?
1: Dobrý večer, tady Jana z Klatov.
0: Zdravím vás.
1: Zdravím všechny posluchače.
0: Ano.
1: A chtěla bych sem říct, že by ve škole měli zavést společenský chování, protože děti neumí vůbec zdravit.
0: Jo.
1: Nějaký děkuju, prosím vás, nebo tohle, to vůbec neznají.
0: Fakt? To, kde to žijete?
1: No, bohužel v realitě.
0: A vidíte to, ale přitom těch vzorů na zdravení mají poměrně dost.
2: To může
1: no,
2: být
1: mají,
2: normálně,
1: ale nepoužívají to.
0: Peťo, pusť to ještě jednou.

0: Protože to já myslím, že Maxi Pes fík, ten se nezapře, i ten zdravý, protože jak každý miluje večerníček, obzvlášť ty staré, prosím.
1: To může být normálně, ne? Tak ahoj.
0: No, dobrý den, ahoj. Je pravda, že si pamatuju na nekonečné prosby rodičů, prarodičů, pozdravil jsi? Nepozdravil a facan
2: no.
0: A už to bylo.
2: Ale oni i rodiče jdou a neřeknou dětem třeba pozdrav, nebo když někam vejdou, nebo jo.
0: No jo, a kdo vás nutil učit se zdravit, nebo si to tak jako vrít?
2: No, to byla samozřejmost.
0: No hejte se, já jsem pracoval 20 let v divadle a taky jsem seděl několikrát do měsíce v pokladně a statisticky pozdravit neuměli především ti nejstarší.
2: Jo.
0: No fakt. A potom ještě se neprosilo, ale já chci.
2: No.
0: Tak to jenom na okraj, ale tím to nechci schodit. Člověk je zamyšlený, člověk přemýšlí nad tisíce věcmi, ale to zdravení jako je fakt. Obzvlášť, když třeba pozdravíte a ještě se tomu člověku podíváte do očí, on do těch vašich a vidíte tam ten výsměch, já to neřeknu, že jo. Nepozdravím.
2: Jo, nebo třeba v obchodě, když zaplatíte, tak třeba řeknete na shranou, hezký den přeju, nebo jo, tak prostě je to úplně něco jiného, než když někdo zaplatí a prostě odejde. Jako kdyby tam nebyl, nebo...
0: Taky pravda.
2: Je prostě ta komunikace mezi těma lidma chybí, ta slušnost taková, co byla.
0: Komunikace, no. Což mi připomíná, že já když jdu jako se zavírací dobu do obchodu jakéhokoliv, tak se ještě omlouvám, že tam přijdu a že jsem asi poslední a že doufám, že nejsem poslední, že vytírám krám v uvozovkách, že jsem to dřív nestihl a paní pak hodí bočko na mě a já řeknu unavená, já taky. Tak to zavřem a jdeme domů. Hotovo. No takže
2: tak
0: zdravení. Děkuju
2: zdravím
0: vám.
2: Všechny posluchače a hezký večer.
0: A vám taky. Pěknou.

0: Probíráme téma noční linky v rámci Českého rozhlasu, společného regionálního vysílání a stanice Český rozhlas Pohoda. Co v učebnicích nebylo, to je nová vsuvka do vysílání regionálních stanic a uvádí Martin Písařík. No a já si to tak jako vypůjčil pro dnešní noc a řekl jsem si, tak pojďme si říct, co opravdu v těch učebnicích nebylo. No, je toho dost. Teď jsme byli uzdravení, takže dobrý den, dobrý večer vám, kteří jste přišli poněkud později. Budu rád, když se osmělíte, zvednete telefon, vyťukáte číslo a už jste ve vysílání, že? Důležitá věc, zdravíme, loučíme se a nemáme takové ty nepřítomné pohledy, jako proč? Tady si mi Petr postěžoval během písničky, že nejčastěji u lékaře, když přijdete k doktorovi a teď tam přijdete do té čekárny a tam ty lidi a nic a ticho. A kdo je poslední, nikdo nezvedne ruku. Takhle na venerologii jako je chápu, že člověk nechce, že? Nebo když je nějaká epidemie, chřipky, tak sotva dýchají, na to ještě, aby mluvili, že vypláznout jazyk maximálně ze cviku. Ne, ale zcela vážně, co v učebnicích nebylo? Prosím, volejte, teď se to hodí.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Co tam tesat do té knihy? Co v učebnicích nebylo? Na co vás ten školní život fakt vlastně nepřipravil? Probírali jste všechny prvky periodické soustavy prvků, která třeba mě osobně se natolik zalíbila, že ji mám doma. V obrovském, ne plakátu, ale vlastně v té školní pomůcce. Ale asi z 50. let, takže notně taková zašla, ale mně se to líbí. Vlastně mi to k ničemu nikdy nebylo, ale docela dobře se na to aspoň kouká. Dobrý večer, kdo nám volá? Tady je Honza.
2: Dobrý večer, tady Míla.
0: Ano.
2: Já jsem totiž trochu starší generace. Já nevím, mě ve škole to, co mě učili, celkem se mi to líbilo, ale ty praktické věci jsem se ve škole nedozvěděla, ale za to jsem se dozvěděla v rodině. Já jsem vás zapomněla pozdravit vás.
0: No právě teď jsem to chtěl říct, takové nedostatky teda. Tak napravíme to, dobrý večer ještě jednou.
2: Ano, dobrý večer.
0: Tak Mílo, návody, ty vám dělají problémy taky, jak složit nábytek?
2: Mně totiž tohleto všechno mě naučili rodiče a prarodiče.
0: No, tak to vám gratuluji.
2: Jestli po té škole se toho dneska nechce moc,
0: no,
2: nebo jestli ty komunikace doma tak nefungují, nebo to ani rodiče nevědí.
0: Ale tak rodiče jsou v práci, že?
2: No, mě rodiče taky byli v práci, no. Ale třeba můj děda mě naučil, když já jsem byla dost nešikovná, ale naučil mě třeba.
0: Ano.
2: A s takovýma věcma.
0: Ano.
2: Prarodiče právě ty fungovaly hodně v tomhle tom.
0: No, je pravda, že vlastně to, ten fakt požehnaný věk kypí takovými moudrými větami, ale vlastně to zní jinak. Ta samá věta, než kdyby třeba řekl rodič, protože já nevím, jestli je to z úcty k tomu stáří, nebo tak zase, když vám to řekne taková paní, která má zvrásknutý obličej a usmívá se na vás a říká vám, tak to taky má jako jiný efekt, ale, to je pravda.
2: Ale já právě nevím, proč tohle všechno se chce dneska po škole. Vždyť přeci, když to dítě vidí a slyší rodiče, že jdou a zdravějí, no tak to dítě dělá taky.
0: No, ale právě třeba ti rodiče zase jsou v práci. Jako nemají čas na ty děti. Nemají čas.
2: Když to dítě od malička jde s dospělým a naučí se zdravit, je pravda, že potom v době puberty třeba to na nějaký čas.
0: Ano, tam se to mění odmlučí, za co je, vole.
2: Ale potom, třeba. Jak už to má člověk zažitý jako dítě od malička, no tak už pak je to normální.
0: Je
2: Já si
0: fakt,
2: myslím,
0: ano.
2: Že spíš než ve škole. vidím já ano. svýho vyššího věku.
0: Čeho byste se ráda vzdala z toho, co jste se naučila ve škole?
2: Tak ono se to postupně z té hlavy vytrácí. Já bych se nerada vzdávala ničeho. Naopak si některé věci ještě teď dokonaluju postupně, protože nechci si nechat ten mozek úplně vstát.
0: Jo, chcete, aby zůstal aktivní, tak to já teda, ale už jsem v tom případě mrtvý teď, protože já si do dneška, třeba když ve škole se měli učit básničky, no to bylo za pět. Za 4 minus otazník.
2: Ale já mám v hlavě do dneška.
0: Já taky.
2: Spíš než to jinýho.
0: No jo, ale jenom první větu a tím to končí.
2: Ne, já celý.
0: To tak začněme třeba máj.
2: No tak ten jsem nikdy celý neuměla, ale myslím takový ty básničky. No ale tak to je jedno, to je jenom tak pro zábavu, že jo. To člověk nemusí mít v hlavě. To zrovna ne, ale ty praktické věci opravdu ve škole nebyly. No byly takhle, my jsme dílny a pozemky, zahrádky a to jsme měli, protože já pocházím z venkova, takže to my jsme ve škole vždycky měli.
0: No ale věci. Vy jste to měli ale navíc, protože vy jste to měli i doma, když říkáte, že jste z venkova, tak to je taky potom jako jiné učení se, chování se a průprava do života. Že? Protože co chcete od lidí z králíkáren? Já jsem králíková dítě, že jo? Takže tam je to trošku taky jako o něčem jiném a fakt jsem teda jako truhlíky s muškátama nesázel. Jako to šlo mimo mě.
2: To já jsem už ještě v nedospělosti už jsem se stala.
0: No a to mi musela předat fakt babička tyhle informace zase.
2: No k tomu mě vedla maminka. Prostě rodiče chodili do práce, ale přesto na nás vždycky měli čas.
0: Takže se shodneme na tom, že chce to čas. Rodiče a čas.
2: My se asi neshodneme, protože si myslím, že se toho po škole chce moc. A že tyhle praktické věci by měl mít člověk z rodiny.
0: Děkuju.
2: Promiňte, já to vidím jinak.
0: Ne, je pozor, já to myslím, já to vidím úplně stejně. To jste mě špatně pochopila. Já jenom tvrdím, že to chce čas, věnovat čas, svůj čas na výchovu svých dětí.
2: To určitě.
0: Takhle to já myslím, protože pokud nedáte čas, já nemám teda děti, ale předpokládám, že tady by byl kámen úrazu, že je třeba si to uvědomit, že pokud nedáte čas svýmu dítěti s tím, že když jste věnovali čas té výrobě, tak musíte věnovat čas taky tomu vychovat to, protože pustit tablet jen tak, to jako ne, to si neumím představit. Netvrdím, že by mě tam třeba život nezavál, ale myslím si, že to začíná o tom chtít si udělat čas.
2: No to určitě. Ty děti si ho zasloužejí.
0: Zcela určitě. Ono se to pak promítne do budoucího života. A vrátí se to k nám. Ano, věřím tomu.
2: To je pravda.
0: Takže se vlastně na tom shodneme. Tak vám děkuju.
2: Na tom se shodneme. A přeju vám hezký zbytek noci.
0: Já vám taky.
2: I vám všem.
0: Děkujeme.

0: sobotní noční linka z Prahy s Honzou Macounem na téma, co v učebnicích nebylo. Otevřel jsem tady další informační tok vašich příspěvků, a to přímo z vlastně upoutávky na internetu k dnešnímu vysílání rozhlas.cz/linka. Tam se vždy ráno překlopí v 5.00 další článek jako pozvánka k vysílání, o čem to bude v dalším vysílání noční linky. A pak se tam přidají ty příspěvky, které vy posíláte. No a k těm se můžete potom až do té 5. hodiny ranní vracet přímo na té hlavní stránce po tohoto pořadu, anebo klidně kdykoliv i později. Vidím tady třeba příspěvek od Bedřicha. Dobrý večer, člověk se učí celý život, nikomu to jde, nikomu ne. Bohumír, když se poohlédnu za svým životem, každá generace před i za prožívá či prožila jiný děj života. Naše rodiče se svými předchůdci žili určitý pokračující životní i průmyslový trend. Válkami se měnil a snad i pozastavil vývoj určité doby. Po válce se mnoho zvrátil, osudy rodin, vlastenectví šlo stranou. Průmyslový trend se obrátil, v socialismu jsme nebyli vedeni k samostatnosti. Vše bylo řízeno od zhora, dnešní systém nás ovládá po všech stránkách a těžko v mnoha věcech nepochopitelný. Často srovná. Zdravím noční linku. František, dobrý večer. No, ve škole jsem se naučil číst, trochu spisovně psát. Františku, na to se neptám. Čtu dál. No, co mě naučili rodiče? No, rodiče měli 8 hektarů pozemků ve stájích kravičky, koně, prasata, slepičky. To všechno jsme museli umět nakrmit, na polích pracovat. No, a to se to učí potom jinak, že jo? To je úplně o něčem jiném. Mít tam tu povinnost, sice jako dítě a pubescentní dítě, to úplně nesnášíte. Proč a proč? No, protože se to musí, protože jinak by to, já úplně slyším slova volena jednoho z členů naší rodiny, by to pochcípalo všechno, že jo? No, kde vememe to maso, že? A takové pěkné, nenapuštěné vodou, že? No, vakuovací stroj, když přišel a teď jsme to tam jako vysávali, ten vzduch, popisovali všechno, popisky, to bude téma noční linky, poznamenej si to, Peťa, já to zapomenu, popisky, to je důležitá věc. No, František dál píše, že jako děcko jsem si vždycky říkával, jako zemědělec už nikdy, nakonec jsem se vyučil zedníkem a stejně jsem skončil v zemědělství, ale na stavbách. Jsem pomáhal na poli kopat řepu, ve žních svážet slámu do stohu, trhat melunky nebo taky sbírat hrozny. Vidíte, máme společné, jsem taky trhal, ale vstupenky třeba i a podobně. Vztah k práci jsem určitě získával doma. Mamka, ta nám stále připomínala, abychom se slušně chovali. Její přání dodržují František. Děkuju, Františku. A Helena, lidskost. Jedno slovo, se kterým asi musí souhlasit každý. Lidskost. Nedá se to naučit. Asi to v nich ani být nemůže, protože ten součet vlastností, za který by se lidskost dala považovat, se naučit nedá. Je zřejmě v genech a laskavost, slušnost, soucítění se sebou i jiným, pokora, láska, neubližování sobě druhým, praktikování dobra a toho nejlepšího, co v sobě kdo má. Člověk může v sobě nosit spoustu vědomostí, ale když je nemůže, neumí nebo nechce aplikovat na základě lidskosti, nemůže to dopadnout dobře. Proto se asi lidstvo moc poučit nedokáže. Proto se historie asi točí jenom v kruhu. Život a cestování jsou nejlepší učitele. Škola se jim vůbec nemůže vyrovnat. Heleno, lidskost. Souhlasím s vámi. Já už jsem to zmiňoval nesčetněkrát. Dodržuji ze zásady jednu věc poctivě každý den, a to je jeden dobrý skutek denně. Vždycky. Už několik let. A mě to pomáhá na duši. Noční linka.
1: Čas pro vaše příběhy.

0: Pavel Bobek, tuším vokalistka, jestli jsem poznal správně hlas, Lída Nopová. Každopádně písnička, která ve mně vzbuzuje naprosté emoce o tom, že na důchod se taky nedá připravit. I když jisté pokusy tady byly, třeba stačí se podívat na film, což takhle dá si špenát.
1: Noční linka.
0: Tak vítejte do nového dne, neděle 24. května 2026. Neděle podle předpovědi počasí má být vlastně až tropický den. Ta třicítka by padnout zase mohla. Ale navíc máme tady prach ze Sahary, který je ve výšce 2 kilometry, takže pokud nesprchne, budeme mít cosi prachového na autech, i když jsme ho měli. Takže jenom abyste věděli, odkud vítr vane, tak předpokládám, že se to dá z toho lehce odvodit. Saharský písek nás bude trápit i v nadcházejících dnech. Jinak užívejte neděli, klid, pohodu a hodně Českého rozhlasu. A taky s přáním všeho nejlepšího dnešním oslavencům. Takže v klasickém kalendáři koukám 24. Ježiš Jana, Jani, Jany, Ježiš vás je, i těch, co voláte do noční linky, jako by se stalo. A mimochodem v příjmenáři tady vidím zapsané příjmení Zahradník, Zahradníková, i vám, jenom to nej.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: 23. května se slavil Světový den želv. Doufám, že jste ho zdárně oslavili a nekoukali jako želva, jako puk. No a taky jsme měli vlastně i společně Den otevřených lesů nebo Světový den migrace ryb. Tak zkusím to tak nějak jako pospojovat. 24. května se slaví Evropský den parků. Tak pojďme do jedné lesní cesty s Helenou H. Ne, dělám srandu. Helenou Vondráčkovou.

byla červená tenkrát před mnoha lety, z počátku kariéry, nebo z počátku kariéry Haliny Vondráčkové, a vlastně to je tady u nás, vlastně v budově rozhlasu, tady v té budově, o patro výš, stačí, až bude další den otevřených dveří přijít, což bude za rok, bez jednoho týdne, tak nějak, no to v pořádku, probíhá Open House Praha, což znamená otevřené dveře i na podruhé, ale klasický den otevřených dveří bude za rok, bez jednoho týdne, a můžete přijít a nasát třeba, to vyzní blbě, ducha Haliny Vondráčkové, ale tu dobu, kdy se to natáčelo, mám takový pocit, že to studio se úplně moc nezměnilo z té doby a je to zázrak vidět, projít si, prohlédnout si, nejen odkud vysíláme, ale obecně, co je to rozhlas, protože dnešních dětí, když se zeptáte, co to je rozhlas, tak jako úplně nejsou ve schodě a mám pocit, jako, že vůbec neduší. Že by nebyl rozhlas v učebnicích, těžko říct, co v učebnicích nebylo. Na to se ptám dnes a budu moc rád, když zavoláte 731 800 900, napíšete linka@rozhlas.cz a nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. O tom, co by školy měly učit, se debatuje dlouhé roky. Podle různých průzkumů si velká část lidí přeje větší důraz na finanční gramotnost i praktické dovednosti nebo psychickou odolnost. Často zaznívá i kritika, že škola připravuje na testy, ale méně na běžný život. Na druhou stranu učitelé upozorňují, že škola nemůže suplovat všechno a že část zkušeností je prostě nepřenositelná. Některé věci člověk pochopí až ve chvíli, kdy musí platit složenky, řešit rodinu nebo nést odpovědnost sám za sebe. Typickým příkladem, nemůžu ti to koupit, to stojí penízky. A když nemáš penízky, tak to nejde. Ne. Ale ty jsi chytrý. Jako tiskárnu, že bychom si domů pořídili. No, tak to taky ne. Tak, popojedem. Vysočina, Rangers, Plavci a pak už někdo z vás, ať už na telefonu, anebo z příspěvku. Těch příspěvků je dost, těším se.

0: Vysočinou.
1: Tady mě dneska vyrušuje náš mistr zvuku Petr Kubala. Vlastně ani nevím, co jsem chtěl říct, ale to není tak podstatné. Snad jen, že telefonní číslo do studia znáte a kdybyste ho neznali, tak vám ho připomínáme ve znělkách, tak zkuste uchopit svůj telefon mobilní, má pevnou linku ještě, kdo z vás má, tak ťukejte, a kdo to má úplně po staru, klidně točte a budete tady s námi. Téma, co v učebnicích nebylo a co by se tam mělo dnes vytesat, nejlépe na přední stránku, ať už to vemete vážně, anebo vesele, pojďte nám to sdělit, protože bez toho dneska jinak neusnu. Telefon do studia, prosím, 731 800 900, Honza paměť má, ale je fakt, že ta výkladní skříň taky čas od času bývá, nebývá to s tou pamětí úplně dvakrát, co není napsané, jako by skoro kolikrát nebylo. Tak halo, halo, kdo nám volá? Tady Honza.
2: Halo?
1: Ano, co se stalo? Tady je Honza.
2: Já jsem vypla přijímač.
1: No to v pořádku, kdo pak je tam?
2: Dobrý večer, Marie z Polska.
1: Ano.
2: Já už omlouvám se, že šim chrup. Prosím vás, za Komančů bylo, rodina je základ státu.
1: Mm-hmm.
2: A ještě zase bylo, já tuším, že Jan Amos Komenský, když učitel národů, říkal škola hrou. Já jsem to zažila na vlastní kůži, pocházela jsem z vesničky a všechno je to v učitelích, profesorech a podobně. Jo, protože co se dneska ty děti učí za blbiny ve škole? Prostě, já mám kamaráda, ten dělá profesora na ekologické škole ve Svitavech a ten taky říkal, prostě ty děti to tak zblblí těma kompjutrama, jo, že to není možný. Já jsem teď nedávno jsem o tom četla nějakou studii, že prostě po hodině nebo takhle, já tomu říkám ďáblové nástroje, co si budeme povídat. Jo, my jsme vyrostli úplně, a já jsem to zažila na vlastní kůži, my jsme byli do Měšťanky a ty učitelé se k nám úplně chovali jak k blbcům, skutečně. Jo, my když máme teďka srazy, nebo tak já říkám, já no, protože to je... Mají učitelé, ty se starají hlavně o to, aby měli dostatek financí, že jo, většině by stávkovali, aby přijeli, protože nás teď oni berou takový nehorázný prachy, jo, a dělají z těch dětí akorát tupce, jo, co si budeme povídat. A je to v rodině taky úcta a láska, prostě úcta, pokor, láska a všechno. Já zkusím, jestli to nespletu. Já vám řeknu jednu, co jsem si pamatovala z mateřské školy.
1: Ano, povídejte, jenom trošku se nám horší spojení. Pojďte k oknu třeba, jestli to pomůže, nebo popojděte o krok dál.
2: Jo, tak já budu mluvit.
1: Teď je to dobrý.
2: Jo?
1: Tak, Maruško, ven s tím.
2: Jo, když narodí se maličký, dar vidění má podvíčky, dar slyšení má v něžném oušku, dar doteku má v prstíčkách, dar chuti pozná v prvním doušku, dar vůně v jarních kytičkách. Maminko, ty k těm darům v krátku, dar řeči přidáš nemluvňátku.
1: Děkujeme. Děkujeme.
2: Jo?
1: Maruško, díky.
2: Prosím vás, to je do osvětkům, jo.
1: Děkujeme moc, ať vás zuby netrápí. Přejeme.
2: Jo, trápí. Já jsem pít, je to hrůza.
1: Jo, chápu.
2: Ale s tím
1: soucítím.
2: Jsou horší věci na světě, že jo?
1: Ano.
2: To si budem povídat.
1: Děkuju. Taky, naschledanou. Já bych ještě vlastně doplnil, když už jsme u toho školství, tak a já s tím souhlasím. Třeba mě zbíte, nebo vemte školu takové učitelské ukazovátko a mlaďte. Vedle oficiálního důvodu vlastně školství je takového toho, co se říká, že naučit děti číst, psát, počítat, získat základní vzdělání, vlastně existuje určitě i nejeden méně viditelný, nepsaný důvod základního školství. Naučit člověka fungovat v systému. Jo? To není o známkách. Tam jako i pětky mohou být, ale předpokládám, že škola by měla učit člověk v systému přijít včas, sedět třeba několik hodin na jednom místě, nebo respektovat autoritu, plnit úkoly v termínu, hlásit se o slovo, spolupracovat s kolektivem, zvládat věci, které ho třeba zrovna nebaví, protože když se nechá asi úplně všechno jenom tak jako ty otěže se tak jako uvolní, to asi taky není úplně dobře. Ono, historici i sociologové často připomínají, že moderní školství vznikalo hlavně v době průmyslové revoluce a že společnost potřebovala lidi, kteří budou umět základní dovednosti, ale zároveň dokážou fungovat podle pravidel. A škola tak kromě vzdělání připravovala děti i na budoucí pracovní život, to znamená na režim, povinnosti a určitou disciplínu. Je fakt, že děti některé současné tu disciplínu úplně mají po svém. Autorita, no to vůbec, co je debile. Úplně to slyším a omlouvám se za slovo, které tam sedlo jak.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Co v učebnicích nebylo? Ptám se asi po 50. dneska. Dobrý večer, pěknou noc, kdo nám volá?
3: Dobrý večer. Tady je Ani od Ostravy.
1: Ano, zdravím.
3: Já jsem nad tím už několikrát v životě přemýšlela i v dřívějších letech, že ve škole se neučí to základní pro život, jak se chovat v životě ke svým blížním, jako ke svým blízkým, ke svým přátelům, co znamenají dobré vlastnosti, jak se k ním dostanem, naučit ty lidi, co to jsou dobré vlastnosti, naučit to ty žáky, na různých příkladech, jak se mají k sobě chovat, aby se chovali opravdu slušně a mravně, jak se kdysi říkalo, což by měl být hlavní předmět ve škole. Dneska to vidíme, že žáci se navzájem zabíjejí. Rodiče na ně nemají čas, že? Od rana do večera v práci. Jsou rádi, že mají děcka mobily. A druhá stejná věc platí i pro to příprava mladých lidí na manželství. Vůbec nikdy.
1: To je pravda.
3: Existují knížky, dneska nikdo nic nečte z takového. Vůbec mladí lidé skoro vůbec nečtou, neznám moc lidí mladých, kteří by měli vztah k četbě. A kde se to mají ti děcka, mladí lidé naučit, jak se mají navzájem chovat k sobě, muž a žena, anebo člověk k člověku. To by mělo ve škole být. A na to jsem přišla už dávno.
1: Taky.
3: A teďka ty výsledky, polovička populace rozvedena.
1: Ale to bylo vždycky, to zase nepřeháníte, to bylo skoro vždycky, půlka vlastně páru se rozvádí.
3: Já říkám, že to jsou moje názory.
1: Jo, to samozřejmě.
3: To znamená to, kdysi jako ještě za první republiky samozřejmě to nebylo, že?
1: No. To nevím, nezjišťoval jsem, ale každopádně je pravda, že asi v nějaké výchově vzájemné, společenské, to by asi jako stálo za zvážení a hlavně vypracování, protože třeba moje spolužečka Bartošová úplně to nevzala za jako správný konec, vzala kružítko, bodla mě do ruky, málem jsem vykrvácel, to byl její projev lásky, takže tudy cesta nevede, jenom abych to odlehčil, ale každopádně je pravda, že ta lidskost tam asi chybí, no. Komunikace, ten čas, to jste připomněla, tu jsem zmiňoval, čas, rodiče nemají čas, no a když náhodou třeba by si ty děti mohly vzít jejich rodiče, to znamená babička s dědečkem, taky nemají čas, protože ty chodí ještě do práce, protože nejsou v důchodu třeba. Takže...
3: Dobře, to je jiné téma, já jsem jasně. To chtěla opravdu soustředit na to, že ve škole... Kromě těch předmětů, které jsem měla ráda, chodila jsem ráda do školy, ale mělo by se tam naučit chovat se mezi lidma člověk k člověku. Naučit se, které jsou dobré vlastnosti, které jsou špatné, a dávat příklady.
1: Ano.
3: Na to, a i to též potom mladí lidé, protože ti mamanci a tak dále chvilku pomáhají, potom mají, že jenom ten veget a...
1: Mami, dej mi.
3: Takový předmět, nebo takové předměty by škola měla mít.
1: Já si to píšu. Píšu si to tady k Aničce. Já vás zdravím do Ostravy, děkuju a dobrou noc.
3: Dobrou noc.

0: Zavolej za měsíc, no tak to ne, to nepočkáme, to dneska zavolat ještě teď, co v učebnicích nebylo. Téma dnešního nočního vysílání, linky z Prahy s Honzou, s Petrem, to taky přišel ve čtvrtek dotaz, kdy bude noční linka s Honzou Macounem a Petrem Kubalou. Jo, až začne mluvit Petr Kubala a nejenom mačkat, tak se posuneme do další fáze vysílání. Tak pojďme dál. Haló, Honza, kdo je tam?
1: Dobře.
0: Ano, vypnout rádio, vypnout, tak,
1: já
0: hotovo.
1: Přechytla jsem se.
0: To je dobře.
1: Tady posluchačka z Brna.
0: Ano, zdravím vás.
1: No, já vás taky moc všechny zdravím. Já, když jsem začala chodit do školy, to už je strašně, strašně dlouho, ještě jsem psala na tabulku s kamínkem. No a
0: to je
1: my jsme se ve třetí třídě, už jsme se začali učit pletení, háčkování, vyšívání, šití a vaření.
0: Ano.
1: A chlapci měli dílny.
0: Ano, to je pravda, to a se tak dělávalo.
1: Jako, jak se řekne, výchova společenského chování, to jsme se taky učili. Kdo má vstoupit první do restaurace, jestli žena nebo muž, jak má se jít po schodech nahoru, kdo má první pozdravit, jestli žena nebo muž. Už si to všechno do detailu nepamatuju. Akorát ještě mě utkvěla v hlavě jedna taková kauzule, jak si rozdělit, jako když už je člověk jako starší a vydělává peníze, jak se mají rozdělit peníze.
0: No a to by mě zajímalo.
1: A paní učitelka nám vždycky říkala, na tři díly.
0: Ano.
1: Jeden díl, jako první díl je dluh, to se splácí. Druhá ta třetina, z toho ten dotyčný žije. A třetí část je vlastně jako půjčka pro děti. Napřed jsem to dlouho jsem to nemohla pochopit, ale pak mě to konečně došlo, že je to vlastně tak, že těm rodičům se taky musí zaplatit za tu naši výchovu.
0: Jo, asi
1: ale
0: na to něco
1: ale ona to, paní učitelka, tak pěkně vždycky řekla, ale myslím si, že takový to chování těch dětí, jestli má pozdravit nebo nepozdravit, tak to by mělo být jako, to záleží. Já vždycky říkám, to je obraz rodičů, no, jak vychovají
0: to dítě. Tak, to je pravda, to je pravda.
1: Odraz, to má mě všechno, co by po těch učitelích ještě chtěli.
0: No tak teď
1: já
0: hlídají.
1: Myslím,
0: teď
1: je
0: hlídají.
1: Teda pravda, že některé věci se tam učit nemusí, ale jako na přípravu do té dnešní doby, jako toho mají ti učitelí tak dost, a ještě aby měli vychovávat některé zpratky vyloženě.
0: No klidně to řekněte ještě ostřeji.
1: Já mám snachu, která učí na škole, a tak mě to kolikrát teda, jsou tam ty jako, no jak se to řekne, ti nepřizpůsobiví, takže toho má plný zuby, říká, je to někdy katastrofa.
0: Takže spíš jak hlídačka.
1: Takže nevím, co by na ty učitele ještě chtěli navalit.
0: Já vám taky děkuju, samozřejmě, no, je to pravda, to, co jste říkala.
1: Jenomže, když se tak zamyslím, jak mají ty rodiče dnešní učit děti a vysvětlovat jim něco, když oni sami vychovaní nejsou.
0: Ale to je taky docela dost subjektivní pocit. Jo?
1: Je dost jako jede maminka s kočárkem a v ruce telefon a dítě to si ani nevšimne. Malej spadne flaška na zem, ona na ňu klidně šlápne a přejde, ani ju nezvedne. Takže vlastně oni už ani ty rodiče tu výchovu nemají takovou, jak by měli mít.
0: Děkuju. No. Děkuju vám moc, ať se vám daří.
1: Já vás moc zdravím.
0: Já vás taky.
1: Hodně zdravíčka přeju.
0: Děkuji vám taky, nashledanou. Já ještě doplním, jak paní posluchačka zmiňovala vlastně, je to o přístupu, samozřejmě kooperace, už zmiňoval jsem to xkrát v noční lince, ale rád připomenu. Myslím si, že všechno v rámci budoucnosti vlastních dětí by měl řešit trojlístek škola, žák, rodič. Škola, žák, rodič. Když se to někde zadrhne, tak je to na PRD. To si řekněme na rovinu, protože v současné době to úplně tak jako nefunguje, protože pak přijde rodič a už hubuje paní učitelce, jo? A to nebývalo. Dřív to bývalo o tom, že rodič přišel do školy na pozvání, anebo rodič se dotazoval, zavolal do školy a radil se. Radil se, co má dělat, nebo jak budou vzájemně postupovat, aby byli důslední a jednotní, a tím se dostáváme k tomu, že nedůslednost je taky jeden z velkých problémů, protože když jeden pustí a druhý ne, no tak jak si to dítě to má tak jako do toho života vzít, že? Bude vždycky za tím, kdo pustí a kdo je oblomný, ale trvat na něčem a do důsledku vytrvat, to už je taky jako velká škola. A poslední věc, moc se mi líbí a vlastně s tím i souhlasím, byť to nemám rád. Na dluhy. Jak paní posluchačka říkala, že učitel zaumíme žáky tím, že si do dneška pamatuje takovou věc odstupem času. Souhlasím, část peněz vydělaných by měla jít na dluhy. Četl jsem a souhlasím s tím, že potřebuješ-li na něco ušetřit peníze a neumíš to, musíš si vzít půjčku. Na všech půjčkách vlastně stejně stojí celý ekonomický, celý svět. Kdyby všichni totiž žili v přebytku a jenom v blahobytu, našlo by se asi něco jiného. Koukám do dalších příspěvků, které jste odeslali. Mám tady třeba Michala. Řemeslná dílna. Ne každý žák má tátu s modrým límečkem, jiní jsou prý i tací, co neumějí vyměnit žárovku. Výchova k vlastenectví, ale taková, která by předala zdravý a pevný vztah k rodné zemi. Někde na východě vlastenectví v žáru.

nápad bezpečné investice, ale to, že se finanční vzdělanost na školách nepředává, je v jistém ohledu vlastně dobře. Kdo by potom pletl housky, když by lidé znali to skutečné tajemství peněz a ve 40 letech se stávali finančně nezávislými? Nicméně i s tou nejlepší finanční výchovou na školách však houskopletači vždy budou, protože roli nehraje jenom vzdělání, ale také osobnost. Myslím, že školní vzdělanost a životní zkušenost jsou dvě zcela odlišné disciplíny. Kéž je škola jenom takovým turistickým průvodcem v zemi zvané život, ne vedoucím budoucích zaměstnanců státního soukolí.

Posloucháte Český rozhlas, posloucháte Noční linku, co v učebnicích nebylo a mělo být, nebo mělo by být, co by se tam mělo vepsat, čeho máme dnes málo, co neumíme, nebo vlastně nás to ani nenapadá, že by v těch učebnicích mohlo být, ale přitom to bylo tak praktické a vlastně to nemusí být praktické. Může to být i nějaký nový rozměr, těžko se to popisuje, ale vy mi to třeba řeknete. Popíšete líp, budu za to rád. Kdo se o to pokusí?

0: kusí. Tady Honza, kdo nám volá?
1: Dobrý večer, všechny vás zdravím.
0: Ano, jenom poprosím, představte. Ano, Jano, všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, lásky a hodně svěžesti a tak.
1: Děkuji. Moc se mi líbí váš program a chci říct, že všecko, co se naučíme pro život, se naučíme už v mateřské školce. A mám proto důkaz. Ano. Například na Zbraslavi jsem potkala mateřskou školku a paní učitelka, děti pozdravte, a všechny děti zdravili.
0: No a to je ale o přístupu, o tom, jak taky může být blbý učitel. To si řekněme na rovinu.
1: No jenom jsem to chtěla říct. Jo, jako
0: naprosto.
1: Zábavně, že?
0: Souhlasím. Pozdravit všechno, vměstnat do hlavy, jak to má být, co je. No totiž, když ten pozdrav nepřijde, když už jsme teda u toho pozdravu, tak je vlastně, to je divné, vlastně něco tomu chybí, že jo?
1: Ano.
0: To si člověk to všimne hned.
1: Ano.
0: Takže komunikaci. Píšu si a zdravení. Tak vám děkuju.
1: Já děkuji moc.
0: A zdravím, dobrou noc.
1: Dobrou.
0: Můžete volat i dál, samozřejmě, to je fajn. Dáme ještě jeden telefon, anebo tady vidím taky další příspěvky. Pavel napsal krásný večer, víte, já si myslím, že tam byly takové ty věci, jako kolik 1+1 je, nad čím udělat háček a nad čím čárku a kdy upálili Jana Husa a podobné věci, které sice jsou důležité znát, aby člověk uměl číst, psát a počítat, ale myslím si, že aspoň za nás se nikde nezmiňoval o výrazech jako inkaso, hypotéka, exekuce, trestný čin, masox, zemský lístek a podobně. Čili věci, se kterými se člověk setká a bude bojovat v následujícím životě po ukončení školy nebo škol. Člověk se naučí třeba počítat, takže tam má nějaké zlomkové čárky, nějaké děleno XY a na druhou. To všechno se naučí a nakonec třeba v reálném životě vůbec nepoužije, ale spíš pak vejde do života, kde se setká právě s pojmy, jako je hrubá mzda, inkaso a prostě tyto věci, o kterých se na základních školách nevyučuje, ale za mě si myslím, že by mělo, protože to jsou věci, se kterými se člověk setká a které bude muset znát a vědět a k čemu jsou a proč jsou a co člověk musí udělat pro to, aby bylo všechno v pořádku. Dobrou noc přeje Pavel, dobrou Pavle, děkuju. No je to fakt, takovej ten základ jako inkaso, co to je sipo, že? No ale zase víme, co je, nebo aspoň teda jsem se naučil v současné době, co je třeba QR platba, ale to už zase nechce slyšet určitě ani současná, ani budoucí, ani předchozí ministryně financí, protože většinou to úplně nezavání odvodem daní, že platba rovnou na účet. Každopádně, co byste se měli naučit už v mládí a knihy to nenabídly? Kdo nám volá? Haló, haló.
2: Haló, haló, tady ano. Je Jiřina z Mimoně.
0: Zdravím vás. Jiřino, povídejte, co nás jako má naučit mládí už?
2: Čistotě.
0: No, a jo, to by čistotě, mě nenapadlo.
2: Protože když jdete po městě a vidíte tam plno vajgu, cigaret, plno papíru, co lidi odhazujou. Já jsem totiž potkala v pátek jednu paní, která okolo městského úřadu sbírala ty vajgly, víte, ona tam uklízí. Ona povedala, teď je to tady hrozný, to se nedá vůbec dělat. No a na druhé straně pán prostě dokouřil a odhodil to. A přitom tam je plno košů. Že by lidi to mohli házet do košu. Ne, oni to hodí vedle koše.
0: No, to jsou takové, takové věci, které si člověk ani neuvědomí a udělá je, že? Ale to no. Je, tam chybí ten základ, naučit se to.
2: No a je to asi 30 let, nebo nevím to. Máme tady kino, kde staví autobus.
0: Mm-hmm.
2: A bylo to na konci školního roku a vedle bylo vedle byl takový krámek. A tam si mladí šli koupit zmrzlinu. Než přijede ten autobus, že jo, končili dřív a to. A já jsem šla z města a všechny papírky z toho, z těch nanuků byly na zemi. A přitom na každé straně je koš.
0: Tak to jsou prasata v tom případě.
2: A já jsem jim říkala, doma to taky děláte? To házíš po zemi, vy nemáte doma koše? No oni mě odstoupili a povídají, babo, co se ti nelíbí? A já říkám, ten bordel tady. Jenže teď, už tam jsou kamery, tak už by to...
0: Mohlo pomoci třeba nějak.
2: Mohlo pomoci, no. A moje dcera se s vnučkou odstěhovali do Německa a tam to opravdu už ve školce učejí, že všechno patří do koše, všechno... No prostě, jak mají přicházet silnice, všechno je tam učejí, jo. Takže oni už jdou ze školky takhle vytvěčený.
0: Šli jsme
2: do lesa a tam u stavidla byl hozený pytel s odpadkama a přitom tam byla asi 5 metrů dál popelnice. No jí to nešlo do hlavy, malí holci 4letý, jak to, že to nemůžou dát do té popelnice?
0: To je daleko. Třeba přijde odpověď. No, jo. No. Ale je fakt, že to si teďka uvědomuji, i jsem viděl teď nějakou reportáž v televizi, že v nějaké škole, ale spíš si myslím, že to byla školka, že tam děti učí třídit odpad. Jo, že to, že vlastně hned tam ty papírky z těch svačin, všechno. A mně to vlastně přišlo tak milý, protože to, co nás třeba v rámci třídění odpadu učili vlastně představitelé samospráv, jako co máme jako třídit, co můžeme třídit. Za nás, za mládí, byla jenom oranžová popelnice na sklo a pak se teprve přidali na papír a dneska těch popelnic máte X. A velmi mě rozčiluje jedna věc, že vlastně nás naučili, co patří kam nějak a teď to změnili vlastně ten systém, že my v tom udělali guláš, že poznám jenom bezpečně papíry, jenom papír. Jo, ale to jenom tak na okraj, že vlastně se změnilo něco, co do vás vštěpují třeba 20 let a najednou je to jinak a už tápete. Takže neměnit za
2: je
0: té věci.
2: Papír je modrej, no. Na plasty jsou žlutý, že jo?
0: Ano, ale víte, že do těch plastů patří ještě další věci a nejenom plasty. No a tím už právě zamotávají hlavy těm lidem, protože vlastně to může být i jinak. No. Ale jo, máte pravdu, čistota. Stačí se podívat hlavou dolů, ne do mobilu, ale na zem a vidíte odpadky, vajgly a žvíkačky.
2: Když půjdete do lesa, jaký je tam bordel?
0: Za papírkován.
2: Když si vezmou svačinu do lesa, jo, tam se nikdy nesvačejí, tak ať si to strčejí zpátky do batohu. Mm-hmm. To už unesou, to už nebude, ten papír není tak těžký, že jo, nebo ta prázdná flaška. Ať si to vezmou domů. Já jsem říkala, ty zvířátka by se měly sjednotit, pozbírat to a naházet jim to do oken.
0: Děkuju i vám. Ať se vám daří a díky za telefon. Naschledanou.
2: Vám taky. Naschledanou a dobrou noc.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ano, jeden z posledních telefonátů pro dnešní vysílání, nebo možná poslední, po písničce má 2 minuty, tak předpokládám, že ještě něco stihneme. Co v učebnicích nebylo a mělo by být, tak čistotu tam už teď taky mám. Ale je fakt, já jsem tuhle zrovna se zamýšlel ne nad psími exkrementy na chodníku, ale nad počtem žvíkaček. Sešlapaných, seschlých a snad pomalu i nesundatelných, rozhodně ne, tak jen tak špatlý. Ale prý na to existuje nějaký stroj, no ale zase pořizovat něco, co lidé dělat nemusí. Odhazovat vajgly, žvíkačky, jen tak, bezprizorně. Prosím vás, nedělejte odhazování žvíkaček ani v kulturních institucích. Ze své praxe velmi dobře vím, že z 360 židlí do sálu kulturního domu se dá taky sezbírat kýbl a půl žvíkaček za sezónu. No a teď si to představte.

0: svými režisérskými pokyny tady mistra zvuku jsem teda natolik teď zmátl, až mu upadla sluchátka. To domluvíme, už žádná písnička nebude, koukám na hodiny a máme ještě 10-11 minut, takže teď zběsile tady ťuká, všechno vrací, co jsem zadal smazat. Tady jsme smazali všechny písničky a ještě jedna bude. Každopádně, co v učebnicích nebylo, poslední možnost dovolat se. Jestli slyšíte nějaké, prosím vás, rány a nějaké zvuky, tak to není o tom, že by nějak chrčel nějaký strojek z těla tady mistra zvuku Petra Kubaly, ale omladina se rozhodla, že bude tourovat svoje půjčená auta nebo auta leasingových společností, to se nemohli vydělat přece. Já vždycky, když vidím nějakého krasomila 20-letého, který má nejnovější bávo, tak si říkám, jo, chlapče, kde jsi na to vzal? Ne, že by mě to jako nějak mělo zajímat, ale. Halo, Honza u telefonu, kdo volá? Kdo je na druhé straně?
1: Dobrý večer.
0: Ano, i vám.
1: Já vypnu rádio.
0: Ano, vypínejte.
1: Dobrý večer, tady Iveta.
0: Zdravím, Iveto, povězte.
1: Olomouce.
0: Zdravím vás, povězte.
1: Já chci říct, mi se hrozně líbil ten příspěvek té paní. O té lidskosti, to je
0: ano,
1: pravda.
0: Ano, mě taky.
1: Toto se mně líbilo, jak ta paní mluvila o tom svém dětství, jak vstala na tu tabulku tím kamínkem.
0: Ano.
1: To byl taky dobrý příspěvek. Potom se mně líbilo o těch žvikačkách, já to nesnáším.
0: Já úplně teror.
1: Já to nesnáším, protože já jsem šla se svým pejskem jednou. Mu se ta žvíkačka přilepila na capku, já jsem to nemohla sundat. Já jsem mu to různě zeškrabávala, odstřihávala ty chloupky, no to bylo hrozný. Takže ty žvíkačky to nenávidím.
0: Mm-hmm.
1: Potom chci říct, se mně líbilo ta paní, jak říkala, jak ty děti zdravili v té školce, jo? Co se naučíš v té školce, to je pravda. To je jedna taková knížka, teď nevím toho spisovatele přesně, ale když čtu, on psal, to, co potřebuji k životu, jsem se naučil v mateřské škole. To je pravda. Co vložíte do dítěte do 6 let, tak to si nese celý život. A chci říct, ta škola, jo, oni mají ty učitelé osnovy a oni jako je musí plnit. Čili oni učí ty předměty a nejsou tam opravdu žádný předměty k praktickému životu. Co třeba dělat, když, jak tam ti lidé mluvili, o těch penězích a tak.
0: Mm-hmm.
1: Co dělat, když se stane, co dělat partnerské vztahy, že jak se chovat k sobě. A nebo chci říct, nemluví se tam, nebo dřív se nemluvilo, já už jsem v důchodu, o šikaně, jo. Já jsem byla malá asi ve 3. třídě, já to zrychlím, a mě každý den čekávali 3 holky ze třídy, z mojí třídy, jsme byli asi ve 2., 3. třídě, a oni každý den na mě čekali tam, já nevím, 100 metrů od mýho baráku, oni tam bydleli taky někde poblíž. Oni byli kámošky, takový zlý holky 3 a oni vždycky, máš nějaké peníze? A mě babička dávala nějaký korunky, jo, tenkrát já nevím, korunku 2. Tak ty peníze mě vzali, máš nějaké jídlo, svačinu mě vzali, když jsem měla. Prostě vždycky mě obrali o všechno možný. Já jsem byla sama, svačka menší, oni byli taky velký holky. A já dnes na to myslím pořád, ale já jsem neměla strach, já jsem vždycky šla, věděla jsem, že tam někde číhají. Tak oni mě zastavili a to bylo denně, a já to zkrátím, já jsem se bála to říct doma, já jsem se bála to říct ve škole, já jsem to nikde neříkala a denně jsem toto snášela a já už jsem věděla, že někde tam vyskočil spoza rohu a to bylo denně, takže ta šikana, otázka té šikany, teď se to třeba aj tak někde řeší, to slyším v těch školách, ale dřív se o tom fakt nemluvilo. A potom ještě jsem chtěla říct, já jsem pracovala ve školičce a my jsme tam fakt děcka učili tu ekologii, třídit ty odpadky, ty popelnice, ty barvy, si vzpomínám, jak jsem jim to vysvětlovala, co do které patří. Měli jsme takový různý jako hry, s těma dětima, jo, já jsem s nima zpívala, tančila, všecko možná cvičila, plavali jsme.
0: Už vím, že nemůžu dělat.
1: A já jsem je učila k různým tím tématům hrama a to ve škole jsme neměli dřív, jo, a teď v té školice jsem je to učila všecko. No a co ještě chci říct,
0: Že se rozloučíme, to jste chtěla říct, protože já vám to musím vnuknout do hlavy. Aha, musíme jo, končit. Škoda. Musíme končit.
1: O těch penězích, ještě třeba téma, jak hospodařit s penězma, to je důležitý téma taky.
0: Znamenáme tak si. Znamenáme si, probereme. Jindy. Ano, děkuju
1: tak,
0: a dobrou noc.
1: Posluchače, pane Honziku, dobrou
0: taky
1: noc.
0: Taky dobrou noc, do dobrou. Olmíku. Dobrou noc. No, ale shodneme se asi na tom, že během těch 2 hodin dnešního povídání asi takové to základní dobrý den asi chybí nejvíc.

vámi vysílání Českého rozhlasu za 3,5 minuty, 1 hodina, nejvyšší čas se rozloučit, ustoupit, lehnout si, prospat se a zase si říct, třeba jsem někoho i tak nějak nakousl, že by to vlastně nebylo vůbec špatné, byť to třeba někdy musí být nucené. Hele, já jsem ještě dneska nic dobrého pro druhé neudělal. Zkuste to. Mělám to několik let, jeden dobrý skutek denně. Povinně. Víte, jak vám bude dobře, jak si... Třeba je to falešné nějaké to v hlavě myšlení potom, jakože a teď jsem někomu udělal. Zkuste to každý den a důsledně to vydržet. Je to fajn. Je to fajn. My se společně v další noční lince uslyšíme až v červnu a teď jsem zjistil podle rozpisu služeb, některé tím potěším, tak prosím vás, 14 dnů prvních v příštím měsíci, ještě beze mě, takže až 15. v pondělí při vysílání noční linky z Prahy z Karlínské budovy, možná, anebo z nějakého koutu Čech, pokud mě tam zavede pracovní rozhlasová povinnost. Každopádně s dalšími tématy se klidně obracejte na kolegy, anebo napište i mě, můžete soukromně jan.macoun@rozhlas.cz a nebo klasickou poštou. Mně přišel za minulý týden nejeden dopis, 3 dopisy. Klasickou poštou. Já to nejdřív očuchám. Se omlouvám. Já to vždycky očuchám a přemýšlím, jestli je to ještě se známkou olizovací. Chápete to? A to jsme v moderní době. Teď už se neolizuje, teď je tam samolepka. Takže děkuju za dopisy elektronické, ale i ty klasické, ty odesílejte klidně, uděláte tím radost. Čumkarta z nějakého výletu, pozdravu, z dovolené, tak klidně jsem s ní do noční linky. Vinohradská 12, Praha, noční linka, Macoun, to dojde. Děkuju vám. Vám přeji pěkné dny, další pořady budou následovat a samozřejmě i mý kolegové z noční linky. Tak ať se vám daří s úsměvem a ve zdraví zase příště.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Víte, co mají společného vitamin C, procházka přírodou a dobrý vtip? Všechny tři varianty vám zlepší náladu, ale jen ta poslední vás rozesměje a někdy i k slzám. Stejně jako osobnost, která nás dnes bude bavit, a tu vám představí Patrik Rozehnal. Tak jsem si to raději všechno sepsal. Ona žena se narodila 7. března 1959.
2: No co koukáš? Proč nepíšeš?
1: Ještě si potřebuji udělat pár poznámek.
2: Já na vás nebudu čekat.
1: Na mě nemůžete takhle rychle.
2: Co pochytáte, to pochytáte. Takže, kde jsme skončili? Teď nevím.
1: S datem vašeho narození.
2: Už to mám.
1: Rád bych slyšel něco o vašich rodičích.
2: Naši nejsou doma.
1: To nevadí. Bude to hlavně o Evě Holubové. Ale já si ještě musím přepnout na tu aplikaci se svými poznámkami. Tak vydržte.
2: Prosím tě, tak už nic neřeš, nepřepínej a hlavně po ničem nepátrej. Ty buď rád, že seš.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Eva Holubová, jméno, které ještě mnohokrát dnes uslyšíte, a její hlas ještě častěji.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Náš dnešní příběh se začíná 7. března roku 1959. Tehdy se v pražské Podolské nemocnici narodila Eva Holubová. Je tedy křtěná Vltavou. A do jaké rodiny přišla? Kým byli její rodiče?
2: Zemřeli už dávno, zemřeli rodiče docela brzo. Maminka byla mzdová účetní, tatínek byl nějaký úředník a v 68. No, úředník, abych tak budu upřímná, pracoval na obvodním výboru KSČ do 68. Uvěřil socialismu s lidskou tváří, napřed teda uvěřil socialismu vůbec po válce a pak nesouhlasil se vstupem vojsk a dělal v národním podniku Palk Belly seřizovače strojů. To mi bylo 10 let, když prozřel.
0: K tomuto tématu se vlastně Eva Holubová spolu s režisérem Janem Hřebejkem vrátila v jedné z bakalářských povídek, ve které si zahrála i po boku Bohumila Klepla a Miroslava Donutila, co by zarytého komunisty. Ta bakalářská povídka nesla název Dobrá zpráva. V televizi totiž dávali reportáž o tom, co se děje v tehdejším Rusku v 90. letech.
3: Žilo se vám dřív špatně, ale upřímně.
4: Upřímně? Vážně to chcete slyšet? Tak nám se žilo hrozně.
3: Tak já ti něco řeknu, hochu, jo? Ty jako učitel dějepisu na střední škole, já vím lecos, jo? Tak kolik ty bereš?
4: To s tím nesouvisí. Teď si nepřipadám jako idiot, víte? Ale já vám položím jednu prostou otázku. Jo, jednu jednoduchou otázku a zajímá mě váš názor. Co bylo tehdy lepší než dnes?
3: No a co je lepší dnes než tenkrát?
4: Já se ptal první, odpovězte mi.
3: Já jsem ti odpověděl otázku.
4: Neserte mě, člověče, teď se můžu sebrat a jít hranice ne hranice, a to je důležitý. A nemusím se s vámi bavit, a nebo se s vámi můžu bavit, a nemusím jít strach, co se se mnou stane. A můžu vám takhle klidně říct, abyste odešel z mého domu, víte? A o to tady jde, a to je důležitý.
3: Je hezky, člověče, tohle vidíš, to se mně líbí. Takhle on do mě a pěkně natvrdo a bez servítku, člověče, to je ono. Pojď sem, napijeme se, dáš, přijde ty skleničky a je to, to je ono. Ale když říkáš ty hranice, víš, zase říkáš ty hranice, uvědom si jednu věc. Na druhé straně, z jiného úhlu pohledu, nebyly ty hranice zase prospěšný, co? Neochraňovali oni nás náhodou? Nevytvářeli nám náš ochranný prostor, naši ekonomickou síť?
4: Takhle kravina mě v životě napadla, no? Pane Jeleček. No, ne, ne.
3: No vidíš to, Jardo. A teď Mirku. A teď druhou věc. Učíš pravdu? Ne, počkej, ty na mě díváš jako, učíš pravdu, jsi si jistý, že učíš pravdu? Jsi si jistý, že tu tvoji pravdu, kterou těm dětskám vtloukáš do hlav, někdo zase účelově nebo systémově nepřekrutuje? Jsi si jistý? To bych chtěl tvoji jistotu mít, chlapče.
4: Neříkejte mi, chlapče, vy jste cizí člověk a netykejte mi!
3: Hele, to se rozjel! Vy si panáka, ty vole!
4: Vy se teď zvednete a půjdete z mýho domu, ať nepoužiju fyzické síly, jo, prosím?
3: No tak, prosím, nech to, já ti řeknu ještě jednu věc, Marie. Tobě si žilo hůř, bylo plocho?
5: Jenom taková maličkost, pane Jeleček. Jestli pak víte, co je tohle?
3: No co já vím, no vata, ne?
5: Je to ženská menstruační vložka. Já jsem si ji tady schovala na památku. Takový jsme si za vašeho režimu v 87. roce museli šít sami, víte? Protože na krámě prostě nebyli. Mizeli. Dobrý, ne?
3: To mě neskoušej, Maruška. Květa je měla furt. Plnou bednu toho měla. Proč jsi nepřišla?
5: No Květa samozřejmě. Ale dneska je máme všechny a to je ten rozdíl. Tohle to je jenom taková drobnost, ale taky to se vším. Se vším.
3: Já nevím, jste divný lidi. S váma člověk těžko najde společnou řeč. Já nevím, kdybyste si sedli s člověkem ke stolu, usmířili se, dohodli se, a to vy ne. Vy furt se nímráte v té minulosti, vám to dělá dobře. Vy prahnete zřejmě po konfliktu. Že jo? Ty vole, viděl jsi to? No tak ne, dobře, no. Jestli ne, tak udělej kafičko. No, já si pustím zprávy.
0: Na gymnáziu koketovala Eva Holubová s divadlem. Působila třeba v divadle Sklep, kam ji přivedl spolužák David Vávra. Později pak vystupovala na divadelních poutích na Střeleckém ostrově. Po střední škole pracovala krátce v mateřské školce a taky v Jedličkově ústavu. Dalo by se říci, že právě do té druhé zmíněné instituce ji přivedla deprese, kterou tehdy měla. Měla pocit, že je zbytečná. Když jednou cestou od hrobu Boženy Němcové, kde rozjímala, co dál s životem, prošla kolem Jedličkova ústavu, všimla si inzerátu, že hledají sanitární pracovnici. A tak to vzala jako Boženinu odpověď. Stále ovšem snila o herecké dráze. Její tatínek ji ale zrazoval, jak kdysi prozradila i v našem rozhlasovém pořadu Tandem.
2: Tatínek, jak tak všichni říkají, tak mě to vždycky je směšný, že ochotničil, ale ono se opravdu dřív hodně ochotničilo, daleko víc než jakoby dneska. Takže opravdu k tomu divadlu měl lásku i aktivní, ale byl proti tomu, abych já byla herečka. Nepřišla se mu na to hezká. Já si myslím, že se bál, že neunesu tu porážku, tak mě na ní připravoval dopředu, čímž mi bral sebevědomí, ale já jsem si ho pak našla jinde. Já jsem velmi záhy pocítila, už asi někdy v družině jsme začali hrát s mým kamarádem Jardou Richtrem pro ostatní divadlo. A já jsem pocítila, že mi to jde, že není pro mě problém se vžít do toho druhýho a není problém ho přirozeně jakoby napodobit a že to ty ostatní baví. To najednou jako vám jde samo v tu chvíli, ale vedle toho, když třeba chcete tančit nebo zpívat, tak zjistíte, že se nadřete a že vám to nejde. Takže já jsem věděla, že nějaký talent tady k tomu je, že musím si vybudovat psychický předpoklady a najít nějaký znak.

0: ukázka nás přenesla až do roku 1981, do krátkometrážního snímku Tomáše Vorla, nazvaného To můj Láďa. Zachycoval několikaminutový vnitřní monolog v těle Evy Holubové, která se vrací z nákupu a zamilovaně přemýšlí nad svým mužem, Láďou. Možná už tohle utvrdilo Evu Holubovou, že by tou herečkou skutečně mohla být.
1: Ze začátku to bylo proto, že jsem nevěděla, čím bych byla. A vždycky, když jsem byla třeba na venkově, tak jsem chtěla být dojíčkou, pak jsem začala chodit do školy učitelkou, popelářem a tohle všechno. A měla jsem pocit, že ta herečka tohle všechno může hrát, takže může být vším. No, což je blbost, že jo? A pak v pubertě jsem chtěla být herečkou pořád a k tomu ještě hodně slavnou, protože jsem se začala bát smrti a myslela jsem si, že aspoň tady někde zůstane to moje jméno.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: O touze hrát nám zpívala Helena Vondráčková. O stejné touze, jakou měla už kdysi zemitě vtipná a úžasná herečka Eva Holubová, které se dnes věnujeme v pořadu, který jste si tolik oblíbili.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Vraťme se ještě do jejich školních let, do doby, kdy navštěvovala gymnázium. Na to zavzpomínala i s Halinou Pavlovskou v jejich banánových rybičkách na obrazovkách České televize.

0: Evo, zapůsobila ty jsi někdy na nějakým svým nesmrtelným činem na nějaké spolužáky?
1: No, myslím si, že byli docela rádi, když jsme brali blanokřídlí a já jsem přinesla do hodiny přírodopisu krajtu. Já jsem měla kamaráda hadaře, měla jsem být volaná a to už by byl asi třetí reparát, protože jsem nebyla připravená a byly povolený pouze dva. Maminku by to velmi ranilo, kdybych tento ústav nedokončila, tak jsem říkala, Karle, musíš mi nějak pomoct. On říkal, to je jednoduchý, vemem krajtu. Tak jsem jí měla. Já jsem musela sedět v první řadě potom už, jo? Hned asi od druhého pololetí prvního ročníku. V tom pytli. Paní učitelka Mojžíšová říkala, dej si ty krámy někam dolů. A jsem říkala, tam mám pro vás překvapení. A teď jsem se těšila, že zešílí. A zadu seděl majitel krajty Karel Fortin, že jo? No a já teda vytáhla to hada. Já se hadu nebojím. A nebojím, kdybych se bála, tak tu chvíli, kdyby mě měl uškrtit, tak prostě. A ta Mojžíšová jim říkala, no a co mi o ní povíš? A já jsem říkala, tuším, že má kloaku. Tu chvíli mě ta krajta počůrala, že jo? No a do toho vyšel ten Karel Fortin a udělal velkou přednášku o tom a prostě hodina proběhla bezvadně. Já jsem teda potom s tou krajtou chodila celý dopoledne po tom gymplu. To mě hrozně bavilo. A potkali jsme paní profesorku latiny, která blbě viděla, takhle kouká a říká, co to máš, Holubová? A já jsem říkala, krajtičku. A ta úplně začala řvát, zešílela. Zaběhla do kabinetu dějepisu a latiny a zamkla. A profesor Moravec jí říkal, co blbneš, Hano? A on říká, Holubová chodí s krajtou po gymnáziu. A on si myslel, že se zbláznila.
2: V roce 1981 se Eva Holubová vydala na seriózní hereckou dráhu. Na třetí pokus se dostala na Damu a postupně začaly přicházet i herecké příležitosti ve filmu. Namátkou si zahrála třeba v Pražské pětce, v Času sluhů nebo v Kouři a v 90. letech pak přišly divácky úspěšné snímky jako třeba Knoflíkáři.
3: Prosím tě, tohleto ty neřeš.
4: To teda budu řešit.
3: A nechoď pořád za mnou.
4: S tebou mluvím, tak za tebou přece musím chodit.
3: Tak za mnou nechoď.
4: Když s tebou mluvím, tak musím.
3: Hele, víš co, běž si sednout a dívej se. Dívej se na chlapy, který něco dokázali. Ty jsi v životě nic neudělal.
4: Já jsem taky udělal. A? Kluka jsem vychoval. Já přece nemůžu být tak blbej, tak mě furt tvrdíš, když mám tak chytrýho kluka. A Petr je chytrý. On není blbej, to já poznám.
3: Ty tak něco poznáš.
4: Já fakt poznám, že není blbej a on není blbej.
3: Petr je chytrej.
4: Víš, že jo?
3: No, je chytrej, protože není po tobě, víš? Protože není po tobě blbej, tak je chytrej.
4: To je jako po tobě, jo?
3: No tak po tobě rozhodně není.
4: Počkej, jak to, že po mně není?
3: No, není, no.
4: To je jako po Frantovi Brabcovi, jo?
3: Hleď, tak já ti teda něco řeknu. Já jsem ti byla věrná.
4: Byla?
3: Byla, ale to není vůbec důležitý. I kdybych nebyla...
4: Ne, počkej, to
3: prosím
4: pro mě to...
3: Prosím tě, to neřeš, to není důležitý.
4: Pro mě to je důležitý.
3: Kdybych nebyla, tak by se mi nikdo nemohl divit, protože ukaž mi ženskou, která by chtěla mít blbý děti, takovou mi ukaž. Neznám takovou, kromě tvý mámy.
4: Hele, teda teď mě trošku vytočila. Teď mě teda trošku vytočila. Prosím tě, moji mámu nech na pokoji, jo?
3: Já, kdybych ti byla nevěrná, tak to je služba celému lidstvu a možná všem těm civilizacím, protože jeden blbec je až. Ty jsi v životě nikdy nic nedokázal, nic pořádného si neudělal a nikam si mě nevzal. Ty jsi obyčejný chudák, který ho vyhodili i od dráhy, prosím tě, tak už nic neřeš, nepřepínej a hlavně po ničem nepátrej. Ty buď rád, že seš.
2: Film režiséra a scénáristy Petra Zelenky Knoflíkáři z roku 1997 byl původně určen do pořadu Česká soda. Měly to být povídky, které se tam měly odehrát. Nápad udělat z toho film dal Petru Zelenkovi Čestmír Kopecký, producent České televize. A všechno spojil rolí taxikáře. Eva Holubová tu svou roli má moc ráda. prý je tak dobrá, že někdy zapomíná, že v ní hraje a směje se té situaci vždycky, když to vidí v televizi. Byla prý tak dobře napsaná, že ji stačilo pouze pochopit a uchopit. A vyšlo to skvěle.
1: Nech to tam, co to děláš, člověče, co si to dovoluješ, neživíš, tak nepřepínej, já to mám rozkoukaný, vrať mi to tam.
4: Já si jenom mrknu, co dávaj na jedničce.
1: Ale ty můžeš být rád, že se můžeš dívat, co dávají na dvojce, dej to tam zpátky.
4: Ježiši.
1: No, mi to uteklo.
4: To je blbec. Mě tam mohli dát z fleku.
1: Proč by tě tam dávali, prosím tě, co ty umíš?
4: Náhodou, jednu věc umím, víš?
1: Jo, já jsem zapomněla prskat na lokomotivovi. No, to je pro nás hrozně důležitý.
4: Prosím tě, tak mě ukaž někoho. Ukaž mi někoho, kdo si lehne mezi koleje. Jo. A trefí plivancem lokomotivu přímo na osmičku.
1: No.
4: V takový rychlosti. V takový rychlosti.
1: Honí mi z obrazu.
4: To mi ho teda ukaž. To by ani ten tvůj Franta Brabec nezvládl.
1: No a proč by to dělal, prosím tě?
4: Protože by to nezvládl. To umím jenom já.
1: Franta Brabec náhodou umí jiný věci. Ten není tak blbej, že musí cintat po lokomotivách.
4: Počkej, počkej. A co umí Franta Brabec?
1: To neřeš. To není důležitý.
4: Hele, to, co to neřeš? Co zvládne Franta Brabec?
1: Potom nepátrej. Důležitý...
4: Hele, nezamluvej to.
1: Není to,
4: nezamluvej
1: co umí
4: to,
1: Franta
4: co?
1: Brabec. Důležitý je, co umíš ty a ty neumíš vůbec nic, rozumíš?
4: No, ne, tak hele, hele, nezamluvej to. Co umí Franta Brabec?
1: Budu zamluvat, co budu chtít. Franta Brabec náhodou umí moc věcí. A ty neumíš vůbec nic, proto musíš plivat na lokomotivě, rozumíš?
4: Víš, proč to dělám?
1: No, protože jsi blbej, ti to říkám.
4: Já to dělám, protože mě furt opakuje, že jsem blbej. Tak jdu a musím se uklidnit. A dělám už to tak dlouho, že jsem v tom možná nejlepší na světě, víš? Možná nejlepší na světě. Co možná? Já jsem v tom nejlepší na světě. Proto bych si zasloužil, aby moje sperma taky letělo na měsíc.
1: Na měsíc, jo?
4: Jo.
1: To je výborný, na měsíc.
4: Jo.
1: Kdo by ho tam asi převzal, můžeš mi říct?
4: Prosím tě, tohle to neřeš, jo? Tohle neřeš. Seď, dívej se a tohle neřeš. To si vyřeším sám. Víš, já jsem v tom nejlepší na světě. Tak neřeš. Mě ukaž někoho. Tohle to neřeš a ukaž mi někoho, kdo se trefí plivance na osmičku. Bych chtěl vidět, jestli někoho, koho ho najdeš. A tohle to neřeš, jo? To je moje věc, to si vyřeším sám. Seď. Neřeš.
2: Eva Holubová se ani nikdy nezabývala tím, jak vypadá. Prý to zařídila matka příroda. Už v mládí vypadala jako matka svých spolužaček a to se jí drží v podstatě dodnes. Jinak, jak sama o sobě říká, je obyčejně pracovitá i obyčejně líná. A umí zahálet. A ani to nebere jako zahálení. Prostě si pouští filmy, ráda si čte, medituje, žvaní, klábosí se členy své rodiny a užívá si života. Povídala si na tohle téma i s Karlem Šípem v jeho Všechny párty. V režii Viktora Polesného.
5: Řeknu ti to na rovinu. Ty, když jsi měla kolem třicítky, tak si hrála urousaný padesátnice a teďka naopak hraješ takový ty neukojitelný samice.
1: Pravdu,
5: jak si to vysvětluješ? Tu
1: já
5: změnu
1: to
5: toho repertoáru.
1: Takhle.
5: No.
1: Já už od 15 vypadám na 45. Podívejte se, já když jsem měla s Jitkou Asterovou, která je stejně stará jako já, tak jsme jeli na natáčení Dušana Hanáka na kostýmové zkoušky.
5: No.
1: A ožrali jsme se, tak jsme u toho tvýho tématu taky konečně. Ožrali jsme se cestou ve vlaku.
5: Ano.
1: Snad i ze strojvůdce. Asterka, jak tohle, to já nevím, to je jenom nějaký automat a tohle. A jenom tam byli všichni ty ajzvoňáci, všichni ty a jenom říkali, to je blbý, že jsi vzala sebou mámu. A já to zachránila, jo. Druhá, jo, příhoda. Děti jsem měla sice později, bylo mi 34, no ale tak jako dobrý. Jdu pro ně do školky, že jo. A teďkon prostě tam přijdu a Karolinka ke mně běží a říká, mami, že nejsi naše babička. A já říkám, to víš, že ne, když jsem tě měla bříšku a takový. A teďkon Kája jde k té holčičce a říká, tak vidíš, že to je moje máma. A ta holčička mrchá říká, ale moje maminka je mladá. A já jsem nevěděla, co mám říct a říkala jsem, ale já jsem za to chytrá hodně. Tu chvíli jsem ale sundala kabát. A měla jsem pod ním noční košili, kterou jsem si nestačila sundat, jo, protože šli po o. A třetí bylo, to bylo úplně hrozný, jsem šla, už jsem měla snad natočený pelíšky, pupendo a tohleto a jdu se psem a teď prostě tam nějaká paní mě potká a říká, vás já od někaď znám.
0: A já říkám, no, nevím, ne, počkejte, od někač vás znám. A říkám, tak dělej, babo, já už... A říká, no, tak nic, rozcházíme se a ona na mě volá. Už vím, vám jsem nedávno vyměřovala důchod. Takže. Jde o tohle. Vy už jste si na tenhle ten ksicht zvykli, jo. Já když jsem byla na Damu, jsem seděla, přišla Chýlková do stejného ročníku, tak si myslela, že jsem dálkařka. Vy už jste si na ten ksich zvykli. Jde to hodně o zvyk. Fakt jde o zvyk vždycky. No a oni ty krasotinky vedle mě stárnou, že jo? To vidíte. A tohle prostě drží, jo? Tohle prostě drží. S tímhletím já půjdu i do té rakve, jo?
5: No ne, že drží, to se skromná, to se já mám dojít,
0: no to je právě, víš,
5: zlepšuje se to,
0: no zlepšuje se to.
5: Čili ty role jako začaly přicházet s tím, no tak předpokládám, že nějaký mastičky taky, ne, neříkám přímo skalpel.
0: Ne mastičky.
5: Mastičky ani
0: mastičky,
5: ty?
0: Mastičky ne, mám.
5: Nebo na noc takový to.
0: Víčka nový a tady nový. No dítě, já jsem tady měla...
5: Řízli tě?
0: No ale to už je dlouho.
5: Jo.
0: Už se to zase vytáhlo, ale to nebylo kvůli vytáhání, já to měla ještě horší. Já tam měla tukový váčky jak palec úplně. A když to, a tuk váže vodu. A my když jsme točili detaily, tak Varela říká, no to nejde. Ona to má úplně nateklý, to není možný, tak jí dejte let a tak. Hmm. No tak jsem si to dala, ale ani není to nic poznat, jo?
5: No ne, no naopak, no. Jako ne, že
0: já
5: poznat.
0: Já už tím takhle chodím 7 let a ještě prvé teď Karlovi, když je ten Silvestr, tak jsem to řekla, jo, ale jinak nikdo nic nepoznal.
5: Jinak Otovo. Myslíš, že to je taková indiskrétní jako věc, jako
0: mě
5: že by ženský neměli?
0: Jedno.
5: No proto jsi to řekla.
0: Mě to je úplně jedno. No. Šer je přešívaná, hale, a já když ji vidím nějakým film třeba s Mussolinem nebo něco takový, jaký miluju,
5: no.
0: Mě to je jedno. I když má někdo umělý zuby nebo co, jako Jaruška má hnusný zuby, ale fakt jsou její. No, tak na ně může být hrdá, no.
6: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: zachovat i vážnou tvář, což předvedla třeba ve filmu Requiem pro panenku. Ale nás teď čekají Hřebejkovy pelíšky. A filmové partnerství s Jaroslavem Duškem, který jako vánoční dárek dal těžítko.
1: Nádhera, viď? Nepřipadá ti to úplně magický?
2: Připadá.
1: Podívej.
2: Já miluju sklo. Já jsem se strašně přála těžítko.
1: Ale tohle to není jenom těžítko, Evi.
2: Co to je?
0: Jaké vzpomínky má na natáčení téhle legendární komedie samotná Eva Holubová?
3: První natáčecí den jsem měla tady se sestrou.
0: Tím má na mysli Simonu Stašovou.
3: My jsme obě jedináčkové, tak si od té doby říkáme ségra. Jo, a to bylo... To...
4: Ano, tady je můj starý, dodala Simča
3: a
4: pohledem na pana Donutila.
3: A to bylo v té koupelně. To bylo v té koupelně. Ale už jsem věděla, že na mě čekají jiné scény s Jardou Duškem. Ta milostná, já jsem v životě moc milostných scén nedostala. A Dušek, aby mě uklidnil, když jsem říkala, co to je těch pár teček, a Hřebejk říkal, no tak máš děti. Já jsem říkala, vím, kamaš, ale chcete zajít. A Dušek říkal, Hřebejk říkal, záleží, kam nás pustíš. A Dušek řekl, já půjdu na krajíček. A pak těsně předtím dodal, neboj se, mám kondom. Takže tam já, to, co tam říkám, to nebylo vůbec v textu.
1: Vem to do rukou a vnímej jenom tu energii, prosím tě. Evi, vem to do rukou, prosím tě. Kolenou tě, prosím, a vnímej tu energii. Tak, Evi. Tak a teď. Má ušnička. Jako třešnička. To je vzrušový, viď?
2: Já nevím. Mě nějak blbě.
5: Mami?
2: Ano? Zasni, zasni! Dělej zasni!
5: Soudruhu, učiteli, můžu se na něco zeptat?
1: Ano?
5: Hoří hovno.
3: Peťo!
1: Co říkal?
5: Jestli hoří hovno.
1: No, třeba velbloudí, ano. To je pravda.
3: To je pravda, ty nevíš, kolik je hodin?
5: Kolik je hodin?
3: Moc.
5: Říkali jsme si přece, že tatínky budeme vždycky vybírat spolu.
3: Peťo, mazej do postele, nebo ti ten mikroskop zabavím a dostaneš ho až na konci školního roku. Že bych říkal, jestli si chceme zopakovat text, já jsem říkala, prosím, nech mě bejdi někam. Byla jsem hrozně sprostá a to tiše a rychle a mě blbě, to je moje zpracování. No, pak to bylo s těma slovíčkama.
6: Dříve než přistoupíme k otázkám prospěchu, musím vás, ač nerada, upozornit na jednu velice nepříjemnou věc. Rozmohl se nám tady takový nešvar. Děti velice často používají sprostá slovíčka. Zejména pak jedno slovo. Je to slovíčko... Prca. Odkud to přišlo?
7: Od nás to nemají.
6: A to říkají všichni. Všichni.
7: Šepková taky.
6: To je hroza.
3: To bylo slovo, které jsem do té doby neřekla, přestože to je blbost, protože proč souložit je jakoby povolený a to druhý ne. Dušek mi to zase učil, říkal, že mám říkat mrcat, mrcat, prdat, prdat a pak to vyměnit. Ale to jsem taky nedokázala, tak jsem si vymyslela, že to napíšu. To mně přišlo lepší, potrhnu. A Honza Hřebejk říkal, výborně, napíšeš, potrhneš a řekneš.
5: Není to ono, co?
8: Je to dobré.
5: Ta omáčka.
8: Je to vynikající. Ostatně, já s tím všechno. Kriminál mě naučil. To si vůbec nedovedete. Ale je to vynikající, vynikající.
6: No, opravdu je to výborný. Víš, Peťo, řekni něco.
5: Ty knedlíky připomínají

0: Vajíčka karet je obrovská.
1: Koho?
2: Mořské želvy.
3: Spolupráci s Janem Hřebejkem si užívala Eva Holubová mnohokrát. Třeba i následně u dalšího filmového hitu nazvaného Pupendo. Tam jí partnera, manžela, hrál Bolek Polívka.
4: Tak, chlebíček pro malýho. Já ti to nakrájím. Dobrou chuť? Tohle ne. Běž, nemusí každý vidět, jak na tom jsme.
5: Good morning, sunshine.
4: Bedřichu, prosím tě, dej to dovnitř.
5: Kam myslíš, že to chci dát? Dovnitř, ne?
4: Ty jdeš teda těm dětem pěkně příkladem. Víš, jak se tomu říká? Tomu se říká stádium ranního doušku. Ty jsi zralej na léčení.
5: Viděl jsi to? Maminka mě chtěla bodnout. A ty chceš, aby bral věci s humorem, jo? Ty mě kvedláš...
4: Promiň.
5: Ty mě kvedláš takhle nožem v játrech a potom... Promiň.
4: Já jsem ti řekla promiň.
5: No já vím promiň, ale co promiň, jak promiň, co pořád promiň. Promiň, nevážený soude, já jsem ten nůž tatínkové bříšku zapomněla.
4: Ježiši Kriste! Papej.
5: No ten taky. No předo ukřižují, že jo? Tady krováky, tam krováky, všude krováky, potom jim vstane z mrtvých, tak oni všechno přehodnotí a promiň, no. Kdyby Krista utopili, tak nosíš tady na krku akvárium.
6: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Vraťme se k Evě Holubové, která je už řadu let jednou z největších hvězd českého filmu, i když ve spojení s ní se tohoto termínu moc neužívá. Ale my si to dovolíme.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Další výraznou příležitost, pokud navážeme třeba na Pelíšky a Pupendo, dostala i jako předsedkyně volební komise v komedii Alice Nellis Ene Bene. Vynikla i ve sfilmované verzi Vívegova románu Účastníci zájezdu. Jako ředitelka v komedii Gimpl nebo v komedii Líbáš jako Bůh, kde hrála manželku Oldřichu Kajzrovi. Od konce 80. let spolupracovala Eva Holubová také s televizí, hrála v řadě inscenací, pohádek a seriálů a vytvořila třeba i zábavné pořady. Na jeden takový zavzpomínala i na Slovensku.
2: Na televizi Prima bylo Hádej kdo jsem.
3: A vy jste byli součástí toho.
2: Já jsem tam potom nahradila Danu Morávkovou, která nemohla zároveň být na Primě a zároveň na Nově. Tak mě vyměnili k nelibosti diváků. A Dana mi sama volala a říkala, hele, někdo to po mně musí vzít, já budu ráda, když to budeš ty.
3: To znamená, že vy jste se dávali tam, ano, na té opačné straně.
2: Byla jsem z nich nejhorší.
3: Nešlo vám to?
2: Ne, teď jsem koukala se za kulisy, jak jste měli tady toho kata těch myší.
4: To bylo těžké, ale...
2: Plně jsem chtěla vběhnout, protože nevím, jestli to víte, ale existují i takové pastičky, to jsou takové klícky. Ta myška tam hupne a vy ji můžete...
3: Sousedovi
2: a ona se k vám zase vrátí, ale...
3: Je to taková hra s myškami,
2: je to, no. Ale neuměla jsem, vždycky jsem se, já jsem měla hned ne, vždycky jsem se zeptala nějak blbě a většinou na to, co se ptal ten přede mnou a já jsem to znova zopakovala, takže diváci si stěžovali, ať tam vrátěj schopnou Danu Morávkovou. Ale měla jsem ten pořad ráda.
0: Zmiňme i seriály, ve kterých vystupovala Eva Holubová. Nezapomeňme na sérii To jsem z toho jelen, Návest, Cukrárna, Slunečná a nebo také velmi úspěšný a oceňovaný seriál Volha, který nás přenesl do období socialismu. Tam si zahrála jednu ze zajímavých postaviček, jako Šička, se kterou televizní štáb točí reportáž. A opět se tu setkala se svým častým filmovým a televizním manželem a životním kamarádem Bohumilem Kleplem. Režii měl tehdy Jan Pachl.
5: Takže madam, tedy soudružko Kapičková, napřed s vámi uděláme malý rozhovor. Konkrétně nás zajímá, za co jste dostala řád hrdinka socialistické práce. Pak si uděláme pár postřihů, jak tady šijete. Tak když rozej to.
6: Hrdinka práce poprvé.
5: Prosím.
7: No ale já nevím, co mám říkat.
5: No, jak se jmenujete, co ve fabrice děláte a za co jste dostala ten metál?
7: Kapičková, já tady šiju.
5: Jaký máte kolektiv?
7: Kolektiv celkem dobrý. Holky, nechte toho, nebo si to budete říkat sami.
5: Prosím vás, děvčata, v klidu. Takže ještě jednou, jak se jmenujete, za co jste dostala ten metál a co tady děláte ve fabrice? Prosím.
7: Kapičková zašití.
5: Zašití čeho?
7: V poďáru.
0: S Bohumilem Kleplem toho zažili opravdu hodně. Jak před kamerou, tak i na divadelních prknech. Vzpomínali kdysi v pořadu Nikdo není dokonalý v režii Vojtěcha Nouzáka.
8: No, já si pamatuju, když jsme byli s divadlem na Zábradlí hrát Čechova Machatu v Moskvě, tak odborník na vodku byl náš bývalý a vynikající kolega a rusofil Leoš Suchařípa, že jo? A ten měl ty stakany jako zásadně určit každý den, 40 let Leošek takhle uměl pít. A pamatuju se, když jsme hráli v tom chatu, tak se sešel tenkrát s hercem, takový slavný ruský herec, který byl ředitelem chatu, Jefremov. A Leošek před ním jako po tom představení pil ty dvě deci, ten stakan, ty vodky, takhle to vždycky Leošek dělal tohle vždycky. On to takhle vypil naraz a pak udělal tohle.
9: No, ano.
8: A pak řekl, táhne. Taková úleva. A tohle udělal před tím Jefremovem, který byl v jeho věku. A Jefremov, protože byl hrozně už nemocný a jako nemohl, tak na něj takhle na Leoše koukal a říkal, od u vás demokracie.
7: Já
2: vím, že on na to myslel asi hodně často, tu vodku měl někde v podvědomí, hráli jsme strýčka Váňu a on hrál Serebriaková, který teda jako se rozhodne prodat ten statek Ornestovi, který hrál Váňu, tak v prvním okamžiku, což pro toho strýčka Váňu byla pohroma, v prvním okamžiku řekl, já ten statek neprodám. Teď najednou tím pádem se nemělo o čem hrát, že jo, protože tam je to založený na tom, že ho prodá, tak já jako jeho žena mu říkala, vždyť jsi mi to slíbil, že ho prodáš, a tak říkala, tak dobře, já ho prodám, a měl říct, že si koupíme ve Finsku malou vilku, a řekl, a my si za to koupíme finskou vodku. A to už se pak nedalo hrát vůbec.
0: I Eva Holubová si prošla těžkým obdobím, kdy pila často a hodně. Někdy dokonce po barech tancovala opilá na stole, jindy se svlékala do spodního prádla. Domů se pak vracela nad ránem. Tehdy bylo jedno, že na ní doma čekají děti, dvojčata Adam a Karolína, které měla se svým mužem, výtvarníkem Miroslavem Zdeňkem. Seznámili se spolu v roce 1991. Občas se k tomu přidaly i problémy. Musela platit pokuty za zrušená natáčení nebo představení. Na tuhle divokou éru svého života upřímně zavzpomínala i v zábavném pořadu Všechno párty v režii Viktora Polesného jako host Karla Šípa.
2: Ale to je to, já jsem si myslela, že opravdu jako, že to ustojím a taky někdy jo, jedna sklenka, druhá sklenka, no a třeba za 3 měsíce, až koukám, že místo sklenky už tam mám flašku, že jo, že říkám to vůbec, co byste pořád běhal, nechte to tady. A to šlo pěkně vždycky jak před popravou.
6: A to jste měla tak zavedený, že jste třeba chodila do jenom jedný svý oblíbený hospody, nebo prostě vám to bylo jedno, kam jste zapadla, tam jste si dala? Jo.
2: Ale ne, tak jako, že bych šla a dala si. Já jsem vždycky to začínají ty rozjezdy tak jako by pomaličku, tu a tam a tohle a pak už je to jedno. Já si dokonce pamatuju s tím sklepem, to byl asi největší malér. Jsem prostě takhle jsme jednou tahli Prahou. A to byly v Praze, to byl rok 76, asi 86, 84 a teď prostě byly už jenom ty non-stopy. Tak jsme tam vtrhli, já hned na ten pult a nepí pivo. Tam Romále a prostě svět byl náš. A teď tam stál takový kluk a byl strašně smutný. Já jsem říkala, proč ty se neraduješ a takový. On říká, mám jít zítra na vojnu ruku. Já jsem říkala, prosím tě, kam bys chodil, život je krásný. Sklepáci odešli a já jsem s tím chlapcem tahla Prahou dál a že mu ukážu Malou Stranu a Hradčana. No a tak jsme procházeli těma uličkama, tak on se tak během toho do mě zamiloval, kleknul si přede mě a říkal, já tě miluji. Já jsem říkala, nemůžeš klečet před člověkem, klečet se může jenom před Bohem, klekla jsem si taky, jenže jsme byli před americkou ambasádou. Vyběhli tedy soudruzi příslušníci, vzali nám, mě občanku, jemu nějaký povolávací rozkaz, byli úplně hotoví, začali někam strašně telefonovat a já jsem říkala, počkej, než to vyříděj, tak si tady skočíme ke sluncům, tam už otvírá. Tak jsme si dali tam pivko u slunců, ano. No pro mě přišli příslušníci, pro něj přijela nějaká rozvědka nebo co, to už jsem v životě neviděla. A opravdu jsem druhý den právě objímala tu ne lahev, možná mi to chybí, hele, tu mísu. Zvracela jsem a furt jsem říkala, proč jsem požila. Nebo že, to jsem si vždycky říkala do té mísy. No, že mi bylo tak zle strašně, že jsem měla šílený deprese, jo. Že jsem hrála poznamenaná i představení, že mi vůbec nikdo nerozuměl právě to Václava Havla hned druhý den po premiéře. Říkáš? Hrozný.
6: Vy jste hrála Havla pod vlivem? Jo.
2: Všichni se za mě styděli, jedinej Bohouš Klepl přišel a říká, jaž to výborně, dej si paráda. Hrozný.
0: Eva Holubová se opakovaně pokoušela pití omezovat. Zlom nastal až v roce 2002, svolila, aby kolega a kamarád Jan Kraus odvezl do léčebny. Postupně se jí podařilo návyk překonat. Získala energii a tu investovala do rodiny, práce i dobročinných aktivit. No a v roce 2009 se provdala za svého dlouholetého partnera, už jednou zmíněného Miroslava Zdeňka. Jak říká, s věkem už se i mění cíle. víc se zabývá svým vnitřním světem. A pomáhá jí v tom i humor. Tak ať humor a dobrá nálada pomůže i vám, to si přeje Patrik Rozehnal a těším se u dalšího dílu plného vzpomínek, hereckých kousků a hvězd. Mějte se krásně a vesele.

Panáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.